0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, žijí se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Krásný den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Víťa Traníček. A protože bych vás nerad obtěžoval svou, řeknu, vážnou, tak jak to u mužů bývá, vážnou rýbičkou, tedy takřka smrtelnou nemocí, dovolím si dnes hlavně pouštět písničky a budeme poslouchat. To ještě zvládnu ve svém stavu. Tak se nenechte rušit, hezky se usaďte. Začneme dnes třeba jihočeskou skupinou, která si říká Drt.

prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si ne...

zprávy. Zda jsem řádně očkován proti tetanu, to si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Snad to dohromady dám, až ho dostanu.

0: prostřednictvím uzlíků budu vědět víc. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám. Pak budu mít v malíku, co jsem to chtěl říct. Já si nevzpomínám, zapomínám, nevzpomínám.
1: Hrajeme si dneska víceméně náhodný výběr písní od interpretů, které nemáme moc možnost slýchat v normálních rádích. Tak už to v našem pořadu bývá. Předpokládám, že bratry Ebony jste poznali, ale tak ty patří k tomu známějšímu, co folková scéna nabízí. Předpokládám, že třeba Jindru Černohorského, toho z žádného rádia neslýcháte. Je to škoda. Jindra Černohorský, východočeský písničkář, takřka neviditelná osobnost na folkové scéně.
2: Rok za rokem blíž je cíl a ubývá nám sil, tak rychle zas letí ten čas. Včera mladý, dneska děda, taky pokročila věda, jsme chytří dost.

A tohle samozřejmě znělo jako AG Fleck, ale AG Fleck to tak úplně nebyl, i když samozřejmě hlasy ano, Blanka Táborská je nezaměnitelná. Je to z projektu písničkáře, písňotepce, básníka Milana Ády. Písnička se jmenuje Po pěšinách snů, stejně tak album, na kterém ji můžete nalézt, ale vlastně je to velmi zácná nahrávka, předpokládám, že se jen tak někde sehnat nedá. A pojďme dále, co bychom si mohli dneska pustit, co z písní, které normálně nemáme možnost slyšet. Nedávno jsem si všiml na internetu vzpomínky na Pavlínu Brownovou, tak pojďme si tuhle jeho českou nezapomenutelnou zpěvačku pustit a připomenout, stejně tak ten smutný příběh o jejím záhadném zmizení.

Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Vítou Troníčkem.

tyhle dva pány, když byli spolu, tak jsem naprosto miloval. Paliček s Janíkem, jeden ze světlých okamžiků folkové historie, který je úzce spjatý také z historií divadla Semafor, pokud se nepletu. Mirek Paliček je stále činný, coby aktivní muzikant a interpret, pokud se nepletu, věnuje se hlavně zhudebňování básníků. Ale já si dovolím ještě jednou šáhnout do těch legendárních nahrávek z 80. let, které poslouchali moji rodiče a které do značné míry ovlivnily také moje dětství.

Já už do školy s malým bráchou chodíval rád, rád, docela rád. Chtěl jsem být Karlem Hynkem Máchou a verše psát, pro tebe psát. Pak tě pozvat do svýho nitra a do bytu jedna plus jedna. A i když nejsem žádná vědma, tak pak se staň, staň, co se má stát. Nežasnu nad Svatou Anežkou, já chtěl bych víc, víc o něco víc. Kéž by si byla koloběžkou, šel bych ti vstříc, naplno vstříc. Princezna koloběžka první, klidně si tvrdni, kde se dá. Důvěra za důvěru, no jistě, tak se to má, má, tak se to má. Jak léta plynou pod peřinou, jsem trochu dál, dál, o něco dál. Popichuju tě každou psinou,

A tohle byla vzpomínka na severočeského, nebo spíš západočeského písničkáře Pepu Štrose. Rád říkám, že to byl jeden z mála lidí, kteří uměli swingovat, ale jestli mi něco chybí, tak hlavně ten jeho humor písničkářský i moderátorský. Pepa Štros.

srdci pořád mám, středně těžkej balvan, i anděl na horách, ať promine pan Marvan, nerozesmál mě tak jako kdysi. Mám za sebou asi

co teď se mnou bude. Kde kdo je na tom líp, i komár už si štíp, jo. Na srdci pořád mám středně těžkej šutr, jsem jak chcíplej pes, jak bez šťávy skutr. Teď už dobře vím, co je to depka, dřív jsem o tom neměl,

mnou bude. Kde kdo je na tom líp, i komár už si štíp, jo. Na srdci pořád mám středně těžkej balvan, i anděl na horách, ať promine pan Marvan, ať promine pan Marvan, ať promine pan Marvan, ať promine pan Marvan, ať promine pan Marvan, že se tolik nesměl.

0: ty, ono se to hupe furt.
1: Takhle zpívá náš kamarád Radek Píďa Bartoš, tohoto času součást novoměstské skupiny Fukanec, ale tahle nahrávka byla z jeho solového alba Vnitřní kompas. Krásná věc.

věci. Jsem poslední romantik, co si tu píská před popravou. Zaplatím složenky, opustím milenky, zbalím si věci.

A co si pustíme dál? Příbuzný, ty jsme si dlouho nehráli. No a teď si dovolím vybrat třeba brněnský Bluegrassek a skupinu Sakrapes.

0: A tohle byla vzpomínka na jeho českou formaci, která si říkala Sem tam. Na závěr se nám do pořadu vejde ještě něco a tady šáhnu do historické nahrávky skupiny, která se nedávno začala trochu ozývat a jsem tomu velmi rád, protože patří k velice zajímavým zjevením na brněnské folkové scéně. Skupina Svítání. Pokud se nepletu, jeden na Jirko Fadrným, bohužel se neznáme osobně, ale jeho muzika je mi velmi blízká. A na folkové scéně se objevují velmi zřídka, možná i proto, že jejich hudba nese mnoho přesahů spíše do křesťanské a církevní hudby, jak jsem se alespoň všiml v námětech a v textech. A každopádně je to nádherná a propracovaná muzika.
1: Stav se ke mně na kus řeči, vždyť cestu znáš, stav se zítra a za 300 let napiš, jak se máš, tak pojď do skalní.

0: Přátelé, to už bude pro dnešek z vysílání folkových polazedí vše. Já si tady dopijím svůj čajík a doufám, že mě Rýmička brzo pustí. Držte mi palce, opatrujte se, mějte se dobře a naslyšenou se brzy bude těšit Vítěz Trníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začínáme další vydání s Patrikem Rozehnalem a dnes také s Václavem Vidrou. Čistí si už brýle na seznam, aby na to viděl.
2: Abych vás lépe viděla.
1: Dobře. Žádné sladké dneska, přitom jeden ďábelský čokoládového dortu.
2: Já jsem fakt ale už přeslazený. Teď jsem sněd jeden sachr, vypil jsem kafe, natočil jsem prostřeno, přijel jsem sem.
1: Ano, a pobavíme se.
2: No určitě, už se na to těším, jen se vyčistím brýle, abych tě lépe viděla.
0: Humoriáda.

0: Začínáme s Humoriádou a s Václavem Vidrou, tak ještě jednou vám všem hezké odpoledne nebo brzké ráno, záleží, kde nás posloucháte. Brýle čisté.
1: Ano, krásně, krásně.
0: Zrak ostrý, vidíš na seznam.
1: Jsem pochopil, že tady sedím s Patrikem.
0: Nejenom podle hlasu, dobře. Teď jaký čí hlas slyšíme, koho se budeme představovat vizuálně?
1: No, jak jsem si číslil ty brýle, tak v podstatě tady vidím jedinou možnost, protože dneska má narozeniny Iva Janžurová.
0: No jo, 85.
1: No, 85. Fakt,
0: no jo.
1: To je strašný. No, tak,
0: ale sluší to.
1: No, je úžasná, je úžasná.
0: Je skvělá.
1: To bych si přál takhle. No.
0: Vypadat 85.
1: No, moc takhle.
0: A moc hrát.
1: No, na vypadat to si nehraju, ale moc.
0: Tak dobrá, takže Iva Janžurová, Miloš Kopecký a televizor.
2: Kam jdeš?
3: Pro noviny.
2: Noviny si už dneska čet.
3: Tak si je přečtu ještě jednou.
2: A nemohu si zavolat?
3: Zavolat? To můžu. Haló!
2: Televizního opraváře, sama sebou.
3: Televizního opraváře, určitě. A teď půjdu schánět televizního opraváře. To můžu udělat zítra, stejně přijde za týden.
2: No, ale kdybys ho zavolal dneska, tak by taky přišel za týden, ale o den dřív.
3: Dnes večer samozřejmě jsou ulice plný televizních opravářů. To je naprosto logické. V každém vichýři sedí jeden jako sejček, na chodníku se válejí televizní opraváři, nudou si, koušou nechty, čekají, až já přijdu a požádám je, aby mě laskavě opravili televizor.
2: Já to chápu. Ale nechápu, proč to nemůžeš říct klidně.
3: Já to říkám naprosto klidně.
2: Já tě slyším. Na mě nemusíš řvát. A nechápe mi! Kopela koberec! Kopela koberec!
3: Promiň, ale já nevím nic o tom, že bych klepal popel na koberec.
2: Já zase vím, že to je tvoje specialita. Ten popel okamžitě nejpozději i hned laskavě uklízí.
3: No, ano, určitě. Hladovej, teď budu uklízet popel z koberce. To určitě.
2: Myslím tě, Hladovej, to tvůj jsme nešeřeje. No, tam. Teď si mi ještě ke všemu do toho popele šlápnul. Jsem si to rozšlapal jako hroch. Ještě se v tom můžeš vyválet. Já jsem ten koberec ráno luxovala.
3: No, není to vidět.
2: No, samo sebou. To, co dělám já, to pro tebe není vidět. To, co dělám já, to je pro tebe dobrý, tak sotva, abys si na to odchlepal popel.
3: Tak počkej. My se celý večer budeme bavit o popelu. Ano, výborně, prosím, pokračuj. Pokračuj o tom popelu dál. Je to strašně napínavé.
2: Tobě se nesmí nic říct. Ty se hned nafoukneš jako balón, jako koza na jeteli, po jeteli. A pořád z tebe něco padá. A vždycky na koberec. Jenom peníze, ne?
3: To se pořád bavíme ještě o tom popelu.
2: Nejde o popel?
3: Ne, tak o co jde? Co jde?
2: Jde o princip.
3: O princip! Já pořád o co jde, ono o princip!
2: Já bych po tobě mohla uklízet celý den.
3: No, to bys mohla, to bys měla. To bys měla, já nevím.
2: Tobě je to fuk.
3: Tak co mám dělat? Co mám dělat? To se mám obrátit v kozle, nebo přestat kouřit, nebo to? To mám vzít pro vás a jít se zastřelit do rybníka?
2: Jseš zbytečně hysterický. Stačí, když se příště strefíš do popelníku.
3: A dost! Pro takovou maličko, co pak jsem vysypal za celou popelnici na ten koberec, nebo co? Upad mi ždivec pitomého popela na pitomý koberec, který notabene koviny za moje peníze. Za moje těžce a tvrdě vydřený peníze. Schválně jsem to neudělal.
2: No, že schválně bys to měl udělat. No to je vrchol. Já abych ti snad byla vděčná za to, že se doma zouváš.
3: To je neuvěřitelný, jak dlouho ty vydržíš kvákat o každý pitomosti.
2: Víš, co je neuvěřitelný, že tyhle ty pitomosti se u nás odehrávají denně. Denně! Dneska!
3: Denně to je,
2: fůra,
3: ano, každou hodinu!
2: Každou?
3: Ale každou hodinu, každý 10 minut, ano!
2: Dneska fůra popele na peršanu, včera maličkosti, pro tebe jsou to maličkosti, ale... Stokrát nic umořilo osla.
4: No, nevypadáš moc umořeně.
2: To je vtipný, to je ohromně vtipný.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Vzpomínáš si, Vašku, taky když v dobách, když nešla televize, jaký to byl problém, nebo jak se chovala televize? Zlobila vás někdy doma?
1: No, tak my jsme dlouho televizi neměli.
0: Takže nebylo.
1: Nic nezlobilo, poslouchali jsme rádio.
0: No.
1: Ale když jsme pořídili vlastně první televizi, tak se tam objevilo, jaký to porucha není na vašem přijímači.
0: Ano.
1: Nebo porucha je na vašem přijímači. Ale jako spíš takové, jako že se to rozlaďovalo a bylo to, dělalo to šmouhy.
0: Protahovalo to
1: takový,
0: obličeje, no, jezdili přes to čáry.
1: Čáry přes to jezdili. Bylo to takový hodně nedokonalý. No. Ale zase to byly obrázky, bylo to něco novýho, no, něco, co vlastně...
0: Vzpomínáš si třeba, když jsi viděl poprvé mamu takhle v televizi?
1: Poprvé to si nepamatuju, to fakt nevím. Ale myslím, že jsem viděl film Kdo chce zabít Jesse v televizi právě ještě s mámou. No a tak to bylo to samozřejmě černobílý všechno, ale...
0: Tak on je i černobílý, ne?
1: On je ten, Kdo chce zabít Jesse, je černobílý, ano. Ale myslím, že všechno bylo černobílý, no. Takže to nebylo nic zvláštního. Ale jako, no, mě to nebralo, mě to, že bych jako musel sedět u televize a čučet na ní.
0: A čučíte na ní teď jako herci, nebo máte toho hraní a všeho už dost, že doma ani neradi?
1: Popravdě řečeno, moc nečučíme, no.
0: Ne nikdy.
1: Jako takhle, pustíme si spíš večer třeba jako kulisu nebo tak, nebo se kouknu na zprávy, když se chci jako namíchnout. A nebo když prostě tam jde něco pěknýho, no. Něco, co by mě zaujalo, ono toho je fakt málo, co tam jde, co by mě zaujalo.
0: No, taky otázka, kdy vy jako herci to sledujete, protože večer většinou hrajete, když jsou ty hlavní programy.
1: Po představení. Noci, no.
0: No. Tak dneska to lze pustit, když tak zpětně, takže i to. No, o televizi může ještě pokračovat hovořit tedy Iva Jenžurová, dnešní oslavenkyně, s Milošem Kopeckým v této scénce z kabaretu U dobré pohody, anebo když tu máme Vaška Vidru, říkám si, že by ho mohla zaujmout i jeho ukázka ukecávání kota s koněm.
1: To jsem tady viděl, to by mě zajímalo, co to je.
0: Jo, co to
1: jak
0: je.
1: Se ukecával Karel Gott s koněm.
0: Petr Novotný, jeho vzpomínky tady na tuto situaci v Novotách. Tak vybíráte ale vy 731 800 900, to je číslo sem do studia, nebo SMS-kové 90 011 04. Pište heslo Humor Mezera A nebo B, my budeme hlasy sčítat.
5: Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Hlasujte, vybírejte si, to právo máte přes telefonní číslo se s námi propojit a říci, komu dáváte hlas, zda Evě Žurové s Milošem Kopeckým nebo Petru Novotnému. Číslo sem 731 800 900. Dobrý den, přejeme s Václavem Vidrou.
2: Dobrý den.
3: Tady taky pejskař a komik ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím dva superkomiky ve studiu. A dáme si ty dva paňácové, dáme si opakování.
2: Dobře.
1: Dobře, prodloužení scénky, dobrá. Iva Janžurová tedy s Milošem Kopeckým dostali bod. Od koho další a komu?
4: Dobrý den.
2: Dobrý den.
4: Tady je Petr z Templice nad Bentlojí.
2: Dobrý den.
4: Pozdravuju svého nejoblíbenějšího HTT Václava Vibru.
2: Díky. Já vás
4: pozdravuji té manželku.
2: Vyřídím rád.
4: A vybírám si Bčko.
1: Dobře.
2: Děkujeme.
1: Děkujeme moc.
2: Krásný kdo dál? Den.
1: Ne, nikdo položil, tak samozřejmě dáme teď možnost. Dobrý den.
5: Dobrý dopadne, panové.
2: I vám.
5: Tady vás, Petr Zahloty.
2: Dobrý den.
5: A přeji by si pokračování paní Janžurové s panem Kopeckým.
1: Ano.
2: Děkujem.
1: A s televizorem. Zdali ho rozchodí. Rozhodli jste, že právě tohle bude pokračovat. Tak děkujeme za pomoc a tady je.
6: V pátek si utrousil v kuchyni kus sprejtu a odnes si ho na Podrážkách až do ložnice. Já se ti nedivím, že jsi věčně hladový, protože ty všecko, co dostaneš na talíř, vybrindáš. A vždycky na koberec.
7: Tak to je vtipný. Opravdu, tohle to je skutečně kuválení. Jak je to vtipný. Ty si snad zapisuješ, co já dělám. Tímhle! Já se nezvyrušil.
6: Nezvy na mě. Já za to nemůžu, že nejde televize.
7: To je sen, že no
6: něco. Na mě si špekuluje.
7: Mě se to všecko jenom zdá.
6: No tobě totiž stačí, aby vybouch televizor a v tu ránu je z tebe hula.
7: Televizor, prosím tě! Co to bude? Mě to úplně furt! Rozumíš, já na to vednu, kašlu, když na to přijde, ano, chytnu na to, vyhodím z okna.
6: Aha, že jsi to už dávno neudělal.
7: Já to jednou udělám. A tebe, to si pamatuj, tebe.
6: Co mě? Mě z toho okna vyhodíš taky? To jsi chtěl říct?
7: Původně chtěl, ale řeknu něco jiného.
6: Tak to řekni.
7: Podívej se. Když já udělám doma něco užitečného, a to je každou chvilku.
6: Co například?
7: To je takových věcí, že si to nepamatuješ.
6: Ne, já taky ne.
7: Například druhdy jsem, jak jsem to, že ano. Nebo ten těsnění u toho kohoutku jsem utěsnil
6: těsnění.
7: Ještě víc. Já jsem to těsnil.
6: Těsnění, to se nám utěsnil.
7: No, jsem utěsnil.
6: Jenže si přitom překroutil trubku a museli jsme vybourat půl koupelny. Ty jsi mi chtěl přibít skobu do zdi, jenomže od té doby máme místo tří místností dvě.
7: Ale za to věčky.
6: Ty jsi mi koupil ten uhňahňavej koberec. Ale co já z toho mám? Jenom to, že mi na něj bez přestání pleteš kopel. Kopeš pletel.
7: Popel! Tak jsme zase u toho. Už jsme zase u toho. Popel, popelíček, to je naše. Už jsme u toho. Výborně.
6: Kam jdeš? Tady ten plichu. Do hospody, jo?
7: Tady
8: tady se bude luxovat, tady se bude gruntovat, tady se bude pucovat, čistit. Tady bude tak čisto, že se tady nedá ani bydlet, to ti říkám já. Zavoláme kukavus, trus, špínu, hnilobu, špeblato, to všechno máme za svý. Já doufám, že to tvoje pitomý, jednotvárný kvarkání vezme za svý sebou. Rozumíš? A ti hovore, nebo nebo já jsem starý, nemocný člověk, já se nesmím rozčilovat.
9: Prosím tě, když ten televizor nebyl vůbec zapnutý.
8: Podívej se.
9: Prosím tě, možný. No je tam, ale to je trangá. To znamená, někdo na něco dělal a nerozpojil to.
10: No to jsem byla já, jak jsem luxovala, no vidíš, že jsem luxovala.
8: My jsme si zaluxovali.
10: Tak to zapni.
8: Co se stalo?
10: No.
8: Počkej, kolik je hodin?
10: Proč? Ty někam jdeš?
8: Ne, že ještě stihnem toho funěze.
10: No, to je 8 pryč, to.
8: Definujeme se.
10: To může být tak 8 pryč, to nám utekly akorát titulky. Slyšíš? Cuk, cuk. Už je tam. Funě.
1: Humoriáda. Domácí pohra zachráněna, tedy Iva Jenžerová, dnešní oslavenkyně, ještě jednou všechno nejlepší od nás obou, vůbec
2: ano,
1: i od vás.
2: Ano, moc přejeme.
1: Přesně tak, připomněli jsme si i v Hvězdných návratech a bude to ještě v repetice příští víkend. Tak Miloš Kopecký, Iva Jenžerová, tahle ta televizní pohoda. Co luxování u vás doma? Kdo luxuje?
2: No,
1: nebo máte automatický, robotický?
2: Nemáme automatický, já si najímám. Jana teda už neluxuje, luxovávala taky, no. A i já jsem luxoval, no.
1: Jo.
2: Hrozně mě to štvalo. Dokonce jsem pořídil takový dobrý lux, jako, ale on potřebuje, aby ho někdo tahal. Že?
1: Jo. No, tak pak je ta varianta
2: teď
1: robotická.
2: Jsou ty varianty robotické, to bych asi, pokud
1: ovšem potom,
2: na to
1: co
2: přijde...
1: Se psi.
2: No tak jako, že by to honili, nebo kocour by se na tom vozil, to je taky možný, no. No. Ale my máme takových hrozných zákoutí, on by se ten lux tam hodně
1: nadřel.
2: Namakal, no.
1: Jo.
2: Ale uvidím, no, tak je to možný, tak. Všecko, neodříkám se, no.
1: Tak takhle se namaká někdo, koho si nejmeš,
2: no,
1: se namakal
2: je,
1: robot.
2: Jak ten kon s tím roubíčkem sedí vedle sebe na záchodě a tlačej a... Roubíče říká, kon, co myslí, děláme teďka fyzickou nebo mentální činnost? A kon říká, no určitě mentální, protože na fyzickou bych si zjednal. Humoriáda.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme, jedeme dál, jak se říká, jsme zhruba v polovině vysílání dnešní humoriády s Václavem Vidrou. Mm-hmm. Jaké jméno vytáhneš, o koho uslyšíme?
2: No tak mě to napadlo, tady máme, povídáme si na veselé vlně s Lubou Skořepovou a Jiřím Lírem. A mě tak napadlo, mě asi 2 měsíce na konzervatoři Luba Skořepová učila.
1: Herectví? No. Fakt?
2: A tam byla strašně krátce.
1: No. To byl jako záskok, nějaký... nebo... Ne,
2: no takové, já nevím, no asi víceméně...
1: Nebo pak řekli, že no tak takhle ne, to vememe na to někoho jiného, nebo na měsíce.
2: Nevím, asi to zkusila, nevím.
1: Necítila se. Někdo to tak má?
2: No, já bych to teda učit nemohl taky asi, no.
1: A víš proč? Nebo proč si myslíš, že ne?
2: Nevím, proč já vlastně na to nemám žádnej... jako
1: muster?
2: Návod, muster, no. Ono jako...
1: No to si asi každý musí nějak přinést,
2: ne? To si musí každý přinést muster, no.
1: A nemáš někdy samozřejmě... touhu předat něco, co jsi tak jako léty nastřádal, jako životní zkušenost hereckou?
2: No, předávám spíš, ale co se týče koní, no.
1: Jo, hercům
2: ne. A co se týče divadla, to
1: nepředávám. To by mohlo dopadnout jako nevyžádané rady a s tím nechci nic mít.
2: To ne, ale jako mě to je, je to prostě časově bych to ani nedal. To je opravdu... To, je, to by musel být taky koníček a muselo by to člověka fakt hodně bavit a věnovat se těm žákům, protože jinak to nemá cenu. No. Takže to já zatím jsem sobecky na tom tak, že se radši věnuju sobě. No.
1: Tak člověk musí začít vždycky u sebe, aby byl sám to se sebou
2: určitě,
1: a se svým životem spokojený,
2: pak
1: může pomáhat někomu
2: dalšímu. Ale kde na to brát ten čas potom?
1: Ano, jasně, i tak je dost. A o to jsem radši, že k nám chodí, že pořád si najdeš no čas na tu hodinku tady ve studiu. Tak jo, tak si popovídáme s Lubou Skořepovou, Jirkou Lírem.
3: Tak si spochutnal, Aljoško. Chceš udělat čaj nebo kávu?
4: Ale to je jedno, něco slej.

0: protože kdyby si mačkala nahoru, tak nevídeš.
1: Leda by nám ji namontoval náš údržbář Lapkov.
2: Aljoško, ty jsi mě špatně rozuměl.
0: No, já nevím. No tak mluv ty. Já tě budu pozorně poslouchat.
2: Jo, Aljoško, já takhle nemůžu.
0: Můžeš, nemůžeš. Tak něco povídej, ať si popovídáme.
2: Hleď, Aljošo, víš co? Jdi radši na ten kulečník.
3: Luba Skořepová, Jiří Lír. O Lubě jsme mluvili, s Jirkou Lírem ty jsi hrál nebo potkal ses?
4: S Jirkou Lírem jsem nikdy nehrál.
3: Ne.
4: Ne, ani jsme se, myslím, nepotkali nikde v televizi. Jo, možná, ale nevzpomínám se.
3: Možná to byla tak malá role na tobě mistr, že si to nevšiml. Bylo by dost nepravděpodobné.
4: Čurdičku.
3: Při počtu jeho čurdiček.
4: Ne, přijde se o mojich čurdiček.
3: Že jste se jako čurdisté minuli. Vážení, dáme rovnou další souboj, ať stíháme. Tak Luba Skořepová teď s Milanem Nedělou, anekdota agronoma Andrejska, anebo Felix Holzmann s Františkem Budínem, dotazník. Vybíráte si co? Už nám to můžete teď sdělit na telefonním čísle 731 800 900, nebo nám napište SMS-ku hlasovací Humor mezera A či B na číslo 90 011 04.
4: A pozor, máme místo Jiřího Líra Milana Nedělu.
3: Tak? Ano, ano, je to tak. A je tu pořád?
5: Humoriáda.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěch

0: a Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Luba Skořepová s Milanem Nedělou a nebo Felix Holzman s Františkem Budínem. Kdo to u vás vyhraje? Na telefonním čísle 731 800 900 můžete rozhodovat v Humoriádě. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den. Krásné, hezké den, květové.
2: Děkujem.
3: Poslouchám krásnou humový radu, zdravím vás na videu.
2: Díky, já vás taky.
3: Jasné, pěkně zahrál Půl domu Beženicha. Škoda, že nebylo pokračování.
2: Děkuju, no.
1: A co vybíráte?
3: Jasné, pěkné film.
2: Ano.
3: Tak. A dávám Bčko.
1: Dobře, děkujeme
2: díky,
1: moc.
2: Díky, krásný den.
1: Kdo další je na telefonu?
4: Dobrý deň, tu je Jana Skalica, zdravím pána Vidru a pána moderátora a dala by som si Felixa.
1: Felixa Holzmana, varianta B. Moc děkujeme za zavolání ze Slovenska,
2: den,
1: ať se vám daří. Vítejte u nás.
5: Dobrý den, tady je Petr ze Štětí, zdravím vás

0: Mám říct, že se mi to hraje dobře.
1: Ano.
0: To mám moc rád tu roli, ono je to dobře napsaný a já jsem nikdy nic takového ještě nehrál úplně,
1: jo,
0: takže
1: to
0: mě to, moc mě to baví. No.
2: Zase něco nového.
1: Ano, ano.
2: Dobře.
1: A hodně vás to vyčerpává, že? Máte to dvakrát týdně, je to vaše?
0: Ne, to mě ani nevyčerpává. To je takový,
1: ne?
0: Je to práce navíc, která mě baví, takže to je spíš povzbuzující.
1: A jo, jste tam vtipný, my sama je to vtipné, že se člověk aj zasměje, no.
0: To mám radost.
1: Tak jo,
0: díky.
1: Děkuji.
2: My taky za zavolání.
0: I
2: vy se mějte,
0: krásně.
2: Děkujeme moc za pomoc a vyhrál to i díky vám Felix Holzmann. Dotazník je tady.
3: Myslím vás, koho tady hledáte?
4: Co říkáte?
3: Ale koho tady hledáte?
4: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
3: Podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
4: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval. Víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
3: No neviděl, já ho ani neznám. Jak vypadá vůbec?
4: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
3: Skoro normálně?
4: Ano, takový malý blonďák je to.
3: Malej blonďák?
4: Ano, obarvený na černo.
3: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
4: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
3: Otazník?
4: Ano, ano.
3: Jaký otazník?
4: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa, víte?
3: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
4: Vlastně dotazník.
3: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
4: Byl tady?
3: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dal, abych vám to předal.
4: Jo,
3: no.
4: Takže jste to neřekl hned, člověče. No. A vyplnil mě to všechno?
3: No tak to já nevím.
4: No nevím, jak to jen tak na půl, jak to, že mi to celý nevyplnil.
3: No, tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
4: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? Jen tak na půl, jak mě to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
3: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
4: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu, to je hned, to je, já to jen tak prolítnu, to je... Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
3: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
4: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
3: Ano.
4: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
3: Ano.
4: Ano, to
3: je přijde jméno.
4: Jméno, ano. To myslím jako moje jméno, že jo?
3: No vaše jméno.
4: Samozřejmě, ano, ale já to jen tak prolítnu, no. Víte. Tadyhle, kde den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
3: Ne. Jenom kdy a kde.
4: Vlastně kdy a kde,
3: no.
4: Ano.
3: No, podívejte
4: ano,
3: se
4: to,
3: tady.
4: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
3: No, nevšem,
4: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
3: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
4: ano.
3: Sem napíšete, kde jste se narodil.
4: Ano.
3: A tady, kde je místo,
4: tady.
3: Vlastně obrácení, tady, kde jste se narodil.
4: Ještě, vy jste mě chtěl, já už tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo, no ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
3: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
4: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je jasné. Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano.
5: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Vašku, prosím tě, taky vyplňovali herci při nástupu do Nového divadla takovéhle nějaké dotazníky, nebo ne?
0: No, myslím, že jsme kdysi vyplňovali nějaký, no.
2: A víš to? Jenom základní údaje nebo něco zvláštního?
0: No,
2: dovednosti,
0: ne, no tak
2: zkušenosti.
0: Dovednosti taky byly nějaký.
2: Jo. No. Zjišťovali třeba řidičský průkaz pro herce, to asi
0: no,
2: nebylo důležitý.
0: No,
2: taky?
0: Ano, taky. Jo. No. Já jsem vždycky psal, že jezdím na kole.
2: Dneska by si psal na koni.
0: Já jsem závodil na koni taky, to jsem taky psal. No.
2: Jo.
0: Ale nikdy tak to jako nezafungovalo. No. Když se točil film o závodění na kole, tak jsem tam nehrál. A ve filmech o koních taky nehraju.
2: Když byla Dobrá voda, myslím se to jmenoval ten seriál Koní.
0: Ano, Dobrá voda.
2: Hrál jsi tam?
0: Ne, ne. Nehrál.
2: Nebylo ti to líto?
0: Tenkrát jsem s koněma ještě neměl tolik společného, ale jako v zásadě...
2: A co tě nakoplo na ty koně, takzvaně?
0: Nevím, mě se to tak tahlo úplně od malička, když jsem seděl na bronzovém koni ve Valštejnské zahradě, pak jsem seděl na koni na jízdárně někde v Maďarsku. A...
2: Jo. Já jsem seděl na koni u holiče dětského, to mývalo slepičko nebo koni.
0: Kolotoč tady na Letný byl takový hezký, tam taky měli koně. No a pak jsem asi v 21 až začal nějak. pomalonku, no, tak nějak

0: si půjčovat koně, zase jsem začal tak nějak do toho pronikat a vlastně koně jsme si pořídili s Janou, až když mě bylo nějak 42 let, prvního z našeho koně.
1: Jaký to byl pocit mít poprvý koně?
0: Úžasný, no. Je takový velký zvíře, jsem ještě nikdy neměl předtím.
1: Vašek Vidra je náš dnešní host a vy teď musíte rozhodnout, čím to uzavřeme, to dnešní vysílání Humoriády. Ve hře je tedy Felix Holzmann, pokud jste předtím udělali změnu, nabídneme ho ještě po druhé, povídánky s Františkem Budínem, anebo jednu vzpomínku na natáčení, filmové natáčení s francouzskou produkcí ze Silvestrovského kufru od Sabiny Laurinové, varianta B proti. Vyberte si vy na telefonním čísle 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 01 04. Stačí poslat heslo Humor Mezera A pro Felixe Holzmana nebo Humor Mezera B pro Sabinu Laurinovou.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme v hlasování, vy si vybíráte, tu možnost máte tedy. Dobrý den, na telefonu přejeme, kdo volá?
2: Tady humoristická strana Čech a Moravy, zdravím.
1: A, Ačko nebo Bčko?
2: Do rádia, dáme si.
1: Dobře, zapisuju. Dobrý den, kdo tam je teď?
3: Dobrý den, Honza. Já vás zdravím do studia. Chtěl bych dál pokračování pana Holcmana a chtěl bych se zeptat pana Vidry v rychlosti, jestli by neměl nějaký takovej zajímavý zážitek z pořadu o vaření, který má v televizi.
1: Prostřeno, myslím.
3: No. Ano, nějaký takový bizár, jestli tam třeba...
4: Tak to jsem teď zprostřena, v zásadě žádný bizár neznám.
1: Že byste se třeba nemohli přenést přes nějaké slovo, jméno, něco vyslovit nebo něco takového, když namlouváte?
4: Tak jako jasně, tak jako buď se pobavíme, protože někdy ten text je napsaný hodně tak jako...
1: Frivolně.
4: No ne, že tam jsou překlepy třeba.
1: Jo, jo, jako, jo.
4: Dneska jsem třeba přečet větu tak, jak tam byla napsaná, protože mě to přišlo hodně vtipný, protože vůbec nebylo rozumět. Takový rebus máme, tam někde takový rebusy, který musíme si vyluštit a v tom fofru toho čtení je to někdy docela zábavný.
1: Mm-hmm, dobře. Vážení, děkujeme, téměř ještě jeden rychlý hlas od někoho, někomu dobrý den, pro koho hlasujete, Ačko,
5: dobrý
1: Bčko?
5: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem.
4: Dobrý den, Irenko.
5: A přála bych si Bčko a moc fandím panu Vidrovi v Polabí.
1: Děkujeme, děkujeme. A zklamu vás, to Bčko ofous nevyhrálo, vyhrálo to Ačko, povídánky Felixe Holcmana.
6: Já jsem vám minulej týden prodal kamna, abych mohl zaplatit uhlí. No, tak jsem včera, já nevím, jsem si dneska ráno měl krka, teď je mi nějak veliký límeček. Já jsem včera
7: člověče, já vás tady vzadu poslouchám. To jsou vaše rodinné záležitosti, to nikoho nezajímá.
6: No jo, tak já jsem to řekl, paní Novákovi, můžete pokračovat.
7: No tak můžete pokračovat. Já jsem vás předem upozornil, že dělat program není jednoduchá věc. Ale já vám poradím, co kdybyste i vy zaspíval nějakou píseň. Usmějete se na obecenstvo, obdržíte podpis, uklidíte se a je to. Zpěv se tady líbí. Umíte zpívat?
6: Zpívat já dovedu, ano, nebo počkejte, neutíkejte, nebo že bychom se rozdělili trošku aspoň.
7: Jak rozdělili?
6: No, že vy byste něco zaspíval a já bych se uklonil a odešel,
7: Člověče, umíte zpívat?
6: No já dovedu jenom, že já už jsem dost dlouho nespíval, já bych se to musel zkusit.
7: No tak si to zkusí.
6: Tak se ho zkuste.
7: Vy.
6: Jo, já, jako ano.
7: Ano, já vám tam dám na varhany A.
6: A, ano. A. Nebo N tam dejte.
7: Dovolte, jaký N?
6: Já budu zpívat na tý louce zelený.
7: Člověče, umíte zpívat?
6: No já dovedu, jenom že já už jsem dlouho nespíval, abych se musel zkusit, ano.
7: To vyzkoušejte.
6: No. Už to nemám nějak zrezavělý nebo něco, já nevím, nebo zarostlý mechem, já už jsem dost dlouho nespíval.
7: Ano, já vás chápu, ještě mi řekněte, že vy máte školený hlas.
6: No já mám náhodou školený
7: ale
6: hlas.
7: Ale jděte, prosím vás.
6: Vám říkám, školený hlas má, já jsem chodíval na hodiny, tu teorii, všechno jsem
7: vy
6: se učil.
7: Vy jste probíral celou teorii?
6: Celou teorii, ano.
7: No ale vidět to na vás není.
6: No jo, já jsem to všechno, to je velice zajímavý.
7: Je zajímavý, no, na tom sice není vůbec nic zajímavého.
8: Na té teorii?
7: No všem, že ne.
8: No to byste se divili, já vám chci říct jenom takový příklad.
7: No.
8: Kde například myslíte, že vzniká to?
7: Maličkost.
8: No tak nemyslíte.
7: To přece v krku, hrdle.
8: No vidíte právě, že ne v krku, hrdle. Ani v krku, ani v hrdle. To on vzniká v žaludku.
7: V žaludku?
8: V žaludku.
7: Jak chcete dokázat takový nesmysl, že to vzniká v žaludku?
8: No to není nesmysl, to mě vykládal ten můj učitel. Žaludeční.
7: Zpěvný.
8: Nebo zpěvný, no.
7: Ale víte, že to slyším poprvé.
8: No vidíte, jak jste hloupej. Tak dávejte pozor, já vám to vysvětlím. Tak když chcete zpívat, tak musíte stlačit napřed tady ty žaludeční svaly.
7: Ano.
8: Ty se stlačej. A to teprve žene, takhle, víte, ten průvan semhle nahoru.
7: Myslíte vzduch.
8: Nebo vzduch. A ten se zachytí tadyhle, na té švestce se to
7: hlasivka,
8: zachytí. Hlasivka. Nebo hlasivka. No a ty hlasivky, ty začnou teprve, víte, tak jako rachotit tady.
7: Vibrovat odborně.
8: Začnou odborně vibrovat. A tak vzniká ten tón, teda původně vlastně v žaludku.
7: Co je zvláštní.
8: No jo.
7: A vy jste to zkoušel tou vlastní technikou?
8: No samozřejmě, taky ano. Jsem taky tenkrát stlačil takhle ty žaludeční svaly, jenomže u mě tenkrát ten tón nešel horem. Zkrátka není to tak jednoduchý, no, nemusíte si to zpívat.
1: Humoriáda. Proto raději na závěr bude zpívat Michal Hrůza a já doufám, že to pro vás bude v pohodě. Vašek Vidra byl naším hostem, pomohl vybírat. Děkuji, Vaško, ať se
4: daří. Já taky moc děkuji, odjíždím do Krumlova, mějte se krásně.
1: Tak ať se dobře hraje, vám ať se dobře poslouchají další pořady Českého rozhlasu a zase zítra s Kateřinou Macháčkovou. Mějte se pěkně.
9: Teď už nejsem sám. Okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Šenově u Nového Jičína se budou vyrábět obrněná vozidla Bushmaster pro evropské armády. Modernizované koupaliště ve Valašském Meziříčí se otevře už na konci května. Osoblaha postaví novou turistickou stezku. A dnes bude v regionu většinou oblačno, místy přehánky, teploty do 22 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá a hezké ráno přeje Lenka Blažejová. Státní vojenský podnik v Šenově u Nového Jičína připravuje výrobu obrněných vozidel Bushmaster. Se společností Thales podepsal alianční dohodu na dodávky pro evropské armády.
2: Klasický burácí výzvuk těch silných motorů.
3: Říká řidič Bushmasteru Jakub Dobijáš. Obrněnce předvádí na tankodromu vojenského podniku, kde se chystá jeho montáž. Podle ředitele VOP Vlastimila Navrátila už spouštějí i výrobu náhradních dílů.
4: Austrálie je daleko a jsme tady ve středu Evropy, to znamená, dává určitě smysl, kdyby jsme se podíleli jako Česko jak na servisu, tak na výrobě těchto vozidel pro Evropu.
3: O nákupu Bushmasteru teď výrobce jedná s několika zeměmi. Ze Šenova Marta Pilařová, Český rozhlas.
0: Menší zdravotní pojišťovny letos dostanou 7 miliard a 900 milionů korun z rezerv Všeobecné zdravotní pojišťovny. Umožňuje to novela o zdravotním pojištění, kterou včera podepsal prezident Petr Pavel. VZP měla v uplynulých letech zvýšený zisk kvůli platbám za ukrajinské uprchlíky. Převod má podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha z hnutí ANO zajistit stabilizaci systému veřejného zdravotního pojištění. Jde pouze o dočasné řešení. Koupaliště ve Valašském Meziříčí se po rekonstrukci otevře návštěvníkům na konci května. Termín slavnostního zahájení sezony oznámila Meziříčská radnice. Město za 50 milionů korun opravilo stávající plavecký a rekreační bazén, včetně dětského brouzdaliště. V den slavnostního otevření bude vstup do areálu zdarma, dodává mluvčí města Jakub Mikuš.
5: Pevnostní tlakové zkoušky dopadly na jedničku a bazény jsou napuštěné, takže není na co čekat. Sezónu zahájíme slavnostním otevřením už v sobotu 30. května a věříme, že potrvá co nejdéle. Brány koupaliště se v tento den otevřou o 9 hodin a vstup bude zdarma do naplnění okamžité maximální kapacity.
0: Turisté v Osoblaze na Bruntálsku budou moci využívat novou naučnou stezku. Radnice ji postaví do konce srpna a zájemce provede zajímavými místy v obci. Začínat bude u historické budovy tamního vlakového nádraží. Tam si budou turisté moci vyzvednout i speciální mapku, říká nezávislá starostka Osoblahy Jana Dohnalová.
6: Mohou vidět krásný areál parku, dále mohou projít kolem historických hradeb až na naše náměstí, kde uvidí naši kašnu, kulturní památku a zakončit tady tuhletu stezku mohou na židovském hřbitově.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku slunečno, jen ojediněle s mlhami, v průběhu dne bude oblačnosti přibývat. Odpoledne se pak přidají lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách 13 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Aktuální ranní provoz je teď klidný, plynulý, místy se tvoří mlhy. V případě komplikací v našem kraji volíte linku Zelené vlny na čísle 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Pět hodin, 4 minuty, je středa, 20. květnový den roku 2026 a začínáme s dobrým ránem Českého rozhlasu Ostrava. Pravidelnou ranní čtyřhodinovkou nabitou aktuálními informacemi z regionu a dobrou muzikou dnes pro vás budou mít Lenka Blažová a Petr Soukup. Hezký den, poslech.

0: Český rozhlas Ostrava a Marta Kubišová, 5 hodin 11 minut. 13 hal, 16 hřišť a 190 týmů. To je ve stručnosti pohled na víkendový pátý ročník ostravských her. I když už loni se zdálo, že kapacita mládežnického florbalového turnaje je maximální, tak letos přijede o 20 týmů více. O turnaji budeme podrobněji v našem vysílání mluvit krátce před půl šestou. Teď si připomeneme historii spjatou s dnešním datem 20. května.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Středa 20. května, svátek má Zbyšek a s vámi je Petr Jungmann. Pěkný den. Muž, který objevil Ameriku, Krištof Kolumbus, zemřel ve španělském Valladolidu před 520 lety, v roce 1506. Státní tabákový monopol v českých zemích byl zaveden patentem Leopolda I. v roce 1701, to je 325 let. A penízky se do státní pokladnice jen hrnuly a stále hrnou. Pořád si mnoho z nás za spoustu peněz dobrovolně a možná i s chutí ničí zdraví.
3: Takže pane řediteli, kde máme popelníček?
2: Gigantickou stavbu přehrady Tři soutězky dokončila Čína před 20 lety.
4: Chenta je obrovská.
2: 27 milionů kubíků betonu přehradilo řeku Yangtze-Tiang. 1725 metrů dlouhá a 185 metrů vysoká hráz vyrábí tolik energie jako 6 Temelínů.
4: Co je to Temelín?
2: Svědky nevšedního duelu jsme byli také před 20 lety.
5: Volte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji.
2: Facka od Macka přistála na hlavě Davida Ráta. Na zasedání České stomatologické komory.
5: Vy jste mě napadl zbaběle ze zadu.
2: Pánové se ještě snažili zachovat chvilku dekorum, ale pak přišli ke slovu pádnější argumenty než slova. A kdo vyhrál? Facka Macka stála 100 000 a omluvu. Královna plastických operací a estetických zákroků. Zpěvačka a herečka Cher vypadá skvěle. A dneska její pozor 80. 70 je bývalému tenistovi, Davis Cupovému vítězi, rodákovi z Plzně, Tomáši Šmídovi. A

0: počasí.
1: Čeká nás krásný a také teplý den. Pojďme se ale nejprve podívat, jak to aktuálně na severní Moravě a ve Slezsku vypadá. Všude je většinou jasno, co se teplot týče, tak Český Těšín teď hlásí 5 stupňů Celsia. Pokud se podíváme třeba do Chuchalne na Opavsku, tam už teď naměříte 9 stupňů. Prognoza na dnešek říká, že v Moravskoslezském kraji bude zpočátku slunečno jen ojediněle s mlhami. V průběhu dne bude přibývat oblačnosti, ale přehánky jen výjimečně, a to v odpoledních hodinách. Teploty mezi 18 a 22 stupni, na horách naměříte okolo 15.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpívá nám Petr Muk, je 5 hodin a 22 minut. Už v pátek v 9 hodin dopoledne začne v Ostravě pátý ročník florbalového mezinárodního turnaje Ostravské hry. V 8 věkových kategoriích přijede 190 týmů a navíc si všechny zahrají více zápasů než v minulosti.
1: Tím, že jsme vytvořili i B-pavouk, tak vlastně jsme museli zvýšit počet hal. Jo, to znamená, že všechny kategorie budou pro ty, kteří vypadnou v prvním kole playoff, ještě mít šanci si zahrát 1 až 3 zápasy.
2: Vysvětluje na úvod jeden z organizátorů ostravských her Michal Hadviger. Ti, co v sobotu v playoff vypadnou, tak v neděli ještě budou hrát dostatek zápasů. Hlavními halami budou Sareza v Přívoze a City Campus Ostravské univerzity.
1: Letos jsme dokonce museli uzavřít některé kategorie, protože už byl ten limit jakoby vyčerpán, to znamená, že to dostalo takovou jakousi exkluzivitu. Samozřejmě jsou kategorie, kdyby jsme mohli ještě přibrat, jo, ale s ohledem toho B pavouka letos prvního ročníku a vlastně při 190 týmech jsme to nechtěli riskovat, takže uvidíme do příštích ročníků, jestli budeme tlačit na ty kategorie, kde je v tuto chvíli méně, že bychom naplnili třeba taky do těch 32 a to bude asi vrchol potom.
2: Pro účastníky je nachystáno spousta atrakcí a slev v restauracích a podobně, včetně návštěvy zoologické zahrady. A všechny týmy do třetího místa dostanou originální a zajímavé medaile.
1: Ano, medaile vlastně jsme mysleli u nás ve studiu, jo, Studio CMYK. Jsme vlastně 5 let partnerem tohle turnaje a chtěli jsme to udělat kovové, aby to mělo jakousi váhu, jo, to znamená, že byl jakýsi návrh, který byl schválený ve spolupráci s výrobcem medailí. Jsme to potom udělali vlastně formu, která se odlila a vlastně každá medaile svým způsobem je originální, protože samozřejmě ty odlitky nejsou takové ty unifikované, ale je to dělané v jakýchsi malých sériích.
2: Doplňuje Michal Hadviger za organizátory ostravských her. Program třídenního turnaje začíná v pátek v 9 hodin a končit bude kolem 18. hodiny v neděli. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Anka Blažová a krátké zprávy.
1: Půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Cenový strop na pohonné hmoty dnes opět stoupl. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 44 koruny a 1,70 haléřů. To je o 28 haléřů víc než včera, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena za litr nafty stoupla o 15 haléřů na 42 koruny a 17 haléřů. Český Těšín uzavřel lávku nad železniční tratí v ulici Podzvonek. Podle radnice je v havarijním stavu. Lidé mohou místo obejít po chodníku v Jablunkovské ulici a dále pod chodem u obchodu. Přecházení kolejiště v místě uzavřené lávky je zakázáno. Rodiče budoucích prvňáků v Rožnově pod Radhoštěm můžou získat od města příspěvek 1000 korun na školní pomůcky. O takzvané pastelkovné je možné požádat přes portál občana do konce července. Vstupné na Krnovské koupaliště letos zdraží. Navýšení se v průměru pohybuje okolo 10%. Technické služby Krnov, které koupaliště provozují, zvýšení cen vysvětlují rostoucími provozními a mzdovými náklady a investicemi do novinek v areálu koupaliště. Italové budou dnes čtvrtým soupeřem českých hokejistů na mistrovství světa ve Friburgu. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další překvapení, které přinesla porážka se Slovinskem. Češi teď mají ve skupině B 7 bodů z 9 možných a třetí výhra by znamenala další krok směrem do čtvrtfinále. Dnešní duel začne v 16:20. Dnes bude v Moravskoslezském kraji slunečno, odpoledne s možností přeháněk. Nejvyšší teploty od 18 do 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Ostravské ulici v Rožnově pod Radhoštěm platí omezení v provozu, dá se projíždět pouze kyvadlově. A s omezením počítejte také v Ostravě Porubě. V Sokolovské ulici se pracuje a omezení v tomto místě regionu platí do 24. července.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zpíval nám Karel Zich, 5 hodin 39 minut. Náš dnešní dopolední host nás nechá nahlédnout do Centra duševního zdraví pro děti. Monika Matulová je jeho ředitelka a jako speciální pedagog se potkává s dětmi s různými problémy. S čím vším se dnešní děti potýkají, jak jim pomáhají anebo naopak nepomáhají rodiče. Sebepřijetí, hledání identity, vysoké nároky i na taková témata v našem povídání dojde. K poslechu vás zve Kateřina Huberová 10 minut po 11. hodině. Teď je zpěvačka Kim Wilde a hned poté telefonáte s ostravskými meteorology.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Budeme mluvit o počasí s Evou Richtárikovou, která zastupuje ostravské meteorology. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Nejdříve tedy aktuální situace.
2: Tak nyní máme jasnou oblohu a teploty se pohybují mezi 5 stupni až 9, například v městě Albrechtice kolem 9-10 stupňů Celsia, ale jsou naopak lokality takové klasické na Bruntálsku například, kde teploty spadly ke 3 stupňům Celsia, nicméně přízemní mrazíky už jsme nikde nezaznamenali a také na horách tam jsou teploty už o něco příjemnější než během včerejšího dne, kolem 5-7 stupňů Celsia. Fouká pouze slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu nebo je klidno.
1: Tolik tedy ta aktuální situace a teď už předpověď na celý den.
2: Tak ráno bude slunečné a většina dopoledne taky. Později v průběhu dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne se přidají lokálně přehánky a výjimečně také počítejte i s bouřkou. Teploty během dne vystoupají na 19 až 22 stupňů Celsia a na horách budou mezi 13 až 17 stupni a vítr povane po většinu dne slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, pouze v bouřce může přechodně zesilovat.
1: Od dnešku máme jasno, pojďme dál, jaké počasí přijde v noci a co zítra?
2: Noc už bude zase o něco teplejší než ty uplynulé, bude více oblačnosti, očekáváme polojasno, přechodně i oblačno, výjimečně se můžou i v noci objevovat přehánky a teploty budou nejčastěji mezi 12 až 9 stupni, v údolích se mohou pohybovat ještě kolem 7 stupňů Celsia a vítr povane slabý, místy až mírný, severozápadní, rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne zase bude podobné počasí, čekáme pouze lokální přehánky, takže budou místa, kde nezaprší a naopak místa, kde se vyskytnou slabé srážky. Převažovat bude tedy polojasná obloha a jen místy přehánky. Ve večerních hodinách budou přehánky ustávat a oblačnost částečně ubývat. Teploty během zítřejšího dne možná o nějaký stupínek chladnější než dnes, mezi 18 až 21, na horách mezi 12 až 16 stupni Celsia a vítr mírný severozápadní rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí nabídla Eva Richtáriková. Děkujeme za to, hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
3: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Mrak na odstřel, Aleše Brechty teď zněl éterem Českého rozhlasu Ostrava. Pokud nám budete dělat společnost i po 13. hodině, dočkáte se pořadu Alex a host. Kdo se dnes posadí k mikrofonu?
1: Zakladatel fotbalového celku Amfora Petr Salava bude hostem Alex a host. Jak se vůbec zrodil nápad vytvořit tento ikonický klub? Věštil mu půl století dlouhou existenci? Jak těžké bylo se s ním rozloučit? A čím se baví teď? Poslechněte si Alex a host. Začínáme po 13. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava.

Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotek.cz.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Pražská nemocnice Bulovka se připravuje na přijetí pacienta s podezřením na ebolu. Ostravská vysoká škola báňská se zaměří na humanoidní robotiku. Botanická zahrada v Olomouci dnes slaví den fascinace rostlinami. Na severní Moravě a ve Slezsku bude slunečno odpoledne s možností přeháněk. Teploty příjemné do 22 stupňů. Zprávy Alenka Blažejová, dobré ráno. Fakultní nemocnice Bulovka dnes v podvečer přijme člověka s podezřením na nákazu ebolou. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Zdůrazňuje přitom, že riziko šíření eboly v Česku je prakticky nulové. Pacient je americký lékař a o jeho hospitalizaci v Česku požádali Spojené státy.
2: Podle všeho ošetřoval pacienty s ebolou v Ugandě. Nemáme informace, že by měl jakékoliv symptomy, ale Američané, a to bylo i v médiích, rozhodli, tam bylo více takovýchto lékařů, že budou evakuováni k nám, tedy směřuje jeden. My jsme v tomto vyhověli, řekněme, z hlediska určité solidarity.
0: Fakultní nemocnice Bulovka patří mezi specializovaná centra pro léčbu vysoce nebezpečných nákaz. Má k dispozici potřebné vybavení i vyškolený personál. Ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD ráno čeká jednání s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Tomu má představit novou koncepci armády. Hlavním záměrem Zuny je naplnit cíle, které po Česku požaduje NATO jako příspěvek do kolektivní obrany. Zuna už dříve řekl, že se chce zaměřit hlavně na lidské zdroje. Navýšit chce nejen počty vojáků, ale i aktivní zálohy, do které by se mohly zapojit i třeba silnější populační ročníky. Koncepce armády má být naplánovaná až do roku 2040. Vysoká škola báňská technická univerzita Ostrava chystá nový studijní obor zaměřený na humanoidní robotiku. Využití bude mít například v průmyslu. Souvisí to s nově pořízeným humanoidním robotem, který se zapojí do výzkumu napříč fakultami. Je to moderní trend, který by mohl přilákat nové studenty, říká rektor univerzity Igor Ivan.
3: Ten robot, který tady dneska je, tak je jeden z několika robotů, které v brzké době na univerzitě přivítáme. A myslím si, že to může způsobit to, proč ten student rozhodne studovat právě techniku, třeba robotiku, nebo strojařinu, nebo informatiku. Je to vždycky trošku výzva, ale zároveň si myslíme, že ta nová technologie může být dostatečným lákadlem.
0: Několika akcemi dnes připomenou pracovníci Botanické zahrady Olomoucké univerzity Palackého Mezinárodní den fascinace rostlinami. Akce se konají od 9 hodin a ukážou magické rostliny mezi vědou a mytologií.
4: Magické rostliny nepředstavují žádnou konkrétní systematickou skupinu. Jde o rostliny, kterým lidé v různých obdobích přisuzovali symbolické, mystické, léčivé a rituální významy. Jejich role sahá od animismu archaických kultur přes antické věštírny, středověké klášterní zahrady až po novověké studium rostlin v rámci etnobotaniky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji zpočátku slunečno, jen ojediněle s mlhami. V průběhu dne bude oblačnosti přibývat. Odpoledne se přidají lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na horách 13 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Z Opavy už máme nahlášenou aktuální dopravní nehodu. Policie teď vyšetřuje srážku dvou osobních aut v ulici Vodní v Kateřinkách. Dejte na to pozor.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Lenka Blažová nabídla aktuální zprávy. Teď 4 minuty po 6. vás od moderátorského mikrofonu hezky zdraví a pěkný den pře. Petr Soukup, krásný den určitě čeká všechny nositele jména Zbyšek. Mají totiž dnes svůj svátek. Je to křestní jméno, které má slovanský původ. U nás se vyskytuje nepříliš často, ale u našich sousedů v Polsku patří mezi ta nejoblíbenější jména. Volně by se toto jméno dalo vyložit jako hněvivý anebo rozčilený. Tak milí Zbyškové, dnes se nerozčilujte a užijte si svátek. Hezký den.

0: Zpíval nám Gary Halliwell, teď je 6 hodin 12 minut, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Už umí chodit, mluvit a plní jednoduché úkoly a až se toho naučí víc, stane se skladníkem anebo třídičem plechových výrobků. O čemže to mluvíme? Ostravská vysoká škola báňská zkouší nového humanoidního robota a poprvé ho také ukázala. Více vám povíme v reportáži už za 8 minut. Teď pro vás máme rozhlasovou rozcvičku.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Cvičit budeme na zemi. Položíme se na břicho. Paže vzpažené vpřed, hlava, trup a nohy v jedné rovině. Chodidla se opírají o špičky. S nádechem stáhneme lopatky a přitáhneme paže po oblouku k ramenům. Opět s výdechem se vrátíme zpátky vpřed. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!

0: počasí.
1: Ten bude hezký, slunečný, s deštěm se potkáme jen výjimečně. Jak to aktuálně v regionu vypadá, tak v Karviné je teď slunečno, teplota vzduchu 7 stupňů Celsia, na Bruntálsku, konkrétně na přehradě Slezská Hrta. Teď na teploměru máme uveden údaj 6 stupňů Celsia. Prognóza na dnešek říká, že by mělo být zpočátku slunečno, jen ojediněle se v některých místech mohou tvořit mlhy. V průběhu dne bude oblačnosti přibývat, ale přeháňka opravdu jen ve výjimečném případě. Teploty od 18 do 22 stupňů, na horách naměříte od 13 do 17.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Naším středečním hostem bude ředitelka Centra duševního zdraví.

0: Zdraví pro děti Monika Matulová. Jako speciální pedagog se potkává s dětmi s nejrůznějšími problémy. S čím vším se dnešní děti potýkají, jak jim pomáhají nebo naopak nepomáhají rodiče, i o tom natočila rozhovor Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Vlačenasky 6 hodin 23 minut, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Má 35 kg, je vysoký zhruba 130 cm a rychle se učí nové věci. Ostravská vysoká škola báňská představila svého prvního humanoidního robota. Zapojí se do výuky, ale počítá se s ním i v běžných profesích ve firmách. Nahradí třeba skladníky.
1: Tady ta sklenice vypadá, si myslím, dobře. To znamená, že on z toho bodu 9 půjde pak na ten bod 11.
2: Zkusím ještě ty sklenice tam dát znovu.
1: Jo, určitě, určitě.
3: Je to jako s autem na ovládání, páčky a tlačítka na ovladači. Zatím bezejmenný robot mává a má něco na srdci.
4: Jsem tu proto, abych lidem pomáhal, učil se s nimi a usnadňoval jim práci.
3: Docela dupe kvůli stabilitě chůze a už plní úkoly. Musí zkontrolovat zadaná místa.
5: Ta ukázka je relativně jednoduchá a triviální, kde robot jde, vždy zastaví u toho daného pracoviště, nasnímá nebo zkontroluje pomocí kamery ten daný stav.
3: Radim Hercík z Fakulty elektrotechniky a informatiky má pro robota větší výzvy. Zapojí se i do běžné práce, až se to naučí.
5: Máme podaný projekt, kde by právě měl pracovat ve skladu, kde oni nejsou schopni teďka sehnat dostatek prostě pracovníků nebo potřebují uvolnit ruce. A další ta oblast je, že by mohli dělat třeba v kovovýrobě, třídit výpalky z plechu a tak dál. Pracovat třeba někde v horku ve stížených podmínkách, kde je zvýšena zátěž na člověka.
3: Nestačí mu to ale vysvětlit, musí se naprogramovat a otestovat, což propojí různé fakulty a hodně oborů. Popsal význam pro celou školu rektor Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava Igor Ivan. Přibude i nový předmět humanoidní robotika a třeba to přiláká další studenty.
6: Moderní technologie může způsobit to, proč ten student rozhodne jít studovat právě techniku. Proč se rozhodne jít studovat třeba robotiku nebo strojařinu nebo informatiku. Ta nová technologie může být dostatečným lákadlem.
3: Nový humanoidní robot už byl slavnostně přijatý do akademického světa a jméno mu v anketě vyberou sami studenti. Ostravská VŠB se tímto přírůstkem srovnala s robotickou výbavou dalších významných technických univerzit. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: U mikrofonu Janka a Lenka Blažová, čekají vás a zprávy.
2: Je 6:30.
3: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: V akcelerační zóně Kamenný vrch u Horních Životic na Bruntálsku chce postavit větrný park společnost z průmyslové skupiny MTX Group. Část obyvatel okolních obcí s tím nesouhlasí. Vadí jim, že větrníky, které mají být vysoké až 250 metrů, naruší ráz krajiny, klid i výskyt chráněných živočichů. V Lučíně na Opavsku se otevřelo chráněné bydlení určené lidem s duševním onemocněním. Moravskoslezský kraj ho nechal vybudovat v okrajové ulici a objekt za více než 37 milionů korun má 8 lůžek. Uvedla to Miroslava Chleboun-Nová z krajského úřadu. Preventivní vyšetření mateřských znamének dnes nabízí všem zájemcům zdravotníci Šumperské nemocnice. Akce začne v 7 hodin ráno v tamní kožní ambulanci. V ostravské zoologické zahradě se během jara narodilo 12 kolouchů. 8 z nich patří v přírodě k vyhubeným druhům. Zahrada chová 8 druhů jelenů v Ostravě, 2 z nich se už v přírodě vůbec nevyskytují a z planety nevymizely jen díky záchranným chovům v lidské péči. Informovala o tom mluvčí zoologické zahrady Ostrava Šárka Nováková. Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o třetí vítězství v MOL Cupu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Finále začne v 18 hodin. Počasí bude v regionu slunečné, odpoledne oblačno a místy přehánky a teploty do 22 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Opavě v křižovatce ulice Ratibořská a Vodní je omezený provoz. Je tam aktuální nehoda 2 osobních aut. Provoz je omezený, zranění tam ale nejsou.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: I dnes se dopoledne budeme trochu putovat naším moravsko-slezským regionem. Kam se podíváme po 9. v magazínu Křížem krajem, prozradím za pár minut.
4: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo písem tichou, jak padající

si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na dvorek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: Lidé stavěli kapličky z různých důvodů, jako potvrzení víry, výraz vděčnosti anebo připomínku nějaké významné události. Vše uvedené dohromady platí pro novodobou kapličku, která je v Bystřici na Třinecku. Právě to je místo, kam se dnes vypravíme dopoledne 10 minut po 9 v rámci magazínu Křížem krajem. Vezme nás tam redaktorka Romana Kubicová. Budeme rádi, když i v tomto čase budete poslouchat.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: Budeme mluvit o počasí s Evou Richtárikovou, která zastupuje ostravské meteorologie. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Nejdříve tedy aktuální situace.
2: Tak nyní máme jasnou oblohu a teploty se pohybují mezi 5 stupni až 9, například v městě Albrechtice je kolem 9-10 stupňů Celsia, ale jsou naopak lokality takové klasické na Bruntálsku například, kde teploty spadly ke 3 stupňům Celsia, nicméně přízemní mrazíky už jsme nikde nezaznamenali a také na horách tam jsou teploty už o něco příjemnější než během včerejšího dne, kolem 5-7 stupňů Celsia. Fouká pouze slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu nebo je klidno.
1: Tolik tedy ta aktuální situace a teď už předpověď na celý den.
2: Tak ráno bude slunečné a většina dopoledne taky. Později v průběhu dne bude přibývat oblačnosti a odpoledne se přidají lokálně přehánky a výjimečně také počítejte i s bouřkou. Teploty během dne vystoupají na 19 až 22 stupňů Celsia a na horách budou mezi 13 až 17 stupni a vítr povane po většinu dne slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu, pouze v bouřce může přechodně zesilovat.
1: Od dnešku máme jasno, pojďme dál, jaké počasí přijde v noci a co zítra?
2: Noc už bude zase o něco teplejší než ty uplynulé. Bude více oblačnosti, očekáváme polojasno, přechodně i oblačno. Výjimečně se můžou i v noci objevovat přehánky a teploty budou nejčastěji mezi 12 až 9 stupni. V údolích se mohou pohybovat ještě kolem 7 stupňů Celsia a vítr povane slabý, místy až mírný, severozápadní, rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne zase bude podobné počasí. Čekáme pouze lokální přehánky, takže budou místa, kde nezaprší a naopak místa, kde se vyskytnou slabé srážky. Převažovat bude tedy polojasná obloha a jen místy přehánky. Ve večerních hodinách budou přehánky ustávat a oblačnost částečně ubývat. Teploty během zítřejšího dne možná o nějaký stupínek chladnější než dnes, mezi 18 až 21, na horách mezi 12 až 16 stupni Celsia a vítr mírný severozápadní rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí nabídla Eva Richtáriková. Děkujeme za to, hezký den.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 6 hodin 52 minut. Český rozhlas Ostrava teď nabídne trochu inspirace těm, kteří i dnes budou disponovat nějakým volným časem. Muzeum Těšínska zve na výstavu fotografií Jana Bertuse, která se jmenuje Z volné tvorby. Do 28. června si snímky prohlédnete v Muzeu Trojmezí v Jablunkově. Výstava připomíná loňské 90. autora, rodáka z Mostu u Jablunkova. Na hrad Hukvaldy vás můžeme pozvat na výstavu Příběh hradních kaplí. Zavede vás do tajemného světa duchovního života na Hukvaldském hradě. Výstavu si můžete prohlédnout v kapli svatého Ondřeje až do podzimu. A Slezsko-Ostravský hrad zve na besedu s Monikou Černínovou s názvem Žila jsem příliš krátce. Jde o doprovodný program výstavy Kulturní mosty v Evropě, česká a moravská šlechta po roce 1945. Setkání s publicistkou Černínovou je věnované životnímu příběhu Nory Vilček, rozené Kinské. Jejíž osud odráží dramatické dějiny střední Evropy 20. století. Vše vypukne v 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Rožnov pod Radhoštěm vyplácí příspěvky pro budoucí prvňáčky. V Bystřici na Frýdecko-Místecku zdraží cena za senior taxi. Evropská unie schválila předběžné znění legislativy o obchodní dohodě se Spojenými státy. Dnes bude v Moravskoslezském kraji slunečno, odpoledne pak oblačno. Teploty do 22 stupňů a místy přehánky. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Hezké ráno přeje Lenka Blažejová. Rodiče budoucích prvňáků v Rožnově pod Radhoštěm můžou získat od města příspěvek na školní pomůcky. O takzvané pastelkovné ve výši 1000 korun je možné požádat přes portál občana do konce července. Podle mluvčí města Adély Kousalové lze peníze využít například na nákup aktovky, sešitů nebo výtvarných potřeb.
3: Začátek školní docházky přináší rodinám zvýšené náklady na pomůcky, aktovky nebo družinu. Chceme jim proto alespoň částečně pomoci. Peníze dostanou rodiče na účet v říjnu po ověření nástupu dítěte do školy.
1: Senior taxi v Bystřici na Frýdecko-Místecku od 1. června zdraží. Nově lidé za jednu jízdu v rámci obce zaplatí 60 korun. Cesta do okolních obcí je pak vyjde na 120 korun. Podle nezávislého starosty Romana Vrobela může za zdražení cena pohonných hmot i některé dopravní změny v Bystřici a v okolí.
4: A tím jsou teď různé objízdné trasy, které souvisí s velkými investičními akcemi, jak na území Bystřice, tak ve spádovém okolí, a to prostě prodlužuje, jo, ty jízdy, ty cesty.
1: Naposledy se cena služby v Bystřici změnila v roce 2023. Preventivní vyšetření mateřských znamének dnes nabízí zájemcům zdravotníci Šumperské nemocnice. Akce začne v 7 hodin ráno v kožní ambulanci. Nemocnice se tím připojuje podle její mluvčí Hany Hanke k Evropskému dni melanomu.
5: Melanom se může vyvíjet kdekoliv na kůži, včetně oblasti dlaní a plosek či nechtů. Existují dokonce i 1 mm melanomy a naopak jsou znamenka velkých rozměrů, které ale nejsou nebezpečná, pouze je lékaři preventivně sledují. A proto je právě pravidelná prevence tak důležitá.
1: Evropská unie se dohodla na předběžné podobě legislativy obchodní dohody se Spojenými státy, která ruší cla na americké průmyslové zboží. Uvedlo to kyperské předsednictví Rady Evropské unie. Na schválení smlouvy dlouhodobě tlačí americký prezident Donald Trump. Ten kvůli tomu v minulosti hrozil například zavedením vyšších cel na výrobky ze zemí 27. Dokument obsahuje taky pojistky pro případ, že by Spojené státy od dohody odstoupily.
2: Počasí.
1: Dnes bude v Moravskoslezském kraji slunečno, odpoledne čekáme oblačno a lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty od 18 do 22 stupňů, na horách 13 až 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici první třídy číslo 68 Utřince ve směru na obce Střítež a Hnojník je omezený provoz. Údržba silnice v tomto úseku potrvá do dnešních 18 hodin.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Čtyři minuty po sedmé ukazují naše absolutně přesné studiové hodiny, což znamená, že dnešní Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava s datem 20. května se dostává do své druhé poloviny. Co pro vás máme? Samozřejmě muziku. Těšit se můžete na jména jako třeba Lucie Modráčková, Michal Davida nebo kapela Bee Gees. Krátce před 7:30 vás zavedeme do Šenova u Nového Jičína, ale ještě předtím už za pár minut tady bude pár dobrých rad a nápadů, které den co den servíruje Artur Kubica. Tak hezký den i poslech. We'll be right back.

0: 7 hodin 10 minut a jsme Český rozhlas Ostrava, čemu se budeme věnovat dále. Ve státním vojenském podniku v Šenově u Nového Jičína chystají výrobu obrněných vozidel Bushmaster pro evropské armády. Začínají produkcí náhradních dílů a pokud si některá z armád objedná další obrněnce australské provenience, už je budou vyrábět na Moravě. Podnik kvůli tomu zaměstná stovky dalších lidí. Téma pro reportáž nabídneme ji krátce před 7:30.
1: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu.
2: Kolikrát se snažím stočit zahradní hadici tak, aby nikomu nepřekážela, ale občas se mi to nedaří. Zkušení zahradníci tvrdí, že na trhu je spousta zbytečných navijáků na hadice. Pokud ovšem víte, jak se svou hadicí správně zacházet, dokážete ji svinout i bez složitých zařízení. Používáte-li hadici s podélnými pruhy, půjde vám to snadno, aniž byste ji přetočili. Stačí jen mít při stáčení a rozmotávání hadice její pruhy rovnoběžně. Uchopte hadici za jeden konec a natáhněte přes celý trávník. Závity se rozvinou vlastní váhou a podle pruhů poznáte, je-li natažená rovně. Ponecháte-li stuhlou hadici asi hodinku na sluníčku, pak změkne a půjde stočit velmi lehce. A ještě jedna připomínka. I hadice se dá koupit kvalitní a za málo peněz. Ty levné dlouho nevydrží a stáčejí se špatně. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
3: Český rozhlas Ostrava,

0: Kapela Bee Gees teď byla součástí Dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava, je 7 hodin 16 minut.
1: Počasí.
0: Den bude příjemný nejprve, ale pohled do regionu. Všude na severní Moravě a ve Slezsku svítí slunce. V Karviné teď naměříte 10 stupňů, ve Frenštátě pod Radoštěm je na teploměru 8. No a prognóza na dnešek, mělo by být zpočátku slunečno. V průběhu dne bude ale přibývat trochu oblačnosti, ze které může i lehce zapršet, případně přijít bouřka v odpoledních hodinách. Nejvyšší teploty v nížinách mezi 18 a 22 stupni, na horách naměříte okolo 15.
1: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: na čase být.
1: Evropská základna pro výrobu australských obrněných vozidel Bushmaster je nově všenově u Nového Jičína. Státní vojenský podnik uzavřel strategickou dohodu s výrobcem společnosti Thales. Už se vyrábějí náhradní díly a vozidla nasazená i na bojištích na Ukrajině nabízejí armádám střední a východní Evropy, včetně té české.
2: Obrněné vozidlo Bushmaster je skoro 3 metry vysoké. Už jen nastoupit do něj je výkon.
3: Tak.
2: A už sedím na místě velitele vedle řidiče Jakuba Dobijáše. Jak se to řídí?
3: Skvěle. Je to skoro jak osobní automobil.
2: Akorát trošku víc kravál.
3: Klasický burácí výzvuk těch silných motorů.
2: Perfektní, tak jedem. Řidič Bushmasteru Jakub Dobijáš právě překonává 2,5metrové překážky. Jakoby nic. Obrněné vozidlo bylo v minulosti nasazeno v konfliktech Afghánistánu, v Iráku a v Mali. Momentálně slouží i na bojištích na Ukrajině. Podle ředitele vojenského podniku Vlastimila Navrátila je Bushmaster extrémně odolný.
4: Má to unikátní křípovité dno, které chrání tu osádku před explozemi ze spodu. Může mít na sobě nějaký zbraňový systém, může být použito i částečně pro logistiku, může to být ambulance, třeba česká armáda požaduje ženýní verzi, takže VOPka by se měla podílet asi na 15 verzích pro český tender, které by VOPka měla dělat.
2: Česká armáda vypsala tender na obrněná vozidla loni v říjnu. Podle ředitele pro vývoj Kristofa Ravuára ze společnosti Thales, která Bushmaster vyrábí, to ale není jediný důvod, proč přišli do Šenova.
5: Každý ví, že evropský obranný trh roste a Česko je dobré místo, kde začít vyrábět. Není to jen kvůli běžícímu tendru pro českou armádu, ale zkušenost vojenského podniku využijeme i na dalších zakázkách.
2: O dodávkách obrněnců už podle Ravuára jednají i s dalšími zeměmi. Konkrétnější ale být nechce. Ze Šenova Marta Pilařová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT 2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do Pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
2: Krátké zprávy, u mikrofonu Lenka Blažejová.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Ostrava chce do poloviny příštího roku dokončit stavbu dětského centra Domeček, které bude poskytovat péči handicapovaným dětem. Náklady na vybudování objektu v Rýparově ulici přesáhnou 104 miliony korun. Výstavba začala loni v červnu a teď je zhruba v polovině. Zhotovitele oprav třetího pavilonu základní školy vybírá v těchto dnech vedení České vsi na Jesenicku. Celý školní areál zasáhly předloni ničivé povodně. Rekonstrukce vyjde na 20 milionů korun. Část nákladů pokryjí dotace. Vedení obce chce mít stavební firmu vybranou začátkem června. Ministra obrany Jaromíra Zunu za SPD ráno od 8 hodin čeká jednání s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO. Tomu má představit novou koncepci armády. Hlavním záměrem Zuny je naplnit cíle, které po Česku požaduje NATO, jako příspěvek do kolektivní obrany, ale také národní zájmy. Leskovec nad Moravicí rozšíří tamní hasičskou zbrojnici. Obec totiž získala další hasičský vůz s cisternou. Radnice má taky všechny potřebné dokumenty a v nejbližších dnech zbrojnici předá stavební firmě. Práce pak potrvají zhruba do podzimu. Basketbalisté Nymburka po třetí porazili v semifinálové sérii Opavu. Na jejím hřišti vyhráli 95-67 a dál míří za 21. ligovým titulem. Postup do finále mohou úřadující mistři spečetit v opavské hale dnes v 18 hodin. A počasí bude slunečné, odpoledne oblačné, místy čekáme přehánky a teploty do 22 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V ulici Plzeňské v Ostravě pozor, došlo před chvílí k nehodě osobního auta a motorkáře. Ten je zraněný, probíhají proto záchranné a vyprošťovací práce. Dejte na to velký pozor.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: v minulosti.
1: Tím, že jsme vytvořili i B-pavouk, tak vlastně jsme museli zvýšit počet hal. Jo? To znamená, že všechny kategorie budou pro ty, kteří vypadnou v prvním kole playoff, ještě mít šanci si zahrát 1-3 zápasy.
2: Vysvětluje na úvod jeden z organizátorů ostravských her Michal Hadviger. Ti, co v sobotu v playoff vypadnou, tak v neděli ještě budou hrát dostatek zápasů. Hlavními halami budou Sareza v Přívoze a City Campus Ostravské univerzity.
1: Letos jsme dokonce museli uzavřít některé kategorie, protože už byl ten limit jakoby vyčerpán, to znamená, že to dostalo takovou jakousi exkluzivitu. Samozřejmě jsou kategorie, kdy bychom mohli ještě přibrat, jo, ale s ohledem toho B pavouka letos z prvního ročníku a vlastně při 190 týmech jsme to nechtěli riskovat, takže uvidíme do příštích ročníků, jestli tak budeme tlačit na ty kategorie, kde je v tuto chvíli méně, že bychom naplnili třeba taky do těch 32 a to bude asi vrchol potom.
2: Pro účastníky je nachystáno spousta atrakcí a slev v restauracích a podobně, včetně návštěvy zoologické zahrady. A všechny týmy do třetího místa dostanou originální a zajímavé medaile.
1: Ano, medaile vlastně jsme mysleli u nás ve studiu, jo, Studio CMYK. Jsme vlastně 5 let partnerem tohle turnaje a chtěli jsme to udělat kovové, aby to mělo jakousi váhu. Jo, to znamená, že byl jakýsi návrh, který byl schválený. Ve spolupráci s výrobcem medailí jsme to potom udělali vlastně formu, která se odlila a vlastně každá medaile svým způsobem je originální, protože samozřejmě ty odlitky nejsou takové ty unifikované, ale je to dělané v jakýchsi malých sériích.
2: Doplňuje Michal Hadviger za organizátory ostravských her. Program třídenního turnaje začíná v pátek v 9 hodin a končit bude kolem 18. hodiny v neděli. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Meteorolog Václav Smolka na telefonní lince. Přejeme dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Povězme si něco o tom, jak to právě teď vypadá s počasím v regionu.
2: Tak obloha je většinou v celém kraji bezoblačná, teploty jsou nejčastěji od 14 do 10 stupňů a vane jenom slabý proměnlivý vítr do 4 metrů za sekundu.
1: Jak se počasí v průběhu dne bude vyvíjet?
2: Tak teďka ještě zpočátku by mělo být i nadále slunečno, v průběhu dne ale oblačnosti bude přibývat a odpoledne se také přidají místní přeháňky, výjimečně i bouřky. Maximální denní teploty budou nejčastěji od 19 do 22 stupňů, na horách to bude kolem 15 stupňů a vítr bude jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Tolik tedy dnešek, pojďme ale dál, jaká bude následně noc a co přinese zítřek?
2: Noc by měla být polojasná, přechodně oblačná, jenom výjimečně se také vyskytnou přeháňky. Minimální noční teploty budou od 12 do 9 stupňů, v údolích může být o něco chladněji, a to kolem 7 stupňů. Vítr bude slabý, místy mírný, severozápadní, od 2 do 5 metrů za sekundu. Zítra by měla převažovat polojasná obloha, místy se také přidají přeháňky, večer ale budou postupně ustávat a také by měla ubývat oblačnost. Maximální denní teploty budou nejčastěji od 18 do 21 stupňů, na horách kolem 14 stupňů a vítr bude mírný severozápadní od 2 do 6 metrů za sekundu.
1: Ještě poprosím o tlak a vlhkost vzduchu.
2: Tlak vzduchu přepoštěný na hladinu moře je aktuálně 1022 hektopaskalů a relativní vlhkost se pohybuje v kraji nejčastěji mezi 70 a 95%.
1: O počasí nám více pověděl Václav Smolka. Děkujeme za to a hezký den.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů, já bych s tou kapelou přišel k vám před dům.
0: Váš speciální soutěžní pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími dechovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších, anebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden těší Artur Kubica, dechovek plná krabica.
4: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 8 minut je před 8, nabídneme trochu inspirace těm, kteří si dnes najdou odpoledne a večer nějaký volný čas. Za krásou divokých orchidejí se můžete vydat v Kopřivnici, a to s odborníky z Muzea Novojičínska. Sraz je na parkovišti u koupaliště a čeká vás trasa v délce asi 4 kilometrů. Akce je součástí projektu Rozmanitostí k rovnováze a začíná ve 3 odpoledne. Dokončit spot Ondřejníkem vás můžeme pozvat na komentovanou prohlídku dřevěného kostela svatých Prokopa a Barbory. Koná se v 11 hodin v rámci akce s názvem Otevřené chrámy. A v městské galerii v budově bývalé záložny ve Frýdku Místku si můžete prohlédnout výstavu Alchymie. Na té se prezentuje výtvarný obor základní umělecké školy. K vidění je do 23. června. Můžete nahlédnout do Alchymie výtvarné laboratoře, kde se prolíná hmota, světlo a zvuk. A to s osobní zkušeností a s fantazií.
1: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.

0: 8 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Pacient s podezřením na ebolu dnes přiletí do Česka. Podle ministra zdravotnictví Vojtěcha není hrozbou. Dětské centrum v Ostravě bude mít novou budovu příští rok. V Lučíně dnes pořádají Den zdraví. Bude slunečno, odpoledne s možností přehánět teploty do 22 stupňů. Hezké ráno, jsou tady aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová. Pacient s podezřením na nákazu ebolou míří do Česka. Má přiletět v podvečer a speciální tým ho převeze v izolačním boxu do fakultní nemocnice Bulovka. Českému rozhlasu to řekl ministr zdravotnictví za hnutí ANO Adam Vojtěch. Zdůrazňuje ale, že nemocnice Bulovka je na vysoce nebezpečné nákazy specializovaná a i kdyby se nákaza u muže projevila, tak šíření nemoci nehrozí.
2: Skutečně riziko nějaké šíření eboly v České republice je nulové pro veřejnost a uvidíme samozřejmě, jak ten stav toho člověka bude vyvíjet. Bude hospitalizován na Bulovce v rámci té karanténní doby, která je zhruba 3 týdny a pokud se ukáže, že skutečně nakažen není, tak bude propuštěn.
0: Muž je americký lékař, který léčil pacienty s ebolou v Ugandě. Podle Vojtěcha u něj není nákaza potvrzená, nemá ani příznaky. A o jeho přijetí požádali Američané. Česko vyhovělo v rámci solidarity. Nová budova pro ostravské dětské centrum Domeček bude hotová v první polovině příštího roku. Organizace poskytuje terénní i pobytové služby pro děti s handicapem i pro děti v paliativní péči. Teď funguje ve 100 let starém domě. Nové prostory budou bezbariérové. Personálu zjednoduší péči hlavně stropní kolejnice, říká ředitelka centra Jana Šikorová.
3: Kolejnice budou v celé budově napříč a to znamená, že vlastně z pokoje si sestřička vezme to dítě a v tom závěsném systému ho převeze do bezbariérové koupelny, kde vlastně ho může umýt a zase tím bezbariérovým systémem ho dá zpátky na pokoj, což nám velmi ulehčí práci.
0: Den zdraví Hlučínska nabídne lidem bezplatná vyšetření. Na Mírovém náměstí v Hlučíně začne v 9 hodin dopoledne. Lidé si tam mohou nechat změřit krevní tlak, tělesné rozložení tuku anebo se naučit základy první pomoci. Zároveň se tam představí poskytovatelé sociálních služeb a volnočasových aktivit na Hlučínsku. Doprovodný program nabídne vystoupení místních škol, majoretek i aktivity pro děti. Sport. Česká hokejová reprezentace nastoupí na světovém šampionátu proti Itálii. Národní tým bude v utkání jasným favoritem, ale po porážce se Slovinskem nepřipouští asistent trenéra Jiří Kalous, že by došlo k podcenění soupeře.
4: Nás ta zkušenost naučila, že prostě pro nás není lehký soupeř. Italové mají velmi dobré první třetiny, proti komukoliv hrají, tak ty první třetiny mají opravdu jsou nebezpeční, jsou prostě agresivní, tak je potřeba tohle si pohlídat a mají tam i šikovné hráče, mají finského trenéra, zkušeného, takže prostě pohlídat si opět vstup do utkání.
0: Zápas začne ve Friburku 16 hodin a 20 minut.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji slunečno, odpoledne oblačno a lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty od 18 do 22 stupňů, na horách 13 až 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Chrpová v Havířově zasahuje policie u nehody 2 osobních aut. S opatrností tudy ale projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Ještě celých 56 minut budete moci poslouchat Dobré ráno Českého rozhlasu Ostrava, o které se právě dnes ve středu 20. května starají Lenka Blažová a Petr Soukup. Přejeme dobrý den i poslech, nabídneme Petra Kotvalda, kapelu Monkees a hned poté rubriku Co v učebnicích nebylo. Dnes se od Martina Písaříka dozvíte, kde najdete geometrický střed Česka.

0: Krátce před půl devátou se podíváme na důležité silnice v regionu. Především řidiči by si měli poslechnout, co se na cestách připravuje a chystá. Ale v tuto chvíli má slovo Martin Písařík a jeho pravidelná ranní rubrika.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tužku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky opsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Den bude příjemný a také relativně teplý. Pojďme se ale podívat, jak to aktuálně na severní Moravě a ve Slezsku s počasím v tuto chvíli vypadá. Všude svítí slunce, zaměříme se také samozřejmě na teploty. V Novém Jičíně teď 13,5 stupně Celsia. Ještě tepleji je v městě Albrechticích na Bruntálsku 16,5 stupně. Prognóza na dnešek, ta říká, že zpočátku bude slunečno, odpoledne ale může přijít více oblačnosti, ojediněle přeháňka, případně bouřka. Teploty ale příjemné, 18 až 22 stupňů. Pokud vyrazíte nahory ve vyšších polohách, počítejte s teplotou okolo 15 stupňů.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude moderátor, scénárista a výtvarník Petr Salava.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Je 8 hodin 22 minut a v tomto čase vyrážíme na důležité silnice v našem regionu, tedy ne fyzicky, ale pouze virtuálně. Podíváme se, co se na nich v nejbližší době bude odehrávat a jestli řidiče čekají nějaká omezení. Slovo dostává mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Stavba obchvatu Bruntálu pokračuje podle harmonogramu. Řidiči ale musí počítat se souvisejícími dopravními omezeními. Na Žlutém kopci je nově provoz svedený do jednoho pruhu a řízený semafory, což potrvá do začátku července. Stejný kyvadlový režim platí i u Oborné, kde semafory zůstanou v provozu až do poloviny srpna. Tato omezení jsou nezbytná pro bezpečné napojení nové trasy na stávající silniční síť.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Němečtí alfavil, ale teď už krátké zprávy. Má je pro vás Lenka Blažejová.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Cenový strop na pohonné hmoty dnes opět stoupl. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 44 koruny a 1,70 haléřů. To je zhruba o 30 haléřů víc než včera, informovalo o tom ministerstvo financí. Nejvyšší povolená cena za litr nafty stoupla o 15 haléřů na 42 koruny a 17 haléřů. Český Těšín uzavřel lávku nad železniční tratí v ulici Pod Zvonek. Podle radnice je v havarijním stavu. Lidé mohou místo obejít po chodníku v Jablunkovské ulici a dále podchodem u obchodu. Přecházení kolejiště přímo v místě uzavřené lávky je zakázáno. Rodiče budoucích prvňáků v Rožnově pod Radhoštěm můžou získat od města příspěvek 1000 korun na školní pomůcky. O takzvané pastelkovné je možné požádat přes portál Občana do konce července. Vstupné na Knovské koupaliště letos zdraží. Navýšení se v průměru pohybuje okolo 10%. Technické služby Krnov, které koupaliště provozují, zvýšení ceny vysvětlují rostoucími provozními i mzdovými náklady a investicemi do novinek v areálu. V pátek 9 hodin dopoledne začne v Ostravě pátý ročník florbalového mezinárodního turnaje Ostravské hry. V 8 věkových kategoriích bude bojovat 190 týmů. Hrát se bude v hale Sarezy v Přívoze a taky v kampusu Ostravské univerzity. Počasí to dnešní bude v regionu slunečné, odpoledne bude mraků přibývat a objeví se i přehánky, výjimečně i bouřky, teploty do 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na silnici první třídy číslo 57 u obce Baška na Frýdecku-Místecku se srazila dvě osobní auta a je tam omezený provoz. Ke zranění ale nedošlo.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
0: Dalším cílem v našem dnešním dobrém ránu Českého rozhlasu Ostrava bude Horní Benešov a tamní knihovna. Proč? Uslyšíte za pár minut. Teď necháme zpívat Marka Ztraceného. Mějte pěkné ráno.

0: aby byly knížky přístupné všem. Více už nám po telefonu poví zaměstnankyně knihovny Kateřina Kuchařová. Přeju vám dobré ráno.
1: Děkuji vám také.
0: Jak ta služba funguje? Co by měl senior udělat, aby mu tedy knihovna knihy dovezla?
1: Služba funguje na základě předchozí domluvy s knihovnou. Senior nebo jeho blízcí mohou kontaktovat nás jako knihovnu e-mailem nebo telefonicky a domluvit se termín dovozu. Čtenáři si přitom mohou vybrat konkrétní tituly nebo jen styl a my jim vhodné knihy připravíme a dovezeme až domů.
0: Jsou stanoveny nějaké podmínky, co by měli čtenáři splnit? Musí to být třeba nutně seniora nebo prostě kdokoliv, kdo má problémy s pohybem?
1: Podmínkou je, že musí být čtenářem naší knihovny, ale pokud zájemce ještě konto nemá, není problém jej založit. Služba je zejména určena seniorům, kteří mají omezené možnosti docházení do knihovny. Hlavním cílem je ale zpřístupnit knihy lidem, kteří nemohou knihovnu navštěvovat osobně, takže je možné individuálně domluvit pomoc i dalším občanům s pohybovým omezením.
0: Člověk občas jde do knihovny a vlastně ani neví, co by si chtěl půjčit, hledá, dokud tedy něco nenajde. Jste schopni čtenářům doporučit i nějaký titul na dálku?
1: Samozřejmě. Čtenář nemusí znát přesné názvy knih, ono stačí povědět, jaký typ má v oblibě. Třeba například detektivky, romány nebo oddechové čtení a my jim nabídneme vhodné tituly podle jejich zájmu. A podobnou pomoc často využívají i návštěvníci, kteří do knihovny docházejí osobně.
0: O nové službě, kterou nabízí knihovna v Horním Benešově na Bruntálsku svým čtenářům, jsme teď hovořili s Kateřinou Kuchařovou. Děkujeme za váš čas a přejeme pěkný den.
1: Vám také.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: regionu. Jak to právě teď vypadá? Všude svítí slunce, srovnáme hory a nížiny. Na pradědu v Jeseníkách teď teplota 7,5 stupně Celsia. Naproti tomu v Opavě v nižších polohách už je na teploměru údaj 15,5 stupně. Meteoprognóza na dnešek říká, že by zpočátku mělo být slunečno. V průběhu dne ale přijde více oblačnosti a ojediněle může s tím být spojená i přeháňka, případně bouřka. Teploty maximálně do 22 stupňů, na horách pak naměříte mezi 13 a 17 stupni.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Krátce před koncem toho dnešního dobrého rána Českého rozhlasu Ostrava ještě jeden programový tip týkající se našeho vysílání dnes mezi 11. a 12. hodinou dopolední. Náš host nás nechá nahlédnout do Centra duševního zdraví pro děti. Monika Matulová je jeho ředitelka a jako speciální pedagog se potkává s dětmi s různými problémy. S čím vším se dnešní děti potýkají, jak jim pomáhají anebo naopak nepomáhají rodiče, o tom bude dnešní pořad, který začíná 10 minut po 11. hodině. Tolik je tedy ode mě z dnešního ranního programu. Nabídnu ještě Janu Kratochvílovou a také Petrika Svejzího. Pak už začne dopolední program, kterým vás provede Vláďa Šmehlík. Petr Soukup přeje krásný den.
1: Zasmějte se s námi! To v kupé ve vlaku z Ostravy do Prahy sedí maminka s dcerou a dva pánové, Karel s Petrem, kteří se spolu soudí pro dluhy v Praze. Jedou do tunelu, ozve se zvuk pořádné facky a ta maminka si říká, mám to ale poctivou vychovanou dceru. A ta dcera si říká, mám to ale poctivou maminku. A ten Karel si říká, tak ten Petr si sáhnul a já dostal facku. A ten Petr si říká, jen co vjedeme do dalšího tunelu, tak mu střelím ještě jednu. A jestli se chcete zasmát ještě více, tak každou sobotu po 11. hodině v pořadu s Dechovkou na zločince a v neděli po 11. hodině v pořadu Chaloupka strýčka Artura. Veselý den s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Artur Kubica.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Vládní koalice může podle předsedy SPD Okamury nasadit do senátních voleb společné kandidáty. Ostravská vysoká škola báňská testuje humanoidního robota. V okolí Trojanovic jsou nové cyklostezky. A dnes bude v regionu slunečno, odpoledne oblačno a místy přehánky. Teploty v našem kraji do 22 stupňů. U poslechu zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Lenka Blažejová. Vládní koalice Hnutí ANO, SPD a motoristů zvažuje nasadit do podzimních senátních voleb společné kandidáty. Po jednání předsedů stran to řekl šéf SPD Tomio Okamura. Strategii budou projednávat i na dalších schůzkách. Zajistit si chce koalice v Senátu většinu. Na rozdíl od poslanecké sněmovny ji má aktuálně v horní komoře parlamentu opozice, pokračuje Okamura.
2: Máme příležitost zvýšit zastoupení vládní koalice v Senátu a naším cílem je získat v Senátu samozřejmě většinu. Máme volby letos, pak jsou volby za 2 roky. To jsou dvě šance, kdy můžeme získat větší množství mandátů i vzhledem k tomu, kdokolik těch mandátů obhajuje.
0: Nejpočetnější senátorský klub mají aktuálně ODS a TOP 09. 1/3 Senátu se obměňuje jednou za 2 roky. Stávající opozice o možné spolupráci pro senátní volby zatím oficiálně nejednala. Ostravská vysoká škola báňská technická univerzita představila svého prvního humanoidního robota. Bude pomáhat při výzkumu a zapojí se i do běžných prací ve firmách.
3: Jsem tu proto, abych lidem pomáhal a usnadňoval jim práci.
4: 130-centimetrový zatím bezejmenný robot už zvládá jednodušší úkoly, proplétá se laboratoří a kontroluje zadaná místa. Výzvy jsou ale větší. Třeba zkusí nahradit skladníka ve firmě, kde je nedostatek zaměstnanců. Popisuje plány do budoucna Radim Hercík z Fakulty elektrotechniky a informatiky. A nebo bude pracovat v kovovýrobě.
5: Třídit výpalky z plechu a tak dál. Pracovat třeba někde v horku ve stížených podmínkách, kde je zvýšena zátěž člověka.
4: Jméno robota, ke kterému přibudou i další, vyberou studenti v anketě. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Obec Trojanovice na Novojičínsku vybudovala 3 na sebe navazující cyklostezky dlouhé dohromady téměř 4 kilometry. Vedou z obce kolem přehrady Lubina do sedla Pindula. Stavba cyklostezek přišla na 131 milionů korun. Obec je slavnostně otevře v pátek, uvedla to za obec projektová manažerka Ivana Petruchová. Jedná se o dosud největší investiční projekt Trojanovic v historii. Zhotovitele oprav 3. pavilonu základní školy vybírá v těchto dnech vedení České vsi na Jesenicku. Celý školní areál zasáhly předloni povodně. Rekonstrukce teď vyjde na zhruba 20 milionů korun. Část nákladů pokryjí dotace. Vedení obce chce mít stavební firmu vybranou začátkem června. Pokračuje nezávislý starosta Petr Mudra.
6: Dojde ke kompletní rekonstrukci, to znamená výměně všech rozvodů, topení, voda, elektřina, plyn, výměně vnitřních prostor, to znamená podlah a kompletnímu vybavení celé školy, protože už ta budova měla přes 60 let. Tam odhadujeme náklady kolem 20 milionů korun.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji slunečno, odpoledne oblačno a lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty od 18 do 22 stupňů, na horách od 13 do 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V ulici Zámecké ve Staré Vsi nad Ondřejnicí havarovalo osobní auto do svodidel. S opatrností se dá projet a zranění tam nejsou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Čtyři a půl minuty po 9. hodině, tak tohle byla Lenka Blažejová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava, ty další vám nabídne v 10 hodin. Péťu Soukupa u mikrofonu už vystřídal Vladimír Šmehlík, začíná Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Jako tradičně i dnes ve středu 20. května začneme magazínem Křížem krajem. Tentokrát se vydáme na místo paměti, setkávání, smíření i radosti. To je cíl našeho dnešního výletu. Vydáme se totiž ke kapličce, která byla postavena teprve ve 23. roce v Bystřici na Třinecku. Vezme nás tam Romana Kubicová už za malou chvíli v magazínu Křížem krajem. Ještě předtím Rede Kirken a taky Paul Simon a Art Garfunkel. Tak tedy krásné dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Zvuk ticha, Paul Simon a Art Garfunkel. Je nejvyšší čas se začít toulat.
1: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.
0: A míříme na Třinecko a ne, nevezmeme vás z našich tu do verku, naopak, budeme se projít. Lidé stavěli kapličky z různých důvodů, jako potvrzení své víry, výraz vděčnosti nebo jako připomínku nějaké významné události. Vše uvedené dohromady pak platí pro novodobou moderní kapličku v Bystřici na Třinecku. Nezávislého starostu Romana Vrubla požádala redaktorka Romana Kubicová, aby jí o této drobné stavbě na úpatí kopce Loučka prozradil více.
2: Krásným místem, u kterého je dokonce nutné se zastavit, pakliže jdete po žluté turistické značce na Loučku, je taková kaplička moderního střihu, kterou jste tady, pane starosto, nechali postavit. Kdy pak a proč pak?
3: Já mám vždycky knedlík v krku, když jsem u tohoto místa, protože ono je pro mě tak symbolické. Proč? Obec Bystřice slavila v roce 2023 šestisté výročí od první písemné zmínky v dobových análech. No a my jsme 2. prosince roku 2023 udělali poslední z přehršele doprovodných aktivit k tomuto výročí. Pro úplnost a pro názornou představu divákům sdělím, že těch doprovodných aktivit bylo 55.
2: Na každý týden?
3: Na každý týden, ano. Na každý týden jedna. A toto byla jedna z těch finálních událostí. A ve mně ta myšlenka prostě na úpatí Loučky kaplička klíčila strašně dlouho. Víte, já neskrývám to, že se snažím každou neděli navštěvovat bohoslužbu a vůbec nedělám rozdíl, jestli je někdo evangelického nebo katolického vyznání, a tato kaplička splňuje tyto parametry, tuto filozofii. Já byl jsem hrozně rád, když jsem oslovil s tímto záměrem několik významných osobností naší obce, zda by to podpořili. A nesetkal jsem se byť s nejmenším náznakem nějakého nesouhlasu. Naopak provázela to euforie, no a výsledek byl ten, že toho 2. prosince před 3 lety se tady sešly desítky lidí, byla tady spousta sněhu, byla tady goralská kapela, byli tady zástupci všech církví působících na území naší obce a všichni, kteří tady byli, sdíleli jedinečný pocit z toho, že to je pocta jak našim předkům, tak samozřejmě nejvyššímu, a krásně jsme si to užili, protože tady se dostat do těch prostor
2: v prosinci.
3: Ano, v prosinci, ano. To už samo o sobě něco znamená, takže musíte mít určitý fyzický a tělesný fond. No a nejenže to skončilo tak, že to byl ojedinělý akt slavnostního otevření, ale my jsme se dohodli, že se tady každoročně budeme u této příležitosti a u této kapličky scházet a že tady vždycky proběhne takové ekumenické setkání, a už teď se těšíme na to, které bude zase v prosinci.
2: Že vy jste nezměnili ten termín, prostě napadne sníh a vyjdete tady.
3: Prostě napadne sníh a vždycky se snažíme, aby to bylo tak nějak kolem toho Mikuláše. Jo. Je v tom určitá symbolika, samozřejmě voní tady punč, voní tady čaj s něčím ostřejším, voní tady zelňačka, krásná hudba, krásná povzbudivá slova od zástupců církví, co víc si prostě přát.
0: Říká o pravidelném prosincovém setkání u kapličky na úpatí kopce Loučka v Bystřici starosta Roman Vrubel. A po písničce nám mimo jiné prozradí, kdo vlastně tuhletu kapličku postavil.
1: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte magazín Křížem krajem, je 9 hodin a 19 minut. O kapličce na úpatí kopce Loučka v Bystřici na Třinecku už jsme se dozvěděli, že byla postavená v roce 2023, a to u příležitosti 600. výročí první písemné zmínky o obci Bystřice. Vždy v prosinci se tady setkávají lidé bez rozdílu vyznání a že je to srdcové místo starosty Romana Vrubla, o tom není pochyb. Redaktorka Romana Kubicová se jej vyptávala dále.
2: Jak se vám podařilo prosadit vlastně takový až typický lidový tvar? Je to dřevěné, je to roubené, patří to sem, je to doplněno místním kamenem?
3: Víte, ta současná doba je natolik sofistikovaná a zdigitalizovaná a zbyrokratizovaná, že já stále častěji se dostávám do situace, kdy obdivuju jednoduchý selský fištron a prostě lidi, kteří umějí pracovat rukama. A zaplať pánbu, my je tady máme a ti lidé prostě vytvořili tento skvost a za mě to je i určitá garance toho, že prostě nemusíte mít 5 titulů před a za jménem, ale když máte na správném místě srdce, když vám pán Bůh dal do vínku špetku talentu a zručnosti, tak prostě to je trefa do černého a je vyhráno.
2: No počkejte, já vůbec nepochybuju o tom, že tady máte výborné, já nevím, kdo pokládá dlažbu, jak se jim říká, dlaždič jasin.
3: No, to byste se divili, máme velice početnou technickou četu a tam to není taxativně vymezené, ty seš dlaždič, ty seš zedník, ty seš natěrač, ale tam v světě divce každý musí umět potrochu ze všech řemesel. A tady vidíte hmatatelný důkaz tohoto.
2: Dobře, takže umíte pracovat s kamenem, umíte pracovat se dřevem, ale ten samotný kříž, to už je umělecké dílo? To vám tady v Bystřici žijí také umělci?
3: To si pište. Ano, je to z dílny našeho uměleckého kováře, mistra Kuby Navrátila, který vytvořil tento naprosto dokonalý artefakt.
2: Všechna čest, pane Navrátile. A já už jenom pro úplnost doplním. Vlastně tady nejsou žádné svíčky, žádné umělé květiny. Je to prosté, mluví to samo za sebe. A přečtěte nám ten nápis, který jste tady nechali umístit.
3: Tato kaplička byla postavena u příležitosti 600. výročí první písemné zmínky o Bystřici jako výraz děkčinění nejvyššemu za opatřnost i dar milosti.
2: No vy jste geniálně zkombinovali oba dva jazyky, kterými se tady mluví. To je taky záměr.
3: To je naprostý záměr a svým způsobem i poklona k pestrosti, která provází tento region od nepaměti. A tou pestrostí mám na mysli samozřejmě jak pestrost stran vyznání, stran víry, tak národnosti. Víte, já jsem obrovským zastáncem toho, že jak víra, tak národnost dokážou na určitých etapách vygenerovat určité rozepře. Jo? Já neskrývám, i tady u nás se to prostě v posledních 2-3 stoletích se to řezalo, se to dokázalo semlít tak, že se zdalo, že prostě bude konec světa. Ale ku podivu, víte, vždycky zvítězil zdravý selský rozum a my to tady bereme tak, že právě tato pestrost, mnohdy i rozdílnost, je tím nejlepším hnacím motorem. A ty výsledky, které tady máme v tom regionu, jsou toho naprostým důkazem.
2: Dodává starosta Bystřice Roman Vrobel od kapličky, která byla vysvěcena 2.12.2023. Romana Kubicová, Český rozhlas.
0: Všechny díly magazínu Křížem krajem najdete včetně fotek na našem webu nebo v aplikaci Můj rozhlas.
1: A zatímco dnes jsme se nechali zlákat Romanou Kubicovou na východ našeho kraje do Slezských Beskyd, tak zítra nás na výlet v magazínu Křížem krajem vezme Petra Štrimplová a vezme nás na západ našeho kraje. Čtvrteční magazín Křížem krajem nás zavede do Afrického muzea v Holčovicích Jelení na Bruntálsku. Jednomu z jeho objektů totiž vévodí mohutný slon v životní velikosti. Příběh tohoto preparovaného kousku, který byl pytláky uloven v Africe, je velmi zajímavý a Petra Štrimplová nám v zítřejším magazínu Křížem krajem prozradí více. Začínáme po 9. hodině.
0: Křížem krajem Českého rozhlasu Ostrava.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, jsou téměř 2 minuty po 9:30, tohle byl Cutting Crew a máme pro vás připravené i dnešní babské rady. Jarka Vykoupilová se dnes podívá na zub salátu, protože i povadlý salát má ještě naději na oživení. Prozradíme fígle, díky kterým může být každá hlávka salátu svěží, křehká a lákavě zelená. Ještě před Jarkou Vykoupilovou ale dostane prostor Vaby Daněk, tak si to hezky užijte. Tohle je Český rozhlas Ostrava.

0: Babské rady.
1: Hlávkový salát je nutričně bohatá zelenina tvořená z 95% vodou. Ideální pro hydrataci organismu a redukční diety. Obsahuje významné množství kyseliny listové, vitamínu A, C a minerálů. Jeho konzumace podle odborníků sklidňuje nervovou soustavu. Pokud salát nesklízíte na vlastní zahrádce, může se tomu kupovanému stát, že velmi brzy povadne. Původní křupavost mu vrátíte tak, že ho před použitím osprchujete studenou vodou a vložíte ho na 15 minut do lednice. Na prodloužení čerstvosti funguje i to, když mu dole odkrojíte kus stonku, položíte ho na řezu na talířek s vodou a opět vložíte do chladu ledničky. Pokud budete vodu denně vyměňovat, celá hlávka salátu zůstane čerstvá o několik dní déle. Při zpracování hlávky salátu ho nikdy nekrájejte, ale postupně odebírejte jednotlivé vrchní listy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 9 hodin 39 minut a mě na mixážním pultu už problikává červený symbol kodeku. To znamená, že v terénu máme svého regionálního stopaře. I dnes je Petra Pivková s mikrofonem někde na potulkách po severní Moravě a Slezsku a já už moc dobře vím, kde přesně. Hudba, rytmus a společné chvíle, které seniorům vracejí energii i dobrou náladu. V Karviné dnes navštívíme muzikoterapii v nově zrekonstruovaném domě v aleji. Více prozradíme za malou chvíli.

0: Billy Joel, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, 9 hodin a 43 minut. Seniori v Karviné dnes rozhodně nesedí doma v tichu. V nově zrekonstruovaném domě v Aleji totiž dopoledne rozezní muzikoterapie nejrůznějšími rytmy, melodie i společné bubnování. Denní centrum tak nabízí bezpečný prostor pro setkávání, aktivní trávení času i chvíle, které pomáhají předcházet samotě a sociální izolaci. A právě teď je na místě i naše redaktorka Petra Pivková.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Petro, dobré dopoledne do Karviné. Jak to v domě v Aleji teď vypadá?
2: Krásné dopoledne. Já jsem se přemístila kousek, tedy jakoby do vedlejší místnosti, abychom nerušili právě zpěvy a hry, které možná jsou lehce slyšet za námi, protože ano, v tuto chvíli je program, tedy aktivity v plném proudu a myslím si, že seniori si to dle toho, co slyšíme, velmi užívají. Se mnou tady je už ředitelka sociálních služeb Karviná, paní Andrea Látka Hošnová. Dobrý den. Řeknete mi tedy, co se tady dnes děje?
3: Dobrý den všem. Dneska tady máme aktivizační činnosti pro naše klienty z prvky muzikoterapie, kdy vlastně klienti zpívají, hrají na hudební nástroje, pohybují se a náramně si to užívají.
2: Já vím, že tento prostor je nově zrekonstruován. A co všechno tady vaši klienti nebo ti, co sem dorazí, tedy mají nového?
3: My jsme službu poskytovali na jiné adrese a v podstatě můžu říct, tak 10 dnů asi jsme na této nové adrese v rekonstruovaných prostorách budovy v Aleji. A nabízíme mnohem větší prostory, kdy tady mají relaxační místnost, jídelnu, mají tady velkou společenskou místnost k dispozici a úžasnou terasu. Prostory jsou bezbariérové, máme tady výtah, máme tady spoustu nového vybavení a skvělé zaměstnance, kteří poskytují právě ty nejlepší aktivity pro naše uživatele.
2: No, když mluvíte o těch aktivitách, tak dnes je to muzika, hraní a vlastně tady ta aktivace tou hudbou, ale co dalšího ještě děláte?
3: Těch aktivit je spousta. Tady bychom byli dlouho, kdybychom se o všech měli bavit, ale mezi velmi oblíbené patří yoga, opékání párků, všelijaké návštěvy kavárniček, farmářské trhy, děláme výlety ke Karvinskému moři, snažíme se zorganizovat výlet na hory pro naše uživatele, ale v rámci právě těchto prostor je to oblíbené právě různé tvorby výrobků, právě tyto aktivity typu muzikoterapie, kdy klienti zpívají, my máme tady vlastně i program s harmonikářkou,

0: která nám tady chodí hrát a oni si užívají a zpívají se.
1: Tak já přeji, ať se všem klientům líbí a vašim hostům a ať se vám tady na nové adrese daří. Děkuji moc.
0: Moc děkujeme. Naschledanou.
1: No a já jdu pokračovat v tom poslechu, možná, že se i zapojím do muzikoterapie a našim posluchačům přeji krásné dopoledne.
2: To jsem teda zvědavý, co jim tam vybubnuješ, Petro. Každopádně moc děkujeme. Z Karvinského domu v Aleji nás pozvala Petra Pivková. Hezký den.
1: Díky moc, naslyšenou.
3: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Michal Penka, jeden z hitů druhé poloviny 80. let. Tohle je Český rozhlas Ostrava, 9 hodin a 56 minut téměř. Za chvíli do studia přijde i Lenka Blažejová, nabídne vám aktuální zprávy. Například se dozvíte, že v Bystřici na Třinecku zdraží senior taxi, nebo že české hokejisty čeká na mistrovství světa dnes souboj s Itálií. Zprávy tady budou přesně v 10 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lenka Blažejová.
2: Deset hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Každoroční jednání pojišťoven a zdravotníků o úhradách nejspíš čekají změny. V Bystřici na Frýdecko-Místecku zdraží senior taxi. České hokejisty čeká odpoledne na mistrovství světa souboj s Itálií. 20. květen bude v našem kraji slunečný, odpoledne oblačný s možností přehánek. Teploty do 22 stupňů. Zprávy Alenka Blažejová. Hezké dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Každoroční jednání pojišťoven a zdravotníků o úhradách nejspíš čekají změny. Ministerstvo zdravotnictví plánuje od roku 2028 umožnit i víceleté plánování anebo zavedení platby za výsledek zdravotní péče. Současný systém je totiž podle rezortu neefektivní a myslí si to i pojišťovny, lékaři a nemocnice. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady ale ministerstvo k uzavírání dohod taky nedostatečně motivuje.
4: Ministerstvo může nějakým způsobem určovat priority, ale ministerstvo, pardon, by neměla být v tom, že v podstatě bude v té situaci, kdy de facto bez větší odpovědnosti rozhodne o tom, že úhrady budou takové.
2: A to se děje skoro pokaždé. Jedině na rok 2019 se pojišťovny dohodly na úhradách se všemi poskytovateli zdravotní péče. Senior taxi v Bystřici na Frýdecko-Místecku od 1. června zdraží. Nově lidé za jednu jízdu v rámci obce zaplatí 60 korun. Cesta do okolních obcí je pak vyjde na 120 korun. Podle nezávislého starosty Romana Vroubela může za zdražení cena pohonných hmot i některé dopravní změny v Bystřici a v okolí.
5: A tím jsou teď různé objízdné trasy, které souvisí s velkými investičními akcemi, jak na území Bystřice, tak ve spádovém okolí. A to prostě prodlužuje ty jízdy, ty cesty.
2: Naposledy se cena služby v Bystřici zvyšovala v roce 2023. Takzvané akcelerační zóně Kamenný vrch u Horních Životic na Bruntálsku chce postavit větrný park společnost z průmyslové skupiny MTX Group. Po úterní debatě to řekla ve Starých Heřminovech Monika Michajlová, zakladatelka pracovní skupiny pro životní prostředí ve Starých Heřminovech. Část obyvatel okolních obcí se záměrem nesouhlasí. Vadí jim, že větrníky podle nich, které mají být vysoké až 250 metrů, naruší ráz krajiny, klid i výskyt chráněných živočichů. A obávají se i hlučnosti. Sport. Čeští hokejisté nastoupí na mistrovství světa proti Itálii. Zápas začne v 16 hodin a 20 minut. A národní tým v něm bude plnit roli favorita. A to i přesto, že pro mnoho hráčů je italský celek velkou neznámou, včetně útočníka Martina Kauta.
6: Určitě je to neznámá, pro mě to bude první zápas proti ním, ale když budeme hrát stejně jako proti Švédům, tak si myslím, že bychom měli vyhrát a bude to jenom o nás, nepodcení to. Si myslím, že jsme nebyli dobře v hlavách nastavení proti Slovencům a nechceme, aby se to opakovalo, aby jsme neměli nějaký potíže a chceme mít 3 body.
3: Počasí.
2: Dnes bude v Moravskoslezském kraji slunečno, odpoledne oblačno a lokální přehánky, výjimečně i bouřky. Nejvyšší teploty od 18 do 22 stupňů, na horách 13 až 17.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Na výjezdu z Opavy ve směru na Bruntál na silnici 1/11 se opravuje vodorovné značení a jsou tam vozidla silničářů. Omezený provoz tam bude do 16 hodin. Tvoří se tam kolony, tak na to dejte pozor.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: 4 minuty po 10. hodině, tohle byly zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Posloucháte Dobré dopoledne dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Jako každý všední den i dnes po 10. hodině pro vás mám připravenou jednu ze záludných otázek moravskoslezského rozhlasového kvízu. A tak, jestli si myslíte, že se na severní Moravě a ve Slezsku dobře vyznáte a rádi byste vyhráli cestovatelský balíček ostravského rozhlasu, tak si zkuste troufnout. Otázka bude dneska z kategorie školství. Nemusí to být složité, tak uvidíme. Ještě předtím Lucie Vondráčková a taky třeba Petr Rezek, tak tedy hezké a v rámci možností klidné dopoledne na Moravě i ve Slezsku.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi právě teď o zajímavé ceny. Volejte Český rozhlas Ostrava 59 611 22 66.
1: Dobré dopoledne, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo pak se nám dovolal do kvízu?
2: Dobrý den, tady Robert Orlové.
1: A zdravím, Roberte. Tak myslím, že dneska ta otázka bude extrémně komplikovaná. Jste připravený?
2: Ano.
1: Dobře, dobře. Tak jo, tak schválně. Nejstarší české gymnázium na území Těšínského Slezska bylo založeno v roce 1909. Přesně před 30 lety, tedy v roce 1996, získalo toto gymnázium novou supermoderní budovu. Unikátní dekonstruktivistická stavba s vnitřním átriem a ochozy, terasami a sportovní halou je dílem architektů Josefa Kišky a Barbory Potyšové. Tato stavba v roce 1996 dokonce získala hlavní cenu Grand Prix architektury v České republice jako nejlepší realizace roku. Přestože tato budova už slouží 30 let, tak je dodnes právem považovaná za symbol dekonstruktivismu a patří mezi nejmodernější školní budovy v naší zemi. Víte, o jakém gymnáziu je řeč?
2: Já si říkám, že to náhodou gymnázium Orlova.
1: Je to samozřejmě Gymnázium Orlova a vy jako Orlovák jste to musel vědět i bez nápovědy. Blahopřeju. No a vy ostatní, kteří tuto budovu neznáte, tak vřele doporučujeme výlet. Najdete tuto unikátní stavbu na nároží Masarykovy třídy a Polní ulice v městské části Lutyně. Takový byl dnešní moravskoslezský kvíz a blahopřeju, zůstaňte na telefonu.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: Naším středečním hostem bude ředitelka Centra duševního zdraví pro děti Monika Matulová. Jako speciální pedagog se potkává s dětmi s nejrůznějšími problémy. S čím vším se dnešní děti potýkají, jak jim pomáhají nebo naopak nepomáhají rodiče, i o tom natočila rozhovor Kateřina Huberová.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině.
2: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

Posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava, je 10 hodin a téměř 24 minut. Vymyslet na každý pracovní den jednu kvízovou otázku, která by se týkala našeho kraje, tedy kraje Moravskoslezského, není někdy pro mě úplně jednoduché. A tak třeba tu dnešní otázku o gymnáziu z Orlové, tak tu mi poradila moje máma. No a kdybyste mi chtěli taky poradit otázku z místa, ve kterém žijete vy, tak mi klidně napište na rozhlasový e-mail. Rád se nechám inspirovat vašimi nápady z našich luhů a hájů severní Moravy a Slezska. No a pokud ještě nemáte žádné plány na dnešek, tak máme pro vás připravené rozhlasové tipy a kulturní pozvánky. Dneska pozveme třeba do Štramberku, do Frenštátu a taky do Těšína. Hned za malou chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Komunitní centrum Stará škola ve Štramberku dnes zve na přednášku s názvem Splachetnicí do Antarktidy. Přednáší Karel Wolf, přírodovědec, cestovatel, fotograf a také pořadatel cestovatelského festivalu Kolem světa. Dnes ve Štramberku ve Staré škole přednáška od 17 hodin. Odbor sociálních věcí města Frenštátu pod Radhoštěm potom zve na 15. hodinu na besedu na téma dopady péče nepéče. Aneb vliv traumatu na chování dětí. Koná se v Ideál Labu v městské knihovně. Dozvíte se, jak se do života dítěte promítá nedostatek péče a jak můžeme dětem lépe porozumět a účinně pomáhat. Besedu povedou zkušené pěstounky Marina Plačková a Miroslava Křížová. Idea Hub, městská knihovna ve Frenštátě pod Radhoštěm dnes v 15 hodin. A pozveme i do Těšína. V ateliéru Těšínského divadla v Českém Těšíně pořádají dílnu krasopsaní. Umělecké řemeslo si tam můžete vyzkoušet s Jankou Šefrnovou. Akce začíná v Těšínském divadle v 17 hodin a 30 minut.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin 23, teda 32 minut, posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. V nové budově Ostravského dětského centra Domeček budou kolejnice na stropě. Speciální systém na manipulaci dětí s handicapem odlehčí hlavně pečovatelkám. Svaly tak vystřídá technologie, která z dětí udělá pasažéry na jejich vlastní vnitřní lanovce. Reportáž ze stavby nového centra vám přineseme za malou chvíli.
1: Český rozhlas Ostrava, písni.

0: Ostravě roste nová budova pro dětské centrum Domeček. Organizace aktuálně funguje ve 100 let starém domě necelý kilometr vzdušnou čarou od současného staveniště. Za necelý rok už by se mohla začít stěhovat do nového. Velkou pomocí pro pečovatelky bude především nový kolejnicový systém na stropě. Ten je určen pro manipulaci s dětmi s handicapem.
1: A kolena vlastně, kolejnice budou v celé budově napříč a to znamená, že vlastně z pokoje si sestrička vezme to dítě a v tom závěsném systému ho převeze do bezbariérové koupelny, kde vlastně ho může umýt a zase tím bezbariérovým systémem ho dá zpátky na pokoj. Což nám velmi ulehčí práci, protože v tuhle chvíli ty sestričky samozřejmě to dělají na svých zádech ručně, protože nemáme tyto možnosti.
2: Ředitelka Jana Schikorová mi ukazuje první patro na stavbě. Jsme na chodbě, kolem budou pokojíčky, technická místnost, opatro výš, odlehčovací služba a denní stacionář. Prostory budou bezbariérové, to je další změna, protože teď nejsou. Centrum je v kraji svými pobytovými službami pro děti ojedinělé.
1: V současné chvíli jsme jediná služba v Moravskoslezském kraji. Jsme samozřejmě připraveni přijmout i dítě z jiného kraje, pokud ta indikace lékaře k tomu bude.
2: S novou budovou se navýší i kapacita lůžkové části dětského centra Domeček. Aktuálně se zdravotníci starají o 14 dětí s handicapem nebo v paliativní péči. V budoucnu se počet navýší na 19. Od letošního července začne organizace fungovat jako centrum pro komplexní péči o děti, což změní financování služeb. Pokračuje městský radní Michal Mariánek za hnutí Ostravák.
3: Pro nás je to hrozně důležité, protože vlastně to centrum komplexní péče navazuje na novou legislativu a ona vlastně nám umožňuje lépe financovat to zařízení jako takové. Jsou tam větší výnosy od zdravotních pojišťoven, což nám rozhodně pomůže, protože v minulosti to tak moc nebylo a opravdu jsme velké částky vlastně platili z města.
2: Nový objekt by měl být hotový do poloviny příštího roku. Náklady přesáhnou 100 milionů korun. Z Ostravy Natálie Janišková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Podle expertů hlavní důvody, proč se sucho dostává i do vyšších poloh. To je téma pro Miroslava Trnku, klimatologa z Akademie věd České republiky. Poslechněte si čtvrteční rozhovor, o čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
1: Český rozhlas Ostrava, o čem se mluví. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Za oknem prožíváme krásné dobré dopoledne s modrou oblohou a slunečným počasím na severní Moravě a ve Slezsku. Vyladíte Český rozhlas Ostrava, je zhruba 2 minuty.

Minuty po 11:15. No a svůj prostor se svou radou dostane dnes pochopitelně i náš rozhlasový kutil a zahradník Artur Kubica. V tradičním seriálu Dvakrát měř a jednou řeš se tentokrát zaměří na stáčení zahradní hadice. Hned po písničce.

0: Dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Kolikrát se snažím stočit zahradní hadici tak, aby nikomu nepřekážela, ale občas se mi to nedaří. Zkušení zahradníci tvrdí, že na trhu je spousta zbytečných navijáků na hadice. Pokud ovšem víte, jak se svou hadicí správně zacházet, dokážete ji svinout i bez složitých zařízení. Používáte-li hadici s podélnými pruhy, půjde vám to snadno, aniž byste ji přetočili. Stačí jen mít při stáčení a rozmotávání hadice její pruhy rovnoběžně. Uchopte hadici za jeden konec a natáhněte přes celý trávník. Závity se rozvinou vlastní váhou a podle pruhů poznáte, je-li natažená rovně. Ponecháte-li stuhlou hadici asi hodinku na sluníčku, pak změkne a půjde stočit velmi lehce. A ještě jedna připomínka. I hadice se dá koupit kvalitní a za málo peněz. Ty levné dlouho nevydrží a stáčejí se špatně. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Tak tohle je Jiří Korn, za malou chvíli ho vystřídá Elton John. Vy posloucháte Dobré dopoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za 4 minuty do studia přijde i Lenka Blažejová a nabídne další aktuální zprávy. Dozvíte se například, že Ostravská technická univerzita chystá nový studijní obor zaměřený na humanoidní robotiku, a nebo že Česká republika přijme amerického lékaře s podezřením na nákazu ebolu. O tom rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Podrobnosti ve zprávách.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Lenka Blažejová a zprávy Českého rozhlasu Ostrava.
3: Bylo 11 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Česko večer převezme člověka s podezřením na nákazu ebolou. V Hlučíně je dnes den zdraví. Fotbalisté Karviné a Jablonce budou usilovat o zisk domácího poháru. Dnes bude slunečno, odpoledne s možností přeháněk a teploty kolem 22 stupňů. Začínají zprávy. Hezké dopoledne přeje Lenka Blažejová. O přijetí amerického lékaře s podezřením na nákazu ebolou rozhodl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO po konzultaci s vládou. Českému rozhlasu řekl, že Spojené státy požádali Česko o pomoc včera. Muž v Ugandě léčil pacienty s ebolou. Nákaza u něj není potvrzená. Podle Vojtěcha teď bude 3 týdny v izolaci v nemocnici na Bulovce. Šíření nemoci ale podle ministra nehrozí. Lékař do Česka přiletí večer speciálním letadlem.
5: Ten pacient v tom speciálním letadle poletí sám. Neměl by tam s ním nikdo být, kromě pilotů, kteří budou odděleni, ale každopádně to letadlo je soukromé, není to žádná standardní linka, je to soukromé letadlo, které zajišťují právě Spojené státy. Ten člověk nepřijde do kontaktu vlastně s nikým, ani na letišti, tam si ho převezme zase specializovaný tým pražské záchranné služby.
3: Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava chystá nový studijní obor zaměřený na humanoidní robotiku. Využití bude mít například v průmyslu. Robot se ale zapojí i do výzkumu napříč fakultami. Je to moderní trend, který by mohl přilákat nové studenty, říká rektor univerzity Igor Ivan.
6: Ten robot, který tady dneska je, tak je jeden z několika robotů, které v brzké době na univerzitě přivítáme a myslím si, že to může způsobit to, proč ten student rozhodne jít studovat právě techniku, třeba robotiku nebo strojař. Nebo informatiku. Je to vždycky trošku výzva, ale zároveň si myslíme, že ta nová technologie může být dostatečným lákadlem.
3: Den zdraví Hlučínska nabízí lidem bezplatná vyšetření. Na Mírovém náměstí v Hlučíně potrvá do 16 hodin. Lidé si tam mohou nechat změřit krevní tlak, tělesné složení anebo se naučit základy první pomoci. Zároveň se tam představují poskytovatelé sociálních služeb a volnočasových aktivit na Hlučínsku. Rodiče budoucích prvňáků v Rožnově pod Radhoštěm můžou získat od města příspěvek na školní pomůcky. O takzvané pastelkovné ve výši 1000 korun je možné požádat přes portál občana do konce července. Podle mluvčí města Adély Kousalové lze peníze využít například na nákup aktovky, sešitů nebo výtvarných potřeb.
7: Začátek školní docházky přináší rodinám zvýšené náklady na pomůcky, aktovky nebo družinu. Chceme jim proto alespoň částečně pomoci. Peníze dostanou rodiče na účet v říjnu po ověření nástupu dítěte do školy.
4: Sport.
3: Fotbalisté Jablonce a Karviné se dnes v Hradci Králové utkají ve finále domácího poháru. Zatímco Severočeši budou usilovat o 3. triumf v MOL Cupu, Slezané se do souboje o vítěznou trofej dostali poprvé. Finále začne v 18 hodin. Pokud by vyhráli Slezané, je otázkou, jak by jejich případný start v pohárech ovlivnila aktuální korupční kauza, ve které jsou podezřelí. UEFA by je do soutěže nemusela pustit. V takovém případě by účast ve 4. předkole Evropské ligy připadla na 3. Plzeň.
4: Počasí.
3: Dnes bude v našem kraji slunečno, odpoledne oblačno a lokální přehánky. Nejvyšší teploty kolem 22 stupňů, na horách kolem 17.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Vážná nehoda blokuje teď provoz na silnici 647 u obce Velké Albrechtice na Novojičínsku. Havaroval motorkář. Probíhají záchranné práce. Dejte na to pozor.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Právami v 11 hodin se pro dnešek od mikrofonu Ostravského rozhlasu rozloučila Lenka Blažejová. Další zprávy v pravé poledne už pro vás bude mít Tereza Hájková. Jsou 4,5 minuty po 11. a protože je středa, tak je jasné, že dnes dostane svůj prostor i pořad host Českého rozhlasu Ostrava. Koho si k mikrofonu pozvala Kateřina Huberová, tak to vám prozradím po písničce. Je středa 20. května a na severní Moravě je mimořádně krásné počasí. Tak si to tedy hezky užijte. Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Vladimír Šmehlík.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: No a před námi je host Českého rozhlasu Ostrava, ten středeční dopolední host nás nechá nahlédnout do Centra duševního zdraví pro děti. Monika Matulová je jeho ředitelka a jako speciální pedagog se setkává s dětmi s různými problémy. Dnešního hosta moderuje Kateřina Huberová. Začínáme za 4 minuty.

0: Host Českého rozhlasu Ostrava.
1: Hezké dopoledne vám všem ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Nejdříve vám představím dámu Monika Matulová. Dobrý den.
2: Dobrý den všem.
1: Ředitelka Centra duševního zdraví pro děti.
2: Pro děti, ano.
1: To pro děti je asi s větším důrazem, protože termín duševní zdraví, ochrana duševního zdraví, a tak to se teďka skloňuje v posledních letech často. U dětí stále a stále víc a častěji. Co všechno vlastně děti řeší v tomhletom současném světě?
2: V tomhletom současném světě. Je to takové velmi pestré, protože děti máme od narození až do 18 let podle české legislativy. S problémy u dětí v našem dětském centru duševního zdraví se setkáváme v takové jako široké paletě. Často to už jsou děti třeba prvostupňové, to znamená od první třídy do páté třídy, kde nějak mají problémy v tom školním prožívání, v začlenění nebo v tom adaptovat se. Potom se to přelívají do toho pozdějšího věku, kdy děti řeší třeba často ten well-being, najít si toho kamaráda. Dneska to mají takové hodně složité vůbec v tom, aby se někde setkávali, aby
1: fyzicky.
2: Někde fyzicky trávili spolu čas, protože se nám ten jejich život přesunul do online prostředí, což samozřejmě se podepisuje na tom jejich prožívání a chybí jim ty vztahy, protože to je základní potřeba všech dětí začlenit se do stejně starých vrstevnických kolektivů, což jim ten online svět bere. Takže hodně často trpí tím, že nemají kamarády, že si je neumí najít, udržet, a samozřejmě se to propisuje nějak do toho jejich duševního zdraví. K tomu jsou ještě vysoké nároky často ve školách, aby zvládali to učivo. Někdy jsou to fakt jako velké kvanta. Děti mají pocit, že selhávají. Často i to naše školství je pořád vedeno hodně výkonově. Ztrácí se tam ta individualita. Chybí takové fakt jako vztahy a práce na tom, aby ten kolektiv fungoval, aby se začlenili i někteří ti jedinci, kteří nejsou úplně tak pro ty děti přijatelní, něčím se odlišují, protože to děti v tom věku řeší, chtějí být všichni stejní. A když nejsou, tak je to pro ně třeba i zdroj potenciálního ohrožení, kdy můžou být třeba terčem šikany, což se taky někdy stává. A dneska se to často řeší, takže takovou největší oblast vidíme v té problematice u dětí právě spojenou s tím fungováním ve školním světě.
1: Já se s tím potkávám taky a ve zvýšené míře teď v té současnosti, když to srovnáme s naším dětstvím. Jak to vzniká? Z čeho to vzniká? Ten tlak, vy jste tu zmínila, jsou velký požadavky, ty děti jsou dneska přezaměstnané. Myslím se, že i rodiče na ně kladou ty nároky, musím mít to nejlepší dítě, protože pro ně chci tu nejlepší školu a tedy dostáváme se do toho bludného kolečka.
2: Já myslím, že to je takové hodně komplexní a nad tím taky někdy přemýšlím, protože jsem sociální pedagog vzděláním, takže mě to hodně zajímá, hlavně ty vztahy v kolektivech a v tom, jak jim tam je dobře. Já si myslím, že se to tak často posouvá věkem, že i jak máme ty jednotlivé generace, tak když se podíváme třeba na typickou generaci poválečnou boomři, tak ti byli zatíženi tím, že si všechno museli vybudovat sami, museli všechno obnovit po té válce, tvrdě pracovali, byli zvyklí dát do všeho maximální úsilí, ale těm svým dětem už potom chtěli ulevit. A co máme jako další a další generaci, tak víc ulevujeme a ulevujeme těm dětem samozřejmě, jako aby jim bylo lépe, protože chceme pro ně to nejlepší. A myslím si, že někdy neklademe adekvátně dostatečně požadavky na to, aby ty děti zvládaly kompetence, které jim už náleží v tom daném věku. Takže na jedné straně je velký tlak ve školách, ten zůstal stejný po ta desetiletí. Ale výchova se posunula tak, že často to vidím, že moc umetáváme cestičky těm dětem.
1: To je pravda, to je pravda. A na druhou stranu, potom tady je ta přezaměstnanost těch dětí, jako z kroužku do kroužku, ať umějí ty jazyky, prostě doučování a neustále ty děti jsou v tom záběru. Takže jo, umetání cestiček, ale zároveň vyvíjení tlaku tady na ten výkon.
2: Ano, protože chtějí, ať uspějí. Dnes ty děti hodně jsou tlačeny na to, aby se dostali na dobré gimply a aby se potom dostali na prestižní vysokoškolské obory, aby se dobře uplatnili na tom trhu práce. Ta předchozí generace nebo ti rodiče, kteří víme, proč to chceme, ale na druhou stranu asi moc nenecháváme dětem svobodnou vůli se rozhodnout, a dneska už tak úplně neplatí, že to vzdělání je největším zdrojem příjmu. Dneska už se nám to stěhuje od těch bílých límečků zpátky k modrým límečkům, kdo dostává jako hezký plat. Takže možná, jestli to není zase jenom náš úzus té naší společnosti.
1: Možná to bude k užitku s Monikou Matulovou, to je host Českého rozhlasu Ostrava.

0: Tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava si povídám s Monikou Matulovou, ředitelkou Centra duševního zdraví pro děti. Teď jste to konstatovala v písni A to jsme teprve u školy. Kde máme to duševní zdraví? Jak do toho vstoupit? Do toho tématu.
1: Do toho tématu. Já bych možná představila, o čem dětská centra duševního zdraví mají být, správně podle tedy definic různých věstníků a toho, proč byly vůbec zřizovány. Jsou pro děti, které mají obtíže v duševní oblasti a ty se promítají do jejich fungování ve školní oblasti, v sociální oblasti. Tu sociální oblast můžeme pojmout jako celou rodinu, jako celé výchovné působení, jako třeba jejich volnočasové aktivity, všude, kde to dítě tráví ten čas. Mluvili jsme o škole, protože to je ta největší část dne, kde se to dítě pohybuje, ale samozřejmě je důležité i to, jak rodiče výchovně působí na ty děti, jak moc budují jejich odolnost, správně z domu řekne frustrační tolerance, to znamená odolnost vůči takovým jako drobným selháním. To je taky jako součástí těch dětských center, aby vychovávali nebo edukovali rodiče ve výchovných stylech, které vedou k tomu, aby to dítě co nejvíc zvládalo fungovat samostatně a stal se z něho dobře fungující i v oblasti duševního prožívání. Potom dospělý jedinec. Taky ty dětské centra duševního zdraví mají pracovat s dětmi tak, aby nebyly hospitalizovány v psychiatrických nemocnicích, mají být před stupněm, aby ta péče, protože ona dlouhodobě chyběla, tak je to takový mezistupeň mezi službami, které byly dostupné a službami té lůžkové psychiatrické péče a taky mají pracovat s dětmi po hospitalizacích, protože duševní zdraví je velmi široké a tedy nejsme tady pro děti jenom, které mají nějaké jako potíže s fungováním v kolektivech, s nějakou duševní pohodou, ale mají i závažné potřeby. Třeba je ten život až natolik nebaví, že zkoušeli jako pokusy o sebevraždu, takže i pro tyto děti jsme.
0: Bavíme se o nějakém dopadu toho, v čem ty děti žijou, anebo se bavíme opravdu třeba o psychiatrických diagnózách?
1: Celkově v dětské a dorostové psychiatrii, v klinické psychologii my dětem nedáváme diagnózy, protože se neustále vyvíjí a diagnóza může být uzavřena až v dospělém věku, takže to jsou spíš takové jenom predikce, ti lékaři tam vidí třeba směry, jak jim to může jít. V tom zdravotnictví to funguje na základě diagnóz, ale není ta diagnóza uzavřena u toho dítěte. Často ty problémy v oblasti duševního zdraví jsou takové jako fakt komplexní. Je tam vliv genetiky, je tam vliv toho, co si nese ta rodinná zátěž, ale i součástí může být právě nějaký transgenerační přenos různých výchovných stylů. Teď třeba můžu narážet na to, že se ještě u nás stále děti vychovávají tresty, což samozřejmě působí velmi negativně na to jejich duševní zdraví. Může se to propsat významně do nějakého sebepojetí, do toho, jak se ty děti potom nemají rády. Přejímá se tam hodně různých vzorců, takže toto třeba jako předáváme formou výchovy, nebo mnoho duševních onemocnění může být důsledkem právě nějakých jako nevhodnějších výchovných stylů. A pak se nám to přetransformuje, nějak se to zautomatizuje v tom prožívání toho dítěte a naučí se takové jako nevhodné copingové strategie, které mu ten život velmi komplikují. Takže to je takové široké. Něco je genetika, něco je výchova, něco je vliv part, něco je vliv těch vrstevníků, něco je vliv té zátěže a nejde říct, že by něco bylo úplně příčinou.
0: Kolik tak dětí v tom vašem centru vlastně máte v péči?
1: Možná bych ještě mohla představit, že teda jsme dětské centrum duševního zdraví Bezpečný růst. Fungujeme v Bohumíně a jsme spádoví pro 3 obce s rozšířenou působností, a to Bohumín, Orlová a Karviná. Spustili jsme svoji činnost od ledna tohoto roku. Nyní máme těch klientů, a to jsou celé rodiny, takže 20 rodin, s tím, že jsme zmapovali potřeby už u nějakých asi 150 rodin. Do konce roku samozřejmě to bude narůstat mnohem, mnohem více.
0: Podobná zařízení vašeho typu vlastně nestíhají vůbec uspokojovat tu poptávku, protože těch dětí je neuvěřitelné množství. Může v tom sehrát roli taky ta pauza, kterou způsobila pandemie?
1: Myslím si, že to je velká příčina, proč teď ty čísla máme mnohem vyšší, než byly před. Jsme vzali těm dětem možnost vůbec růst pomocí těch svých vrstevnických skupin a té socializace. Často se to dotklo dětí v první, v druhé třídě, ano, které potřebovali se naučit fungovat teď jsme je postavili, posadili za ty obrazovky, takhle jsme je izolovali od sebe a pak jsme po nich najednou chtěli, aby zase začaly fungovat. Není možné, aby jsme si mysleli, že se jich to nedotklo. Oni to slyšeli, oni ty zprávy viděli, oni byli vyděšení, vystrašení. Nikdo nevěděl, co to znamená, na jak dlouho to ochromí svět, kdo je v ohrožení života. Vlastně jsme jim takhle i narušili jejich základní potřebu bezpečí.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: S Monikou Matulovou, ředitelkou Dětského centra duševního zdraví, si povídám tady ve studiu Českého rozhlasu Ostrava. Je těžko asi označovat, které z těch období vývojových je nejvíce křehké, protože malé děti mají své první třída, to je jako pekelný zlom i pro ty rodiče, nebo nástup do školky. A pak tu máme těch náct a tady se vlastně dějou věci. Když se budeme bavit třeba, nevím, o hledání vlastní identity. Taky témata, kterými my jsme nebyli dotčeni a najednou jsme s nima konfrontováni. Jak je vysvětlovat třeba i těm, kteří s těmi dětmi žijí? Myslím si, že práce s těmi rodinami, to je ještě podstatnější.
1: Ano. Práce s rodiči nebo se zákonnými zástupci je fakt vždycky alfa a omega. My nepotřebujeme až tak měnit to dítě. My potřebujeme pracovat s těmi rodiči, aby se vzájemně sladili, aby se pochopili, uměli spolu komunikovat, že se vymezují děti vůči rodičům, je to v pořádku, dítě, které je hodné v pubertálním věku, tak tam je to vždycky nějakým...
0: To se vybolí jinde a jinde.
1: Ano, přesně. Dítě musí revoltovat, holky se musí vymezovat vůči maminkám, aby si našli svoji vlastní cestu. Někdy je potřeba rodiče popohnat k tomu, aby přijali, že jejich dítě se věkově posouvá, že z něho za chvíli bude dospělý jedinec. Už potřebuje to dítě dostatečně vymezovat prostor, dávat mu ty kompetence, osamostatňovat ho a nebrat ho pořád jako tu malou holčičku. Vystrkovat víc do toho světa, což dříve byla často úloha tatínků, aby je naučili, jak funguje ten okolní svět, jak ten muž má fungovat. Takže to jsou takové třeba podle Chvály a Trapkové různé trajektorie vývoje synů a dcer a mají je vyvést do té dospělosti.
0: No, vy teď mluvíte o tom modelu, který zní zcela logicky a ve kterém jsme vyrůstali všichni, naše boomří generace. Ale teď tady najednou máme nové pojetí toho světa a i té bytosti. A sice, že nechme tomu volnou ruku, ono může být, kým chce být. A já nevím vlastně, jak to definovat. Tlak na to, že proč bychom měli klukům vnucovat mužský model, když třeba on se může rozhodnout být čímkoliv, třeba tramvají nebo kočičkou, já nevím. A to teď nenastřeluju, to je prostě jako cituju z reality.
1: Ano, i s tím se setkáváme, je to realita. Často je to o těch hranicích. To, jak jsme se bavili, že čím jsou jako mladší ty generace, tak tím mají pocit, že dětem to chtějí dělat jednodušší. Dovolí jim všechno. Ale to dítě má ten svět jednodušší paradoxně v tom, když jasně zná hranice, limity, když ví, co může, co nemůže, co se od něho čeká.
0: Že má nějaký řád.
1: Tak, že má nějaký řád, režim a hranice. V tom ty děti jsou bezpečné, nemusí tolik potom zkoušet, takže se snažíme takhle ty rodiče provázet, aby to dítě se cítilo bezpečně. A když má takhle nastavené to prostředí a tak jako musíme se s těmi dětmi bavit, musíme jim vysvětlovat mnoho témat. Dneska je ten svět tak divoký a tak pestrobarevný, že ty děti se v tom ztrácejí. Každé dítě je tak individuální, pobralo geny po různých předcích, je formováno, má jiný temperament, má jiné kamarády. I kdybyste měla 10 dětí, tak každé dítě bude úplně jiné. Ale to nefunguje, pokud nemám vytvořený vztah s tím dítětem. Když si vzájemně rozumí,
0: důvěřujou.
1: To je neskutečná alchymie.
0: To nahlížíme do něčeho, co je tak velmi křehké a může být v zápětí obrovským terčem jako kritiky a útoku a podobně. Vrátím se k tomu, čeho jsem se dotkla, kdy se děti najednou začnou hledat a teďka už máme být tolerantní vlastně jako vůči úplně všemu. Tak když se někdo cítí být kočičkou, tak přijde oblečený jako kočička a vyžaduje, aby ho takhle všichni respektovali. I v té škole já vím, že mnoho pedagogů řeší podobné věci a že rodiče přijdou s tím. Přeju si, abyste respektovali, že moje dítě teď momentálně má období, kdy je kočička. Jako potkáváte se s tím?
1: Potkáváme se s tím, s kočičkou, s rybičkou. Ne, že běžné, ale ano, vyskytuje se to. A já to vnímám, že to je zase o tom, že dětský svět je imaginární, je hravý, takže
0: ale
1: ano,
0: bavíme se třeba
1: si
0: o střední škole.
1: Aha, jo, to si myslím, že právě už od malých dětí bychom měli s nima pracovat ve smyslu toto je hra, toto může být doma.
0: Běžně a jak pracovat je něco s 12-letým?
1: No, to už je těžké, protože výchovně, co nezvládneme do příchodu puberty, to už velmi těžko ovlivňujeme v pubertě. Bo často se říká, ale dítě z toho vyroste. Často nevyroste. Oni od malinka fungují podle toho, co vidí, už v těch malých hlavičkách si selektují. A to je strategie, která vychází, a to je strategie, která nevychází. A buď, že jim to potvrdíme, že to je v pořádku to chování, nebo přijmeme nějaký důsledek, nebo nějak to s ním probíráme, korigujeme, tak tím pádem mu říkáme, ne, toto není vhodná tato strategie. A už odmala právě budujeme to, co to dítě vnímá, aha, to je v pořádku, aha, to není v pořádku.
2: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ve studiu Českého rozhlasu Ostrava si stále povídám s Monikou Matulovou, dámou, která se potkává s dětmi různého věku, tedy od narození do 18, protože to je věk dítěte, v Centru duševního zdraví pro děti. Už jste si někdy v té práci ocitla v situaci, kdy jste si nevěděla rady?
1: V těch centrech duševního zdraví pro děti je tým odborníků. To dítě s tou rodinou prochází komplexní péči. Je tam dětský a dorostový psychiatr, je tam klinický psycholog, máme tam psychiatrickou sestru, rodinnou terapeutku, která umí pracovat s celým rodinným systémem, máme speciální pedagogy, celý komplexní případ toho klienta, té rodiny probíráme v tom týmu a každý ze svého úhlu pohledu vnímá, co by ta rodina potřebovala a jestli to opravdu zasahuje do toho duševního zdraví. Takže můžeme takhle komplexně uchopit potřebu toho dítěte a společně na tom zapracovat.
0: Jak si vás vlastně nacházejí? Přijde rodič nebo dítě samo, nebo jsou k tomu ještě i nějaké jiné cesty?
1: Jelikož jsme jak sociální služba, tak zdravotní služba, tak máme vymezeno fungování podle zákona o zdravotnictví, musíme vždycky pracovat se zákonnými zástupci. Takže dítě nás může vyhledat samo, může za námi přijít a my se budeme snažit ho namotivovat k tomu, aby oslovilo i rodiče, protože někdy se stává i toto. Někdy ty děti nechtějí, aby rodič o tom věděl. Je to potom o tom nějak se o tom pobavit, jestli je možné toho rodiče do toho zapojit. Nebo to třeba je spíše na krizové centrum, které může anonymně pracovat s dítětem a není tam ta povinnost rodiče informovat a zapojovat do té péče, ale stejně tak se na nás třeba anonymně můžou obracet sociální služby, často se na nás obrací orgány sociálně právní ochrany dětí a školy.
0: Vy jste o tom mluvila, že je potom spousta typů projevů, mají ještě jako ten nástroj na sociálních sítích, kde se navzájem hecujou a podléhají různým vlivům velmi škodlivého působení predátorů a tak dále. Co je převažující, já nevím, převažující způsob, jak se sebou nakládají?
1: Toho nějakého vyrovnání se. Sociální sítě, všechny ty online hry, které už mají naprosto prvky gamblingu a jsou koncipovány tak, aby se tam produkovala závislost, nějaká dopaminová smyčka se tam podporuje. To, jaký obsah mají děti k dispozici, i to, co vůbec je, nebo jak snadno je dostupný darknet, jak brzo třeba malé děti přijdou už k pornu, je to úplná džungle. Tím, jak to není legislativně ošetřeno a uchopeno, naprosto chápu, proč třeba Austrálie a možná i Francie jdou cestou zákazu používání sociálních sítí u dětí do 15-16 let. Je to možná řešení, že to takhle uchopíte, protože mnoho rodičů se v tom nevyzná a nejlepší přístup je podle odborníků, že bychom fakt měli být průvodcem těm dětem a vysvětlovat jim to, pracovat s nějakými rodičovskými zámky. Pro děti jsou digitální nomádi, pro ně je to zcela běžné. Za mě je to obrovský jako nonsens, co je možné.
0: No a jako odborník byste viděla cestu v čem třeba?
1: V kombinaci. Primární prevence je fajn, ale ne vždycky nám pomůže.
0: Ono si tak hezky hraje v tom pokojíčku a prostě nezlobí vůbec. Ony ty děti totiž fakt nezlobí.
1: Nezlobí, ale co jim tím způsobujeme ve fungování toho mozku? Neurologové se obávají, že tyhle si děti ve 40 budou velmi zasažené různými neurokognitivními onemocněními. Vemte si, že to dítě potřebuje rozvíjet úchopy, potřebuje rozvíjet hemisféry obě dvě, potřebuje neustále mít něco v rukou, zkoušet terén, něco vyrobí, tak tím se rozvíjí i ten mozek. A tím, že my mu dáme do rukou jenom ten telefon, kde prostě používá jenom dva palce, co děláme s tím zbytkem úchopu?
0: Hele, když to umíte takhle vidět vlastně dopředu, co to všechno může sebou nést, jak se s tím člověku žije, když je vědoucí? Tak. Máte strach z toho, co bude s lidma?
1: Já se tak uklidňuju takovou teorií, že vždycky ten vývoj v lidstvu jde od jedné zdi ke druhé. A pak se ty dva extrémy spojí a vznikne zlatá střední cesta. Bavme se spolu, dělejme, co nás baví. A to je ten směr a doufám, že tam taky jako se taky posuneme časem.
0: Strašně rychle utíká čas, když člověk zabředne do tohoto tématu, protože ono je velké a neuchopitelné. Co vám můžu popřát?
1: Asi hodně sil a zdaru. Ta služba je kombinací dvou úhrad. hrát jak ze sociálního, tak i nějak jako ze zdravotního toku. A v současné době všechny sociální služby byly paušálně zkráceny. Je to pro nás výzva finančně to teda jako ustát a nastavit tak, aby to bylo samostatné, soběstačné.
0: Já bych vám popřála co nejmín klientů. To nevím, jako jak dalece je žádoucí, ale asi je.
1: Je. Je, já bych nám to taky přála.
0: Dobře, moc děkuji za tuhle tu chvíli s Monikou Matulovou. No, byla užitečná, díky moc.
1: Děkuji, nashledanou.
2: Všechny díly pořadu Host Českého rozhlasu Ostrava najdete na našem webu nebo v aplikaci

0: Je 11:15, ladíte Český rozhlas Ostrava a dobré dopoledne. Dnes s Vladimírem Šmehlíkem míříme do Hlučína. Na tamním Mírovém náměstí je dnes opravdu živo. Den zdraví láká návštěvníky na bezplatná vyšetření, ukázky první pomoci i rady odborníků napříč oblastmi prevence a zdravého životního stylu. Přímo na místě je naše redaktorka Petra Pivková.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Petro, co všechno dnes mohou lidé na Hlučínském náměstí vyzkoušet?
2: Krásné dopoledne ještě, no tak je toho opravdu mnoho, těch stánků a organizací, které se tady dnes sešly na Dni zdraví Hlučínska, je... Já to ani nespočítám. Myslím si, že jako desítky určitě. A zrovna teď tady právě začíná i komentovaný program, ale každopádně dnešek se v tom, o tom zdraví bude pohybovat celý den až do odpoledne. Já tady vedle sebe mám paní starostku, paní Petru Teskovou za hnutí. Ano, dobrý den. Řeknete mi, co všechno tady lidi, kteří sem přijdou k vám, dneska čeká?
3: Dobrý den, zdravím posluchače Českého rozhlasu, zdravím je z Mírového náměstí z Hlučína, je krásné počasí a je tady akce, která se jmenuje Den zdraví a je určená pro děti, pro rodiny s dětmi, pro seniory, ale také pro občany Hlučínska. Byla tady obrovská návštěvnost, akce trvá až do 4 hodin, takže klidně přijďte se podívat, protože můžete zažít úžasné zážitky, jako například měření krevního tlaku, anebo také si můžete nechat změřit zrak. Akce je velmi povedená, protože máme, jak jsem už říkala, krásné počasí.
2: Vy děláte tuhle akci u vás v Hlučíně pravidelně, je to tak?
3: Ano, je to tradiční.

0: letní akce a bývá co dva roky.
1: Takže už teďka asi plánujete ten další ročník. Každopádně vrátíme se ještě k tomu dnešnímu, k té dnešní akci. Vy jste říká, že to je jak pro děti, pro rodiny, tak pro seniory. Takže si tady vlastně každý najde ten svůj stánek a koutek, kam může zajít a co by ho zajímalo. Je to tak?
0: Určitě ano. Pokud se jedná o děti, tak děti si tady můžou nafouknout balónek nebo více balónků a také jsou tady akce pro seniory. Byli tady zástupci Svazu tělesně postižených, kteří přinesli dobrutky a již jsem zjistila, že tady není ani jedna dobrutka, což mě mrzí, protože jsme si s paní redaktorkou chtěli dát něco dobrého, ale to nevadí, protože jsou tady i jiné stánky a je tady například stánek z nadací fondu Pavla Novotného, který má tady coffee catering a můžeme si dát kávičku společně.
1: Je to opravdu hodně a kromě toho tady můžeme ještě zkontrolovat, jaké máme to zdraví. Paní starostko, moc děkuju a přeju, ať ten dnešní den vyjde jenom dobře.
0: Děkuji vám a těším se na další setkání.
1: Takže pokud byste měli zájem, tak v tom dnešním nádherném počasí, které tady v Hlučíně panuje, se můžete stavit na náměstí a užít si tady Den zdraví Hlučínska.
2: Aktuální informace z Hlučína přinesla Petra Pivková. Moc děkujeme a přejeme krásný den.
1: Díky moc a naslyšenou.
3: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavária. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Marcel Hečko, primář kardiologie Městské nemocnice Ostrava. Budu s ní mluvit o metodě pulzního pole, která se používá při léčbě pacientů se srdeční arytmií. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
2: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

A do svého finále míří dopolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvíli do studia přijde Tereza Hájková, nabídne vám aktuální zprávy a hned po nich už se můžete těšit na hudební poštu.

0: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 12 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Česko neplánuje podle ministra Vojtěcha přijmout dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou. Dětské centrum v Ostravě bude mít novou budovu příští rok. Karvinský zookoutek hlídá nové sousoší králíků. Bude oblačno až polojasno a naměříme do 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Česko zatím nebude přijímat dalšího člověka s podezřením na nákazu ebolou, řekl to ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj o to zatím žádná země ani nežádala. Česko navíc nemá přebytečná místa, jak vysvětlila primářka kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová.
4: Ta naše kapacita je o něco vyšší, ale určitě si ji rezervujeme i pro české občany, protože samozřejmě lidé cestují hodně a může se stát ledacos, tak abychom se o ně dokázali postarat stejně dobře jako teďko o toho amerického kolegu.
2: Do Česka míří z Ugandy lékař, který byl v kontaktu s nakaženým ebolou. Večer ho přijmou lékaři v pražské nemocnici Bulovka. Příznaky nemá. O jeho přijetí požádala americká ambasáda. Riziko šíření eboly v Česku je ale podle ministra Vojtěcha nulové. Nová budova pro ostravské dětské centrum Domeček bude hotová v první polovině příštího roku. Organizace poskytuje terénní i pobytové služby pro děti s handicapem a v paliativní péči. Teď funguje ve 100 let starém domě. Nové prostory budou bezbariérové. Personálu zjednoduší péči hlavně stropní kolejnice, říká ředitelka centra Jana Šikorová.
5: Kolejnice budou v celé budově napříč a to znamená, že vlastně z pokoje si sestrička vezme to dítě a v tom závěsném systému ho převeze do bezbariérové koupelny, kde vlastně ho může umýt a zase tím bezbariérovým systémem ho dá zpátky na pokoj, což nám velmi ulehčí práci.
2: Zachráněnou lebku svaté Zdislavy policie předá církvi příští týden v sobotu. To je zároveň den, kdy římskokatolická církev slaví památku této světice. V Jablonném v Podještědí, kde byla lebka uložena, bude proto 30. května tradiční zdislavská pouť. Zloděj relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl minulý týden, pak ji zalil do betonu a chtěl ji pohřbít do řeky. Policie muže po dvou dnech pátrání zadržela. Lebku se odborníkům podařilo z betonu výmout bez výraznějšího poškození. Neobvyklé sousoší zdobí venkovní zookoutek v Karviné v parku Boženy Němcové. U výběhu zvířat stojí dřevěné plastiky dvou králíků na velkém klobouku. Autorem je Karel Buchta, který před časem vytvořil taky sochu Neptuna u Karvinského moře. Doufá, že králíci z jasanového dřeva přilákají hlavně děti a rodiče.
6: Dneska máte všechny sochy statické ve statických pózách a já jsem se toho chtěl vyvarovat a vytvořil jsem pohyb. Pohyb těch králíků, jeden vyskakuje, jeden je naopak v klidu, aby tam byla vyváženost. Tímto vlastně dělám tu sochu trošku originální.
3: Počasí.
2: Odpoledne bude v Moravskoslezském kraji oblačno až polojasno, místy s přeháňkami, výjimečně i s bouřkami, teploty do 23 stupňů. V noci čekejte polojasno, přechodně oblačno a výjimečně se objeví i přeháňky. Nejnižší noční teploty 12 až 9 stupňů. Zítra přes den pak bude oblačno až polojasno, zpočátku výjimečně, během dne místy s přeháňkami. Večer srážky ustanou a oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Klimkovicích v části Josefovice na silnici 647 se srazila dvě osobní auta. S opatrností místem projedete. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Slyšeli jste Terezu Hájkovou a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Jsou 4 minuty popoledni a to je nejvyšší čas odstartovat dnešní hudební poštu, tedy jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Je 20. května. Všem zbyškům přejeme krásný svátek. Dnešní hudební poštou vás bude provázet Vladimír Šmehlík a taky budu zvedat telefony. A to konkrétně ten jeden jediný 596 11 22 66. Začínáme za malou chvíli.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A dnešní putování po severní Moravě a Slezsku za písničkami a za přáními začínáme v Ostravě. Zůstáváme na východním břehu řeky Odry v ostravském Zábřehu. Nás teď čeká paní Boženka. Hezký dobrý den vám přeju.
2: Hezký dobrý den přeju všem. Já bych vás chtěla poprosit o písničku Volání divokých husí pro mého syna Michaela Plíhala. Moc krát vám děkuji a přeji krásný den.
1: Rádo se stalo, posíláme písničku, mějte se v Zábřehu moc hezky.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, tohle byl Milan Chladil a Volání divokých husí. To byla písnička, kterou jsem já slyšel poprvé v životě. No a uvidíme, tu další, která přijde, tu už znám a taky znám dalšího volajícího. Paní Anička se nám dovolala z Hatě. Tak ještě jednou, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Váďo, je vás zdraví a zdraví všechny, kdo poslouchají. To naše oblíbené rádio. Dneska mám výjimečné přání. Mám tady šikovnou asistentku a je tady poslední den. Chodí a ke mně 7 roku. A byla moc hodná. Tak jí moc pozdravuju a Vlaďko. Přeju ti hodně zdraví, hodně štěstí, hodně lásky a hodně božího požehnání. To vše ti přeje pacientka Anička. A vám, pane Vlado, přeju hezký den a vám říct sluníčko, fejný den.
0: Děkuju, vám... Aničko, mějte se krásně a pozdravujte ji od nás.
1: Ano, děkuju.
0: Naslyšenou. Naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A máme před sebou další hudební přání. Tentokrát bude vysláno z Karviné. Čeká nás tam Karel. Dobrý den.
2: Krásný dobrý pohled, pane Vladimír Šmehlíku. Zdravím vás, celý Český rozhlas Ostrava na Moravě, všech posluchačů a rozhlasové rodinky. A v sobotu mají svátek Vladimírové, Vláďové, jak se jim kdo jim říká. Tak vám osobně přeju hodně, hodně štěstí, zdraví, lásku, pohodu, žádnou nehodu. Tučné konto bance, ať máte chuť do dalšího tance a zdraví pevné jako křen, ať se vám splní každý sen a boží požehnání vám z celého srdce přeje Karel z Karviné. A zdravím všechny posluchače.
1: Karle, moc díky.
2: Ať mají krásné májové dny.
1: Moc díky, už se těším, až budu tančit s těma pytlama plných peněz, to bude super.
2: No hodně peněz, hlavně hodně peněz.
1: Tak jo, tak
2: za
1: super.
2: Za to nekoupíte nic.
1: Fajné, tak jo, tak já si k tomu koupím nové vidle, ať to mám čím přehazovat. Mějte se dobře. Karel z Karviné a přání, tak teda děkuju. No a písnička je tady.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude moderátor, scénárista a výtvarník Petr Salava.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Chtěl bych mít kapelu ze samých pozounů. Já bych s tou kapelou přišel k vám před dům.
3: Váš speciální soutěžní pořad o nejlepší písničky nazvaný Chtěl bych mít kapelu přichází každou sobotu v 18 hodin s 12 vynikajícími děchovkami a vy můžete svým hlasem ovlivnit jejich postavení v žebříčku těch nejlepších a nejúspěšnějších a nebo naopak. Hitparádu najdete také v internetovém archivu ostrava.rozhlas.cz. V sobotu po 18. hodině se na vás týden co týden

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem a já už mám na telefonní lince člověka, který osladil život spoustě rozhlasáků, a to v sobotu na Dni otevřených dveří. Volá nám paní Maruška z Lisůvek, která napekla ty nejlepší koláče. Tak já vás teda zdravím, vítejte.
2: Tak zdravím vás v rozhlase i všechny posluchače. Dnes má narozeniny paní Anička Jungová ze Sobišovic. Milá Anko, já, Zdenka, Majka a ostatní kamarádky ti do dalších let přejeme hodně štěstí, zdraví, lásky a posíláme písničku, za kterou děkuji, pane Vladimíre, a zas někdy naslyšenou.
1: Budu se těšit, mějte se krásně a pozdravujte v Lisůvkách.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, posloucháte Hudební poštu a díky vysílači na Javorovém vrchu jdeme velmi dobře slyšet i mezi Těšínem a Třincem, konkrétně v Ropici, kde nás poslouchá paní Helena. Hezký dobrý den.
1: Dobrý den vám přeju, hlavně krásnou službu, kterou děláte, ať se vám daří. A já bych prosila pro Marii Glosovou z Ropice, která 24. května se dožívá 90 let, abyste jí zahrali Přátelství, to je víc než láska. Je to možné?
0: Je to určitě možné, paní Heleno. Písnička je připravená.
1: A mohu popřát, ano?
0: Můžete popřát, povídejte.
1: Milá Maruško, 90 let je úctyhodná chvíle, plná vzpomínek, radosti i síly. Tvoje srdce, milé a laskavé, vždycky pro nás bylo jako dlaně plné tepla a něhy. Děkuji za roky přátelství, za smích, podporu i tiché chvíle, které jsme spolu sdíleli. Přeji ti hlavně zdraví, hodně pohody a každý den, ať ti přinese důvod k úsměvu, ať máš kolem sebe jen to, co tě těší a dělá šťastnou. Tvoje kamarádka dlouholetá Helena ti přeje hodně zdraví a hodně ještě krásných dnů. A vám, pane redaktore, ze srdce děkuji, že jste byl tak laskav a vzal mi můj telefon.
0: Rádo se stalo, paní Heleno. Děkuju za zavolání, zdravíme do Ropice a blahopřejeme. Mějte se krásně.
1: Děkuji moc pěkně, nashledanou.
0: Naslyšenou.

lidem přátelství. Pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí. Protože jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

přátelství, pravé přátelství, přátelství, to je někdy víc než láska.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A v Hudební poště teď za dalším přáním zamíříme na Bílovecko, konkrétně do Tísku, odkud nám volá paní Maruška. Hezký dobrý den vám přeju.
2: Dobrý den. Nedělu má sváte sestra Jana. Přejeme jí hodně zdraví, Božího požehnání, to jí přeje sestra Maruška, syn Lukas, manželku Petru, Savinka, Elenka, Topinka a Mary Alice pranouce. Děkuji a nadhledanou.
1: Rádo se stalo a hezký den do Tísku.

0: Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Před malou chvílí jsme byli u Bílovce a teď se vypravíme na Valašsko, přímo do Valašské Bystřice, protože tam nás čeká Silva. Hezký dobrý den vám přeju.
1: Dobrý den. Tady je Silva, volám z Valašské Bystřice z Hlaváček a chtěla bych nechat zahrát písničku našim dvou kamarádům, Ponymu a Hanzovi, kteří právě teď u nás pracují, tak jako poděkování a že jsou strašně šikovní a aby jim šla práce dobře od ruky.
0: To je fajné. Tak jo, tak my jim zahrajeme, ať to pěkně odsejpá. Mějte se krásně a pozdravujte v Bystřici. Naslyšenou.
1: Děkuju. Děkuju, naslyšenou.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Téměř 3/4 na 1 ladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a my míříme rovnou za dalším přáním, tentokrát do Havířova, volá nám paní Jarmila. Hezký dobrý den.
2: Písničku posílám paní Hance, paní Věrušce, také Elišce s pejskem Argoškem, tomu přeji hodně zdraví, také Jarmilce z Třince a z Havířova, panu Karlovi a Zdenkovi a také vám rozhlasu. Děkuji, Vladimíre.
1: Rádo se stalo, mějte se hezky. Šuhaj.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Posloucháte Hudební poštu dnes s Vladimírem Šmehlíkem, tedy jediný pořad, kde si písničky vybíráte sami a míříme za tou poslední písničkou dnešního vysílání. Jenom prozradím, že byla natočena v roce 1956 a že ji pro nás vybrala paní Krista z Ostravy Poruby. Dobrý den vám přeju.
2: Dobrý den, taky přeji a přeji dobrý den všem a tuto písničku, kterou jste mi teď vyhledal, to je moje srdeční záležitost a posílám ji mojemu synovi, který měl včera narozeniny. Zdenku Moldorovi Markvartovi. A děkuji moc, mějte se hezky.
1: Rádo se stalo z Poruby do Markvartovic. Já už prozradím, že se jedná o písničku orchestru Gustava Broma Krokodýlí slzy. Tak tedy, vítejte v roce 1956.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Skončila hudební pošta s datem 20. května. Věřím, že jste si to dobře užili, stejně jako já. Tohle byl Miraj, tedy hudba s Frýdkou Místkou. No a my přešaltujeme, posuneme se ještě kousek dál až do Třince a pustíme si jednu úžasnou písničku od Lake Malawi. Doufám, že vás to bude bavit. Já se pro dnešek loučím, budu se na vás těšit zase zítra v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Za chvíli tady budou zprávy. Vladimír Šmehlík vám přeje krásné odpoledne.

0: Sedmikrásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí, po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmikrásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz.
1: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
2: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: V Havířově znovu zasahovali detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Vláda 8. června rozhodne o složení delegace na summit NATO. Karvinští fotbalisté se ve finále MOL Cupu utkají s Jabloncem. Zítra bude oblačno až polojasno, místy zaprší a teploty do 21 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu od včerejška zasahují v Havířově. Zahájení trestního řízení Českému rozhlasu potvrdil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Stejný policejní útvar v Havířově už dříve řešil kauzy uplácení a machinací při opravách a přidělování městských bytů. Podrobnosti zjišťujeme. O složení delegace na červencový summit NATO v Ankaře rozhodne vláda 8. června. Řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Do Ankary chce jet kromě zástupců vlády taky prezident Petr Pavel, to ale Babiš dosud odmítal. Premiér chce na summitu jednat taky o aliančním závazku 2% HDP na obranu. Ty podle něj letos Česko nejspíš znovu nesplní.
4: Ano, máme nějaké představy, jak to navýšit, ale jestli se dostaneme na 2%, to nejsem schopen říct. V minulosti jsme se nikdy nedostali na ty 2%, minulý rok to taky nebyly 2%, protože mi se to obrany něco deklaruje, ale na to samozřejmě dalo na to jako jiné čísla.
2: Leskovec nad Moravicí rozšíří tamní hasičskou zbrojnici. Obec totiž získala další hasičský vůz s cisternou. Radnice má taky všechny potřebné dokumenty a v nejbližších dnech zbrojnici předá stavební firmě. Práce pak potrvají zhruba do podzimu, říká nezávislý starosta Leskovce nad Moravicí Bedřich Buťák.
5: Ten cisternový automobil se do té naší stávající zbrojnice nevejde, proto ta přístavba. Budeme teda mít dva automobily, jeden dopravní automobil, který je teda bez cisterny a to cisternové auto, takže samozřejmě tím se rozšíří ty naše možnosti likvidace požáru.
3: Sport.
2: Fotbalisté Karviné dnes nastoupí proti Jablonci ve finále MOL Cupu. Zápas na neutrálním hřišti v Hradci Králové začne v 18 hodin. Slezané si zahrají finále domácího poháru poprvé v historii. Klub proto vypravuje speciální vlak pro fanoušky. Karvinský záložník Albert Labík doufá, že na stadionu bude dobrá atmosféra.
6: Bylo by nejlepší, kdyby tam bylo jako vyprodáno, jak se snaží tady ty vlaky nebo do školy, jestli se to něco pošle, aby ten stadion tam nebyl poloprázdný, protože co si budeme Karvina ve finále poháru není každý rok. Musíme být vděční za to, že se nám to jako podařilo. Já osobně se těším moc. Doufám, že přijede dost lidí, že to bude atraktivní a doufám, že tam vyhrám.
3: Počasí.
2: V noci bude v Moravskoslezském kraji polojasno, přechodně oblačno a výjimečně se objeví i přehánky. Nejnižší noční teploty 12 až 9 stupňů. Zítra přes den pak čekejte oblačno až polojasno, zpočátku výjimečně, během dne lokálně s přehánkami. Večer srážky ustanou a oblačnosti ubude. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách naměříte do 16.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Hukvaldech na Frýdecko-Místecku je na silnici 486 rozlitý olej. Projíždějte místem velmi opatrně. A pokud víte o dalších komplikacích na cestách v našem regionu, budeme rádi, když zavoláte 800 553 553.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
7: V 19 letech založil fotbalový klub Amfora, který vydržel dlouhých 50 let a jak se zdá, stále není u konce s dechem. A to ani jeho zakladatel, Petr Salava. Vítám vás, dobrý den.
8: Já přeji všem hezký, dobrý den.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Moderátor a prezident fotbalového klubu Amfora Petr Salava je naším hostem. Vy jste před 2 lety ohlásili poslední zápas, konec Amfory po 50 letech. A jak je vidět, tak se to nestalo. Tak co se změnilo potom ohlášeném posledním turnaji?
1: Byl to poslední zápas, já jsem dlouho váhal, protože to je moje dítě, 50 let, tehdy to bylo vlastně velmi emotivní rozhodnutí, tak jsme skutečně odehráli poslední zápas ve vesnici, která se jmenuje Vrbičany, kde kvůli tomu obnovili fotbalový stadionek, bylo tam asi 14 diváků, byla to velká sláva a skončili jsme, rozdali jsme dresy, přišli děti z dětského domova ze Slaného, jsme rozdali míče, všechno, co jsme měli, no ale tak asi po měsíci se začaly ozývat moje ovečky, členové Amfory, jestli to není unáhlené, že je to škoda, když chodíme, když běháme, když žijeme. A já jsem říkal, dobře, tak to zkusíme tak, že pojedeme dál, pojedeme trošku omezeně, takže my děláme teď minulý rok i letos jenom 3 výjimečné zápasy. Každý má i nějaký charitativní podkres, podporujeme Hamzu odbornou léčebnu a další projekty, Bílou pastelku. A ono to vlastně získalo takovou rychlost, že třeba na letošek přišlo 62 nabídek na zápasy a z těch 62 nabídek jsem vybral 3. Takže my začínáme 20. června ve Slaném, kde budeme hosty akce, při které se bude přejmenovávat městský stadion. Pak zajíždíme až Chebu do vesnice Lipová, která má nějaké kulaté výročí a v srpnu jedeme do Nového Oldřichova u České Lípy. Pokaždé výjíždí 18 až 20 hráčů, protože my jsme už staří, tak musí nás být víc. Vždycky jedou 2-3 čestní výkopáři. Máme dvojnásobnou moderaci, protože spolu se mnou u mikrofonu je také Jiří Verich Petrášek nově. No a moc se těšíme, takže myslel jsem si, ale člověk nikdy nemá říkat...
0: Nikdy.
1: Nikdy.
0: Vy jste, když jste zmiňoval ty výkopáře, někde jste říkal, že těch výkopářů už máte pomalu více než samotných hráčů.
1: Na našem kalendáři je to tak, že ta vrchní řada, to jsou čestní výkopáři, těch už je, bývali tam třeba 2-3 a teď těch je tam 20. Od Jiřinky Bohdalové, která je vlastně nejstarší členkou našeho klubu. A na jedné straně tam je Monika Absalonová, Jiřinka Bohdalová, na druhé straně Helena Mondráčková, Jitka Zelenková a spousta dalších. A výkopáři jsou velmi podstatní, protože oni samozřejmě provedou svůj čestný výkop, ale neodjíždějí, podpisují, fotografují se a vždycky říkám, že velmi hezky ozdobí ten který zápas.
0: A fandí určitě.
1: A fandí.
0: Vy jste ale nedávno vyrazili dále, než jste zmínil Slaný Cheb, vy jste byli ve Španělsku dokonce.
1: To byla 36. země, kterou jsme navštívili. Vybrali jsme si Španělsko, protože my v Evropě už v podstatě nemáme moc kam vyrazit. Mně by se ještě líbil sever, Dánsko, Švédsko, Island, ale tam moji hráči, členové nechtějí, protože je tam zima. To znamená Španělsko, my jsme tam byli od 1. do 6. května, Španělsko mělo teplotu 25 stupňů Celsia, bylo nádherně, moře bylo samozřejmě ledové, to nešlo, ale byl to velmi hezký pobyt. Samozřejmě hráli jsme tam fotbal, hráli jsme s veteránama španělskýma, kteří hráli předtím druhou ligu, takže to byli profíci, když jsme je viděli nastupovat, tak jsme věděli, že šance moc není, udrželi jsme to do poločasu, chvilku po poločase to bylo 2-2, oni si uvědomili, že by to mohlo pro ně špatně dopadnout, přidali, takže konečný výsledek byl pro španělské veterány 8-4, ale pro nás to byl senzační výsledek, protože tam hráli právě lidi jako Felix Slováček mladší, Honza Rosák, hrál tam dokonce Tomáš Magnusek, asi 2 minuty.
0: Tak, celé dvě minuty,
1: on se k míči nedostal, takže dostal dokonce cenu pro nejlepšího hráče, který nic neskazil.
0: To je, ten má ambici na čestného výkopáře určitě.
1: Velmi brzo.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: nesmrtelná fotbalová hymna a Petr Salava ve vysílání Českého rozhlasu. Tuto skladbu, píseň, hymnu, jak to nazveme, už také zpíval ledas kdo?
1: No, důležité připomenout, že ten geniální text je z pera Františka Ringo Čecha, což byl vlastně můj pravý křídelní útočník té první dekády Amfory. To byla vlastně spolu s Jirkou Hrzánem největší hvězda toho období. A ve studiu se s orchestrem Karla Vlacha sešly tehdejší opravdu největší fotbalové hvězdy. Ivan Mráz, Andrej Kvašňák, Franta Veselý, samozřejmě další a další. A dneska vlastně bohužel už z té sestavy zpívajících fotbalistů jsou tady na světě asi jenom dva. Je to velká škoda.
0: Dva, ale čas od času se zkrátka najde někdo, kdo si s radostí tu fotbalovou hymnu zaspívá.
1: To určitě.
0: Já to prozradím, protože jsme se bavili během té písničky, že třeba Ladislav Vízek.
1: Já už vím, co myslíte.
0: Narážím na to, ano,
1: ano, přesně. Když orchestr Karla Vlacha slavil 85. narozeniny, tak to bylo ve vyprodaném divadle U hasičů a já jsem na tuhle písničku zlákal trojici opravdu velkých legend české a československé kopané, takže zpívali Honza Berger, Antonín Panenka a Láďa Vízek a i pro ty kluky to byl neskutečný zážitek a samozřejmě, že jim pomáhal Viktor Sodoma, který v té originální nahrádce zpívá také.
0: Je to někdy zaznamenané, jak zpívá Honza Berger? Vízek.
1: Já si myslím, že to budou jenom nějaká amatérská videa, protože my jsme nechtěli pokazit tu atmosféru divadla U hasičů, protože přítomnost televize znamená světla a úplně jiný režim, takže určitě to někdo z fanoušků má, možná, že to mám i já někde v archivu, ale nejsem si jistý.
0: Nejste si jistý. A když slyšíte tuhle píseň, co se vám vybaví nebo jaké pocity vás zaplaví?
1: No, já jsem přišel s rodiči do Prahy, když mě bylo 13, v roce 1968. A tehdy vlastně v tom období vznikla tahle ta nahrávka. A já jsem v té době fandil Slávy intenzivně, jezdil jsem otevřenou starou tramvají, visel jsem na schůdkách, jako bylo zvykem s vlajkou, tak vlastně mě se vybaví tahle ta éra, kdy ještě fotbal byl velmi vstřícný a milý a já si pamatuju, že nejhorší urážka, kterou v té době na stadionu bylo možné slyšet, bylo soudce je vůl, jinak vlastně neexistovala nějaká rvačka nebo pálení vlajek navzájem světlice, nic takového. Jsem rád, že jsem zažil tuhle tu krásnou dobu.
0: O to více musíte teď trpět, když vidíte právě, co se teď nedávno odehrálo.
1: Já jsem řadu let spolupracoval s fotbalovým svazem a připravoval jsem atmosféru mezistátních zápasů někde právě okolo roku 93 až řekněme 98, tak já jsem bavil diváky, já jsem tehdy většinou se hrál na Spartě, protože Eden ještě nebyl v pořádku, nebyl dostavěn, tak já jsem taky učil lidi zpívat třeba písničku Není nutno, pohádkovou ze tří veteránů a jednou Karel Šíp to vyprávěl Jardovi Uhlířovi a ten nevěřil a tak ho tam vzal a skutečně to bylo neskutečné, protože ti roadies, fanoušci, najednou se v nich probudili děti a 20 tisíc diváků zpívalo a odpovídalo vadí, nevadí, nemít srdce a tak dál. A to byla krásná doba. Neměli jsme chorea, neměli jsme nějakou vynikající techniku, ale diváci se chodili na ten fotbal bavit a tehdejší šéf fotbalu František Chvalovský vždycky přijel od někud ze světa z nějakého kongresu a říkal, hele, tam byli trumpetisté, to bychom měli udělat taky. Tak já jsem dal nějakou výzvu, už ani nevím jak, a třeba přijelo 20 trumpeťáků z celé republiky. Můj kamarád Jirka Jelínek z orchestru Golem napsal, rozepsal noty a všichni dostali noty, dostali zdarma vstupenku na nároďák a dělali jsme takovýhle pokusy. A já na to hrozně rád vzpomínám.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Salavou, který před 52 lety, kdy mu bylo pouhých 19 let, zakládal amatérský fotbalový klub Amfora, amatérské fotbalové rarity, to je ta zkratka, do kterého přivedl jména jako Jiřina Bohdalová, Pepa Dvořák, Roman Skamany, abych mohla pokračovat. Vy jste říkal 400...
1: Kolem 400 osobností.
0: 400 osobností, ale bohužel ne všechny jsou mezi námi, už se na vás dívají a fandí určitě Amfoře z fotbalového nebe. Třeba Michal Tučný, Jiří Schillinger, Petr Sepeši byl v Amfoře.
1: Ano. My máme takzvanou nebeskou jedenáctku, takže vždycky bohužel, když některý z kamarádů odejde, tak rozšiřujeme řady. Teď jich je nahoře 44. A když jste narazila třeba na toho Petra Sepešiho, tak to byl strašně šikovný fotbalista. On teda, to byl levák, myslím, že hráč kopající levou nohou. Bohužel přišel jednou, dvakrát s Ivetou Bartošovou na fotbal a pak se stalo to neštěstí nedaleko Františkových lázní. Michal Tučný, když přišel do Amfory, tak přišel společně s Petrem Novotným a byli velmi ostýchaví. A Petr Novotný mi to pak říkal, že ten Michal měl na srdci následující: Petře, my tam asi nemůžeme jít, teď my ten fotbal vůbec neumíme. A Petr Novotný mu na to říkal: viděl jsi, jak hraje Petr Salava, který to vede, tak tam můžeme taky. No ale na druhou stranu třeba Antonín Panenka, který už dlouhá léta za nás hraje i pořád, bude hrát i letos, a to je mu 78, tak Tonda Panenka říká s nadsázkou, že ty správné exotické země, jako třeba Brazílie, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Tajsko, nenavštívil ani s Bohemkou, ani s národním týmem, ale s Amforou. Takže ono to má něco do sebe.
0: A nebo třeba Kambodžu. Tam údajně vám pomohla Jiřina Bohdalová.
1: Jiřinka Bohdalová to vlastně zařídila, protože kambodžský král Norodom Sihamoni jí obdivuje od svých studentských let, a když se sešli v Praze v rámci jeho oficiální návštěvy, tak on jí pozval do Kambodže a já, když to zkráceně řeknu, tak ona řekla, abych přijala a vzala bych sebou pár kamarádů. Takže se nakonec z nás stala oficiálně delegace České republiky. Já jsem to už několikrát říkal, já jsem požíval velké výsady jako prezident, protože jsem tam byl uveden, měl jsem svého osobního strážce a myslím, že jsem to říkal na vlnách Českého rozhlasu, že jsme přiletěli do Phnom Penhu a tam stál ceremoniář, byly tam tři mikrobusy, do kterých si sedla i ta Jiřinka, i Helena Vondráčková a všichni, a já jsem tam šel, protože jsem si nedokázal představit, že pojedu jinak, a on říkal, ne, král řekl, že vy pojedete limuzínou. Tak já jsem seděl v limuzíně, kynul jsem na křižovatkách policistům, kteří mě zdravili, a byli jsme skutečná delegace České republiky.
0: Chtělo se vám domů po takovém přijetí?
1: No, bylo to neskutečné, protože dneska, když si otevřete nějaké turistické průvodce nebo zprávy turistů, kteří byli v hlavním městě Kambodže a fotí se tam u bran Královského paláce, tak já si vždycky říkám, no jo, u bran, ale my jsme měli skutečnou královskou audienci, kde jsme si předali dary, on mluví nádhernou čistou češtinou, a vlastně, když jsme čekali na to přijetí, tak to se řadilo venku, protože sloužící chodí jenom po kolenou, tam nesmí před králem stát. Pro nás to bylo až podivný. A tam Jiřinka říkala králi, teda máte tady vedro jako v prádelně. A on tak krásně pokorně říkal, já se vám strašně omlouvám. Tak to byla taky součást královské audience.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zasažen.
1: Je s námi Petr Salava, řekla bych, že je synonymem pro fotbalový klub Amfora, ale ten teď opustme, protože vy se věnujete úplně jinému oboru, vy malujete. Ale nemoc dlouho.
2: Já maluju díky mojí manželce Adelce, která, když jsem měl 60. narozeniny, zhruba před 10 lety, tak napověděla Evě Štědré a Karlu Štědrému jako dárek, že mám takovou touhu malovat. A protože oni byli vždycky velmi milí a prostě investovali, tak mě koupili stojan, štětce, barvy, plátno, všechno. Ale nebyl ten správný čas a já jsem to odložil asi o 7 let nebo 8 let a na jaře roku 2023 jsem se zbláznil. Zaplatil jsem si kurz, kde lektorka úžasná Jana Velková mě vysvětlila všechny úskalí. Samozřejmě, že jsem začal, byly to malůvky, no a od té doby se věnuji naivní tvorbě. Spolupracuji s manželkou Honzy Čenského Danou, takže my máme i společné výstavy, přičemž já mám obrázky a ona má obrazy, protože ona je opravdu skvělá malířka, jakoby správná a profesionální. Nečekal jsem, že to bude mít takový ohlas, protože moje obrázky jsou veselé, barevné a lidem se líbí, protože si na nic nehrají a jsou optimistické. Měli jsme výstavu, já jsem měl výstavu sám na zámku Berchtold nedaleko Prahy a potom společně už jsme s Danou vystavovali u hasičů v divadle asi 2 měsíce a teď v současné době máme výstavu v Táboře v kavárně Budík proti Muzeu čokolády a marcipánu. A mám velikou radost, že nabídky přišly další, takže třeba na podzim připravíme výstavu na Kampě v Praze v kafé Seminár, kde jsem se byl teď podívat a je to tam úžasný prostor, takže tam 10.10. Jan Čenský provede vernisáži, to už můžu říct. A mě to prostě hrozně baví a už jsem těch obrázků namaloval 96.
1: 96, to bude další Amfora, to bude dalších 50 let vašeho malování a vystavování. Jak dlouho vám trvá namalovat jeden ten obraz? A když se do něj pustíte, tak umíte se odpoutat na chvíli?
2: No právě, že neumím a je to o tom, že když se do toho pustím, to znamená, když je nějaká skica, první rozvrh barvy, tak to nejde přestat. Jako třeba někteří kolegové, ať malíři nebo nemalíři, dokážou odložit obraz a za měsíc se k němu vrátit. Já jsem pak už posedlý a musím dokončit ten obraz. To znamená, zhruba týden trvá to jedno dílko, já ho pak na závěr ještě lakuju a všechny obrázky mám zarámované. Našel jsem si takové rámečky, které jsou zároveň už jsou bílé a mají vždycky linku barevnou, mnou, takže podle obsahu to vždycky už mám i zarámované a moc mě to baví. Takže je to takový únik, je tam klid.
1: A to, že jste sem dnes přišel, tak je důkazem toho, že teď aktuálně nic nemalujete?
2: Já jsem teď dokončil obrazy dva, jeden skoro souběžně, jeden je hrad v Lisabonu, takový hrad, který je dominantou Lisabonu a teď jsem dokončil Petrohrad. Jeden pravoslavný chrám, tam je zase dominantou u řeky a mám připravených asi ještě 5 dalších, protože na Kampě bude potřeba hodně obrazů. Já už 31 z těch obrázků nemám, ty už jsou ve světě. Z těch 96 ty první jsou nepoužitelné, protože tam je to vidět, že to je ještě špatný a amatérský přístup, no ale musím takových 5.
1: Bude potřeba něco
2: dohromady.
1: Doplnit. Petr Salava je naším hostem.
0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Tak maluje i náš dnešní host Petr Salava, ostatně před malou chvílí o tom mluvil. Bez pochyby i miluje.
1: Ano, určitě.
0: Určitě ano, ale miluje ještě jednu profesi a vy jste, jak se tomu říká, no vy jste DJ, takže ta profese je...
1: Disc jockey.
0: A stále jste u toho?
1: Ano, profesionál od roku 1980, letí to strašně. Já nedávno jsem oslavil 45 let za DJským pultem, je to skoro 6 000 diskoték. A teď mám velikou radost, že jsme vrátili do hry kolegy DJ-jockeye, kteří mají někde mezi 70-80 let věku. V klubu Mandragora v Praze připravujeme čtvrtletní, který se jmenuje Oldies Disco Show. Vždycky hraje 5 DJ-jockeyů. Hrajeme od 18 hodin do 23, tak jak to bylo kdysi. Hrajeme z CDček, z originálu, žádné přetočené sety. A je to komentovaná diskotéka a pravda je, že lidé už v 18-15 tančili. Teď máme další akci, 13.6. je beznadějně vyprodaná, stejně jako už vánoční termín a já mám z toho hroznou radost a mám radost i z toho, že ti DJové, kolegové, někteří už se třeba i jako bojí hrát, přece jenom je to, já vystupuju pořád, tak mě to nevadí, ale chodí tam, takže třeba první československý DJ, který hrál poprvé 3. listopadu 1967, Pavel Černocký, chodí na tyhle naše akce a dokonce tančí a další, takže z toho mám velikánskou radost a mám radost z toho, že tam chodí lidé, kteří se jdou bavit, kteří neváhají se projevit, tak je to tam roztleskaný, rozespívaný a moc se těším na 13. června, kdy dokonce z Košic přiletí legendární košický DJ Tibor Egry jako náš čestný host, takže budeme mít mezinárodní program.
0: Mezinárodní program mezinárodního hosta bude hrát?
1: Bude, ano.
0: Bude hrát, kolik je mu let?
1: Tak on je asi o 5 let mladší než já, takže myslím asi 65.
0: Řekněte mi takových let, vy jste zmínil 45 let kariéry DJe. Co vás na tom nejvíce baví? Hudba, křepčící lidé, to povídání?
1: Asi všechno dohromady. Mě hrozně baví hrát si s lidma. Proto jsem říkal o té atmosféře na utkání reprezentace České republiky na fotbalech. Dělal jsem i spartianské hokejové studio, kde jsme vlastně učili poprvé lidi v České republice mexické vlny. Vlastně mám na svém kontě také pokřik, kdo neskáče, není Čech, který přetrval do dnešních dnů a mě hrozně právě baví ta práce. Tak je jedno, jestli před váma tančí 100 lidí, anebo jestli je tam 20 tisíc v ochozech, ta práce a ta reakce a to je hrozně hezký pocit, když se to vede.
0: Tak a co, když ta reakce nepřijde? Stalo se vám to za dobu vaší kariéry?
1: No, muselo se to určitě stát, ale naštěstí hodně ojediněle, takže někdy kolegové mě vyčítali, že hraju, teď nevím, jak bych to v českém rozhlase řekl slušně, hity, někdy provařené hity, abych tak naznačil, a já jim říkám, že to hraju, protože se to líbí mě a líbí se to hlavně lidem, takže hrát si na diskotéce na nějaké velké umění absolutně nemá smysl, protože tam se chodí lidi a dodnes tam snad chodí si zatančit, pobavit se a taky i seznámit. To pořád platí. To bylo za mých mladých časů a platí to dnes.
0: To moc ráda slyším. Petr Salava je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava,

0: tu nevadí, vzpomínky pohledí.
1: Amfora nekončí.
2: Amfora jde dál. Amfora jde dál.
3: A je to tam, amfora jede dál? I
4: je,
3: přesto,
4: je
3: že
4: tak?
3: Měla končit, tak zkrátka jde dál tahle píseň. Pardon, její prezident Petr Salava je naším hostem. Tato píseň vznikla poté, co se vzedmula vlna odporu proti ukončení činnosti amfory.
4: Bylo to něco jako vlna tsunami. Nešlo uhnout, písničku složil Pavel Větrovec, dlouholetý dirigent Karla Gotta, jeho orchestru a profesor Pražské konzervatoře, a text máme na svědomí společně s Pavlem Firstem. A
3: máme, pardon, máme na svědomí,
4: ano,
3: takže vy jste
4: dva.
3: Textoval?
4: No, ano, já jsem spolupracoval a já vlastně kdysi dávno jsem s Františkem Čechem otextoval i písničku Olé, olé, olé. Já jsem tam vymyslel právě pasáž slavných fotbalových jmen a potom jsme spolupracovali, takže jsem malonko odbočil i s Karlem Wagnerem a Karlem Šípem, protože byla ta série písniček Vzhůru do Anglie, Vzhůru do Francie. A další. Tak z téhle písničky mám radost. My jsme ji natočili se všemi použitelnými i méně použitelnými. Někteří tam jako Karolko Dobijáš jenom stáli a přestírali zpěv, ale to vůbec nevadí, protože z toho máme i takový videoklip natočený na fotbalových stadionech. No a je to potvrzení toho, že to heslo platí, amfora jede dál.
3: Amfora jede dál, no a jaké má další plány? Vy jste říkal 3 zápasy do roka, tak se děláte trochu vzácnějšími.
4: Ano, ano. Já mám letos dokonce výroční zápas, protože my máme odehraných teď 755 zápasů. A já jsem kvůli nemoci nebyl na 8. Tak teď v srpnu toho 15.8. budu mít 750. zápas, což je docela krásná bilance pro kluka, který zase není tak fotbalově vybaven dokonale. A co dál? Když jsme se vraceli letadlem ze Španělska, z Malagy, tak už na mě v letadle útočili, že jestli někam ještě poletíme. Já jsem říkal, nechte mě, prosím vás, aspoň vydechnout, protože vy jste, Alex, věděla, ta příprava takového zájezdu amfory, což bylo nás 42, je to velikánská výprava, každý má své plány, problémy, sladit, to všechno je těžké a já jsem na tom pracoval od září minulého roku. Takže představa, že jim odsouhlasím v letadle, jakože už někam zase poletíme, tak to jsem neslíbil, ale zároveň jsem to nevyloučil. To je taková odpověď, kterou dneska můžu dát.
3: Takže třeba ještě jednou obnovíte Kambodžu.
4: Ne, to už ne.
3: To už ne.
4: Takhle, musím říct, že my jsme měli krásnou pozvánku, to málo kdo ví. Pan velvyslanec Lubomír Hladík, který je velvyslanec v Argentině, nás požádali, jestli bychom tam přiletěli v rámci 100 let spolupráce Československo-Argentina. A byl velmi smutný, že jsem to nepřijal. A nepřijal jsem to proto, že starší členové v čele s Tondou Panenkou mě řekli, že už nevydrží 12-hodinový let. Takže takhle daleko už nemůžeme.
3: Hlavně ať dál vydrží amfora, ať se vám oběma daří. Petr Salava.
4: Moc děkuju.
5: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: V Ostravě je těsně před dokončením stavba největší kryté střelnice na Moravě. Česko večer převezme člověka s podezřením na nákazu ebolou. Riziko šíření nehrozí. Radní v Třinci chtějí navýšit dotace pro mladé fotbalisty. Zítra bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami a teplotami do 21 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Nová krytá střelnice v Ostravě Hulvákách je skoro hotová. Fungovat bude od září. Trénovat tam může veřejnost a vhodná je taky pro reprezentaci anebo mezinárodní soutěže. Střelnice nabídne až 60 palpostů pro různé druhy zbraní. Zbývá ještě objekt dovybavit a okolí osázet zelení. Střelnici bude provozovat městská společnost Vítkovice Arena. Podle předsedy představenstva Petra Handla je zájem obrovský.
2: Sportovci, kteří se chtějí připravovat na té vrcholné úrovni, takovéto zařízení v našem regionu a kromě Plzně v rámci České republiky nikde nemají. Možná ta nabídka bude i nedostatečná vzhledem k tomu zájmu, který již registrujeme i například ze strany některých zahraničních střeleckých asociací.
0: Rozšíření eboly v Česku nehrozí. Znovu o tom ujistil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. Do Česka večer z Ugandy přiletí americký lékař, u kterého je na ebolu podezření. Záchranáři ho budou převážet v izolaci do pražské fakultní nemocnice Bulovka. Podle Fošuma to nepředstavuje riziko, protože ebola se nešíří kapénkově.
3: Nepřenáší se to jako chřipka, nepřenáší se to jako covid respiračně. Nestačí na to, aby jsme nad sebe takhle jako kýchli. Opravdu se to přenáší přes biologický materiál, přes krev, přes zvratky, přes tu stolici, v úzkém kontaktu. Tím pádem to riziko přenosu je opravdu jako minimální.
0: Fotbalový klub Třinec požádal město o navýšení individuální dotace. Mladí fotbalisté potřebují opravit šatny a hygienické zázemí. To je v současné době v havarijním stavu. Do stěn prosakuje spodní voda. Chybí taky oddělené toalety pro dívky anebo menší děti. Podle mluvčího magistrátu Stanislava Češlara výjdou opravy na zhruba 565 tisíc korun.
4: Pokud zastupitelé návrh schválí, zvýší se letošní individuální dotace pro fotbalový klub Třinec ze 7 milionů korun na 7,5 milionů korun. O konečném schválení podpory budou zastupitelé rozhodovat na svém červnovém zasedání.
0: Obec Trojanovice na Novojičínsku vybudovala tři na sebe navazující cyklostezky dlouhé dohromady téměř 4 kilometry. Vedou z obce kolem přehrady Lubina do sedla Pindula. Stavba cyklostezek přišla na 131 milionů korun. Obec je slavnostně otevře v pátek, uvedla projektová manažerka Ivana Petruchová. Jde o dosud největší investiční projekt Trojanovic.
1: Počasí.
0: V noci bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno, přechodně oblačno a výjimečně se objeví i přeháňky. Nejnižší noční teploty 12 až 9 stupňů, v údolích a na horách kolem 7. Zítra přes den pak čekejte oblačno až polojasno, zpočátku výjimečně, během dne lokálně s přeháňkami. Večer srážky ustanou a oblačnosti ubude. Nejvyšší denní teploty 18 až 21 stupňů, na horách naměříte do 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Nehodu nám aktuálně hlásíte z Ostravy Hrabůvky. V ulici doktora Martínka poblíž zastávky Hrabůvka kostel ve směru k Místecké ulici se srazilo osobní auto s motorkou. S opatrností je místo průjezdné.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme krásné a hlavně klidné středeční odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Za chvíli se podíváme za pohádkami, třeba Šíleně smutnou princeznou, nebo také za filmem Jméno růže. To jsou mimo jiné tituly, které v příští sezóně uvedou oblastní divadla v Moravskoslezském kraji. A například Slezské divadlo v Opavě dnes představilo tituly 221. sezóny. Podrobnosti pro vás budeme mít už za malou chvíli. No a ještě nás čekají sportovní informace, konkrétně dost možná největší zápas v historii, který odehrají karvinští fotbalisté ve finále domácího poháru vyzvou Jablonec. Jak jsou připraveni, to také prozradíme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Hezký poslech a poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Vysílání Českého rozhlasu Ostrava teď budeme zvát na divadelní premiéry, protože Slezské divadlo v Opavě představilo tituly, které uvede v následující sezóně. 4 premiéry chystá operní soubor a další 4 činohra. Diváci se mohou těšit i na klasické divadelní hry, ale i současnou dramatiku. No a my už jsme ve spojení živě s reportérkou Natálií Janiškovou, která dnes v Opavě zjišťovala podrobnosti. Natálie, dobré odpoledne.
1: Krásné odpoledne. Ano, Slezské divadlo v Opavě ve své 221. sezóně uvede celkem 8 nových inscenací, půlku operní soubor a druhou polovinu zase činohra. Letos ale žádný nový titul nenazkouší baletní soubor. Ten totiž o adventu opráší inscenaci z letošní sezóny, a to Čajkovského Louskáčka.
0: A co tedy diváci v příští sezóně uvidí?
1: Já začnu operou, ta bude navazovat na tradici uvádění těch českých klasických děl a po Smetanově Prodané nevěstě soubor nazkouší Smetanovo tajemství. Nebude chybět ani muzikál, tentokrát to bude Šíleně smutná princezna, která bude mít premiéru po novém roce a objeví se v něm třeba i muzikálová herečka Natálie Tichánková, která se už v letošní sezóně představila v titulní roli muzikálu Hello Dolly. Orchestr Opavského divadla plánuje také vlastní koncerty a mezi nimi i Requiem, uvedené k výročí 200 let od smrti Wolfganga Amadea Mozarta. Činoherní soubor zase nazkouší Žalary, titul známý především pro své oceňované filmové zpracování. Divadlo ale vychází z knižní předlohy Květy Legátové. Jde o jednu z inscenací, která bude nabízená středním školám jako doplněk k maturitní četbě, a už v září, diváci Slezského divadla uvidí ironickou tragikomedii Fraška z rodinného života, komedie, která má pobavit všechny generace známého francouzského autora Georges Feydeau. Jde o spojení dvou jeho jednoaktovek.
0: Ovšem Slezské divadlo není jediné z oblastních divadel, které už diváky láká na nadcházející sezónu. Tak co plánuje třeba Těšínské divadlo?
1: Já začnu rovnou hlavním bodem sezóny. Těšínské divadlo uvede společnou inscenaci české a polské scény, a to dramatizaci románu Umberta Eka Jméno růže, a dokonce se bude toto představení hrát v češtině a v polštině. Podle dramaturgyně Magdalény Marie Frankové půjde o výpravné drama s detektivními prvky. A třeba na jaře příštího roku uvede divadlo hru Pedra Almodóvara a Davida Jazbeka Ženy na pokraji nervového zhroucení, což je taky titul, který byl už sfilmován. Je to komedie, jízda plná náhlých zvratů, doplněná o hudbu, inspirovanou španělským temperamentem. A já ještě doplním, že polská scéna Těšínského divadla oslaví příští rok 75 let od svého vzniku a plánuje to náležitě oslavit.
0: O premiérách oblastních divadel v příští sezóně v našem regionu nás informovala reportérka Natálie Janišková. Natálie, děkujeme, naslyšenou.
1: Krásný den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, pojďme za sportem. Fotbalisté Karviné se chystají na pravděpodobně nejdůležitější zápas v klubové historii. Už dnes je čeká premiéra ve finále Českého poháru, jejich soupeřem bude Jablonec. Zápas bude na neutrálním hřišti v Hradci Králové, začíná v 18 hodin. No a karvinský hlavní kouč Marek Jarolím zažije finále, co by trenér, vůbec poprvé.
1: Samozřejmě si to člověk váží, že se mu to podařilo takhle už na začátku třeba té trenérské kariéry. A jako hráč jsem to zažil vlastně i to finále na straně Jablonce tenkrát proti Plzni, takže teď to zažiju i na straně té trenérské.
2: Těší se karvinský trenér Marek Jarolím. Jako hráč bojoval o vítězství v domácím poháru přesně před 16 lety v dresu Jablonce, ale jeho tehdejší tým ve finále podlehl Plzni 1-2. Dnes je Marek Jarolím hlavním koučem Karviné a o prvenství v Molkapu se utká právě se svým bývalým klubem. Tady s Jabloncem.
1: Těšíme se na podporu lidí, kteří tam pojedou, vypravuje se vlak, takže jedinečná událost a věřím, že je hezký zážitek.
2: Potvrzuje Marek Jarolím, že karvinský klub vypravuje do dějiště finále v Hradci Králové speciální vlak pro fanoušky. Ve velkou podporu doufá také záložník Karviné Albert Labík.
3: Bylo by nejlepší, kdyby tam bylo jako vyprodáno, jak se snaží tady ty vlaky nebo do školy, jestli se to něco pošle, aby ten stadion tam nebyl poloprázdný, protože co si budeme Karviná ve finále pohádat. Není každý rok, musíme být vděční za to, že se nám to jako podařilo.
2: Karviná se dostala do finále Českého poháru poprvé v klubové historii.
3: Já osobně se těším moc. Doufám, že přijede dost lidí, že to bude atraktivní a doufám, že tam vyhrám.
2: Vítěz Molkapu si zpravidla může zahrát čtvrté předkolo Evropské ligy. O účasti v pohárové Evropě snil Albert Labík už během zimní přestávky. Tehdy uvedl, že je to v kabině hlavní cíl.
3: Říkal jsem to, ale nečekal jsem, že ten půl rok nebude až tak dobré, když jsme vstoupili do jara, tak jsme měli asi 7 porážek kuse. Trošku si myslím, že nám narostlo ego, že jsme přestali plnit na hřišti ty maličkosti, jako je bojovat nebo se vracet a takový ty, co v každém zápase musí být.
2: Připomíná mládežnický reprezentant podprůměrné karvinské výkony v Šancelize. Naopak v domácím poháru Slezané nezaváhali.
3: Když už ten tým šel do něčeho, ať už to byl zápas v poháru s Baníkem nebo s Plzní, tak je vidět, že ten tým prostě tu sílu má. To jádro tam je silný, že dokážeme jeden za druhého běhat, když jde prostě do tu. Takže já musím jako zaklepat, myslím si, že se o nás nebojím.
2: Dodává Albert Labík. Lukáš Kaleta, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Po 9. hodině magazín Křížem krajem, po 10. Moravskoslezský rozhlasový kvíz a po 11. hodině host ve studiu. K tomu během celého dopoledne aktuální informace a zajímavosti z Moravskoslezského kraje. Poslouchejte každý všední den Dobré dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.

0: vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Volejte právě teď na telefonní číslo 59 611 22 66. Pokud se dovoláte jako první, získáte hned CDčko Toulky českou minulostí. Také vás zařadíme do týdenního slosování o víkendový pobyt v hotelu Bavária.
1: Všechno jste dobře slyšeli, takže telefonujte na číslo 596 11 22 66 a CDčko Toulky českou minulostí je vaše. Kdo se v tuto chvíli dovolal do studia Českého rozhlasu Ostrava? Hezké odpoledne.
2: Dobrý den, tady je Alena.
1: Tak Alenko, vy získáváte CDčko Toulky českou minulostí, tak věřím, že máte radost.
2: Jo, ano, děkuju.
1: Dobře, pan Páru samozřejmě. A pravidelní posluchači a možná i nepravidelní, kteří dobře poslouchali úvod této soutěže, vědí, že každý výherce v tom daném týdnu aktuálním se stane součástí týdenního slosování o víkend ve wellness hotelu Bavaria v Horní Lomné. My budeme losovat v pátek odpoledne. Tak vám budu držet palce, aby vám to vyšlo, tak jako budu držet palce všem, kteří se soutěže účastní, aby to bylo vyrovnané. Gratulujeme k tomu CDčku. Ještě zůstaňte chvíli u telefonu, abychom si mohli napsat vaše kontaktní údaje. Mějte se hezky, nashledanou. No a připomínáme pravidla naší květnové soutěže.
0: Vyhrajte víkendový wellness pobyt v květnové soutěži Českého rozhlasu Ostrava. Chcete si užít pohodový víkend v krásné beskydské přírodě? Poslouchejte naše vysílání, dovolejte se jako první po zaznění soutěžního signálu a budete zařazeni do týdenního losování o víkendový pobyt v beskydském wellness hotelu Bavaria. Losovat budeme vždy v pátek v našem odpoledním vysílání. Každý výherce dostane CDčko Toulky českou minulostí a jeden týdenní výherce pak poukaz na víkendový pobyt. Soutěžíme celý květen vždy od pondělí do pátku. Vyhrávejte s Českým rozhlasem Ostrava.

0: O čem se mluví?
1: Především Bruntálsko a Rýmařovsko opět sužuje extrémní sucho. Cisterny s pitnou vodou ale musí kvůli sucha zásobovat i chaty na Lysé hoře. Nedostatek sněhu v zimě, minimum srážek a stále rostoucí teploty jsou podle expertů hlavní důvody, proč se sucho dostává i do vyšších poloh. To je téma pro Miroslava Trnku, klimatologa z Akademie věd České republiky. Poslechněte si čtvrteční rozhovor O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava. O čem se mluví?
2: Naším pátečním dopoledním hostem bude Miroslav Kubina, který už celých 15 let pracuje v armádě spásy a pomáhá těm, kteří o to stojí, s návratem do běžného života. K poslechu zve Iva Piskalová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď tě budeme zvát, protože areál Dolu Michal v Ostravě se svou autentickou atmosférou láká nejen příznivce průmyslových památek. Třeba květnový program nabízí akce i pro milovníky módy nebo historických aut. Důl Michal se zapojil i do dnů fajné rodiny. Na co se mohou návštěvníci těšit, to už řekne kastelán Dolu Vojtěch Polášek, se kterým jsme v telefonickém spojení. Hezké odpoledne přejeme.
1: Dobrý den vám i tam diváku.
0: Tak čím jsou, pane kasteláne, prohlídky v rámci dnů fajné rodiny vlastně jiné?
1: V rámci fajné rodiny hlavně jsme přistoupili k tomu ve spolupráci s magistrátem, protože jsme chtěli zacílit právě na rodiny s dětmi. A ta prohlídka je speciální hlavně v tom, že mají rodiny s dětmi zvýhodněný vstup k nám do areálu a můžou si vyzkoušet takovou hravou, naučnou hru, kdy prochází vlastně tím dolem a poznávají různé zákoutí, různé věci, jak to na tom dole fungovalo.
0: V prostředí Dolu Michal, které je velmi autentické a vlastně takové syrové, se aktuálně koná i výstava obrazů. Budou tam americká auta a dokonce i módní přehlídka. Tak řekněte, jak prosím vás vypadá módní přehlídka v takovém pro modely a modelky netypickém prostředí?
1: No to je samozřejmě velice jako takové ojedinělá věc, kdy my jsme vlastně ve spolupráci s paní Denisou Bartokovou, kdy musím tu spolupráci hodnotit jako velice skvělou, vymysleli prostě nějaký takový program, aby jsme zaujali co největší spektrum návštěvníků a hlavně, aby to bylo nevšední, co se vlastně do toho průmyslového areálu, jak kdyby v prvním nějakém zdání vůbec nehodí a myslím si, že návštěvníci, kteří přijdou, budou velice překvapení, jak i život modelek může nějakým způsobem kooperovat i s tím surovým prostorem strojovny, ve které se ta módní přehlídka bude odehrávat.
0: A jaký je výsledek, jestli takové akce lákají do Dolu i nové návštěvníky?
1: Samozřejmě ty všechny tyto akce, které se konají, tak jak například USCAR nebo i ta módní přehlídka, nebo plánujeme třeba strašení na dole v rámci projekt FIR, tak jsou to vlastně věci, kdy ty lidi to velice zajímá, protože je to něco jiného, co v Ostravě vlastně nikde nic takového není. Je to nevšední zážitek jak pro návštěvníky, tak i pro nás, protože rádi zkoušíme i nové věci, inovátorské věci, které se nám v drtivé většině strašně moc osvědčují a tyto akce jsou víceméně vždy vyprodané se značným předstihem.
0: Tak se nechte příjemně postrašit v Dole Michal. Důl Michal se totiž zapojí i mimo jiné mezi 50 organizací v Ostravě, které připravili pestrý program v rámci Dnů fajné rodiny.

0: No a pozval nás kastelán dolů Vojtěch Polášek. Velmi děkujeme a přejeme, ať se všechno vydaří. Naslyšenou.
1: Taky děkuji, zdař Bůh.
2: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přešel jsem na pořádný vytápění od Primagasu. Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
2: Je 15 hodin.
3: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Paliva zítra nejspíš znovu mírně zdraží. Ministerstvo financí zvedlo cenové stropy. Bohumín chystá rekonstrukci bytového domu na náměstí Svobody. Modernizované koupaliště se ve Valašském Meziříčí otevře na konci května. Zítra bude oblačno až polojasno, místy zaprší a naměříme do 21 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Vítejte. Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléřů, tedy o 26 haléřů dráž než dnes. Informovalo o tom Ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. Sadaři v Česku sklidí letos podle odhadů pouze 65 až 70 tisíc tun ovoce, což je přibližně polovina průměrné úrody. Ztráty po jarních mrazech počítají na stovky milionů korun, říká předseda České ovocnářské unie Martin Ludvík.
4: Když uděláme nějaké vyčíslení poklesu těch tržeb, to znamená ztrát na úrovni tedy těch farmářských cen, když to srovnáme s pětiletým průměrem z vyloučením extrému, tak nám ta škoda vychází někde na 1,3 miliardy korun.
2: Zhruba miliarda škod připadá na jablka, která jsou u nás nejpěstovanějším ovocem. Bohumín chce opravit bytový dům na náměstí Svobody. Fasádu s výraznými červenými prvky mají nahradit světlé odstíny. Balkóny nahradí velká francouzská okna. Návrh odsouhlasili památkáři. Radnice plány lidem z okolí představila na veřejném slyšení, dodává mluvčí radnice Jana Končítková.
5: Někteří lidé by si na historickém náměstí Svobody dokázali představit výrazně tradičnější řešení, které by na první pohled evokovalo starou zástavbu z minulých století. Právě proto jsme pozvali zástupce renomované projekční kanceláře, aby veřejnosti vysvětlili, proč náš návrh nejde cestou napodobování minulosti.
2: Koupaliště ve Valašském Meziříčí se po rekonstrukci otevře návštěvníkům na konci května. Termín slavnostního zahájení sezóny oznámila meziříčská radnice. Město za 50 milionů korun opravilo stávající plavecký a rekreační bazén, včetně dětského brouzdaliště. V den slavnostního otevření bude vstup do areálu zdarma, dodává mluvčí města Jakub Mikuš.
6: Pevnostní tlakové zkoušky dopadly na jedničku a bazény jsou napuštěné, takže není na co čekat. Sezónu zahájíme slavnostním otevřením už v sobotu 30. května a věříme, že potrvá co nejdéle. Brány koupaliště se v tento den otevřou o 9 hodin a vstup bude zdarma do naplnění okamžité maximální kapacity.
2: V africkém Kongu, kde vypukla epidemie eboly, není v cestovatelském systému DROST registrovaný žádný Čech. Uvedlo to České ministerstvo zahraničí. V sousední Ugandě, také nemocí zasažené, je v systému 8 Čechů. Před cestami do obou zemí ministerstvo varuje.
3: Počasí.
2: Zítra bude v regionu oblačno až polojasno, zpočátku výjimečně, během dne lokálně s přeháňkami. Večer srážky ustanou a oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty mezi 18 a 21 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Ve Valašském Meziříčí v ulici Masarykova havarovalo osobní auto s dodávkou. S opatrností místem projedete. A pokud víte o dalších dopravních problémech, budeme rádi, když nás kontaktujete na linku 800 553 553.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Krásné odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava přejeme, jsou 4 minuty po 15. hodině a za chvíli se vypravíme na Bruntálsko, protože více než čtvrtina obyvatel Starých Jeřminovů nesouhlasí se stavbou větrných elektráren v blízkosti obce. Nedaleko totiž stát vyznačil takzvané akcelerační zóny. My se k podrobnostem dostaneme už za malý okamžik. Ale také vám představíme Věru Hudcovou z Nové Bělé, která patří k penzistům, kterým doslova chybí čas, má nesčetně zájmů a koníčků. No a my se s Věrou Hudcovou setkáme ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava krátce před 15:30. Teď už hezký poslech a poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Ve Starých Heřminovech na Bruntálsku se sešli odpůrci větrných elektráren. Nedaleko obce totiž Ministerstvo pro místní rozvoj vytyčilo několik akceleračních zón pro stavbu větrných elektráren. Setkání pořádal spolek Krajina lidí a také pracovní skupina pro životní prostředí Staré Heřminovy. Více nám už řekne reportér Adam Tomáš, který je živě ve studiu. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Ta diskuze měla být původně pro příznivce i odpůrce větrných elektráren, ale na příznivce se mi narazit nepovedlo, takže svůj postoj mi vysvětlila třeba Žaneta, která bydlí přímo ve Starých Heřminovech už asi 40 let.
2: Tady to vůbec nepatří. Je to strašně velké monstrum a opravdu jako my tady toho moc nemáme, jenom tu krajinu a já si myslím, že jak tady budou takové ty větrníky, to prostě vůbec do nějaké takové turistické oblasti nebo prostě předhůří nebo tak by nemělo vůbec existovat a ani uvažovat, aby toto stalo.
1: A podobně se k tomu staví taky Dana Hrepáková.
3: Pro mě je to horor, už přede, protože mělo by to stát tady vlastně, já mám poslední dům ve vesnici, mělo by to stát u mě nejblíž. Já to tady nechci, já se chci dívat na tu krajinu.
0: Adame, je v tom postoji vůbec obec jednotná?
1: Obec před necelým rokem dělala anketu a většina lidí se tehdy vyjádřila pro stavbu a ta účast byla více než 80% těch, kteří se k tomu mohli vyjádřit. Tento rok obcí prošla petice proti výstavbě, kterou podepsalo 66 lidí. Podle sčítání z minulého roku žilo v obci 212 lidí, takže vyloženě nesouhlasí větší čtvrtina místních. Petici založila pracovní skupina pro životní prostředí Staré Heřminovy a zakladatelkou skupiny je Monika Michajlová.
4: Já jsem přesvědčená o tom, že ten nízký jeseník byl jaksi obětován a jsem přesvědčená o tom, že je to proto, že to Bruntálsko je obecně označováno jako chudá oblast s osídlením v podstatě buď starými lidmi a vlastně se nepočítalo s tím, že by se tady vůbec jakákoliv vlna odporu mohla zvednout.
0: A kdo včerejší diskuzi pořádal?
1: Je to spolek Krajina lidí, který vznikl vlastně zhruba před měsícem a stojí za ním Hynek Beran, který se prezentuje jako expert na energetiku. Na akci byla taky nezávislá starostka Starých Heřminov Daniela Skotnicová, která vyzvala lidi, aby poslali připomínky na Ministerstvo pro místní rozvoj. Obec jim s tím nabízí pomoc a připomínky proti akceleračním zónám může podat hromadně. Čas mají do 1. června. Větrné elektrárny jsou teď na Bruntálsku, ale velké téma. Odpor zaznívá z rady míst třeba přímo z Bruntálu nebo i z Rýmařova. Naopak větrníky chtějí stavět například v Břidličné. My jsme před časem natáčeli s expertem Ostravské univerzity Romanem Matouškem, který tvrdil, že větrné elektrárny můžou do Bruntálska přinést 100 miliony korun a pomoci menším obcím se získáním peněz na investice. Podle Stanislava Mišáka z Centra energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské by navíc mohly větrné elektrárny přilákat taky nové podniky a investory. Existují totiž takové firmy, které vyhledávají právě oblasti s obnovitelnými zdroji.
0: Ve Starých Heřminovech na Bruntálsku se sešli odpůrci větrných elektráren. O jejich jednání nás informoval reportér Adam Tomáš. Děkujeme. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Bruntálsku.

0: Hudba země. Pravidelný pořad o lidové písni vždy ve středu v 18.30 na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Vysílání Českého rozhlasu Ostrava vás 5 minut před 15:30 zavedeme za zajímavou dámou Věrou Hudcovou. Když se s ní potkáte, tak vás zaujme energií. Je ročník 44 a sama se smíchem říká, že někdy by si měla zkontrolovat rodný list. Celý život pracovala jako cukrářka, také jako technik, technolog, řemeslo i vyučovala. No a redaktorka Petra Štrimplová se s Věrou Hudcovou sešla v jejím bytě v Nové Bělé a povídali si hlavně o malování. To je totiž pro paní Věru asi největší koníček.
1: S Věrou Hudcovou stojíme na chodbě před jejím bytem. Koukáme na obrázky, protože jednou z vašich vášní nebo koníčků je malování. Mm-hmm. Koukám na portréty indiánů, jak přijde na to, že
2: To jsem chodila do akademie třetího věku a přišla jsem tam nějak později, všichni už měli vybráno a na mě tam zbyl tam ten indián. A jsem si říkala, no v životě jsem obličej demalovala a ještě uhlem, no a docela to vyšlo.
1: Klobouk dolů, máte to jako velmi věrné. A měl nějaké jméno?
2: To
1: byl no name.
2: Je to Apač.
1: Ostře řezané rysy, z vlasů trčí péro a není jediný. My se přes ty obrázky prokoušeme až k vám do bytu, protože ten byt je vlastně plný těch obrázků. A přeci mi tady stojíme u jedné asi zásadní kresby.
2: No to je úplně první kresba. A je to nějaký holandský malíř, to jsem ani nevěděla, ale přišel tu syn a říkal, mami, ty máš to. Říkám, to teda vůbec nevím. To je nějaká dívka s dopisem, jo?
1: Ano, ano.
2: Tak mi to našel na internetu, že to teda fakt je. Když to teda poznal i on, tak říkám, je to dobrý.
1: Tak pojďte popovídáme, kdy to vlastně začalo tak intenzivně, jestli vás to drží, to malování od dětství.
2: Ale kdeže, víte, kdy mě to napadlo, jsme měli takový spolek, kde jsme jezdili vždycky na ty denní pobyty na Horní Bečvu a jednou tam přijela tež jedna paní a prostě tady jak mezi řečí mi říkala, že chodí do toho malování a ukazovala mi své obrázky. A já jsem se tak na to dělala, říkám, to bych možná namalovala a já. A teda, jestli by mě tam nedoporučila. Bylo to Přivoze, ateliér Hamaka. Začala jsem tam malovat a celkem, když jsem se ptala, co jestli dělám dobře nebo blbě, tak jakože, jo, malujte tak, jak malujete. Jo, tak jsem si tam namalovala tam ty první obrázky, ty krajinky a bavilo mě to.
1: No marná sláva, ale to, promiňte, musí to být jako ze zhora. Dar, protože...
2: No to by bylo 79.
1: No, ale člověk buď umí malovat, anebo je úplně ale kopyto.
2: Asi mě to vytvarno vždycky bavilo, tak. To je jako chraň Bůh. Potom teda ona přišla do akademie třetího věku, to bylo v Muglinově, tak jsem tam jezdila taky. Dokonce mám i certifikát, ano. Jo, no. A na tu promoci nám tam dokonce zpíval Nohavica, byl to fakt moc pěkné.
1: Jste absolvent univerzity třetího věku.
2: Ano, ano.
1: A tam je ten ale rozptyl těch témat velmi široký.
2: Já jsem dělala jako výtvarný ten obor.
1: Aha, takže se dá přímo specializovat.
2: Oborů. Ano, tam mají třeba taneční, pěvecký, ale tak já jsem ten výtvarný obor. Docela se mi to jako líbilo. Akorát se mi tam vadilo, že třeba my jsme měli po každé něco nového. Každý den něco jiného a jak víte, jak člověk dělal linoryt poprvé, no tak třeba mi se zrovna podařil, ale nemusí se podařit, příště bych to udělala trošku už jako věděla bych jak na to.
1: Tak? To jde proti teorii, že lidé v penzi mají moře času a že co si vlastně naplánují, tak stínu a vy to popíráte, že takhle to
2: no
1: není.
2: No teda opravdu jako, až já se začnu nudit, tak to bude asi v terapii.
1: Vrátím se ještě k tomu výtvarnu a co nejradši teda, krajinky, portréty, co je vám blízké?
2: Já teďka mám tak jako řekla, že mi nejbližší jsou krajinky. Mm-hmm. Teďka chodím teda zase do ateliéru v Mlyně, protože nemůžu moc malovat olejem a tam se to člověk jako trošku naučí. Ukážu vám potom, jak jako muzikanta jsem stvořil, ale nemám ho tu, já mám ještě mokrý, ale mám podle čeho jsem to malovala. Poprvé jako postavu. Já.
1: Takže se vlastně učíte úplně nové věci, na které jste nikdy neměla šanci sáhnout.
2: No právě. Já jsem se právě tady dostala, protože jsem měla manžela na vozíku 8 roku. Takže já jsem na takové malování nebo něco absolutně čas neměla, protože tady žádná služba nebyla.
1: Ano.
2: 24 hodin byl člověk zabavený, ale potom teda už jako, no říkám, teďka v 79 jsem začala malovat.
1: No kromě výtvarna nabízí se třeba hudba, ta vás taky oslovila?
2: Já hudbu mám velice ráda, Od dětství jsem zpívala, dokonce i myslím v dětském rozhlasovém sboru, nemyslím, ale od 10 do těch 15 určitě.
1: Tady v Ostravě?
2: V Ostravě, v dětském rozhlasovém sboru, pokolika jsme tam natáčeli, takže mi to není cizí. No potom teda v Opavici.
1: No a v pozdějších letech taky?
2: No potom, když už jsme sem přistěhovali teda na Nové Bělé, tak to vznikl takový pěvecký sbor Novobělské babičky,
1: ano,
2: se kterým jsme vystupovali v rámci celého kraje, dokonce i v Dolním Kubíně jsme vyhráli nějakou soutěž. Mívali jsme úspěchy velké, jenomže po tom covidu už přeci jenom jsme zestárli a už prostě stát hodinu na vystoupení teda jako bylo pro mnohé dost náročné, dost těžké a tak se to rozpadlo. Ale ještě tady zpíváváme, jednou týdně vždycky přijde paní, ta nám hraje na kytaru a my si tady zpíváme.
0: Říká rodačka z ostravského Muglinova Věra Hudcová. Do Nové Bělé, kde dnes žije, se vrátíme už za chvíli po písničce od Věry Špinarové.
3: Český rozhlas Ostrava. Poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95

0: Výtvarné umění, chalupa a také třeba plavání. To jsou zájmy 82leté Věry Hudcové, která bydlí už dvě dekády v jednom z bytů pro seniory v Ostravě Nové Bělé. K malování se dostala před pár lety a stále se učí novým technikám. Petra Štrimplová měla možnost část tvorby okouknout a povídali si společně.
1: Malování ale není jediná vaše záliba, protože slyším, my sedíme u kuchyňského stolu, ale kousek za náma je vlastně východ na terásku, kterou tady u bytu Nové Bělé máte. Tam je zeleno, tam je rozkvetlo, máte tam zahrádku a vím, že jste pořád ještě aktivní řidička, že jezdíte ještě ano. I na svou zahradu.
2: No právě, že mám ještě chalupu na Dodrama, kde je taky velká zahrada. A tam se taky vyřádím mohutně. No a ještě přítel, který bydlí tady tež na Karmelínské, ten má taky velkou zahradu.
1: Takže máte tam je trojboj.
2: Trojmo, mám prostě zahradu, tři kuchyně, jo, všechno prostě veselo. Nestíhám, ještě to chodím do kroužku, který máme tady v úterý vždycky, které prostě děláme, jestli jste si všimli ty věnečky na tom, tak tam jsme dělali věnečky, kamínky.
1: To je v rámci tady seniorských bytů.
2: Ano, kroužky. Ano.
1: To organizuje obvod tedy.
2: To organizuje obvod, ano, vždycky nám dají nějaký materiály k tomu všechno, takže pak jako se můžeme bavit vesele. Jo, je to tam teda perfektní.
1: No a je to vlastně činnost, která je jednak jakoby nějaký seberozvoj, jednak je to i asi rehabilitační pro lidi, kteří už mají třeba různé neduhy, tak ty ruční práce, ty...
2: A tak určitě, ale tak my zrovna tam jako... No, tak my máme neduhy všichni, že? Ale tak než se pobavíme, vypijeme kafe a potom teda jako tvoříme...
1: A důležité něco. Je to setkání.
2: To si myslím, že je důležité, protože jinak tady se lidi prostě třeba zavřou. Teď se to trošku rozjelo, jako je to nahoru přišli takové mladší děvčata, takže ty už jako se tady nějak dali dokupy více a je to s nima veselější.
1: Já bych řekla, že se nenudíte při tom výčtu, co jsem teď ještě slyšela, čím se bavíte, no.
2: No to ještě chodím plavat, včera jsem byla ještě plavat odpoledne, no na večer. Já kreslení v pondělí přijedu z chalupy, v úterý kroužek, ve středu plavání, ve čtvrtek malování, no a v pátek už třeba zase jedu na chalupu.
1: Zaneprázdněný člověk v penzi.
2: A to ještě mezi tím bych měla stihnout tady leda co doma. No tak co stihnu, to stihnu, co nestihnu, počkat.
1: Někdo poděděl výtvarný talent z vašich
2: příbuzných? No já bych řekla, že dětka jsou docela šikovné, syn moc hezky fotografuje. Opravdu si myslím, že kdyby si udělal nějaký kalendář nebo výstavu, že by teda uspěl. A dcera taky umí malovat. No vnuk ten dělá vlastně reklamu, takže myslím, že s tím výtvarným taky jako tam jako dost jako dělá. No a vnučka jak by smet.
1: No a neplánujete nějakou výstavu svou?
2: No tak já jsem byla vždycky třeba v rámci té výstavy toho ateliéru, kde jsme vystavovali. Tak to jo, na dvou nebo na třech výstavách jsem měla někdy něco, jak máme tady třeba takovou tu vánoční nebo zimní, tak tam tež mi řeknu, ať si přinesu pár obrázků, no tak je tam dám. Ale jinak já co udělám, to rozdám. Takže co já máte... doma nějak moc zbytečných věcí nemám.
1: A co máte rozpracováno teďka?
2: No teď jsem právě včera skončila s takovým trumpetistou.
1: A máte ho tady? Vy jste říkala, že mi ho ukážete, že ještě schne.
2: No já ho nemám, no on schne teda v ateliéru.
1: On schne v ateliéru.
2: Já tu mám akorát obrázek, podle kterého jsem ho malovala.
1: Aha, to se podíváme. A ten ateliér, to jste říkala, to chodíte...
2: Ateliér Mlejn.
1: Mlejn. Tak Věra Hudcová teď loví v igelitových taškách, které tady má. A to je plné... vlastně materiálu, který s tím výtvarným světem souvisí.
2: Tohle to bych si chtěla namalovat, zkusit, protože se učím kreslit špachtlema. Takže tohle to jsem...
1: My se díváme na takového bubeníka, velmi barevně vyvedeného.
2: Ostrého.
1: A toto je ten trumpetista?
2: No to je ten trumpetista, kterého jsem namalovala na takový větší obraz.
1: Škoda, že si ho nemůžeme prohlédnout.
2: No nemůžeme, protože byl promokrý ještě, když jsem teda, tak jsem ho tam nechala. Tak ten je zajímavý, je takový, no.
1: A máte pro něj už místo tady někde?
2: Nemám, ale ten můj vnuk prostě hraje sice na bubny v nějaké skupině, no tak buď to se mu bude líbit, nebo ne, jak uvidíme. Zatím se vždycky odběratele našli.
1: Tak paní Hudcová, já vám přeju, ať máte stále málo času, protože vím, že vás to naplňuje tady všechny ty záliby.
2: No je toho veselo.
1: Je toho požehnaně, ať se vlastně udržujete svěží v kondici, ať se máte čím bavit. a hlavně zdraví vám přeju.
2: Děkuji pěkně.
1: Děkuji moc za povídání.
2: To je to jediné, co člověk potřebuje v Novéku.
1: Z Nové Bělé, Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: A za chvíli zamíříme do geometrického středu Česka. Kde ho najdeme, poví v rubrice Co v učebnicích nebylo Martin Písařík. Hned po písničkách, které nestárnou.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že geometrický střed České republiky se nachází v obci Číhošť v okrese Havlíčkův Brod? Pokud byste si mapu naší země vystřihli z papíru a pak ji chtěli napíchnout na tušku tak, aby byla v rovině, museli byste se trefit hrotem právě do Číhošti. Obec, v níž žije zhruba 305 obyvatel, je ale známá hlavně příběhem z doby komunistické totality. Na jeho počátku byla zpráva o zázraku, kdy se na oltáři tamního kostela údajně sám od sebe pohnul kříž, na jeho konci pak mučednická smrt faráře Toufara, kterého kvůli nařčení z podvodu utírala státní bezpečnost. Nároky na to, že jsou středem Česka, by mohlo vznášet více míst. Třeba Golčův Jeníkov v okrese Havlíčkův Brod. Pokud byste kolem republiky opsali sférický obdélník, z východu a ze západu by jej vymezili poledníky, ze severu a z jihu pak rovnoběžky krajních bodů Česka. Golčův Jeníkov by se nacházel na průsečíku jeho úhlopříček. V Kouřimi v okrese Kolín je pak takzvaný astronomický střed Česka, potažmo celé Evropy. Ten leží na průsečíku 15. poledníku a 50. rovnoběžky a počítají se z něho okamžiky astronomických úkazů.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
1: Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to je pravidelný seriál Českého rozhlasu Ostrava. Každý pátek po 15. hodině se společně s policejními preventisty a kriminalisty vypravíme na setkání se zločinem, kterému se za dodržení určitých zásad můžete pokaždé vyhnout. Váš bezpečný průvodce džunglí zločinu začíná každý pátek po 15. hodině.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: je 16 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Alianční závazek 2% HDP na obranu Česko nesplní nejspíš ani letos. Ostravské dětské centrum bude dostávat více peněz od zdravotních pojišťoven. Policista v civilu zabránil ve Frýdku Místku bitcoinovému podvodu. Zítra bude oblačno až polojasno, místy zaprší a naměříme do 21 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tereza Hájková. Česko ani letos pravděpodobně nesplní alianční závazek výdajů na obranu ve výši 2% HDP. Řekl to dnes premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD. Ten mu představil návrh nové koncepce armády. Premiér je s ním ale nespokojený. Řekl, že je nutné posílit nábor vojáků, počty aktivních záloh i protivzdušnou obranu. Zároveň chce vědět, proč lidé armádu opouští a okolnosti změnit.
2: My musíme zkrátka dát takové podmínky, aby z té armády naši vojáci neodcházeli. Naše vláda jasně řekla, že se vracíme k koncepci, že budeme stavět byty pro profese, které jsou pro nás všechny nejtěžší, jako vojáci, hasiči, policie, sestřičky a tak dále.
0: Dětskému centru Domeček v Ostravě se změní financování. Od letošního července začne organizace fungovat jako centrum pro komplexní péči o děti. Přinese to více peněz od zdravotních pojišťoven, říká ostravský radní Michal Mariánek z Hnutí Ostravak.
3: Pro nás je to hrozně důležité, protože vlastně to Centrum komplexní péče navazuje na novou legislativu a ona vlastně nám umožňuje lépe financovat to zařízení jako takové. Jsou tam větší výnosy od zdravotních pojišťoven, což nám rozhodně pomůže, protože v minulosti to tak moc nebylo a opravdu jsme velké částky vlastně platili z města.
0: Policista ve Frýdku Místku zachránil ženu před finančním podvodem. Ve svém volnu v obchodním centru přišel k telefonující ženě u Bitcoin Matu. Ta mu přiznala, že podle pokynů z telefonu zachraňuje svůj napadený účet a do stroje vložila část svých úspor. Poté se ukázalo, že ji už předtím falešný bankéř připravil o téměř 230 tisíc korun. Všímavý policista ale dalšímu vkládání peněz do automatu zabránil. Kriminalisté případ šetří jako trestný čin podvodu. Neobvyklé sousoší zdobí venkovní zookoutek v Karviné v parku Boženy Němcové. U výběhu zvířat stojí dřevěné plastiky dvou králíků na velkém klobouku. Autorem je Karel Buchta, který před časem vytvořil také sochu Neptuna u Karvinského moře. Doufá, že králíci z jasanového dřeva přilákají hlavně děti a rodiče.
4: Dneska máte všechny sochy statické ve statických pózách a já jsem se toho chtěl vyvarovat a vytvořil jsem pohyb. Pohyb těch králíků, jeden vyskakuje, jeden je naopak v klidu, aby tam byla vyváženost. Tímto vlastně dělám tu sochu trošku originální.
1: Počasí.
0: Zítra bude v Moravskoslezském kraji oblačno až polojasno, místy se objeví taky přehánky. Večer srážky ustanou a oblačnosti ubude. Nejvyšší denní teploty mezi 18 a 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V centru Ostravy v křižovatce Nádražní a 30. dubna se srazilo osobní auto s tramvají. Je tam silný provoz, tak s tím počítejte. A nehodu hlásíte taky z Nového Jičína, konkrétně z ulice Císařská. Tam havarovala dodávka s motorkou. Dejte pozor, šťastnou cestu přeje Český rozhlas Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda.
6: Začíná naplno, připraven Patrik Rozehnal, ještě přede mnou někdo už otevírá ústa.
7: Ano, Kateřina Macháčková. Tam zdravím.
6: Ano, to je
7: krásné odpoledne.
6: Když děláme docházku, ale je to tak?
7: Ano.
6: Můžeme začít. Všechno. Ano. Předmět nazvaný humor za mikrofonem.
7: Ano, humor. Jo. Ježíši Kriste, to zavazuje.
6: Jo.
7: Nejlepší je bezprostřední humor.
6: Bezprostřední humor.
7: Ano.
6: Dobře, vyhlašujeme dneska volnou zábavu.
7: Ano.
1: Humoriáda.

0: Tak, taky jsme optimisté. Věříme, že tahle hodina dobře dopadne i pro Kateřinu Macháčkovou, která jako host. A teď jako na úvod pro koho? Koho vytáhneme?
1: Ano, já bych ráda slyšela Lubomíra Lipského s Václavem Lohnickým, kterého jsem leta moc dobře znala. A to, ta scénka se jmenuje Oddělení kýblů.
2: Dobrý den, dobrý den, prosím vás, pane informační, prosím vás, kde je tady oddělení kýblů?
3: Iglu? Iglu?
2: Ne, iglu, kýblů, kýblů.
3: To asi až v létě, pane, v zimě jsou iglu vyprodaný.
2: Ale ne, říkám iglu, kýblů, kýblů.
3: Jo, kýblů, tak ano. Moment, to se musím podívat do seznamu, říkáte kýbl.
2: Ano, ano.
3: To je vodka, že jo? Kabelky, kartáče, karty. Nechcete radši karty?
2: Co pak o to, ale momentálně jaksi nemám na karty čas. Prosím vás, kýbl, kýbl.
3: Kefir, kimono, klobásy, kmín, kmínka, vis, alaš, knobloch, to je vedoucí. Kouřové rovny, krupice, krupky, kruti, brka. Koukejte, co mi všecko máme. Kukačkové hodiny bez kukačky. Kukr, kukrku.
2: Počkejte, co to je kukr, kukrku?
3: To je divadelní kukátko na zemínku.
2: Prosím vás, zkuste to třeba pod n, ano, n, jako nádoby.
3: No. Nadávky. Nadávky, vys reklamační oddělení.
2: Tak pod v, jako větší nádoby.
3: Vě. Tady, věstonická, Venuše, vys suvenýry z umělé hmoty. No,
2: tak se podívejte pod u, jako umělé hmoty, ano?
3: U. Hele, tady to bude. Umělé květiny, umělé řasy, umělé boky, umělá... To se vás netýká. Uklízecí potřeby.
2: No pozor, to by mohlo být uklízecí potřeby.
3: Uklízecí potřeby, vys manželské povinnosti. Aha, tak tadyhle, hadry na podlahu, podlaha na hadry, vázy, denní vázy, noční, vědra.
2: Vědra.
3: Vědra bez ucha, vědra s uchem.
2: Ano, vědra s uchem.
3: S uchem, vědra pánská, vědra dánská, chcete pánský nebo dámský?
2: Jaký je v tom rozdíl?
3: Dámský jsou na míru z donešeného materiálu.
2: No tak pánský, prosím, které je to patro?
3: Sedmý, ale jestli vám můžu poradit, tomu prodavači něco takhle jako přistrčte, rozumíte? Bokem.
2: Bokem, aha, myslíte jako umělým bokem, jo? No samozřejmě, tak sedmý patro vpravo, děkuji vám, nashledanou. Dobrý den, prosím pěkně, já bych prosil jedno pánské vědro s uchem. To jste vy?
3: K službám, prosím. A kdo jako?
2: No, teď jsem s vámi mluvil dole, v informacích.
3: A tak to ne, prosím, to byl můj bratr.
2: Jo, bratr, no tak proto. A to jste zřejmě dvojčata, víte?
3: No tak řeči dvojčata jsme, jenomže bratr je až z druhého manželství. Jaký vaše přání, prosím?
2: No tak já bych nutně potřeboval pánské vědro s uchem, prosím vás.
3: Jo, tak ve vědrech to jsme bohužel vyvědraní.
2: No tak, když dovolíte, já bych tady měl jaksi pro vás tadyhle takovou maličkost, žádnou.
3: Ale jo, to nemuselo být.
2: Ale muselo.
3: Ale že jste to ví, tak by se tu snad něco našlo.
2: No tak.
3: Přejete si nízké a úzké, nízké a širší, vyšší a úzké, vyšší a široké.
2: No tak radši nějaké větší, ano.
3: A v jaké barvě, prosím? Můžete mít bílé, šedé, modré, krémové, béžové, hráškové, zelené, fialové, hnědé nebo snad růžové?
2: No tak to jsem teda na rozpacích safra, tak mi dejte třeba to růžové, ano.
3: Prosím, tady je, hned vám to zabalím.
2: Ne, to ani nemusíte. Víte, já hrozně pospíchám.
3: Ale co pak?
2: Ono totiž u nás v bytě hoří.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Na přání Kateřiny Macháčkové, Lubomír Lipský a Václav Lohnický, ten tu tak často nebývá v těch ukázkách.
1: No ne, tak on jako moc, myslím, v těchto scénkách nevystupoval. No. Ale měl humorný role jako ve filmech různě. Jako,
0: takové ty
1: že,
0: menší, to byl... typické.
1: Ano, ano. Marečku, podejte mi pero, nebo jo, hujer.
0: Už je čas,
1: jo, hujerovi, už je čas.
0: Ne, vážně,
1: ale on byl takovej jakoby kvapnej i v civilu. Já ho znám, protože v podstatě já jsem v jeho první inscenaci hrála, když mi bylo 22, když mě vzali do Libně do divadla a hrála jsem v moc jeho inscenacích a vím, že...
0: On jako, teda režíroval.
1: On tam režíroval, tam nehrál. No a on měl třeba báječnou éru, jako v podstatě v 60. letech, kdy se tady hrál takovej budovatelský repertoár, tak tam se hrál All B. Williams americký hry a opravdu to byly třeba evropský premiéry těch věcí, jako kdo pak by se, nebo kdo se bojí Virginie Woolfový, All B. Byl dokonce na premiéře. premiéře seděl.
0: To je legendární představení.
1: No, úžasný. No a on třeba na první čtení, to tak všichni koktáme, ten text, jo, někdo si to ani nepřečet, a on už běhal se stopkama po hledišti a už měřil, jak to bude dlouhý, to představení. Jo. Takovej kvapnej, jako o pět kroků, jako hujer už je čas, o pět kroků napřed.
0: A to, aby pak věděl, kdy krátit, nebo jako proč tohle, aby pak nahlásil do programu, napište tam, že to bude trvat 128 minut.
1: Jo, nebo... o tom jsem nepřemýšlela, to je zajímavý. Tak asi to...
0: Jo. No tak musí mít nějakou představu asi.
1: No ne, právě, a měl časovou. A jo. Nebo běhal třeba, když bylo první představení, nebo pro důchodce dopoledne, tak běhal mezi takhle po straně jako hlediště, ano. A nabádal diváky, kdy se mají bavit.
0: Jo? Kdy se jako zasmát.
1: Ano, opravdu. No.
0: Smějte se, paní, smějte se.
1: Ano, tady, jako, nebo, a tak nebo mimicky aspoň jako naváděl jako k smíchu, nebo jako nic.
0: Chodil na kontroly potom, když se hrál třeba extra repríza, tak je tohle dělal.
1: Tak na tou reprízu asi.
0: No, jako... nemyslím jako nějaké další. Jako
1: no, ne,
0: to...
1: ale tak jako on chodíval, ale ne jako, to byli některý jako Otomar Krejček, který chodili na každý představení. Jo. A po každým jsme dostali na stroji připomínky, jo. Ale pak byli, kteří to nikdy neviděli, že jo, to představení.
0: A to jste jako... obdrželi potom při další návštěvě divadla, jste dostali v obálce jako
1: ano,
0: nebo
1: jsme to měli na vrátnici.
0: Na vrátnici.
1: Aby jsme se na to mohli připravit.
0: Paní Macháčková, máte tady od pana Kryči vzkaz?
1: Ano, ne, to my už jsme věděli, my už jsme šli na jisto.
0: Jo. A co to třeba bylo? Jako, bylo to hustý?
1: Tak nebyl, no tak celkem, já jsem byla jako obrněná, ale vím, že třeba u Krejče, já jsem vždycky měla strašnou tremu a měla jsem hrozný mindráky, že jsem strašná a jednou na zkoušce jsem právě ve zkušebně takhle byla strašná a on po té zkoušce řekl, dneska byla nejlepší Kateřina a mě vám tak psychicky jako pomohl, posílil mě, že od té doby vím, že i studentům, když učím, vím, kde je potřeba pomoct.
0: Kateřina Macháčková, náš dnešní host, vybrala Lubomíra Lipského vedle Václava Lohnického. A právě toho si můžeme dopřát ještě s Miroslavem Homolou, tedy Lubomíra Lipského v další ukázce v konkurzu na Vrátného v baru. A nebo povídka v podání z úst Jiřího Grossmana, proč chci vést zanedbanou mládež z návštěvního dne pořadu Semafor. Vybíráte si vy na telefonním čísle 731 800 900 nebo SMS-kou, když pošlete heslo humor, mezera a A nebo B na telefonní číslo 90 011 04. K tomu Vašek Neckář.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Volejte, vytvářejte svůj pořad. Teď rozhodujete o tom, jestli ta další ukázka bude s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou nebo s Jiřím Grossmanem. Vyjádřit se můžete na telefonu 731 800 900 a je tu taky SMS-kové číslo 90 011 04 Humor Mezera A nebo B. A zvedáme dnes telefon s Kateřinou Macháčkovou.
2: Ano.
1: Komu? Dobrý den po telefonu.
3: Dobrý den.
1: I vám? Tak hlasujte, vybírejte.
2: Dobrý den.
3: Standa Zemník vás v Borozerovi.
1: Taky.
3: Chtěl děkujeme. Chtěl bych paní Macháčkou podpořit ve vybrání, souhlasím s ní.
1: Pana Lipského tedy. Dobře,
2: ano.
1: Tak jo.
2: No, děkujeme.
1: Děkujeme za ten bod. Kdo dál?
4: Dobrý den, dobré odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Patriku, a vašeho milého hosta, paní Kateřinku Macháčkovou.
2: Moc
4: dobrý
2: děkuju.
4: Den, paní Macháčková.
2: Vám také.
4: Přeju vám vše dobré, ať se vám daří, hlasuji pro Patriku pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný večer či příjemné čtvrteční ráno. Mori Jadice Růžena z Rychnovska, nashledanou.
1: Děkujeme
2: moc.
1: Ještě někdo se přidá?
5: Jo, přidává se Světlá Hora.
1: Ano.
5: Zdravím úžasného hosta Kateřinku Macháčkovou.
2: Děkuji moc.
5: A souhlasím, skvělý výběr. Prosím bych pokračovat.
1: Dobrá, Lubomír Lipský, Miroslav Homola, konkurs na vrátného v baru.
6: Ale naše hosty rozhodně nemůžete tady šacovat.
7: Aha.
6: Mohl by z toho vzniknout skandál. Takový host by si toho mohl všimnout.
7: Jak to, co pak odsud je někdo střízlivý?
6: No ano, taky se stávají takové případy.
7: Tak to neplníte plán, víte?
6: Ale ano, ale podívejte se, přijde pán s dámou.
7: Ano.
6: Pán se patřičně setne.
7: Jo.
6: Ale dáma si jakž tak zachová ještě přehled.
7: No jo, ženský jsou bestie. To já znám z domova tohle. Helejte, když mi kluk skočí pro 2 litry piva,
6: jo,
7: tak mi ho Růžena celý vypije. No jo, ale v restauraci si dá jenom limonádu, víte, aby se udělala hezkou a já, abych vynikl z té horší stránky.
6: No, podívejte se, taky vám tady vznikne problém,
7: ano,
6: koho pustit dovnitř.
7: Ano.
6: Přijdou k vám cizinci.
7: Jo.
6: Poznáte podle toho, že...
7: Že mají peníze.
6: Ale ne, že...
7: Že můžou jezdit v autáku v opilí.
6: Ale ne, že mluví cizím jazykem.
7: No, to je fakt. Těžko si lze představit třeba maharadžu, jak mluví chocky, víte? Já přišíl te přívá na Břítov, Hanálko.
6: No, vidíte.
7: U nás.
6: Tak podívejte se, přijdete třeba takhle.
8: Bonsoir, monsieur.
7: To je Francouz.
6: No,
7: to se, jak jste si zaspal nos, to jsem poznal Francouz. To je Francouz. V tom případě mu řeknu, foj, foj, monsieur, foj, foj, asseyez na kole, no, a nastavím ruku.
6: A co, když přijde s dámou?
7: Tak nastavím dvě.
6: No, tak, tak dál.
7: Ano.
8: Good evening.
7: Angličan. To spíš Angličan, víte?
6: No, Angličan, no,
7: Angličan,
6: právě,
7: nebo... Jo, tak to řeknu. Když Angličan, tak řeknu. Hello, lucky strike.
6: No.
7: Hello, Dolly. Cokej, bait, okej. A nastavím ruku.
6: No, výborně. A třeba přijde takhle. Bono sera, signore, a víte, un tavolino libere.
7: A je, znám.
6: A?
7: Jak se řekl sera, sera, poznal jsem, to je jich. To je jich.
6: No, prosím.
7: Sera, sera, jich, tak Budějovice a tak, víte. V tom případě řeknu, servu, signore, piškum prečin záno, čumendo, šupito presto, voni magore, čau. A nastavím ruku.
6: Dobře. Guten Abend. Bitte schön, haben Sie noch ein Platz?
7: Ja, ja, kiss dich hart. Sicher Platz fort im Revere. Ahoj, Lili Marlen. A nastavím ruku.
6: Výborně, vidím, že ovládáte řadu jazyků.
7: Ano.
6: A co když k vám přijde Čechoslovák?
7: No, proč ne? No. Znouze i Franta dobrý.
6: No jo, ale co když přijde takhle? Marastojabáruško, hrajte šéfičku, nebyl by tam jedno křesílko?
7: Jo, bylo šéfičku, elektrický. A nastavím ruku.
6: Výborně, dál.
7: Ano.
6: Teď dávejte pozor. Přijde tlustá paní se zrzavým přelivem a bude tam dělat strašný kravál.
7: Poženu svinským krokem.
6: Sláva, dobře, to je totiž moje paní.
7: Jo, už. V tom případě pardon.
6: Ne.
7: A kdybyste chtěl, tak...
6: Ne, já to nechám úplně na vás.
7: Výborně, tak se přijaté.
6: No ne, počkejte, to my vám ještě napíšeme, víte? Aha. Obsadit takové místo, to není jenom tak. To musí být člověk ryzího charakteru. Musí být solidní. Musí mít, no prostě, dneska se nám do pohostinství loudějí všelijací živlové, berou úplatky.
7: Ano.
6: Nechaj se, prosím. Urážet s propitným.
7: Je, pan vedoucí, ještě jo, že jste jo. Mi připomněl. Hejte, s tím propitným jako, jo? Jako co vyšacuju, jo? Tak jsem chtěl říct, že jdeme spolu samozřejmě na půl.
6: Výborně, pane Hlustvý Sihák. Jste přijat.
7: Děkuju, otci. Děkuju.
1: Humoriáda. Lubomír Lipský, Miroslav Homola. Cítili jsme se s nimi v baru. V baru někdy byla, chodila nebo hrála něco barového?
2: Kačka já barového? Mahračka.
1: No, zpěvačku.
2: Tak já myslím, zpěvačku jsem nehrála, já jsem byla ta naivka, tak do 40 jsem hrála ty naivní dívenky v baru. No, no. V baru ani si nepamatuju, jestli jsem někdy byla.
1: A poprvé, kdy?
2: Poprvé, kdy jsem byla v baru?
1: No.
2: Tak jako párkrát, zase to já jsem nebyla tak jako naivka, no ale vím, že jsme jako tak jako, no párkrát jsem byla v baru, no chodila třeba ve Varech na festivalu a tak, ano. No. No ale takže by sama, tak v podstatě já bych tak řekla, že ve čtvrtém ročníku na DAMU jsem měla už dítě. Takže já vlastně měla od začátku dítě, jo. Takže jak si teď...
1: Z bary byl útrum.
2: Ano, ne, takže, jak si ty, takže ten život by se jako uspořádával trošku jinak, než jako by
1: no,
2: tak
1: jasně,
2: ty...
1: Do baru,
2: teď, že volno a tak, no takže to bylo takový...
1: Maximálně do mléčného baru.
2: No, ale mléčný bary, to bylo úžasný.
1: No to jo.
2: Mléčný bary, snídaně v mléčný baru, no. To zmizelo.
1: No, bylo se.
2: A v baru taky, no, v baru jo. To je taky. Pamatuju si na filmovém festivalu v Moskvě jako s Milošem Skalkou, jako, ale tam to bylo zábavný, protože tam byly jako hvězdy z celého světa, ale nikdo neměl ruble, stejně jako my, tak jsme se chodili vždycky i před cizíma filmama klanět takzvaně a za to jsme dostali 50 rublů, aby jsme potom utratili v tom baru, jo. Takže takovýhle, ale takže světový americký hvězdy, všichni jsme jeli autobusem do nějaké jakýho kina. A tam jsme se poklonili za 50 rublů. To přece je úžasné.
1: Jo, jak dlouho jste tam byli?
2: Byli jsme tam týden, nebo 10 dní. No, bylo to úžasné.
1: Kolik se dá stihnout filmu za den?
2: No ne, tak já jsem tak jeden asi, myslím, nebo jo. Dva. Tak nebylo čas.
1: Aby nepoznali, že sakra chodí, ty herci vypadají všichni stejně.
2: No, a tak byli noví Cikáni jdou do nebe, ty tam ty hvězdy, ty tam zpívali a takový, to bylo opravdu, jsme byli všichni světoví.
1: Humoriáda je tady, kterou posloucháte a vytváříte. Za malou chvíli opět.

0: Tak trochu RIA v našem vysílání díky Karlu Gottovi právě teď.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: A pokračuje Humoriáda s Kateřinou Macháčkovou. Vyčerpali jsme dvě ukázky, zůstali jsme u Lubomíra Lipského, nechtěli ano. jste změnu, tak co nabídneme teď, co vybereme?
2: No já bych myslela, tady se mi zase takový ukazuje další jméno, Jiří Cízler, ano. což byl takový mnohostranný umělec. A tak tam tady je Olučku Nekudovi v hotelu v Ostravě, Jiří Cízler.
3: V tomhle tom smyslu byl výborný, my jsme jednou byli v Ostravě, ještě jednou taky. A to byla taková schůze všech herců a zpěváků, já nevím, co všechno to tam bylo. A byla to taková jako, no, schůzka prostě, jako, že se vyměňovali názory, kde, kdo, jak, prostě kde hraje a kam se a takovýhle ty věci. A on prostě v tom, my jsme přišli do hotelu a tam v tom hotelu prostě on, no, přišel, že jo, vyspal se. A v noci se tam stala strašná věc, že prostě náhle všechno prostě jako tam přišel nějaký obrovský chlap, takový bavorák to byl a teď si vzal nějaký tři holky a táhnul je do pokoje, jo, ale tam byly mříže a on vzal ty mříže a vyrval je úplně z těch zdí, protože měl strašnou páru. No a šel s nima nahoru někam a to byl ten první příběh a druhý příběh byl, že ještě někdo prostě, jo, jeden náš kolega prostě zapomněl klíč od pokoje, tak si šel říct od druhej, no a ono to, oni ho neměli nějak, tak tam zavolali nějakýho člověka, který prostě ty dveře jako vyvrátil, jo, a ono to taky se štíplo, po jedné té straně se to celý štíplo. No a on prostě ráno jsme se zbudili, já jsem přišel k němu a říkám mu, to teda včera si teda vypadal, to bylo hrozný. On byl po dvou panákách hotový, jo. A to bylo strašně, a co ty si tady provedl? On, a co, prosím tě, teď on byl takový bázlivý, co, já mám, no, vzal jsi si tři holky, jo, šel jsi s nima na pokoj, vyrval si dveře, kde se v tobě ta síla vzala, to nevím tedy. Ale ještě si šel nahoru prostě a tam si rozmlátil dveře, protože tam byla nějaká holka, chtěl si se tam dostoupat. To není možný, přece to jsem já nemohl udělat. Vám, tak se pojď podívat, blbče. Dovedl jsem ho k těm dveřím, kteří byli ještě vyvrácení. On říkal, jo, to jsem nemohl já udělat, no to je vyloučený, přece to je připitomej, to je, jak se a proč a tohle. Já vám, no ne, to bylo tvoje, chtěl si tam ty čudly, tak prostě jako se tohle stalo, no a pak si ještě vyvrátil dveře tam nahoře, on, to není možný, teď já jsem tam nebyl nahoře, a pan, tak se pojď podívat, a tam viděl ty vštíplý dveře, tak už to bylo hotové. A teď měl celou tu dobu, co jsme tam měl problém, jo, jak se dostat z toho hotelu, aby to nemusel platit, jo. Já říkám, ale já ti pomůžu, jsem tvůj kamarád, nebo mě, já půjdu k tím, jo, k tomu, jak tam stojí ten pán, který a řeknu, budu se s ním bavit a ty podlezeš prostě pod tím takhle, no a jo, budeš pryč, já ho prostě zaměstnám, buď klidnej. Skutečně se to stalo, já jsem šel dolů, on měl kufřík ještě, tak mi ho dal, abych ho nes, jako, a plazil se takhle pod tím prostě do ven. A to byla ještě od toho pultu, kde tenhle člověk byl, tak byl ještě kus prostě k těm dveřím, který venkovním, jo. A jakhle z poštyrech, tak ten pán se kouká, pán, prosím vás, co to dělá pan Nekuda, co mu je, že poštyrech, a pán, to je takový jeho for, že on dělá pejska a jestli dívejte, on ještě potom zvedne nožičku a počurávám ty vrata a pak odejde v klidu. No.
0: Začínali spolu Kateřina Macháčková a Jiří Cízler?
2: Ano. Já si pamatuju, já jsem jako dítě jsem vyrůstala v Českých Budějovicích a už ve 4-5 letech jsem hrála, odnášela Komediantum Činky. A tam hrál Jiří Cízler v orchestru na housle a můj táta Miroslav Macháček to režíroval, maminka Věra Štiborová hrála Mařenku, zpívala a táta tam objevil jako komediální talent Jiřího Cízlera, takže nakonec hrál roli Vaška, to je takový ten komický nápadník té Mařenky.
0: A tohle se říká, že on vlastně z toho orchestřiště vylez tady na to jeviště pomyslně, ano. Ale jak to ten táta jako objevil, co ten Jirka dělal, víme to?
2: To já nevím, tak mě byly 4 roky, já nevím.
0: Jako jestli to nevyprávěl,
2: nevím, co jsem
0: jako,
2: dělala,
0: jestli tam dělal nějaký opičky nebo komentoval to nějak,
2: no, ne, tak
0: nebo
2: asi
0: přehrával.
2: Jo, ale tak možná bych ještě nějaký jako žijící vrstevníky jako našla. A to je zajímavá otázka.
0: No, no, jako no. Co bylo tím opravdu
2: impulzem?
0: No ne,
2: impulzem? A tak on, to asi bylo nejen během té zkoušky, že?
0: Jasně.
2: Takovej ten, on byl strašně, že to muselo všechno ven z toho Jirky, jo.
0: Živelný.
2: Takže všemi směry, že jo. No, takže asi tam, no. A pak se ještě ukázalo, jak byl muzikální, že teda dobře zpívá, no.
0: Hraje, režíruje.
2: Taky. Režíruje, potom režíroval, že jo, s Uršulou Kulkovou v těch malých formách, že jo, Semaforu. V kladivadle, hrál v seriálech.
0: A vy dva jste se potkali nějak při hraní nebo nevěště?
2: Tady v tom, v té prodané nevěstě. Prodance. Jinak ne.
0: No tak ale to je originální jako potkat se.
2: No ano, ne.
0: S Jiřím Cizlem. Většina lidí může vzpomínat na ně jako na herce, kolegů takhle
2: ano,
0: hereckých
2: ano.
0: A takhle jako kdo,
2: že já si schválně našlo, najdu, kolik mu bylo, když mě byly 4 roky. V roce 55. No já si tady vygooglím, jako, kde se narodil.
0: Teď všichni počítají, ano. Přinutili jsme je. A hlavně prosím, ale taky hlasujte a vybírejte, ano. Protože já vám teď dám k přemýšlení další jména. Máme tady Jiřího Cízlera a když už to padlo to semaforské období, kde se taky vyskytoval jako režisér, tak nabídnu Miloslava Šimka a Luďka Sobotu ve scénce Hádky na lavičce. Vybíráte si buď mezi show Jiřího Cízlera s Luďkem Nekudou, anebo Hádkou na lavičce s Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. 731 800 900, telefonní spojení sem do studia, to SMS-kové 90 011 04. A teď vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Vy si tuhle hodinu trochu s námi sestavujete dohromady. Tak do toho. Humoriáda.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme dál a vám dejme prostor přes telefonní linku 731 800 900. Dáváme vám ho společně s Kateřinou Macháčkovou dnešním hostem. Kdo je na telefonu a vybírá si z nabídky humory jádnické?
2: Dobrý odpoledne, tady Bohumír Zdrnovic. Já vás zdravím oba dva.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkujeme.
2: Já by si...
1: Cízlera anebo Šimka se sobotou Cízlera?
2: Šimka.
1: Dobře, tak jo.
3: Děkujeme moc za tip.
1: Ať se daří, mějte se pěkně a přepojujeme na dalšího. Vítejte u nás.
4: Ano, dobrý den. Zdravím vás oba dva.
3: Děkujeme.
4: A přála bych si pana Šimka.
1: Pana Šimka s panem sobotou. Dobře.
3: Ano, děkujeme.
1: Děkuju, hezký poslech, mějte se pěkně. Ať už cokoliv děláte, dobrý den.
5: Dobrý den, já bych chtěl Bčko.
1: Taky Bčko, šťastnou cestu, tedy odhaduju, že člověk někde v koutě ukryt. Dobrý den.
6: Dobrý den, já vás zdravím, tady Alena z Plzně.
1: Ano.
6: A já bych chtěla taky pana Šimka.
3: Taky. Jo, děkujeme moc za tip.
1: Děkujeme,
3: se krásně.
1: Ať se daří. A ještě jeden telefon.
7: Hýba z Hulína a chtěla bych Bčko, děkuji.
1: Dobře, my děkujeme vám
3: děkujeme
1: všem za pomoc.
3: Za
1: takže Bčko, už jste to slyšeli, znělo
3: Bčko.
1: To mnohokrát a taky vyhrálo. Varianta B, hádky na lavičce, Miloslav Šimek a Luděk Sobota.
8: Tak si představte, že starý Fábera už to má za sebou. Co? Povídám, starý Fábera, že už to má za sebou, chudák taky.
9: Co?
8: Co? Pohřeb.
9: A kdo umřel?
8: No on asi ne.
9: Takže proč mi to povídáte?
8: To dovolte laskavě, já se vás tady snažím trošku pobavit.
9: To je výborný.
8: No.
9: Se mi snažíte pobavit tím, že mi začnete vykládat, že tam někdo umřel, jo?
8: No,
9: jste na tom k smíchu.
8: No dovolte laskavě. No. Já vás snad nežádám, abyste se tomu ještě smál, ne?
9: A mám snad breče.
8: No jistě, on tamhle jde umře nějaký můj známý a vy si tady trepíte jen tak a...
9: No,
8: a nic, jo?
9: Samozřejmě no. Nic, byl to snad můj známý čověče.
8: A co bych
9: vykládám já vám o tom, že minulej týden se tamhle ženil švehli.
8: No to snad je rozdíl, ne?
9: Jaký rozdíl, milej pane? Já v tom zas tak velký rozdíl nevidím, víte? Kdybyste znal tu jeho satory, tak mu spíš budete přát, aby nežil. Jako ten váš Brambora.
8: Fábera se jmenoval.
9: No jedno, jak se jmenoval, já ho neznám. No. Já vám jenom říkám, že ta ženská švehlíka u moří, to byl persona chlap, ten vážil 123 kilo, pane. Dneska se běžte na něj podívat, na tom plandaj šaty. Ten kvůli ní zhubnul už o dobrý 3 kilo, pane.
8: Chodil dívat, čověče, co mě tady unavujete s nějakým špekounem?
9: Mluvte slušně, žádný špekoun, persona chlap. Ten měl na tu váhu výšku, ten měří 155 cm, pane, víte? Vyjadřujte se jako študovaný člověk.
8: Jak by se tak měl vyjadřovat?
9: Kvůli mě?
8: No, co mi do vás, člověče?
9: No, neříkejte tohle.
8: Co mi do vás?
9: Neopakujte to, milej pane, bude konflikt.
8: Co mi do vás?
9: On to opakuje.
8: Já to budu opakovat třeba 7x zase.
9: Nebudete.
8: Co mi do vás?
9: No, ještě jednou.
8: Co mi do vás?
9: To bylo 7x. No. Víte, vy jste se spletli jen o jednu nakonec. Vy máte určitou dávku inteligence, že jo?
8: No. O tom nepochybujte, protože já kdybych mohl nebo chtěl, respektive spíš mohl než chtěl, respektive naopak.
9: Ano, já vás
8: protože vědu. Objektivní a tohle a tam a kdyby potom ještě ano. Mě a klacky pod nohama, ha, to byste se dívali.
9: Teď se mi promluvil ze srdce, člověče.
8: No?
9: Víte, že já jsem vám vlastně nerozuměl. To bylo asi na mě až moc inteligentní.
8: No to se nedivte, já tamhle otevřu kolikrát i skříň nebo okno a pak...
9: Jo.
8: Řeknu i to, co jsem ani nechtěl.
9: Mě začínáte zajímat. No? Napřed jsem teda byl zoufalej, protože jste mě spíš popudil, jo? Protože...
8: No to se nedivte, víte, on taky tamhle jede, někdo umře a vy tady nic?
9: No nic, no. Samozřejmě, no. Protože ho neznám, že jo?
8: No a co teda já, kdyby se mnou...
9: Co? Co kdyby s váma? No co?
8: No to seklo!
9: Jako na plocho takhle?
8: No.
9: No tak taky nic, protože vás taky neznám, pane.
8: No neznáte, ale jsem člověk.
9: No jo, člověk. S tím se musíte vypořádat sám. Já jsem taky člověk a taky se s tím snažím vypořádat.
8: No dobře, ale tak dobře, dobře, no jo. Ale co bych ty byl teda pes a štěka, teda kouli a nebo kočka.
9: Kočka, jestli máte čas a nebojte se nahoru, můžete být i veverka, pane, mě to je jedno, to je váš život.
8: Kocour, zůstaňme u kocoura.
9: No prosím, tam
8: kdybych můžem... byl kocour, zoufale mňouka je, co? Žáda je, jde kolem vás, mléka nemaje.
9: Jo, no, kocouři obyčejně nemají mléko, na to si musíte zvyknout.
8: No a kdybych třoucte kolem vaší nohy, mléka nemají, žáda je vás o vaše vlastní mléko. Dal by byste mi svoje vlastní mléko?
9: No, tak, no. Tak to tak vypadá asi jo, čoveče. No. Já jsem blázen, no, který chodí po ulici s konvem a rozdává mléko.
8: No, vidíte. No, teď mi ho nedáte,
9: no, nedám, protože nejste pes ani kočka, navíc nemňoukáte.
8: Ale jsem člověk, pane,
9: no,
8: víte?
9: To tady zase člověk. No. To se vůbec staráte o to, komu já bych dal svý mlíko, pane?
8: Já mám strach, aby vám neskysilo.
9: Tak do nás.

0: A pak jsme byli skupina. Já, Luděk Sobota a kádrový ředitel z Barandova a my jsme vlastně tam čekali jenom na to uvedení těch filmů. Můj film tam kupodivu nepřišel, nevím jestli Luďkův, ale my jsme měli kruce auto, takže vlastně my jsme, já jsem pochopila, o co se jedná, takže jsme si potom jsem organizovala s tím šoférem náš čas.
1: Vy jste dorazili na filmový festival a ten film tam neposlali nebo nedorazili?
0: Ne, ten film tam nepřišel.
1: Takže ho tam nikdo neviděl?
0: Ne, tak jsem tam byla jen tak jako, jo.
1: Vám řekla, o čem ten film je.
0: Ale já už ani nevím, který to byl, no nějaká taková veselohra, nevím. To bych si musela dohledat, no ale bylo to báječný. S Luďkem Sobotou, jako už na letišti vlastně, jako on se strašně bál do letadla, já taky, on tam potkal nějakého kamaráda v té hale a ten měl, a vypili jsme mu flašku whisky, takže jsme byli úplně jako omráčený, ale bylo pikantní, my jsme letěli linkou a měli jsme všechny možné lahůdky, co tam byly, když to ta skupina v tom speciálu, ty měli vepřovou, karbonátky a českou kuchyni, jo, když to my jsme měli mezinárodní kuchyni, no tam, takže jsme se tak jako trošku jako tam ovínili, no vím, že Luděk Sobota měl sebou nějaký menší obnos, ten se mu první večer hned ztratil, jsem sebou měla $17, který se sbírala celá rodina, ale my jsme stejně nikam, jako to, tam nebylo co kupovat ani kam jít.
1: Tak co jste si přivezli jako vzpomínku na Kubu a Havanu?
0: Vzpomínky. A to nám nikdo neveme. Ne, to mi nikdo neveme. No. A tak ten večer jsme viděli.
1: Ano, a Havana jaká?
0: Havana byla krásná, ale byla zřejmě ve stejném stavu nebo v technických jaksi vymožeností, jako je teď.
1: Ano.
0: A bylo to, jako byli jsme tam v roce asi 86 a bylo to tak, jako, nebo možná později v těch 70. letech a bylo to na úrovni toho 57. roku, kdy byla ta revoluce, že jo? Auta a tyhle ty, že jo, všechny technické vymoženosti, což vy jste sám říkal, že jste tam byl
1: ano,
0: v 80.
1: polovina 80. let a pořád
0: a to byl stejný autopark.
1: A pořád je to tam stejný možná.
0: Ano, pořád. No akorát ale možná příroda úžasná.
1: Ošuntělejší, ano, no, příroda krásná.
0: Ale
1: souhlasím.
0: Ty Havaňanky všechny nosí, no, měly furt tatáčky celý den,
1: ano.
0: A květy, aby byly krásný večer, jo. A teď my jsme všude tam jako džungle a tak nás vzali do botanické zahrady, kde teprve pěstovali zákrsy, jo. A paní právě v těch natáčkách, v takový maringoce nám prodala lístky. No ne, to byly jako neskutečný
1: zážitky. Kateřina Macháčková a její vzpomínky vyvolané Miloslavem Šimkem a Luďkem Sobotou. Můžeme ještě pokračovat s tou hádkou na lavičce nebo si dopřát ukázku z filmu Homolka a Tobolka z pera Jaroslava Papouška. Výměna pokojů s paní Motlovou, Šebánkem, Husákem, Růžičkou, Janžurovou a dalšími. Vybíráte si ale vy 731 800 900 anebo číslo SMS-kové 90 011 04. Víte všechno, tak do toho.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Ještě se můžete připojit. Souboj číslo 3 v dnešní Humoriádě, Miloslav Šimek, Luděk Sobota nebo Homolka a Tobolka, filmová ukázka. Kdo pak je na telefonu? Přejeme dobrý den s Kateřinou Macháčkovou.
2: Dobré odpoledne, Honza Zdokavý. Zdravím vás, Patriku i paní Macháčkovou.
3: Dobré odpoledne.
2: A hlasuji pro pana Šimka s panem Sobotou.
1: Dobře, děkujeme. Děkujeme za ten hlas. Mějte se pěkně. Vítáme dalšího hned v zápětí.
4: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Macháčková.
3: Děkuji moc.
4: Dobrý den i vám, Patriku, a hlasuji pro Béčko.
1: Dobře.
4: Tobolka a Tobolka.
3: Ano, děkujeme.
1: Ano, střídačku, dobrá. Ještě jeden telefon, vítejte.
5: Zdravím, Světlahora, po druhé, volím Béčko.
1: Volíte Béčko.
3: Děkujeme.
1: Dobře, tak jo, dívám se ještě, jak to dopadlo v SMS-kách. Tady je to převaha Aček, takže Miloslav Šimek, Luděk Sobota, ještě to dokončíme, ty jejich hádky.
6: No. Polívka přetečku no, a vypadněte pryč. To byla moje lavička, tady jsem seděl já. Jděte pryč.
7: Vy do mě strkáte.
6: No, nestrkám.
7: No. Jste do mě strčil?
6: Já to vás strčím úplně. Strkám do člověka tady.
7: Dobře, do člověka se strčil?
6: Ano.
7: Do člověka?
6: No, jděte pryč.
7: Do takovýho člověka.
6: Ano, který má hroší kůži.
7: Jo, jo.
6: Vemte si svých pět švestek a jděte pryč.
7: Já si vemu svých pět prášků.
8: Ten mi dá, ten mi dá. To jíte, člověče, počkejte. Počkejte.
6: Co je vám? Sedněte si.
8: Ne, to zase za to nestálo, čeče, já vás trochu, abyste dostal barvu. Co je vám?
6: No? Lékař, doktor, rychle, tady lékař někde. Doktor,
7: doktor Říha.
8: Jenom Fogl, Vojtěch Fogl.
7: Co se stalo?
8: Pane doktore, strašná věc, tady v parku snědl člověk nějaké prášky.
7: Jaké to byly prášky?
8: No to já nevím, pane
7: doktor. No tak se ho zeptejte, člověk,
8: ano, já se ho zeptám. Hej, člověče, máte štěstí, je zde lékař, jaké jste to snědl prášky?
7: Já nevím.
8: No, on neví. Pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím pěkně, co se stalo?
8: Zdvořilo stranou Fogl, ten člověk neví, jaké snědl prášky.
7: No, já ví, že neví, a kde je má ty prášky?
8: No to já zase
7: nevím. No tak se ho zeptejte, každá minuta je drahá.
8: Já se ho zeptám. Člověče, doktor vyzvídá, doktor je zvědavý, chce vědět, kde máte ty prášky.
7: V žaludku,
8: aha. Pane doktore.
7: Doktor Říha, prosím
8: ano,
7: pěkně.
8: Fogl, pane doktore, on má ty prášky v žaludku.
7: Já vím, že mám v žaludku, a kde má ty, co nedojel.
8: To nevím zase já, pane
7: doktore. Tak se zeptejte každá minuta, od čeho vám zobák na
8: roce. Pane doktore, na mě. Čuče, asi nenechám nadávat, od doktora kvůli vám. A to bude asi Lenora, koukejte, vstává. Kde máte ty zbylý prášky?
7: Kapce.
8: No, kapce. Tak, pane doktore.
7: Doktor, já prosím.
8: No, Fogl, on má ty zbylý prášky v kapse.
7: Tak mu je vemte a podejte mi.
8: Jo, já mu je vemu. Čeče, dejte sem ty prášky, no. Pane doktore, je to tady, už jsem to z něj dostal, tady jsou ty prášky.
7: Celasko?
8: No, celasko.
6: Ježiši Kriste, on si bral celasko, pane doktore. Co s tím uděláme, pane doktore? Musíte s tím něco udělat, když jste doktor.
7: Co řvete vy, bláte, byl to snad váš celasko,
6: nebo co? Nebyl, to můžete věřit, já bych mu celasko nikdy nedal.
7: A proč byste mu nedal vitamin C, vy nelido?
6: Vitamin C bych mu dal, celasko bych mu nikdy nedal, doktor.
7: Vitamin C, to je přece celasko.
8: Vitamin C, co? Promiňte, já jsem si to poplet ciankáli, pane. Tak ciankáli bych mu dal rád, celaskom bych mu nedal, věříte mi?
7: Víte co?
8: Ano, co ne?
7: Běžte se uklidnit někam hodně rychle do křoví,
8: jo, jo, jo, to už potřebuji další dobu, nashledanou, doktor.
7: Je celasko, no, vidíte, člověče, to je dobře, že ho berete. Vemte si klidně ještě. Děkuji vám, pane doktore. Prosím vás, a mohl byste mi ještě nějaký celaskon předepsat, to byste byl laskav. No, jestli vám to udělá dobře, tak já tady mám někde recepty. Podívejte se, zajdete si do lékárny, tady vám to napíšu. Víte, kde je lékárna? Nevím, pane doktore, nevím. Tak já vám to napíšu, podívejte se, tady 3x, 6x, 8x celaskon. Děkuji, pane doktore, dobře. Kde je ta lékárna? Jo, lékárna je vedle mandlu, tamhle vzadu. Jo, tam to zdá, pane doktore, za mě vytahovali mandle. No vidíte, člověče, tak teďka už mě znáte, tak přijďte k nám na kliniku. Teď, když vás dám, tak chytnu za kliku i na kliniku. Pokryjte. Děkuju, pane doktore, tak prosím, jdeme spolu až po vás. Zavěřte se do mě. Ne, děkuji, já vám dávám přednost, děkuji. Nešlapte mi na nohu více, ale nezlobte se, pane doktore, já jsem zvyklý.
1: Humoriáda. Jsme na konci. Kateřino, moc děkuji za návštěvu, ať se daří.
3: Já děkuji moc za pozvání a bylo to krásné odpoledne.
1: Výborně.
3: S milými posluchači, s vámi.
1: Je to tak. Já, tak si dejte celaskon, ať udržíte dobrou náladu, ano. A zítra zase s Humoriádou. Bude tu Saskia Burešová, druhá její návštěva.
3: Zítra je to bych jí ráda pozdravila i osobně. Tak moc.

0: Sedmi krásky na nebi jsou nejen rozhlasový pořad, ale teď už i kniha pro všechny hvězdomily i kosmoplavce. Zveme vás na výpravu mezi nebem a zemí po hvězdárnách a planetáriích napříč Českou republikou. Objevíte místa, kde můžete nahlédnout do minulosti stejně jako do budoucnosti, potkáte zapalené hvězdáře a dozvíte se nesmírně vesmírné zajímavosti o našem světě. Knížku Jiřího Duška Sedmi krásky na nebi dostanete na čísle 724 819 319 nebo v e-shopu radiotika.cz.
1: Je 17 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Vysoká škola Báňská buduje nové vědecké centrum za téměř 300 milionů korun. Církev by měla zachráněnou lebku svaté Zdislavy převzít od policie příští týden v sobotu. Fotbalisté Karviné se utkají s Jabloncem ve finále MOL Cupu. Zítra bude oblačno až polojasno, místy s přeháňkami a teploty do 21 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Ostravská vysoká škola Báňská proměňuje jednu ze svých starších budov na nové vědecké centrum. Vznikne výzkumné zázemí, které propojí materiálový výzkum a udržitelnou energetiku. Projekt navazuje na už fungující centrum energetických a environmentálních technologií. Nové vědecké centrum vyjde na více než 300 milionů korun. Téměř polovinu nákladů pokryjí dotace.
3: Vzniknou tam nové laboratoře, které mají přilákat špičkové vědce. Samotný objekt bude energeticky úsporný. Počítá se s využitím dešťové vody a energií, kterou bude vyrábět téměř 500 solárních panelů. Rekonstrukce skončí v červnu příštího roku. Z Ostravy Silvie Mikulcová, Český rozhlas.
1: 93% škol v Česku má ve školním řádu stanovená pravidla pro používání mobilních telefonů. Ostatní školy je zatím nemají, ale více než polovina z nich je plánuje zavést, většinou od příštího školního roku. Vyplývá to z květnového šetření Ministerstva školství, do kterého se zapojily skoro všechny české školy. Mezi hlavní rizika spojená s používáním mobilů řadí školy kyberšikanu, neoprávněné natáčení anebo vznik návykového chování. Pokračuje minister školství Robert Plaga za hnutí ANO.
4: Co se týká omezení o přestávkách, tak jsem velmi rád, že více než polovina škol na prvním stupni má omezení, respektive zákaz mobilních telefonů, což je zase v duchu té metodiky, která doporučuje aktivní trávení přestávek a systém aktivní školy.
1: Metodiku pro nastavení pravidel používání mobilních telefonů rozeslalo Ministerstvo školství školám v únoru. Zachráněnou lebku svaté Zdislavy policie předá církvi příští týden v sobotu. To je zároveň den, kdy římskokatolická církev slaví památku této světice. V Jablonem v Podještědí, kde byla lebka uložena, bude proto 30. května tradiční zdislavská pouť. Zloděj relikvii nevyčíslitelné historické hodnoty ukradl minulý týden, pak ji zalil do betonu a chtěl ji pohřbít do řeky. Policie muže po dvou dnech pátrání zadržela. Lebku se odborníkům podařilo z betonu vyjmout bez výraznější poškození. Sport. Karvinští fotbalisté se střetnou s Jabloncem ve finále MOL Cupu. Utkání na neutrálním hřišti v Hradci Králové má výkop už za hodinu. Vítěz českého poháru si zahraje čtvrté předkolo Evropské ligy. Záložník Karviné Albert Labík potvrzuje, že na pohárovou Evropu si dělal zálusk už během zimní přestávky.
5: Říkal jsem to, ale nečekal jsem, že ten půl rok nebude až tak dobré. Když jsme vstoupili do jara, tak jsme měli asi 7 porážek kuse. Trošku si myslím, že nám narostlo ego, že jsme přestali plnit na hřišti ty maličkosti, jako je bojovat nebo se vracet. Ale když už ten tým šel do něčeho, ať už to byl zápas v poháru s Baníkem nebo s Plzní, tak je vidět, že ten tým prostě tu sílu má. Počasí.
1: Zítra bude v Moravskoslezském kraji oblačno až polojasno, místy s přeháňkami. Večer srážky ustanou a oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů a na horách naměříte do 16.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pozor aktuálně v Orlové, v ulici Na Olmovci se srazilo osobní auto s motorkou a právě teď tam probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, volejte na linku 800 553 553.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
6: Jsou 4 minuty po 17. hodině a čeká nás zpravodajský přehled událostí v Moravskoslezském kraji. O čem se dozvíme? O humanoidním robotovi novém, kterého Ostravská vysoká škola báňská zkouší a poprvé ho ukázala veřejnosti. Také se podíváme na 5. ročník ostravských her, 13 a 16 hřišť a 190 týmů, detaily nabídneme za chvíli. Čekají nás ještě v Horním Benešově, protože tam méně mobilní lidé ve vyšším věku si mohou objednat výpůjčku knih až do domu. No a ještě se zastavíme v Základní umělecké škole duchovní hudby ve Frýdku Místku, tam se chystají oslavit velké výročí. A přidáme i pravidelnou předpověď počasí. Nenechte si nic ze zmíněného ujít. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.
2: Český rozhlas Ostrava, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Moravskoslezském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Stavba nové kryté střelnice v Ostravě finišuje. Objekt zhruba za 140 milionů korun bude dokončený o prázdninách. Nejpozději v září by se pak měl otevřít sportovním střelcům i veřejnosti. Dnes to řekl primátor Jan Dohnal za ODS. České dráhy od června rozšíří přímé spojení mezi Opavou a Prahou. Přibude spoj z Prahy do Opavy, který bude jezdit ve čtvrtky odpoledne, a páteční dopolední spoj v opačném směru. Jak uvedla mluvčí Vanda Rajnochová, České dráhy k tomu vedla poptávka a nynější obsazenost vlaků. Více než 1600 cestujících vyloučili v Ostravě z MHD asistenti přepravy spolu se strážníky při týdenní kontrolně bezpečnostní akci. Dnes o tom informovala mluvčí dopravního podniku Ostrava Tereza Šnoblová. Nejčastějším důvodem byla podle ní jízda bezplatné jízdenky. V několika případech šlo o vyloučení za obtěžování pod vlivem alkoholu. Senior taxi v Bystřici na Frýdecko-Místecku od 1. června zdraží. Nově lidé za jednu jízdu v rámci obce zaplatí 60 korun. Cesta do okolních obcí je výjde na 120 korun. Podle nezávislého starosty Romana Vrobela může za zdražení cena pohonných hmot i některé dopravní změny v Bystřici a okolí. Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava chystá nový studijní obor zaměřený na humanoidní robotiku. Využití bude mít například v průmyslu. Souvisí to s nově pořízeným humanoidním robotem, který se zapojí do výzkumu napříč fakultami. Více se dozvíte v našem vysílání už za malou chvíli. Fotbalový klub Třinec požádal město o navýšení individuální dotace. Mladí fotbalisté potřebují opravit šatny a hygienické zázemí. To je v současné době v havarijním stavu. Do stěn prosakuje spodní voda. Chybí taky oddělené toalety pro dívky a menší děti. Opravy výjdou na bezmála 600 tisíc korun.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a je tady zpravodajský přehled Den v kraji. My se teď pojďme podívat na Vysokou školu báňskou za humanoidním robotem. Má 35 kg, je vysoký zhruba 130 cm a rychle se učí nové věci. Ostravská Vysoká škola báňská představila svého prvního humanoidního robota. Zapojí se do výuky, ale počítá se s ním i v běžných profesích ve firmách. Nahradí třeba skladníka.
1: Tady ta spojnice vypadá, si myslím, dobře. To znamená, že on z toho bodu 9 půjde pak na ten bod 11.
2: Zkusím ještě ty spojnice tam dát znovu.
1: Jo, určitě, určitě.
3: Je to jako s autem na ovládání, páčky a tlačítka na ovladači. Zatím bezejmenný robot mává a má něco na srdci.
4: Jsem tu proto, abych lidem pomáhal, učil se s nimi a usnadňoval jim práci.
3: Docela dupe kvůli stabilitě chůze a už plní úkoly. Musí zkontrolovat zadaná místa.
5: Ta ukázka je relativně jednoduchá a triviální, kde robot jde, vždy zastaví u toho daného pracoviště, nasnímá nebo zkontroluje pomocí kamery ten daný stav.
3: Radim Hercík z Fakulty elektrotechniky a informatiky má pro robota větší výzvy. Zapojí se i do běžné práce, až se to naučí.
5: Máme podaný projekt, kde by právě měl pracovat ve skladu, kde oni nejsou schopni teďka sehnat dostatek prostě pracovníků nebo potřebu uvolnit ruce. A další ta oblast je, že by mohli dělat třeba v kovovýrobě, třídit výpalky z plechu a tak dál. Pracovat třeba někde v horku ve stížených podmínkách, kde je zvýšena zátěž člověka.
3: Nestačí mu to ale vysvětlit, musí se naprogramovat a otestovat, což propojí různé fakulty a hodně oborů. Popsal význam pro celou školu rektor Vysoké školy báňské technické univerzity Ostrava Igor Ivan. Přibude i nový předmět humanoidní robotika a třeba to přiláká další studenty.
6: U moderních technologií může způsobit to, proč ten student rozhodne jít studovat právě techniku, proč se rozhodne jít studovat třeba robotiku nebo strojařinu nebo informatiku. Ta nová technologie může být dostatečným lákadlem.
3: Nový humanoidní robot už byl slavnostně přijatý do akademického světa a jméno mu v anketě vyberou sami studenti. Ostravská VŠB se tímto přírůstkem srovnala s robotickou výbavou dalších významných technických univerzit. Z Ostravy Martin Knitl, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: čem se mluví.
1: Především Bruntálsko a Rýmařovsko opět sužuje extrémní sucho. Cisterny s pitnou vodou ale musí kvůli sucha zásobovat i chaty na Lysé hoře. Nedostatek sněhu v zimě, minimum srážek a stále rostoucí teploty jsou podle expertů hlavní důvody, proč se sucho dostává i do vyšších poloh. To je téma pro Miroslava Trnku, klimatologa z Akademie věd České republiky. Poslechněte si čtvrteční rozhovor O čem se mluví s Vladimírem Šmehlíkem.
0: Český rozhlas Ostrava, O čem se mluví. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: A pokračuje Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. V Ostravě finišují přípravy na další mezinárodní florbalový turnaj. Pátý ročník ostravských her začíná už v pátek a do krajského města na něj přijede 190 týmů, které budou soupeřit v 8 věkových kategoriích. Letos si zahrají i více zápasů, než tomu bylo dříve.
1: Tím, že jsme vytvořili i B-pavouk, tak vlastně jsme museli zvýšit počet hal. Jo? To znamená, že všechny kategorie budou pro ty, kteří vypadnou v prvním kole playoff, ještě mít šanci si zahrát 1 až 3 zápasy.
2: Vysvětluje na úvod jeden z organizátorů ostravských her Michal Hadviger. Ti, co v sobotu v playoff vypadnou, tak v neděli ještě budou hrát dostatek zápasů. Hlavními halami budou Sareza v Přívoze a City Campus Ostravské univerzity.
1: Letos jsme dokonce museli uzavřít některé kategorie, protože už byl ten limit jakoby vyčerpán, to znamená, že to dostalo takovou jakousi exkluzivitu. Samozřejmě jsou kategorie, kdy bychom mohli ještě přibrat, jo, ale s ohledem toho B pavouka letos z prvního ročníku a vlastně při 190 týmech jsme to nechtěli riskovat, takže uvidíme do příštích ročníků, jestli tak budeme tlačit na ty kategorie, kde je v tuto chvíli méně, že bychom naplnili třeba taky do těch 32 a to bude asi vrchol potom.
2: Pro účastníky je nachystáno spousta atrakcí a slev v restauracích a podobně, včetně návštěvy zoologické zahrady. A všechny týmy do třetího místa dostanou originální a zajímavé medaile.
1: Ano, medaile vlastně jsme mysleli u nás ve studiu, jo, studio CMYK. Jsme vlastně 5 let partnerem tohle turnaje a chtěli jsme to udělat kovové, aby to mělo jakousi váhu. Jo, to znamená, že byl jakýsi návrh, který byl schválený ve spolupráci s výrobcem medailí. Jsme to potom udělali vlastně formu, která se odlila a vlastně každá medaile svým způsobem je originální, protože samozřejmě ty odlitky nejsou takové ty unifikované, ale je to dělané v jakýchsi malých sériích.
2: Doplňuje Michal Hadviger za organizátory ostravských her. Program třídenního turnaje začíná v pátek v 9 hodin a končit bude kolem 18. hodiny v neděli. Z Ostravy David Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. Ke městům a obcím, které se snaží půjčování knih ještě více zpřístupnit lidem, kteří by se ke knížkám dostali jen obtížně, teď nově přibyl i Horní Benešov na Bruntálsku. Chce vyjít vstříc hlavně lidem ve vyšším věku, kteří mají problémy s pohybem. Čtení si mohou nechat nově doručit přímo k sobě domů. Vedení tamní knihovny chce, aby byly knížky přístupné všem. No a kolega Petr Soukup si o tom dnes povídal s tamní knihovnicí Kateřinou Kuchařovou.
1: Jak ta služba funguje? Co by měl senior udělat, aby mu tedy knihovna knihy dovezla?
2: Služba funguje na základě předchozí domluvy s knihovnou. Senior nebo jeho blízcí mohou kontaktovat nás jako knihovnu e-mailem nebo telefonicky a domluvit si termín dovozu. Čtenáři si přitom mohou vybrat konkrétní tituly nebo jen styl a my jim hodné knihy připravíme a dovezeme až domů.
1: Jsou stanoveny nějaké podmínky, co by měli čtenáři splnit? Musí to být třeba nutně seniora nebo prostě kdokoliv, kdo má problémy s pohybem?
2: Podmínkou je, že musí být čtenář naší knihovny, ale pokud zájemce ještě konto nemá, není problém jej založit. Služba je zejména určena seniorům, kteří mají omezené možnosti docházení do knihovny. Hlavním cílem je ale zpřístupnit knihy lidem, kteří nemohou knihovnu navštěvovat osobně, takže je možné individuálně domluvit pomoc i dalším občanům s pohybovým omezením.
1: Člověk občas jde do knihovny a vlastně ani neví, co by si chtěl půjčit, hledá, dokud tedy něco nenajde. Jste schopni čtenářům doporučit i nějaký titul na dálku?
2: Samozřejmě, čtenář nemusí znát přesné názvy knih. Ono stačí povědět, jaký typ má v oblibě. Třeba například detektivky, romány nebo oddechové čtení a my jim nabídneme vhodné tituly podle jejich zájmu. A podobnou pomoc často využívají i návštěvníci, kteří do knihovny docházejí osobně.
0: O nové donáškové službě Hornobenešovské knihovny, která je zaměřená hlavně na lidi ve vyšším věku, kteří mají problém s pohybem, jsme si ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava povídali s tamní knihovnicí Kateřinou Kuchařovou.
3: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Stále posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Ostrava. Základní umělecká škola duchovní hudby ve Frýdku Místku slaví 30 let od svého založení. Za tu dobu vychovala celou řadu úspěšných absolventů a ti se mimo další žáky školy představí na slavnostním koncertu. U jehož finálních příprav byla i redaktorka Romana Kubicová.
1: Pod bedlivým dohledem paní učitelky Karly Zouharové Jirka nám zahrál zcela praktickou věc, která vlastně v kostelech se praktikuje.
2: Bychom pořešili veškerý hudební doprovod právě při mši svaté, takže to je vlastně naše priorita.
3: Já se jmenuji Jiří Vaněk a tento nástroj jsem si vybral, protože se mi líbil, jak je hlasitý.
4: Jan Štěpánek, ředitel školy.
1: Právě vaše škola slaví 30 let. U začátku jste určitě nebyl, ale řekněte mi, kdo se vlastně zasloužil o to, že škola vznikla.
4: U vzniku této školy byl předchozí pan ředitel, pan Josef Vojvodík v roce 94. Od počátku to bylo s tím úmyslem vytvořit školu pro vzdělávání hudebníků, kteří by mohli hrát, zpívat na chrámových kůrech v kostelích. Dneska máme docela dost nových oborů. Z těch novějších je to hra na violončelo. Od příštího roku nabízíme hru na baskytaru. Máme tady ještě poměrně nově hru na klavír, ale s přesahem do populární hudby, do jazzu. A samozřejmě, co se tady vejde, protože jsme malá škola.
1: Hudebka, ať má 0 roku nebo 30, žije svým vlastním životem. A tady usměvává paní učitelka jménem
5: Silvie Hrčková.
1: Nás vítá v hodině hudební nauky.
5: Připravujeme děti na základní studium, na vzdělávání, na hudební nauku, takže máme to takovou hravou formou.
1: Celé to krásné kulaté výročí budete slavit ve čtvrtek 21. května, tady vlastně asi hned naproti, v kostele, který je takovým vaším nejbližším spřízněným svatostánkem. Tak jak bude vypadat ten slavnostní koncert?
4: Kromě toho, že budou vystupovat naši žáci, naši učitelé, tak máme pozvány některé bývalé žáky, kteří už se třeba věnují muzice studiem na konzervatoři, nebo tu konzervatoř nebo i vysokou školu mají dávno odchozenou a věnují se profesionálně muzice.
1: Dodává Jan Štěpánek, ředitel základní umělecké školy duchovní hudby. Z Frýdku Místku Romana Kubicová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Naším čtvrtečním dopoledním hostem bude Marcel Hečko, primář kardiologie Městské nemocnice Ostrava. Budu s ní mluvit o metodě pulzního pole, která se používá při léčbě pacientů se srdeční arytmií. Naslyšenou v naší rozhlasové lékárně se těší Ivana Šuláková.
1: Lékárna Českého rozhlasu Ostrava. Každý čtvrtek po 11. hodině.
2: Český rozhlas Ostrava zve automobilové fandy na talk show Martina Straky, nazvanou Hvězdy F1 v Ostravě. Populární televizní komentátor a fotograf automobilových závodů představí příběhy pilotů Formule 1, kteří závodili v České republice. Vyprávění doprovodí unikátními fotografiemi a videi. Přijďte ve středu 27. května v 18 hodin k nám do studia S1 na talk show Martina Straky. Vstupenky za 99 korun si můžete zakoupit v recepci Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, zpravodajský přehled Den v kraji. V jeho rámci máme připraveno také předpověď počasí. U telefonu už je Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Krásné odpoledne přejeme.
1: Dobré odpoledne.
0: Václave, jak to právě teď s počasím vlastně vypadá?
1: Tak máme v kraji většinou oblačno až polojasno, výjimečně se také objevují přeháníky. Maximální denní teploty dnes byly nejčastěji v intervalu od 20 do 24 stupňů Celsia, teď jsou jen nepatrně nižší a vítr je aktuálně slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
0: Jaký je výhled na noc a zítřek?
1: Tak to počasí se příliš měnit nebude, čekáme i v noci oblačno až polojasno, výjimečně se objeví přeháníky, minimální noční teploty budou nejčastěji od 13 do 9 stupňů Celsia, v údolích při malé oblačnosti to bude jen kolem 7 stupňů, vítr bude slabý, kránu potom místy mírný, severozápadní od 2 do 5 metrů za sekundu. I zítra očekáváme oblačno až polojasno, zpočátku jenom výjimečně, během dne potom místy se také přidají přeháníky, které večer stanou a také bude ubývat oblačnost. Maximální denní teploty budou zítra o něco nižší než ty dnešní, to znamená 18 až 21 stupňů, na horách to bude kolem 14 stupňů Celsia a vítr bude mírný, severozápadní až severní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: A ještě poprosíme o stručný výhled na další dva dny, tedy pátek a sobotu.
1: Tak páteční ráno ještě bude většinou slunečné s výjimečnými mlhami, během dne ale oblačnosti bude přibývat a s malou pravděpodobností se také mohou vyskytnout přeháníky. Minimální noční teploty budou od 10 do 6 stupňů, maximální denní budou nejčastěji od 19 do 23 stupňů Celsia. Vítr bude slabý, během dne přechodně mírný, severní až severovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu. V sobotu by mělo být polojasno, přechodně až oblačno, s malou pravděpodobností se mohou na horách vyskytnout i přeháníky a večer potom čekáme ubývání oblačnosti. Minimální teploty budou od 11 do 7 stupňů Celsia, maximální denní od 20 do 24 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý, během dne přechodně mírný, severní až severovýchodní od 2 do 6 metrů za sekundu.
0: Informace o počasí a Václav Smolka z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď, naslyšenou.
1: Děkuji, hezký zbytek dne, naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava a pravidelný Den v kraji. Co vás čeká zítra? Připravujeme mimo jiné povídání s klimatologem o extrémním suchu, které už zasáhlo i výše položené oblasti. Kvůli slabé zimní sněhové nadílce, minimu deště a stále rostoucím teplotám se proto dnes musí dovážet voda třeba i na vrchol Lysé hory. Také se vypravíme do podzemí dolu ČSM, kde probíhají práce související s ukončením těžby černého uhlí. Likviduje se tam nevyužitá technika a také se staví výbuchu vzdorné hráze, po nichž přijde na řadu i zasypání jam. Zjišťujeme mimo jiné, jak si tam poradí s výbušným metanem. No a vezmeme vás i do zákulisí Národního divadla Moravskoslezského. Připravilo premiéru opery Sergeje Prokofjeva Hráč stranou. Historicky poprvé toto dílo uslyší ostravské publikum už zítra večer. Sám autor se ruské premiéry svého díla kvůli politickým poměrům nikdy nedožil.
1: Český rozhlas Ostrava, Den v kraji.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Hořká komedie o trnité cestě k dospělosti v časech tuhé normalizace. Občanský průkaz. ČT2. Miroslav Táborský se vydává za příběhem největšího českého génia do pojízeří. Stopy Járy Cimrmana. A ČT Art. Autoři, projekty i techniky českého animovaného filmu. Oboru, který nás proslavil ve světě. Premiéra dokumentu Kroky a skoky v české animaci. Středeční večer s Českou televizí.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Je 18 hodin.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Výrobce polovodičů Onsemi oznámil hromadné propouštění v Rožnově pod Radhoštěm. Premiér Babiš není spokojený s novou koncepcí armády. Bohumín chystá rekonstrukci bytového domu na náměstí Svobody. Zítra bude oblačno až polojasno, místy s přehánkami a naměříme kolem 20 stupňů. Dobrý podvečer vám přeje Tereza Hájková. Výrobce polovodičů Onsemi z Rožnova pod Radhoštěm propustí až 300 lidí z asi 1700, uvedl to dnes server E15. Rožnovský závod snižoval stavy i loni na jaře, kdy odešlo na 150 lidí. Ředitelka Krajského úřadu práce ve Zlíně Miriam Majdyšová nové propouštění potvrdila.
5: Úřad práce obdržel od firmy Onsemi oznámení o záměru hromadného propouštění. Toto oznámení bereme na vědomí, s firmou spolupracujeme a jaký počet zaměstnanců nakonec z firmy odejde, budeme vědět, až bude zpracovaná závěrečná zpráva z tohoto propouštění.
3: Americký výrobce polovodičů Onsemi plánuje ve svém rožnovském závodě rozšíření výroby za 2 miliardy dolarů. Stát ale zatím o miliardové pobídce pro projekt nerozhodl. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO není spokojený s novou koncepcí armády. Řekl to dnes po jednání s ministrem obrany Jaromírem Zunou za SPD, který mu návrh představil. Podle Babiše je například nutné posílit nábor nových vojáků i počty aktivních záloh. Řekl taky, že Česko nejspíš letos znovu nesplní alianční závazek 2% HDP na obranu. Jednat o tom chce na červencovém summitu NATO. O složení české delegace na tuto akci podle premiéra rozhodne vláda 8. června. Na summit chce jet společně se zástupci vlády prezident Petr Pavel. Babiš to ale dosud odmítal. Bohumín chce opravit bytový dům na náměstí Svobody. Fasádu s výraznými červenými prvky mají nahradit světlé odstíny. Balkóny nahradí velká francouzská okna. Návrh odsouhlasili památkáři. Radnice plány lidem z okolí představila na veřejném slyšení, dodává mluvčí radnice Jana Končítková.
6: Někteří lidé by si na historickém náměstí Svobody dokázali představit výrazně tradičnější řešení, které by na první pohled evokovalo starou zástavbu z minulých století. Právě proto jsme pozvali zástupce renomované projekční kanceláře, aby veřejnosti vysvětlili, proč náš návrh nejde cestou napodobování minulosti.
3: Fotbalový klub Třinec požádal město o navýšení individuální dotace. Mladí fotbalisté potřebují opravit šatny a hygienické zázemí. To je v současné době v havarijním stavu. Do stěn prosakuje spodní voda a chybí taky oddělené toalety pro dívky a nebo menší děti. Podle mluvčího magistrátu Stanislava Češlara výjdou opravy na bezmála 600 tisíc korun.
7: Pokud zastupitelé návrh schválí, zvýší se letošní individuální dotace pro fotbalový klub Třinec ze 7 milionů korun na 7,5 milionů korun. O konečném schválení podpory budou zastupitelé rozhodovat na svém červnovém zasedání.
4: Počasí.
3: Zítra bude v Moravskoslezském kraji oblačno až polojasno, místy s přehánkami. Večer srážky ustanou a oblačnosti ubude. Nejvyšší teploty 18 až 21 stupňů, na horách naměříte do 16.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Opavě v ulici Krnovská havarovalo osobní auto s motorkou. S opatrností je místo průjezdné. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Přejeme hezký podvečer, 4 minuty po 18. hodině ze studia Českého rozhlasu Ostrava. Připravena už je ostravská rozhlasová rodinka, budeme vyřizovat vaše vzkazy, které jste do redakce poslali, přidáme také písničku, pár milých slov. Uděláme si to, jak se říká, velmi pěkné, příjemné, stojí to za to poslouchat. A stojí to za to poslouchat i proto, že o 6:30 začne pravidelný pořad Hudba země a vy v něm uslyšíte o lásce v různých podobách. Zpívat od ní bude pěvecká skupina Blaženky, s děvčaty ze Vsetína zamíříme na jejich rodné Valašsko, také do údolí Váhu a nebudou chybět ani písňové úsměvy na tváři a vzácné nápěvy ke svatebnímu obřadu čepení nevěsty. No a s paličkami i s mikrofonem v ruce bude slovem provázet Jan Rokita. A Pavel Janošec, ten přeje hezký poslech.

0: Ostravská rozhlasová rodinka.
1: A připraveni jsme s prvním vzkazem v rámci Ostravské rozhlasové rodinky. Krásné 70. narozeniny přejeme paní Alžbětě Plánkové z Opavy. Do dalších let přejeme především pevné zdraví, mnoho štěstí, klidu, pohody a nekonečně krásných chvil v kruhu rodiny, přátela všech, kteří vás mají rádi. 70. je nádherné jubileum a důkaz života plného zkušeností, lásky a vzpomínek. Ať stále nechybí úsměv na tváři, energie a radost z nového dne. 70 let, to je krásný čas, ať štěstí a zdraví provází tě zas, ať každý den důvod k úsměvu máš a v srdci nám stále zůstáváš. S láskou a úctou přeji vše nejlepší dcera Lenka a syn Pavel. A my posíláme písničky od Karla Gotta.

0: Ostravská rozhlasová rodinka. Písničková přání a vzkazy ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava.
1: Pokračujeme dalším písemným vzkazem, který jste poslali do redakce, a je to pro milé manželé Klenovi z Osoblahy, a to k výročí svatby, ke 40. výročí svatby. Přejeme ještě mnoho společných let naplněných láskou, porozuměním, zdravím a rodinnou pohodou. Ať vás i nadále spojuje vzájemná úcta, radost ze společných chvil a krásné vzpomínky, které za ta léta společně sbíráte. Ať je váš domov stále plný smíchu, pohody a lidí, kteří vás mají rádi. Vše nejlepší přejí dcera Martina s manželem, syn Roman a vnoučata Eliška a Matěj a všichni z rodiny Klenových.

0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Naším pátečním dopoledním hostem bude Miroslav Kubina, který už celých 15 let pracuje v armádě spásy a pomáhá těm, kteří o to stojí, s návratem do běžného života. K poslechu zve Iva Piskalová.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Připravený je další hudební vzkaz, a to k svátku pro pana Zbyška Jandu z Nového Jičína. Z celého srdce přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, životní pohodu, ať se daří v práci i doma, ať máš kolem sebe samé dobré lidi a každý nový den přinese něco hezkého. S láskou a úctou přejí vše nejlepší maminka Marie, tatínek Josef, sestra Petra s rodinou a bratr Martin a malý Honzík. No.

Hudba země. O lidové písni s Janem Rokytou. Krásný podvečer, vážení a milí. Je-li máj tou nejrozkvetlejší dobou, pak jsou jeho středeční podvečery na vlnách Českého rozhlasu Ostrava věnovány laskavému a vlídnému žánru lidové písně. Ta si s sebou nese čistotu svého původního poslání a přímo úměrně plynoucímu měsíci nejněžnějšího citu citů je jejím nejčastějším námětem právě láska. Nápěvy milostné a láskyplné tvoří lidový poeta už po staletí a my můžeme v němém úžasu jen sledovat nejen vášnivé texty, které se zachovaly v písňových sbírkách, ale i vytříbenost, něžnost veršů protkaných celou řadou půvabných metafor, které nás posluchače uvádějí do stavu radosti a blaženosti. Po nedávném svátku Blaženy přilétá dnes na rozhlasových vlnách půlhodinka plná lásky, a to v podání pěvecké skupiny Blaženky. Sbor ze Vsetína je zde, aby vás potěšil a vykouzlil na vašich tvářích úsměvy při poslechu právě se počínající hudby země.

Verunka spolu s vsetínskými blaženkami dožala trávu a spolu s hlasy valašské pěvecké skupiny dozněly i smyčce a cymbály doprovázejícího ansámblu Flair. Nahlédli jsme tak nejen do jejich společného alba Valašské zrcadélko, ale i do studia S1 Českého rozhlasu Ostrava, kde tato nahrávka vznikla. Z Valašska si přes hraniční hřeben skočíme do údolí Váhu a připomeneme si CD První raz, které Blaženky a Flair společně natočili v roce 2019. Posloucháme písně z trenčianského Pováží a těšíme se nejen z láskyplných textů, ale i z rychlého tanečního kroku vedoucího od úrodných břehů nejdelší slovenské řeky.

pevném tanečním kroku dozněly láskyplné melodie ze západního Slovenska a my se společně s pěveckou skupinou Blaženky opět vrátíme na jejich rodné Valašsko. Písňová svita má příznačný název Čekání na milého a je opěvováním všeho krásného, milého a něžného, co prožívá valašská dívenka od kolébky až po první políbení pod rozkvetlou jabloní. Užijte si ji.

Májovou hudbu země protkly něžné a láskyplné lidové noty z moravského Valašska z druhého profilového alba pěvecké skupiny Blaženky. Na tom prvním z roku 2019 je písňová sada, která přináší láskyplné májové motivy jaksi s hvězdičkou, možná i s dvěma. Ale nebojte se, nezazní jediné vulgární slovo, budou to jen nápěvy plné valašského vyškéřání, určené posluchačům tak, dejme tomu 15+. I když v dnešní době možná již 12+. No, však už poslouchejme, za dveřmi totiž stojí valašské darebnice.

Tak to, vážení a milí, vidíte, či spíše slyšíte. Vsetínské blaženky nikoho slovem nepohanili, nýbrž ukázali jednu z reálně existujících tváří lidové písně, kterou v minulosti jejich sběratelé jen velmi neradi zapisovali do písňových sbírek. I takové písně, plné přímé erotiky a lehce rozšklebené tvářičky, však existují. Proč je tedy nenatočit a neposlechnout si je? Což jsme učinili, a pokud jste při valašských darebnicích nepřeladili, vstoupili jste spolu s námi do finále láskyplné hudby země. V něm se rozezní vzácné svatební melodie z obce Valašská Polanka, tak, jak je v druhé polovině 19. století zaznamenal místní farář Antonín Přibyl. Čepení nevěsty a její první svatební tanec jsou tak hezkou symbolickou tečkou za naším dnešním dostaveníčkem s lidovou písní a já pevně věřím, že nám i nadále zachováte posluchačskou přízeň po všechny středeční podvečery. Na vlnách Českého rozhlasu Ostrava se na vás příští týden opět naslyšenou těšiti budou mistr zvuku Vojtěch Dluhý a od mikrofonu váš průvodce slovem i autor pořadu Jan Rokita.

je muž. Verunka je jeho žena, přikryje ho peřinama. Už, Janek už je muž.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Ministři zahraničí Česka a Izraele v Praze odsoudili unijní sankce vůči Izraeli. Nové defibrilátory najdou lidé v Praze 3, například v atriu Žižkov a v Milešovské ulici. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty kolem 20. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Česko podle ministra zahraničí nepřipustí žádné další obchodní sankce vůči Izraeli. Petr Macinka z Motoristů to řekl po jednání se svým izraelským protějškem Gideonem Sárem v Praze. Ministři v Černínském paláci odsoudili taky návrh na zmražení asociační dohody Evropské unie s Izraelem.
2: Evropská unie nedávno schválila sankce vůči některým extremistickým židovským osadníkům ze západního břehu Jordánu. Česko nakonec souhlasilo poté, co z návrhu vypadly sankce vůči některým politikům. Podle Petra Macinky by Česko další sankce blokovalo.
3: I kdybychom to měli blokovat jako jediní.
2: Izraelský šéf diplomacie Gideon Sár sankce označil za pokus některých evropských vlád zničit vztahy s Izraelem. Sár to považuje za radikální protiizraelský postoj. Některé evropské země, jako Španělsko nebo Irsko, hlasitě kritizují Izrael za násilí páchané na Palestincích v Gaze nebo západním břehu Jordánu. Chtějí proto zmrazit i asociační dohodu s židovským státem. Na tom v Unii na rozdíl od sankcí není shoda. Marcel Faltis, Český rozhlas.
0: Praha 3 nakoupila 4 nové automatizované defibrilátory na záchranu života. Zaplatila za ně zhruba 160 tisíc korun. Lidé je najdou například v atriu Žižkov a v areálu Pražačka. Dohromady jich je na území městské části podle starosty Michala Vronského stop 09 skoro 40.
4: Defibrilátory pořízené městskou částí najdou lidé také přímo na pracovišti úřadu, konkrétně na recepcích budov v Seifertově ulici 51. Účinnější pomoc při zástavě srdce na ulici neexistuje. Není to ani nic těžkého, navíc vám může pomoci operátorka 155.
0: Boží hrob ve Voticích má po roce zpět sochu sedícího anděla. Město nechalo udělat dřevěnou repliku barokní sochy, protože ve vlhkém prostředí památka trpěla. Socha stála 195 tisíc korun. Původní dílo bude podle nezávislé starostky Ivy Malé uložené na bezpečném místě.
5: Ta původní socha bude uložena v klášteře svatého Františka z Assisi a nebude již podléhat vlastně dalším vlivům počasí. Sport.
0: Tenistka Maria Bousková postoupila na turnaj ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oljenikovová duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou.
1: Počasí.
0: Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno, během dne se budou místy vyskytovat taky přehánky. Nejvyšší teploty 18 až 23 stupňů a na horách kolem 14.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 už se rozjela téměř celá kolona v Brně směrem na Ostravu. Kamiony ještě popojíždějí pravým pruhem od 194. kilometru k omezení u D2. Kolony opět hlavně kamionů se ještě tvoří na Pražském okruhu. Popojíždí ve směru z letiště na D1 před sjezdem na Ořech. V Praze už se provoz sklidňuje, komplikace jsou ale ve Štěrboholích směrem z centra. V Černokostelecké kousek za Průmyslovou se srazilo osobní auto s nákladním a je tam kolona asi na 5 minut. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: V 19 letech založil fotbalový klub Amfora, který vydržel dlouhých 50 let a jak se zdá, stále není u konce s dechem. A to ani jeho zakladatel, Petr Salava. Vítám vás, dobrý den.
7: Já přeji všem hezký, dobrý den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Moderátor a prezident fotbalového klubu Amfora Petr Salava je naším hostem. Vy jste před 2 lety ohlásili poslední zápas, konec Amfory po 50 letech. A jak je vidět, tak se to nestalo. Tak co se změnilo po tom ohlášeném posledním turnaji?
1: Byl to poslední zápas. Já jsem dlouho váhal, protože to je moje dítě. 50 let, tehdy to bylo vlastně velmi emotivní rozhodnutí. Tak jsme skutečně odehráli poslední zápas ve vesnici, která se jmenuje Vrbičany, kde kvůli tomu obnovili fotbalový stadionek, bylo tam asi 14 diváků, byla to velká sláva a skončili jsme, rozdali jsme dresy, přišli děti z dětského domova ze Slaného, jsme rozdali míče, všechno, co jsme měli, no ale tak asi po měsíci se začaly ozývat moje ovečky, členové Amfory, jestli to není unáhlené, že je to škoda, když chodíme, když běháme, když žijeme. A já jsem říkal, dobře, tak to zkusíme tak, že pojedeme dál, pojedeme trošku omezeně, takže my děláme teď minulý rok i letos jenom 3 výjimečné zápasy. Každý má i nějaký charitativní podkres, podporujeme Hamzu odbornou léčebnu a další projekty, Bílou pastelku. A ono to vlastně získalo takovou rychlost, že třeba na letošek přišlo 62 nabídek na zápasy a z těch 62 nabídek jsem vybral 3. Takže my začínáme 20. června ve Slaném, kde budeme hosty akce, při které se bude přejmenovávat městský stadion. Pak zajíždíme až Chebu do vesnice Lipová, která má nějaké kulaté výročí a v srpnu jedeme do Nového Oldřichova u České Lípy. Pokaždé výjíždí 18 až 20 hráčů, protože my jsme už staří, tak musí nás být víc. Vždycky jedou 2-3 čestní výkopáři. Máme dvojnásobnou moderaci, protože spolu se mnou u mikrofonu je také Jiří Verich Petrášek nově. No a moc se těšíme, takže myslel jsem si, ale člověk nikdy nemá říkat...
0: Nikdy.
1: Nikdy.
0: Vy jste, když jste zmiňoval ty výkopáře, někde jste říkal, že těch výkopářů už máte pomalu více než samotných hráčů.
1: Na našem kalendáři je to tak, že ta vrchní řada, to jsou čestní výkopáři, těch už je, bývali tam třeba 2-3 a teď těch je tam 20. Od Jiřinky Bohdalové, která je vlastně nejstarší členkou našeho klubu. A na jedné straně tam je Monika Absolonová, Jiřinka Bohdalová, na druhé straně Helena Mondráčková, Jitka Zelenková a spousta dalších. A výkopáři jsou velmi podstatní, protože oni samozřejmě provedou svůj čestný výkop, ale neodjíždějí, podpisují, fotografují se a vždycky říkám, že velmi hezky ozdobí ten který zápas.
0: A fandí určitě.
1: A fandí.
0: Vy jste ale nedávno vyrazili dál, než jste zmínil Slaný Cheb, vy jste byli ve Španělsku dokonce.
1: To byla 36. země, kterou jsme navštívili. Vybrali jsme si Španělsko, protože my v Evropě už v podstatě nemáme moc kam vyrazit. Mně by se ještě líbil sever, Dánsko, Švédsko, Island, ale tam moji hráči, členové nechtějí, protože je tam zima. To znamená Španělsko, my jsme tam byli od 1. do 6. května, Španělsko mělo teplotu 25 stupňů Celsia, bylo nádherně, moře bylo samozřejmě ledové, to nešlo, ale byl to velmi hezký pobyt. Samozřejmě hráli jsme tam fotbal, hráli jsme s veteránama španělskýma, kteří hráli předtím druhou ligu, takže to byli profíci, když jsme je viděli nastupovat, tak jsme věděli, že šance moc není, udrželi jsme to do poločasu, chvilku po poločase to bylo 2-2, oni si uvědomili, že by to mohlo pro ně špatně dopadnout, přidali, takže konečný výsledek byl pro španělské veterány 8-4, ale pro nás to byl senzační výsledek, protože tam hráli právě lidi jako Felix Slováček mladší, Honza Rosák, hrál tam dokonce Tomáš Magnusek, asi 2 minuty.
0: Tak, celé dvě minuty,
1: on se k míči nedostal, takže dostal dokonce cenu pro nejlepšího hráče, který nic neskazil.
0: To je, ten má ambici na čestného výkopáře určitě.
1: Velmi brzo.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Nesmrtelná fotbalová hymna a Petr Salava ve vysílání Českého rozhlasu. Tuto skladbu, píseň, hymnu, jak to nazveme, už také zpíval ledas kdo.
1: No, důležité připomenout, že ten geniální text je z pera Františka Ringo Čecha, což byl vlastně můj pravý křídelní útočník té první dekády Amfory. To byla vlastně spolu s Jirkou Hrzánem největší hvězda toho období. A ve studiu se s orchestrem Karla Vlacha sešly tehdejší opravdu největší fotbalové hvězdy. Ivan Mráz, Andrej Kvašňák, Franta Veselý, samozřejmě další a další. A dneska vlastně bohužel už z té sestavy zpívajících fotbalistů jsou tady na světě asi jenom dva. Je to velká škoda.
0: Dva, ale čas od času se zkrátka najde někdo, kdo si s radostí tu fotbalovou hymnu zaspívá.
1: To určitě.
0: Já to prozradím, protože jsme se bavili během té písničky, že třeba Ladislav Vízek.
1: Já už vím, co myslíte.
0: Narážím na to, ano, přesně.
1: Ano, když orchestr Karla Vlacha slavil 85. narozeniny, tak to bylo ve vyprodaném divadle u hasičů a já jsem na tuhle písničku zlákal trojici opravdu velkých legend české a československé kopané, takže zpívali Honza Berger, Antonín Panenka a Láďa Vízek. A i pro ty kluky to byl neskutečný zážitek. A samozřejmě, že jim pomáhal Viktor Sodoma, který v té originální nahrádce zpívá také.
0: Je to někdy zaznamenané, jak zpívá Honza Berger?
1: Já si myslím, že to budou jenom nějaká amatérská videa, protože my jsme nechtěli pokazit tu atmosféru divadla u hasičů, protože přítomnost televize znamená světla a úplně jiný režim, takže určitě to někdo z fanoušků má, možná, že to mám i já někde v archivu, ale nejsem si jistý.
0: Nejste si jistý. A když slyšíte tuhle píseň, co se vám vybaví nebo... Jaké pocity vás zaplaví?
1: No, já jsem přišel s rodiči do Prahy, když mě bylo 13 v roce 1968. A tehdy vlastně v tom období vznikla tahle ta nahrávka. A já jsem v té době fandil Slávii intenzivně, jezdil jsem otevřenou starou tramvají, visel jsem na schůdkách, jako bylo zvykem s vlajkou, tak vlastně mě se vybaví tahle ta éra, kdy ještě fotbal byl velmi vstřícný a milý a já si pamatuju, že nejhorší urážka, kterou v té době na stadionu bylo možné slyšet, bylo "soudce je vůl", jinak vlastně neexistovala nějaká rvačka nebo pálení vlajek navzájem světlice, nic takového. Jsem rád, že jsem zažil tuhle tu krásnou dobu.
0: O to více musíte teď trpět, když vidíte právě, co se teď nedávno odehrálo.
1: Já jsem řadu let spolupracoval s fotbalovým svazem a připravoval jsem atmosféru mezistátních zápasů někde právě okolo roku 93 až řekněme 98, tak já jsem bavil diváky, já jsem tehdy většinou se hrál na Spartě, protože Eden ještě nebyl v pořádku, nebyl dostavěn, tak já jsem taky učil lidi zpívat třeba písničku Není nutno, pohádkovou ze tří veteránů a jednou Karel Šíp to vyprávěl Jardovi Uhlířovi a ten nevěřil a tak ho tam vzal a skutečně to bylo neskutečné, protože ti roadies, fanoušci, najednou se v nich probudili děti a 20 tisíc diváků zpívalo a odpovídalo vadí, nevadí, nemít srdce a tak dál a to byla krásná doba. Neměli jsme chorea, neměli jsme nějakou vynikající techniku, ale diváci se chodili na ten fotbal bavit a tehdejší šéf fotbalu František Chvalovský vždycky přijel od někud ze světa z nějakého kongresu a říkal, hele, tam byli trumpetisté, to bychom měli udělat taky. Tak já jsem dal nějakou výzvu, už ani nevím jak, a třeba přijelo 20 trumpeťáků z celé republiky. Můj kamarád Jirka Jelínek z orchestru Golem napsal, rozepsal noty a všichni dostali noty, dostali zdarma vstupenku na nároďák a dělali jsme takovýhle pokusy. A já na to hrozně rád vzpomínám.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat ztrátě čichu a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Petrem Salavou, který před 52 lety, kdy mu bylo pouhých 19 let, zakládal amatérský fotbalový klub Amfora, amatérské fotbalové rarity, to je ta zkratka, do kterého přivedl jména jako Jiřina Bohdalová, Pepa Dvořák, Roman Skamany, abych mohla pokračovat. Vy jste říkal 400...
1: Kolem 400 osobností.
0: 400 osobností, ale bohužel ne všechny jsou mezi námi, už se na vás dívají a fandí určitě Amfoře z fotbalového nebe. Třeba Michal Tučný, Jiří Schillinger, Petr Sepeši byl v Amfoře.
1: Ano. My máme takzvanou nebeskou jedenáctku, takže vždycky bohužel, když některý z kamarádů odejde, tak rozšiřujeme řady. Teď jich je nahoře 44. A když jste narazila třeba na toho Petra Sepešiho, tak to byl strašně šikovný fotbalista. On teda, to byl levák, myslím, že hráč kopající levou nohou. Bohužel přišel jednou, dvakrát s Ivetou Bartošovou na fotbal a pak se stalo to neštěstí nedaleko Františkových lázní. Michal Tučný, když přišel do Amfory, tak přišel společně s Petrem Novotným a byli velmi ostýchaví. A Petr Novotný mi to pak říkal, že ten Michal měl na srdci následující: Petře, my tam asi nemůžeme jít, teď my ten fotbal vůbec neumíme. A Petr Novotný mu na to říkal: viděl jsi, jak hraje Petr Salava, který to vede, tak tam můžeme taky. No ale na druhou stranu třeba Antonín Panenka, který už dlouhá léta za nás hraje i pořád, bude hrát i letos, a to je mu 78, tak Tonda Panenka říká s nadsázkou, že ty správné exotické země, jako třeba Brazílie, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, Tajsko, nenavštívil ani s Bohemkou, ani s národním týmem, ale s Amforou. Takže ono to má něco do sebe.
0: A nebo třeba Kambodžu. Tam údajně vám pomohla Jiřina Bohdalová.
1: Jiřinka Bohdalová to vlastně zařídila, protože kambodžský král Norodom Sihamoni jí obdivuje od svých studentských let, a když se sešli v Praze v rámci jeho oficiální návštěvy, tak on jí pozval do Kambodže a já když to zkráceně řeknu, tak ona řekla, abych přijala a vzala bych sebou pár kamarádů. Takže se nakonec z nás stala oficiálně delegace České republiky. Já jsem to už několikrát říkal, já jsem požíval velké výsady jako prezident, protože jsem tam byl uveden, měl jsem svého osobního strážce a myslím, že jsem to říkal i na vlnách Českého rozhlasu, že jsme přiletěli do Phnom Penhu a tam stál ceremoniář, byly tam tři mikrobusy, do kterých si sedla i ta Jiřinka, i Helena Vondráčková a všichni, a já jsem tam šel, protože jsem si nedokázal představit, že pojedu jinak, a on říkal, ne, král řekl, že vy pojedete limuzínou. Tak já jsem seděl v limuzíně, kynul jsem na křižovatkách policistům, kteří mě zdravili, a byli jsme skutečná delegace České republiky.
0: Chtělo se vám domů po takovém přijetí?
1: No, bylo to neskutečné, protože dneska, když si otevřete nějaké turistické průvodce nebo zprávy turistů, kteří byli v hlavním městě Kambodže a fotí se tam u bran Královského paláce, tak já si vždycky říkám, no jo, u bran, ale my jsme měli skutečnou královskou audienci, kde jsme si předali dary, on mluví nádhernou čistou češtinou, a vlastně, když jsme čekali na to přijetí, tak to se řadilo venku, protože sloužící chodí jenom po kolenou, tam nesmí před králem stát. Pro nás to bylo až podivný. A tam Jiřinka říkala králi, teda máte tady vedro jako v prádelně. A on tak krásně pokorně říkal, já se vám strašně omlouvám. Tak to byla taky součást královské audience.
0: Petr Salava je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: zasažen.
1: Je s námi Petr Salava, řekla bych, že je synonymem pro fotbalový klub Amfora, ale ten teď opustme, protože vy se věnujete úplně jinému oboru, vy malujete. Ale nemoc dlouho.
2: Já maluju díky mojí manželce Adelce, která, když jsem měl 60. narozeniny, zhruba před 10 lety, tak napověděla Evě Štědré a Karlu Štědrému jako dárek, že mám takovou touhu malovat. A protože oni byli vždycky velmi milí a prostě investovali, tak mě koupili stojan, štětce, barvy, plátno, všechno. Ale nebyl ten správný čas a já jsem to odložil asi o 7 let nebo 8 let a na jaře roku 2023 jsem se zbláznil. Zaplatil jsem si kurz, kde lektorka úžasná Jana Velková mě vysvětlila všechny úskalí. Samozřejmě, že jsem začal, byly to malůvky, no a od té doby se věnuji naivní tvorbě. Spolupracuji s manželkou Honzy Čenského Danou, takže my máme i společné výstavy, přičemž já mám obrázky a ona má obrazy, protože ona je opravdu skvělá malířka, jakoby správná a profesionální. Nečekal jsem, že to bude mít takový ohlas, protože moje obrázky jsou veselé, barevné a lidem se líbí, protože si na nic nehrají a jsou optimistické. Měli jsme výstavu, já jsem měl výstavu sám na zámku Berchtold nedaleko Prahy a potom společně už jsme s Danou vystavovali u hasičů v divadle asi 2 měsíce a teď v současné době máme výstavu v Táboře v kavárně Budík proti muzeu čokolády a marcipánu. A mám velikou radost, že nabídky přišly další, takže třeba na podzim připravíme výstavu na Kampě v Praze v kafé Seminár, kde jsem se byl teď podívat a je to tam úžasný prostor, takže tam 10.10. Jan Čenský provede vernisáží, to už můžu říct. A mě to prostě hrozně baví a už jsem těch obrázků namaloval 96.
1: 96, to bude další Amfora, to bude dalších 50 let vašeho malování a vystavování. Jak dlouho vám trvá namalovat jeden ten obraz? A když se do něj pustíte, tak umíte se odpoutat na chvíli?
2: No právě, že neumím a je to o tom, že když se do toho pustím, to znamená, když je nějaká skica, první rozvrh barvy, tak to nejde přestat. Jako třeba někteří kolegové, ať malíři nebo nemalíři, dokážou odložit obraz a za měsíc se k němu vrátit. Já jsem pak už posedlý a musím dokončit ten obraz. To znamená, zhruba týden trvá to jedno dílko, já ho pak na závěr ještě lakuju a všechny obrázky mám zarámované. Našel jsem si takové rámečky, které jsou zároveň už jsou bílé a mají vždycky linku barevnou, mnou, takže podle obsahu to vždycky už mám i zarámované a moc mě to baví. Takže je to takový únik, je tam klid.
1: A to, že jste sem dnes přišel, tak je důkazem toho, že teď aktuálně nic nemalujete?
2: Já jsem teď dokončil obrazy dva, jeden skoro souběžně, jeden je hrad v Lisabonu, takový hrad, který je dominantou Lisabonu a teď jsem dokončil Petrohrad. Jeden pravoslavný chrám, tam je zase dominantou u řeky a mám připravených asi ještě 5 dalších, protože na Kampě bude potřeba hodně obrazů. Já už 31 z těch obrázků nemám, ty už jsou ve světě. Z těch 96 ty první jsou nepoužitelné, protože tam je to vidět, že to je ještě špatný a amatérský přístup, no ale musím takových 5
1: bude potřeba
2: dát
1: něco
2: dohromady.
1: Doplnit. Petr Salava je naším hostem.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: maluje i náš dnešní host Petr Salava, ostatně před malou chvílí o tom mluvil. Bez pochyby i miluje.
1: Ano, určitě.
0: Určitě ano, ale miluje ještě jednu profesi a vy jste, jak se tomu říká, no vy jste DJ, takže ta profese je...
1: Disc jockey.
0: A stále jste u toho?
1: Ano, profesionál od roku 1980, letí to strašně. Já nedávno jsem oslavil 45 let za DJským pultem, je to skoro 6 000 diskoték. A teď mám velikou radost, že jsme vrátili do hry kolegy disc jockeye, kteří mají někde mezi 70-80 let věku. V klubu Mandragora v Praze připravujeme čtvrtletní, který se jmenuje Oldies Disco Show. Vždycky hraje 5 disc jockeyů. Hrajeme od 18 hodin do 23, tak jak to bylo kdysi. Hrajeme z CDček, z originálu, žádné přetočené sety. A je to komentovaná diskotéka a pravda je, že lidé už v 18-15 tančili. Teď máme další akci, 13.6. je beznadějně vyprodaná, stejně jako už vánoční termín a já mám z toho hroznou radost a mám radost i z toho, že ti DJové, kolegové, někteří už se třeba i jako bojí hrát, přece jenom je to, já vystupuju pořád, tak mě to nevadí, ale chodí tam, takže třeba první československý disc jockey, který hrál poprvé 3. listopadu 1967, Pavel Černocký, chodí na tyhle naše akce a dokonce tančí a další, takže z toho mám velikánskou radost a mám radost toho, že tam chodí lidé, kteří se jdou bavit, kteří neváhají se projevit, tak je to tam roztleskaný, rozespívaný a moc se těším na 13. června, kdy dokonce z Košic přiletí legendární košický DJ Tibor Egry jako náš čestný host, takže budeme mít mezinárodní program.
0: Mezinárodní program mezinárodního hosta bude hrát?
1: Bude, ano.
0: Bude i hrát, kolik je mu let?
1: Tak on je asi o 5 let mladší než já, takže myslím asi 65.
0: Řekněte mi takových let, vy jste zmínil 45 let kariéry DJ. Co vás na tom nejvíce baví? Hudba, křepčící lidé, to povídání?
1: Asi všechno dohromady. Mě hrozně baví hrát si s lidma. Proto jsem říkal o té atmosféře na utkání reprezentace České republiky na fotbalech. Dělal jsem i spartianské hokejové studio, kde jsme vlastně učili poprvé lidi v České republice mexické vlny. Vlastně mám na svém kontě také pokřik, kdo neskáče, není Čech, který přetrval do dnešních dnů a mě hrozně právě baví ta práce. Tak je jedno, jestli před váma tančí 100 lidí, anebo jestli je tam 20 tisíc v ochozech, ta práce a ta reakce a to je hrozně hezký pocit, když se to vede.
0: Tak a co, když ta reakce nepřijde? Stalo se vám to za dobu vaší kariéry?
1: No, muselo se to určitě stát, ale naštěstí hodně ojediněle, takže někdy kolegové mě vyčítali, že hraju, teď nevím, jak bych to v českém rozhlase řekl slušně, hity, někdy provařené hity, abych tak naznačil, a já jim říkám, že to hraju, protože se to líbí mě a líbí se to hlavně lidem, takže hrát si na diskotéce na nějaké velké umění absolutně nemá smysl, protože tam se chodí lidi a dodnes tam snad chodí si zatančit, pobavit se a taky i seznámit. To pořád platí. To bylo za mých mladých časů a platí to dnes.
0: To moc ráda slyším. Petr Salava je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: tu nevadí, vzpomínky pohladí.
1: Amfora nekončí.
2: Amfora jde dál. Amfora jde dál. No!
3: A je to tam, amfora jede dál? I je, přesto, je to, že tak? Měla končit, tak zkrátka jde dál tahle píseň. Pardon, její prezident Petr Salava je naším hostem. Tato píseň vznikla poté, co se vzedmula vlna odporu proti ukončení činnosti amfory.
4: Bylo to něco jako vlna tsunami. Nešlo uhnout. Písničku složil Pavel Větrovec, dlouholetý dirigent Karla Gotta, jeho orchestru a profesor Pražské konzervatoře, a text máme na svědomí společně s Pavlem Firstem. A
3: máme, pardon, máme na svědomí, ano, takže vy jste textoval?
4: Ano, já jsem spolupracoval a já vlastně kdysi dávno jsem s Františkem Čechem otextoval i písničku Olé, olé, olé. Já jsem tam vymyslel právě pasáž slavných fotbalových jmen a potom jsme spolupracovali, takže jsem malonko odbočil s Karlem Wagnerem a Karlem Šípem, protože byla ta série písniček Vzhůru do Anglie, Vzhůru do Francie. A další. Tak z téhle písničky mám radost. My jsme ji natočili se všemi použitelnými i méně použitelnými. Někteří tam jako Karolko Dobijáš jenom stáli a přestírali zpěv, ale to vůbec nevadí, protože z toho máme i takový videoklip natočený na fotbalových stadionech. No a je to potvrzení toho, že to heslo platí, amfora jede dál.
3: Amfora jede dál, no a jaké má další plány? Vy jste říkal 3 zápasy do roka, tak se děláte trochu vzácnějšími.
4: Ano, ano. Já mám letos dokonce výroční zápas, protože my máme odehraných teď 755 zápasů. A já jsem kvůli nemoci nebyl na 8. Tak teď v srpnu toho 15.8. budu mít 750. zápas, což je docela krásná bilance pro kluka, který zase není tak fotbalově vybaven dokonale. A co dál? Když jsme se vraceli letadlem teďka ze Španělska, z Malagy, tak už na mě

0: taková odpověď, kterou dneska můžu dát.
1: Takže třeba ještě jednou obnovíte Kambodžu.
0: Ne, to už ne. Takhle, musím říct, že my jsme měli krásnou pozvánku, to málo kdo ví. Pan velvyslanec Lubomír Hladík, který je velvyslanec v Argentině, nás požádali, jestli bychom tam přiletěli v rámci 100 let spolupráce Československo-Argentina. A byl velmi smutný, že jsem to nepřijal. A nepřijal jsem to proto, že starší členové v čele s Tondou Panenkou mě řekli, že už nevydrží 12-hodinový let. Takže takhle daleko už nemůžeme.
1: Hlavně ať dál vydrží Amfora, ať se vám oběma daří. Petr Salava.
0: Moc děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 21 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Paliva zítra nejspíš znovu mírně zdraží. Ministerstvo financí zvedlo cenové stropy. Omezení na dálnici D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi skončí v neděli. Zítra bude oblačno, teploty kolem 20 a na horách kolem 14 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, pěkný večer. Maximální ceny paliv zítra znovu vzrostou. Cenový strop pro benzín bude o 37 haléřů vyšší. Litr bude stát na nejvýš 45 korun a 8 haléřů. Litr nafty budou moct čerpací stanice prodávat maximálně za 42 korun a 43 haléřů, tedy o 26 haléřů dráž než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Vláda plánuje cenové stropy určovat minimálně do konce května. Řidiči budou moci od neděle opět plně využívat úsek dálnice D10 mezi Starou Boleslaví a Svémyslicemi ve směru na Prahu. Na zhruba 6-kilometrové části pracují od března dělníci. Auta tam projížděla dvěma zúženými pruhy maximálně 80-kilometrovou rychlostí. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jana Rídl.
3: Ještě příštím týdnu doděláme drobné dokončení s lokálním omezením na pracovních místech. Měnili jsme povrch a svodidla, obnovili krajnice a odvodnění. Do opravy jsme do D10 investovali 174 milionů korun.
1: Radní hlavního města schválili metropolitní plán. Dokument určuje pravidla pro výstavbu na následujících 20 let, jako je například maximální výška budov nebo kudy povedou silnice a tramvajové trati. Příští týden budou o plánu hlasovat pražští zastupitelé. Náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček z hnutí STAN předpokládá, že zastupitelé dokument schválí.
4: Plán je důležitý schválit, protože jako dává dobrý základ pro rozvoj města. Dává jako prostor pro další změny. Lidi v těch podrobnějších dokumentacích uvidějí, kde je park, kde je škola, kde je školka, kde je tramvajová trať.
1: Pokud zastupitelstvo metropolitní plán schválí, měl by začít platit 1. září. Sport. Čeští hokejisté ve skupině mistrovství světa ve Švýcarsku po třetí vyhráli. Ve čtvrtém utkání na šampionátu porazili Italy 3-1. Svěřenci kouče Radima Rulíka svého soupeře jednoznačně přestříleli. Ještě 15 minut před koncem zápasu ale prohrávali a skóre museli proti outsiderovi otáčet. Po závěrečné siréně si tak ulevil gólman Dominik Pavlát.
5: Byl to strašně těžký zápas. Vlastně my jsme měli spoustu šancí, bohužel jejich brankář chytal fakt neskutečně. Oni co měli, tak to byla šance. Je to zápas o jedné chybě a je to strašně těžký na koncentraci, ale jsem hrozně rád, že jsme to zvládli.
1: Další zápas čeká Čechy v sobotu odpoledne proti Slovensku. Počasí. Zítra bude oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno. Během dne se mohou místy vyskytovat přehánky a nejvyšší teploty budou 18 až 23 stupňů a na horách maximálně 14.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 u Opatovic nad Labem se srazila dvě osobní auta. Nehoda je na nájezdu na exit 131 směrem na dálnici D11 na Prahu a na Jaroměř. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Loděnici stojí kamion. Je to na 9. kilometru a je označený, ale projíždějte opatrně. A na silnici 6 u obce Andělská hora v okrese Karlovy Vary taky projíždějte opatrně. Osobní auto tam srazilo zvěř. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Startuje country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

mnou osud do Detroitu svál. Tam auta dělal na pásu, ty pro rychlost i na krásu, pro pány z firmy Motors General. Vždycky, když bral vejplatu, dluhy odčet a outratu,

vypnula hlídka z Harley. Co je to za typ, tenhle Cadillac? Hej, vylez ven z tý ozdoby a koukej říct rok výroby. A děda řekl, rok výroby.

0: 1943.
1: Ještě jednou hezký večer a ničím nerušenou cestu dnešním country dostavníkem, který rozjel Honza Vyčítal unikátním Cadillacem z roku 79, poskládaným přesně podle návodu, který z vrcholu country hitparády vyzradil celému světu o 3 roky dříve Johnny Cash.

kdysi velice uznávaná v zásadě bluegrassová parta v modrém stínu, kterou v roce 1975 založil ve Frýštejně v okrese Jablonec nad Cidlinou pokračovatel rodinné hudební tradice, tehdy 21-letý Dalibor Cidlinský, právě otevřela další pokračování pravidelně nepravidelných setkání s legendami, současníky i dávno zapomenutými válečníky naší country, folku a tramské písně. V roce 1977 si parta v modrém stínu odvezla z Olomouce Portu a její koncertní studiové nahrávky z této doby se objevily o 20 let později na albu 77. Z něhož to před chvílí byla Dědova lulka a teď to bude Čas přeludů.

Klasické sejfy v sestavě Martin Marta z Kostas, Renata Hronková, Otmar Otáda Dusil a Ivan Ponka Augustín a z roku 1996 Vlak co projel. Skupina, jejíž název se objevil už v písničce nezapomenutelného Václava Čekala Nedomy, To se mi jen zdá, s podtitulem Sejfy, kterou o 10 let dříve přivezli na portu vagóny z Kraslic.

Manželka kormidelníka plzeňského copu Ilon Leichtová a nejnovější česká verze písničky, s níž se v roce 1974 vyhoupla na vrchol hitparády tehdy 26-letá Dolly Partonová.

Václav Čekal nedoma, Mirek Krček, Ivan Ponka Augustín, Josef Janošík a Renáta Purkitová, tedy Vagóny Kraslice s písničkou Podzim z alba koncertních nahrávek Vagóny, ve kterých písničky nestárnou, které tvoří celkem 25 písniček z dílny Václava Čekala nedomy. Tahle se jmenuje Hvězdy.

Snad se vůbec nesmí, sevřenej jsem, jako když se to opravdu krade. A tak tu vodu radši zčeřím a zmizím, než sem na mě někdo přijde.

Karel Kahovec Country Beatem 1975 a tehdy pouhé dva roky stará dočista stejnojmená country jednička Nejkrásnější dívce. Ve stejné době jako Karel ji zařadil jako nejhezčí dívku do svého zpěvníku Josef Laufer.

atmosférou jazzových barů a tančíren prosycený veterán Charlie Rich, populární jako stříbrný lišák, a jeho v pořadí druhá jednička The Most Beautiful Girl z roku 73. Tehdy mu bylo už 41, ale tak se to za mořem tu a tam stává. Jak tvrdí vagony kraslice, čas od času.

Dnes poslední železniční skupina je z Karlových Varů, jmenuje se Poslední vagón, vznikla před 9 lety a válčí aktuálně v sestavě Milan Fost, zvaný Malej Stonč, Jirka Roger Odradovec, Šárka Vlasáková a Tomáš Randuch. Písničku Světýlko našla ve zpěvníku popradské skupiny Tymián a i když koncerty staví zejména na vlastní tvorbě, nezapomněla ani na vagóny, ve kterých písničky nestárnou.

Klasika Vaška Čekala Nedomy z poloviny 80. let, tak jak i na svých koncertech hraje karlovarský Poslední vagon. Ještě přidám partu v Modrém stínu s western swingovou klasikou Tennessee Waltz s paradávným textem Rosti Černého. Ale ještě předtím poděkuji za dnešní společnou jízdu a popřeji vám všem hezký zbytek večera a hedvábně vlídnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas zprávy.
1: Ministerstvo zdravotnictví plánuje navýšit platby za státní pojištěnce. Kvůli nedostatku peněz musí vedení Zásmuk na Kolínsku upravit projekt na nové fotbalové kabiny. Zítra bude oblačno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Žofia Nováčková, pěkný večer. Ministerstvo zdravotnictví chce od příštího roku navýšet platby za státní pojištěnce. Těmi jsou například děti, seniori nebo nezaměstnaní. Slibuje si od toho to, že systém veřejného zdravotního pojištění už nebude v deficitu. O částce ale s ministerstvem financí ještě jedná.
2: Dohoda se blíží a valorizace musí být poměrně signifikantní, protože skutečně ty peníze v tom systému chybí.
3: Říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO. Plánuje ale větší změny, například aby lékaři a nemocnice dostali zaplaceno i za výsledek péče. Podle předsedy Sdružení ambulantních specialistů Zoriana Jojka bude ale obtížné určit hranici úspěšnosti.
4: Ambulantní specialista někdy pečuje o pacienta sám, daleko častěji je ten pacient v péči více lékařů.
3: Systémové změny v dohodovacím řízení chce Vojtěch zavést od roku 2028. Jejich potřebu zmiňují i zdravotní pojišťovny. Zatím jen jednou se všemi lékaři a nemocnicemi dohodli na úhradách sami. Jinak o nich rozhodovalo ministerstvo. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
1: Nový památník si lidé můžou prohlédnout na starém židovském hřbitově v Praze. Připomíná pracovníky Židovského muzea za druhé světové války. Výzkumníci dohledali 161 jmen lidí, kteří se podíleli na záchraně judaistického kulturního dědictví. Podle ředitelky muzea Pavly Niklové je možné, že identitu dalších zaměstnanců a spolupracovníků z té doby ještě zjistí.
5: Bylo tady spousta lidí, kteří se zasloužili o to, že ty sbírky, že ty předměty, které sem byly za války sveženy, zůstaly zachovány.
1: Radnice Zásmuk na Kolínsku chce upravit zázemí pro fotbalisty. Původně chtělo město postavit nové kabiny se sociálním zázemím a šatnami. Po neúspěšné žádosti o dotaci teď musí upravit projekt tak, aby byl levnější. Na práce vyhradilo vedení města 6,5 milionu korun, říká starostka Marta Vaňková z ODS.
6: Máme nějaké náhradní řešení, které by spočívalo v tom, že by peníze, které byly alokovány z toho rozpočtu, se použily na rekonstrukci, anebo by se ten projekt trošku vlastně upravil, aby ta částka nebyla tak vysoká. Sport.
1: Tenistka Marie Bousková postoupila na turnaji ve Štrasburku do čtvrtfinále. Ukrajinka Oljeniková duel za stavu 3-1 pro Češku vzdala. Bousková se v dalším kole utká s Američankou Liovou.
0: Český rozhlas zprávy.
1: Zítra bude podle meteorologů oblačno až polojasno, ráno a večer místy až skoro jasno a během dne se budou místy vyskytovat taky přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů a na horách bude kolem 14.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na D6 u sjezdu na 152. kilometru je porouchané vozidlo, očekávejte zdržení. Na silnici 6 u obce Andělská hora v okrese Karlovy Vary taky projíždějte opatrně, osobní auto tam srazilo zvěř. A na D8 za hranicemi s Německem na 92. kilometru směrem na Ústí nad Labem stojí kamion na blikačkách. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
7: Dobrý večer, vážení a milí. Víte, tak mě napadá, taky jste to v dětství říkávali, třeba jezdíš rychle jako Niki Lauda, nebo při plavání máš výdrž jako Venclovský. No, kdyby zrovna nic z toho, určitě jste už někdy řekli nebo slyšeli, běháš jako Zátopek. No a vidíte, právě Emilu Zátopkovi a taky jeho paní Daně budou patřit příští minuty naší dnešní návštěvy v rozhlasovém archivu.
8: Je naprosto

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Jestli někdo dokázal věrně, přesně a hlavně čtivě popsat cestu Emila Zátopka od těch jeho prvních neohrabaných běžeckých zkušeností až k olympijským medailím, byl to spisovatel a sportovní reportér Ota Pavel. Jeho povídka Jak to tenkrát běžel Zátopek je snad přímo učebnicovým vzorem toho, jak psát o sportu, o sportovcích a jejich duši.

Měl jsem přání napsat jednou o Zátopkovi. Nyní ta chvíle nastala, ale mám strach, jaký má běžec, než vyrazí na trať. O Zátopkovi bylo už mnoho napsáno, z toho řada věcí dobrých. Jeho rekordy už všechny padly, je i Zátopek minulost. Začal jsem před časem na velké fatře. Emil a jeho žena Dana oslavovali 12. výročí svatby. Pili jsme moravské víno, Emil dostal náladu a poprvé a naposledy jsem ho slyšel, jak se chlubí. Vyprávěl o běhu, o němž jsem zatím nikde nečetl. Soupeřem mu byl pes. V době svých velikých výkonů trénoval na Českomoravské Vysočině a jednou vzal sebou vlčáka. Pes vrtěl ocasem, kdypak se mu stane, aby s ním šel někdo běhat. Vyrazili. Vlčák radostně štěkal a otáčel se potom človíčkovi. Pobízel ho ke spěchu. Věděl dobře jako všichni psi o své běžecké převaze nad lidským tvorem. Ale netušil, že běží se Zátopkem. V 10. kilometru se jejich krok vyrovnal. Pak si vlčák už sedal. Vyplazoval jazyk a nakonec ho Emil honil kolem rozlehlého rybníka před sebou. Večer se divila paní domu, co pak je s tím psem? Nechce žrát ani pít. Druhý den vyběhl Emil Zátopek znovu. Jak ho vlčák zvětřil, zakňučel a zalezl hluboko do boudy. Jedno sobotní dopoledne jsme hovořili o závodě na 5 kilometrů v Helsinkách, o tom, jak Belgičan Rajf vzdal. Kdy se vlastně člověk vzdává? Potom jsme běželi z Davids do Troje, kde si Zátopkovi staví domek. Bylo strašné vedro. Utíkali jsme oblečení. Emil držel ještě pod paží aktovku. Pouštěl mě dopředu, jako by nemohl. Dával mi iluzi, že mu stačím. Ve skutečnosti na mě čekal. Ve Stromovce jsme lezli přes koleje a proplétali se houštím. Běhá tu prý z práce na stavbu pravidelně. Dělá tu svou poslední běžeckou trať za 12 minut. Vozili jsme písek, míchali maltu. Emil Zátopek navíc stavěl. Pracoval v ohromném tempu, ve skutečnosti i při práci běhal, nejen pro cement a vodu. Jsem reportérem už řadu let, ale nikdy jsem neviděl nikoho tak pracovat. Plně se soustředil, nebyl hovorný jako jindy. Po 2 hodinách se mě objevovaly mžitky před očima. Nepolevoval v tempu. Po 3 hodinách zbrocen potem se svlékl do naha, vylil na sebe 2 kbelíky vody a pokračoval. Musel jsem se posadit, už jsem nestačil. Nebylo ještě 6, měl jsem toho dost. Navíc se u mě objevil dříve nepoznaný pocit vedle obdivu i závist. Nakonec jsem odtamtud utekl. Sebral jsem se a šel do Stromovky. Připadal jsem si jako ten vlčák. Nechtělo se mi jíst ani pít.

0: Ve Zlíně se pořádal tradiční běh městem. Pro mladé Baťovi muže byl povinný, ale 19-letý Zátopek nechtěl běžet. Měl pracovat, učit se a ještě se honit? Dávno už zapomněl na svůj dětský triumf v běhu. Šel k doktorovi a žádal o osvobození. Nic ti není, řekl lékař přes rameno. Pěkně poběžíš. V hodinu určenou proběh se vytratil z učebnicí chemie na čítárnu. Našli ho a vyhnali na start. Stál mezi ostatními a měl vztek, protože neuvažoval jako většina chlapců, kteří z trucu utíkali pomalu, udělal něco jiného. Běžel rychle. Někteří spolužáci zahnuli za roh, tam na ně čekali kamarádi s kabáty. Nakonec zůstala vpředu malá skupina a pak už jen Zátopek a trénovaný mladý atlet Krupička. Lidé jim tleskali. Blesklo mu hlavou, to patří také mně. Poprvé v životě mu někdo tleskal. Líbilo se mu to. Chtěl najednou vyhrát. Nezvítězil však, ale už nezapomněl. Našel svou šanci a chopil se jí jako nikdo druhý. Většinu závodů v příštích 3 letech prohrál. Svou životní příležitost však už nepustil. Zlínský doktor Ali Haluza mu dal první cenné rady a ukázal mu, jak běžecká kometa Šale trénuje rychlé 200. Vidíš? To dělá Šaleho. Nikdy pak na 200 nezapomněl. Dosud však zůstávali Haluza a Šale nedostižnými vzory. Trénoval podle nich. Chtěl se zžít s jejich zásadami, ale ne s jejich omyly. Napříště mu bude hloupé zůstávat v omylech a brzy bude za veliký omyl považovat celý běžecký trénink vytrvalců. Dosud mu přikazovali u Bati namáhavou práci. Nyní nastoupil daleko těžší dobrovolně. Byla zmnohonásobena nesmírnou touhou být alespoň tak dobrý jako druzí. Nemyslel na olympijská vítězství a světové rekordy jako tisíce jiných začátečníků. Když jich brzy nedosáhnou, odcházejí ze sportovní dráhy. Teprve mnohem později začal snít o velikých výhrách. Chtěl vždycky jen o stupínek výš. Jakmile vystoupil, pokusil se udělat další krok. Převracel takzvané pravdy života ze všech stran, aby našel své pravdy. Stav není zlý. Obtížné jsou změny a v běhu je to při přechodu na vyšší trénink. Bolest je milosrdná věc. Jak trvá bez přestávky a její moc, otupí se sama. Při sportu a vítězství se dostavuje pocit štěstí. Konečně může také dělat to nejkrásnější. Vybočit z řady. Vymýšlet, jak to dělat jinak. Použije slova kdyby. Co kdybych spojil vytrvalecké dávky s rychlostí? Co kdybych střídal rychlé úseky s pomalejšími a trénoval 10x, 20x tolik, co druzí? S podobnou myšlenkou mohlo přijít mnoho lidí, ale učení by řekli to, co řekli ve většině případů všem převratným novátorům. Nezbláznil jste se. Zbývalo jediné. Dokázat to skutkem. Udělal to a byl první. Tomu už pak nikdo nevzal, ani když jeho rekordy začaly padat. Protože neměl velký talent, musel zpočátku překonat obtíže tréninku obrovskou námahou. Stahovala mu tvář a ústa do hořké křivky. Tisíce lidí pak tato grimasa odpuzovala a zároveň přitahovala. Vystihl to nejlépe francouzský spisovatel Magnan. Člověk, který běží jako my. Člověk, který viditelně platí za vítězství velkou cenu. Vyhrál své první závody. Hráz byla protažena. Už nikdo příval nezastavil, ač se o to mnozí pokoušeli. Běžec byl objeven. Vydával se na cestu šťasten jako chlapec, jenž nastoupil na zámořskou loď a netušil, kolik bouří ho čeká. Každý lidský život má své sny a cíle. A tak i Emil Zátopek v žákovské lavici přímo snil o každodenním běhu. Dostal se k tréninku až večer, využil každou sebemenší možnost. Často se musel vytratit ze samostatného studia. Běhal na hřišti denně svých 15 kol. Jenže blízko stál pokaždé jiný strážný a ten volal do tmy: stůj! A pak stůj nebo střelím! Býval nejen šťasten, ale někdy také zoufalý. Jednou se neovládl a na strážného vybafl: tak střel. A běžel dál. Strážný nestřelil. Příští den byl malér. Trénoval pak v konírně, v hlubokých pilinách, experimentoval a bral si na nohy vysoké vojenské boty. Počítal, že bez bagančat se mu pak v závodě poběží lehčeji, ale z konírny ho brzy vykázali, že narušuje koňům cestičky. Trénoval takhle plných 7 let. Většinu lidí by takové potíže odradili. Byl však příliš dlouho v životě odstrkován a nenechal se už odradit. Po vyřazení z akademie nastoupil do Milovic ve funkci velitele čety. Na novém místě měl práci, trénoval někdy až o půlnoci, rohy hřiště si vyznačil vápnem, aby se ve tmě nepotloukl. Neměl trenéra a neměl ho pak už nikdy. Připravoval se sám. Často nemohl jít na večeři a tak si nalámal do piva chleby. Nebyla sprcha a tak se v zimě po tréninku poléval studenou vodou v koupelně ověšené rampouchy. Co by jiného zničilo, jemu prospívalo. Žil v té době přesvědčením, že tvrdé podmínky vedou k výborným výsledkům. Když trénoval ve dne, utíkal do vojenských zakázaných prostorů, kde se mu nikdo neposmíval a nepokřikoval na něho. V lese bylo dobře. Koncertovali tu jen ptáci a bzučící hmyz. Prosluněné průseky protkané mechem a vřesem přímo vyzývali k běhu. Zaběhl průsek rychle, naspět pomalu, znovu rychle, opět pomalu. Někdy se svlékl a běhal nahý. Byl nevýslovně šťasten. Svět o něm ještě nevěděl a nikdo na něm dosud nechtěl tisíce autogramů a stovky besed. Občas jel závodit, dostavila se první vítězství i trpké porážky. V Oslo na mistrovství Evropy doběhl v závodě na 5 kilometrů 5. Na kratších tratích prohrál v mezinárodních utkáních s Rajfem i s Holanďanem Slíkhuizem. Hned druhý den po porážce usilovně běhal. Překonával první československé rekordy. Daleko zůstali Šale a Haluza. Finové ho pozvali k utkání s Viljo Heinem. Na dosavadních olympijských hrách už získali jejich sportovci přes 100 zlatých medailí. Jel do Finska poprvé, pln očekávání, co uvidí a pozná. Počínal si jako turista, všechno chtěl vidět, památky, saunu, obchody. Při bílých nocích téměř nespal a nesoustředil se na hlavní, co mělo přijít. Konečně stanul na startovní čáře vedle světového rekordmana Heina. Ještě mnohokrát běžel se soupeři a proti rekordním časům, ale tohle byl jeho nejtěžší závod života. Naplněné hlediště vítalo Heina, jenž v Helsinkách nikdy neprohrál a nesl dál pochodeň slavných severských běžců Kolemajnena, Nurmiho, Ritoli, Hega. Ještě nevyběhli a obecenstvo už skandovalo Suomi, Finsko. Náhle si uvědomil, že dnes vlastně proti němu poběží nejen Heino, ale celá tato sportovní země, celý sportovní sever Evropy, který se nechce smířit s koncem své slavné běžecké nadvlády. Přijelo také mnoho Švédů a švédských novinářů. S hrůzou pomyslel na to, že nemá žádnou taktiku, je myšlenkově nepřipraven a z těch všech dojmů i unaven. Co teď? A hlavně co v příštích minutách? Už hezkou řádku běžců udolal svým tempem na trati, zkusí to i na Heina. Podle prostého, kdo uteče, vyhraje. Po výstřelu to napálil. Stále byl první, jenže nebyl sám. Cítil na svých zádech soupeřů vdech a v podvědomí slyšel jeho kroky. Trvalo to zatím krátce, ale jemu se to zdálo nekonečně dlouho. Chtěl by Fina setřást jako únavu, která se mu začínala hromadit ve svalech. Přidává, skloní nezvykle hlavu, nahlas si odfrkne a běží kus se skloněnou hlavou jako těžký tažný kůň. Pak nasadí trhák, jenže se nic nestane, právě naopak. Křik hlediště roste v uragán. Heino nastoupí a v čele nadiktuje ještě pronikavější tempo. V následujících minutách se děje něco, co je ojedinělé ve vytrvaleckých bězích. Předbíhají se zhruba po 200 metrech. Každý chce vést a zničit nervy a fyzickou sílu toho druhého. Přitom všem jsou jako 2 nerozumní kluci. Do skutečného cíle chybějí ještě 2 kilometry. V atletice jsou prý nejhorší 400 300-metrové a 800-metrové závody. Krátce řečeno čtvrtky a půlky. Závodník v nich musí běžet stále naplno. To, co teď oba běží, je jedna dlouhá, nekončící čtyřstovka. Lidé už tuší, co se před nimi odehrává. Hejno vbíhá do předposlední rovinky. Dopředu by měl jít Zátopek, ale Zátopek nemůže. Hejno tedy prodlužuje krok. Už toho moc nezbývá. Posledních 200 metrů. Finn vede. Lidé jásají. Suomi, Suomi. Zátopek už nemá žádné běžecké síly a proto nejde napsat běžel dál z posledních sil. Ty síly už vydal do této chvíle. Teď však v sobě zmobilizoval něco neznámého, co měl ukryto pro chvíle nejtěžší. Duševní a fyzickou nadzásobu, kterou člověk vydává, když mu jde o život. Obecenstvo náhle zmlkne. Je to, jako by je někdo pokropil studenou vodou z obrovské konve. Zátopek se sune krok za krokem vedle Hejna. Už běží bok po boku. Emil už vede o pár centimetrů a v cíli je o prsa dřív. Za cílem si padnou oba do náručí, ale ve skutečnosti podpírají jeden druhého, aby se nezhroutili na vratkých nohou. Byl to nevídaný boj. Od té doby si Zátopka na severu zamilovali, jako by patřil jim a ne nám.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: Miroslava Donutilá teď vystřídá v příběhu štábního kapitána Emila Zátopka Ivan Trojan. A o tu Pavla zase jiný Pavel, totiž Kosatík. Pavel Kosatík a jeho kniha Emil Běžec. Díky rozhlasové četbě se teď přeneseme do Londýna roku 1948 na Emilovu první olympiádu.
3: Závod na 10 kilometrů se na stadionu ve Wembley běžel hned v první den her. Onoho podvečera bylo v Londýně úmorné vedro s vysokou vlhkostí vzduchu. Teploměr ukazoval přes 30 stupňů Celsia. Zatímco ostatní běžci meditovali o tom, jak vysoké tempo v horku zvolit, Emil udělal něco jiného. Dopředu si zajistil, aby si rychlost, kterou považoval za optimální, jedno kolo za 1,70 vteřin udržel po celou dobu závodu. Domluvil si s asistentem národní výpravy, že mu bude z kraje dráhy dávat signály. Když Emil poběží rychleji, zamává bílými trenkami, když pomalu červenými. Pokud by se Emil prvním nebo druhým směrem příliš vychýlil, měl to asistent znázornit prudkým třepáním. Přezdívka lokomotiva, kterou si Zátopek toho dne v Londýně získal, tedy měla ještě jiné opodstatnění než jenom to, že se její nositel řítil po dráze rychleji než ostatní. Pohyboval se také vpřed podle jízdního řádu. To favorizovaní Skandinávci po startu použili tradiční vytrvaleckou taktiku. Šli okamžitě do vedení v naději, že nasadí takové tempo, jaké ostatní závodníci nevydrží. Zdálo se, že Zátopek je jedním z těch, na koho taková taktika funguje. Po prvním kole byl až někde v polovině peletonu a zůstával tam ještě uprostřed závodu. V devátém kole se dočkal. Asistent poprvé zvedl nikoli bílý, ale rudý kus látky. Bylo to znamení, že běžci vpředu nevydrželi počáteční tempo a zpomalili. Emil pochopil, že nyní je na řadě on. Vydal se vpřed. Začal předbíhat jednoho běžce za druhým. Jediný, kdo se s ním o pořadí dokázal prát, zůstal finský šampion Hejno. Nakonec však Emil předběhl i jej a zabouřlivých ovací tribun nejen, že pronikl do čela, ale dal se svým soupeřům vzdaloval. Vypadalo to, jako by na dráze soupeřili závodníci dvou různých běžeckých tříd. Zátopek versus všichni ostatní. V tom závodě Emil většinu svých soupeřů předběhl o víc než kolo. Viljo Hejno, favorit, na 7. kilometru vzdal. Po něm odpadl i další Finn, Heinström. Jediný, kdo si s Emilem udržel na dálku kontakt až do cíle, byl Alžířan Mimoun. Když však Emil uprostřed závěrečného kola nasadil k finiši, závodil už jen sám se sebou. V Londýně toho večera nebylo soupeře, který by ho mohl ohrozit. Vyhrál časem těsně pod půl hodiny a v cíli se ani necítil unavený. Zdálo se mu, že vyhrát olympiádu je vlastně docela snadné. Divákům však imponoval především způsob, jak toho dosáhl. Promyšlený a takticky správný. Český závodník toho večera udolal své soupeře nikoli jen lepší běžeckou kondicí, ale soustředěným náporem celé své osobnosti a odnesl si za to první zlatou olympijskou medaili v dějinách československé atletiky. Lidé pochopili. Toto je sport. Když se vítězí nejenom vypětím těla, ale i soustředěním mysli. Když se do služeb vítězství napře všechno to nejlepší, co v člověku je. Proto svět nad Zátopkovým výkonem úžasl. Proto britské Times si napsali, že jeho finiš strhl obecenstvo k ovacím, jaké v historii atletiky neměly obdoby. Ve způsobu, jakým pojal své vítězství, Emil v metafoře všem ukázal možnou podobu i jich samotných. Můžete žít jenom malou částí sebe sama, ale můžete se taky naučit využít naplno celou svou osobnost.

0: Finále běhu na 5 kilometrů se běželo o 4 dny později. Tentokrát měl Emil jiné soupeře než předtím na 10. Dominovali mezi nimi Holanďan Slajkus, Belgičan Rajf a Švéd Alden. Emil byl ze všech favoritů jediný, který startoval na obou tratích a šel tedy do závodu s určitým handicapem. Alžířan Mimoun, který se chtěl pokusit o totéž, vypadl už v rozběhu. Počasí bylo tentokrát horší než na 10. Bylo chladno, celý den před závodem lilo a déšť proměnil nekvalitní škvárovou dráhu v oraniště. Emil tentokrát zvolil jinou taktiku a hned po startu nastoupil do čela závodu. Spoléhal na to, že vysoké tempo, které nasadil, opět udrží celou dobu. Držel vedení až do půlky 4. kilometru, pak ho však předběhl Rajf a po něm také Slajkus. Byli odpočatí a měli více sil. Získali náskok několika desítek metrů a Emil zjistil, že proti tomu nedokáže nic dělat. Tehdy se v něm ozvala malá dušička. Nezvládne to. Utečou mu a on je nedožene. Na chvíli tomu uvěřil a ten okamžik rezignace ho stál pár cenných vteřin, ve kterých ve svém maximálním tempu poněkud povolil. Při nástupu do posledního kola se zdálo jasné, že o prvenství se bude rozhodovat jen mezi prvníma dvěma závodníky, Slajkusem a Rajfem. Ale skoro na poslední chvíli, pouhých 200 metrů před cílem, se stalo něco nečekaného. Zátopek v sobě zmobilizoval síly k závěrečnému finiši a vyrazil vpřed. Ještě než zatočil do cílové rovinky, předběhl Slajkuse a každým krokem se dál blížil Rajfovi, který před ním ukrajoval poslední desítky metrů trati. Napadlo ho ohlédnout se, až když mu byl Emil v patách. Na poslední chvíli zmobilizoval zbytky sil a v cílové rovince přidal. Cílovou pásku protrhl jako první, ale pouze o prsa před zátopkem, který si své chvilkové zaváhání z průběhu závodu nikdy později nepřestal vyčítat. Nebýt jej, byl si jist, získal by i na 5. v Londýně místo stříbra zlato.
1: Můj výkon se nejvíc líbil švédským novinářům. Hned chtěli interview a byl jsem jim vděčný, když to odložili až na 8:30 ráno. Ale již před 7 cítím, že mne někdo probouzí švédskými slovy a tahá z postele. Novináři. A hned, že jako budeme dělat reportáž, rychle ven a běhat. Bylo toho dost. Starty, rovinky, běh kolem moře, zase od moře nahoru a jejich rolejflexy vytrvale cvakali. I nějaké moje speciální cviky chtěli vidět. A tak jsem si jich několik pohotově vymyslil. Všechny se líbily. Nakonec jedno překvapení, že prý se mám rychle zbalit, že jedeme pryč. Vysvětlovali to tak. Dověděli jsme se, že jiní šeští novináři mají za vámi přijet 8:30. My jsme je předběhli a teď vás uvezem, aby vás nenašli. Chtěl jsem říct, že u nás doma se to nedělá, ale co je to platné, když člověk není doma? V 8:30 jsme již byli 20 kilometrů daleko a moji průvodci mi vysvětlovali. Tady to znáte, olympijský stadion a vidíte, tady je Nurmiho socha. Nechtěl byste na ní vylézt? Bude to pěkný snímek, 2 šampioni vedle sebe. Ne, nechtěl. Vždyť na tom nic není, stará a nová atletická generace. No prostě nevylezu, povídám, zvláště když se kolem začali množit diváci. Tak Nurmi mu aspoň zamávejte na pozdrav. Mával jsem tedy rukou asi 5 minut, až se kolem všechno smálo. Tím jsem se rozloučil s Helsinkami. Odjel jsem vlakem do Turku, sedl na loď a naposledy zamával všem, kteří se s námi v přístavu loučili. Krásná zem, říkám si, až na ty novináře.
0: Se svou druhou stříbrnou medailí nebyl ani trochu spokojený. Cítil, že ho na 5 neporazili soupeři. Porazil se sám svou taktickou chybou. Tím, jak si v 9. kole na chvíli přestal věřit. A než se vzpamatoval, získal Rajf takový náskok, že se ho Emilovi už nepodařilo stáhnout. Kdyby se byl Emil rozhodl o 2-3 vteřiny dřív? Umínil si, že se mu něco podobného už nesmí nikdy stát. Přesto se stal nejúspěšnějším československým účastníkem her. Jeho návrat domů byl slavný. Fanouškové na něho museli čekat ještě dalších 14 dní až do poloviny srpna. Vedení olympijské výpravy rozhodlo o tom, že se Emil cestou domů zastaví ještě na závodech v Belgii a Holandsku. Přivezl tedy domů ještě 2 vítězství navíc. K přivítání se do Prahy sjeli lidé z celé republiky. Z Kopřivnice dokonce dorazili i Emilovi rodiče. dostal přidělený byt 2+1 v centru Prahy nedaleko Václavského náměstí. Ze začátku tam bydlel sám. Brzy se tam však k němu přistěhovala Dana. V Praze mu také přidělili novou práci. Nejdřív ho jmenovali velitelem atletů v oddíle ATK, předchůdci Dukly Praha, a později ho dokonce převeleli na ministerstvo obrany. Dostal funkci referenta spoluodpovědného za tělesnou přípravu vojsk. Nejdřív byl všem těm novinkám rád. Doufal, že jako novopečený Pražák získá víc času na trénink. Ale nadřízení brali jeho úřadování vážně a trvali na tom, že bude zachovávat pracovní dobu jako každý jiný důstojník. Brzy se ukázalo, že je na tom vlastně stejně, ne-li hůř, než byl před příchodem do hlavního města. Na běhání mu znovu zbýval čas jen za tmy, když už byl sletový stadion zavřený. Aby si tam mohl zaběhat na dráze, musel přelézt plot. Pod zimním závoděním se tedy v roce 1948 nakonec protrápil. Ozvala se únava, následek tvrdé předolympijské přípravy a také zánět kyčelního kloubu Emilovi závodění zkomplikoval. V září a říjnu se sice zúčastnil závodu v Bukurešti a v italské Bologni a oba vyhrál, výsledky, kterých tam dosáhl, byly však slabší než dřív. V záříovém pražském dvojutkání s Belgií na pětce Emil dokonce s Raifem těsně prohrál. Závodění mu do té doby bylo v životě skoro vším, ale tenkrát na podzim 1948 se to změnilo. S Danou, se kterou se poznal 2 měsíce před olympiádou, se 28. října v Uherském Hradišti slavně oženil. Brali se v kostele za velké pozornosti místních obyvatel, díky kterým se obřad proměnil ve sportovní manifestaci svého druhu. Ven vyšli slavobránou z oštěpů a na svatební hostině v kasárnách potom tančili až skoro do bílého rána. Z oslavy odešli jako poslední ze všech. Národ, nejen režim, potřeboval hrdiny. A Dana a Emil Zátopkovi měli v dalších letech tuto roli hrát. Stali se nejen prvním sportovním párem u nás, ale vůbec nejznámější manželskou dvojicí na mnoho let. Jen velmi málo lidem bylo v 50. letech povoleno, aby poodhalili své soukromí. Ti dva však měli patřit k pár výjimkám.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Zazněva olympská znělka. To je chvíla na nejvýš vážná. Olympská znělka víta prvého bežca. Už chybuje podle hlásení len několiko desiatok alebo stověk metrov, kým bude, a už je tu na, ozývají se kamery filmářské a cez bránu maratonsku vběha na olympský stadion v Helsinkách jako první startovné číslo 903 československý reprezentant, štábní kapitán Emil Zátopek. Vážení poslucháči, 300 metrov chybuje do cílové pásky, která je už natáhnutá. Zátopek reve šialeným hlasom 75 tisíc lidí. Všetci jsou v úžasnom údive a Zátopek, vidíme, že je svěží, zdraví lidí. Už hodili len 120 metrov od cíla. Zátopek jde jako první. Hlásíme republice. Štávní kapitán Emil Zátopek bíhá v maratonském běhu na 15. olympijských hrách v Helsinkách jako první do cíle. Usmívá se a protrl pásku.
2: A to už byly samozřejmě Helsinky roku 1952. Já to slyším pořád dokola a stále jsem dojatý. Finále maratonského běhu. Usmívám se tomu, jak je z pohledu reportérů Zátopek svěží, když on sám přiznával, že skutečnost byla na konci maratonu úplně jiná. Dnešní poslední zastavení s Emilem Zátopkem bude trochu netradiční. V rozhovoru s Františkem Nepilem. Tenkrát, když se Zátopkovi potkali s Nepilovými u Nepilu na chalupě ve Stradonicích. Kolega Karel Tejkal pak zvukový záznam jejich společného vyprávění o sportu doplnil ještě autorským čtením Františka Nepila, který mimo jiné vzpomíná na to, jak si na prvním stadionu světa v Olympii doběhl pro vítězství. A já už teď nebudu vyprávění všech Františka Nepila, Emila Zátopka a jeho paní vůbec rušit. Jenom vám popřeju pěkný zbytek večera a jak doufám, tak brzy opět někdy naslyšenou.
3: V Olympii se, jak víte, každé 4 roky konaly starověké hry, a to, jak nevíte, po dobu 12 století. Během příprav a konání her se nesměly vést a nevedly války mezi řeckými státy. Těch her se konalo 293, jak píše Vojtěch Zamarovský, a z nich je 250 křížově doloženo. Až na nepatrné výjimky jsou známa jména všech olympijských vítězů. Po téměř 12 letech hry z ideologických důvodů zakázal římský císař Teodosius Veliký. Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Ukázal jsem jí spoušť, zatáhl jsem podruhé břicho a běžel znovu. Část obecenstva, která se nenabažila mým prvním startem, mi opět zatleskala a začala se rozcházet. Běžíš moc rychle, vymlouvala se však moje žena. Já to nestačila zmáčknout. Pěnila se mi krev, ale šel jsem na start po třetí. Obecenstvo mělo už dost mého exhibicionismu a odešlo. Zůstal tam jeden jediný bělovlasý pán. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Jenže ten bělovlasý pán, asi to byl profesor, ke mně přistoupil a upozornil mě. Excuse me, sir, ale běžel jste vždy obráceně od cíle do startu. Poděkoval jsem mu, ale po čtvrté jsem už neběžel. Chyba, měl jsem běžet. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
4: Mně se zdá, že z takové té velice dobré myšlenky, což byl třeba jogging, že ta, jogging, co to byl jogging, to běžím jak můžu a když už nemůžu, tak pochoduju a koukám kolem sebe po lese a podobně. Jenomže tím, že lidé jsou strašně soutěživí a mají rádi soutěž, tak nakonec co se z toho stalo, z joggingu, že teď začali lidé, kteří třeba nikdy neběhali, i staří lidé, kteří už třeba ani na to tak neměli, začali běhat denně spoustu kilometrů, prostě oči vyvalený, zuby zaťáty a hnali jako najatí po lese, takže neviděli ani, jestli je podzim nebo jaro nebo tak. Jo? To je můj názor vrhačky na toto. Jo?
5: A později rekreativní.
4: Protože já jako vrhačka, já jsem vždycky běžela třeba 200 metrů, 300 metrů a pak jsem pochodovala a zase jsem běžela a zase jsem pochodovala. Myslím si, že každý musí si to nadávkovat, na co má, že když mám 70 roků, tak nemůžu prostě lítat denně bůh ví kolik kilometrů, protože mě odejdou kolena, začnou mě bolet kotníky a podobně, zvlášť když třeba nemám šanci běhat někde na nějaké rašelinové dráze v lese a tak. No, takže to myslím, že se potom nakonec z dobré myšlenky, že se takto zvrhlo a ty zase druhý extrém. Běhání je blbost, jo. Choďte, musíte chodit, jo, a podobně. Nemyslím, že by běhání byla blbost. Proč? Ale musím běhat s rozumem tak, na co mám. A ne každý den, protože mám taky jinou práci, musím mít taky jiné zájmy, ne? Mám taky kulturu, chci si něco přečíst a tak dále. Znám hodně takových těch euforistických starých běžců, kteří prostě neznají nic jiného, než každý den ruce na prsa a vyjo a běžím. No. A v zahradu tam se plazí jeho žena po zahradě a on se akorát chlubí tím, jakou vypěstoval cibuli a já vím, že to vypěstovala jeho žena
3: to
4: nakonec.
3: No. Na mě, co se koukáte?
4: Já se nekoukám na vás, já jenom vás varuju.
3: Já teda k té soutěživosti, jestli smím skočit do řeči, tak jak říkám, v člověku je a já si pamatuju, to si potřebuju pamatovat, tady ve Strádonicích, když jsem běhal, tady to bylo takový zdravější, tak jsem běhal se psem. Neměl jsem svýho psa, tady byl takový pes, který patřil všem, jo, jako sport pro všechny, tak pes pro všechny tady byl. A ten vždycky, když viděl, že jdu běhat, tak se ke mně připojil, že v temné noci a běžel se mnou. A on mě úplně nervově, on mě neurotizoval, protože on měl takovýhle nožičky, jo. A teďko přede mnou to metelil pořád. A já jsem si říkal, tak malýho psa, já se nesmím uštvat, už jsem v letech, jo, ale já ho nikdy nepředhonil a taky on mě nenechal chodit. On jako když viděl, že jdu, tak byl jako nervózní a vracel.

0: celostní vojín Žilina, Slovák, který mu považoval za svoji povinnost, že stačí, když mu donese žrádlo z jídelny. To mu tam nějak vyfasoval, dones mu žrádlo, dones mu vodu na pití a hotovo. A ten pes se jenom vyvaloval pod posteli. A já když v soboru jsem šel běhat, říkám, já si beru toho psa sebou. A já jsem si říkal, co pes proběhne. A on neřád, on mě teda zesměšňoval. On ne, že zběhl, on si odběhl, zvihnul nožičku, vyčural se, tam si odběhl, tam udělal hromadku. A podle, já jsem běžel usilovně. Měl jsem takovou trasu asi 4 km do lesa, tam byla 400 metrová rovinka travnata. No a co ten se navývaděl cestou, než jsme tam doběhli, no ale tam jsem potom... jsem shodil vojenské kaloty a bluzu a v trenkách a v tričku 400 metrů a pec jsem to palkoval. A on velice nadšeně se mnou. Já jsem si vyklusal takových 150 metrů, takový meziklus a zpátky. Ale on hned na to přišel, že zase poběžím zpátky, tak už neběžu za 400 metrů, jenom 350 na bobeček, až se ten vůl vrátí. No jo, ale on už ty poslední 300 neběžel, už nebyl schopný. A já nás čekal ještě 4 km zpátky a říkám, tak trep. A domů, a jdem. No ta, a on za mnou, jsem ho zavolal, tak přiběhl a zaostával. Jeda, to bylo horší a horší. Mě nám chybělo 2 kilometry do kasaren a on najednou lehnul a já do něho, tak jsem musel nohou postrkovat. A jdem, když jsem ho postrčil, tak kusal, no to bylo zoufale. Já jsem nakonec musel násilím dokopat až do kasáren a on tam trefil, teda pod svoji postel zalehnul, přesta neděle přijel jeho majitel, tal se po psovi, dvě pes. No leží, no, vypadá, že má jakou horučavu, říkal ten boják Žilina. Jak to, co se s ním stalo? No nic, ne, žrádlo dostal to, ale on nežere. A to, aby, kdo, co se s ním dělal, stalo? No, sůru zátobek ho vzali na trenírovku. No a pes byl odrovnaný na celý týden. No a to jsem zkoušel pak i s jinými psy. A pes, jak není trénovaný, tak 20 kilometrů to prostě nevydrží. Souvisí s tím tempu. No a...
1: Ten pes pro všechny tu je ještě, máte šanci 20 kilometrů.
2: Ale jsme byli na té svadební cestě na tom Medlově a tam měl taky ten vedoucí toho střediska, měl tam taky psa a ten, já jsem sledovala, jak Emil ho úplně nakonec zničil toho psa. On s náma poskakoval, když jsme běhali v lese, tak on kolem nás poskakoval, za náma. A Ťopek naraz se otočil
0: a
2: hr za ním. A teď ten pes naraz začal utíkat, lekl se a začal utíkat a Emil za ním. A teď ho začal honit. Ale tam bylo právě zajímavé, jak ho přinutil, že naraz byl jako pronásledovaný ten pes. On se cítil naraz pronásledovaný a teď se snažil utéct. A Emil za ním. A klíčkoval. A Emil za ním.
0: A to, jezeru, a to. A teď nemohl klíčkovat, protože tam byla voda. A musel pobřovat. A já za ním jsem to padl.
2: A teďka nakonec toho psa tak uhnal, že on si lehl. A tak se díval, tak si mě tady zabij. On ho nechtěl zabít, ale on přišel k tomu názoru, že ho Emil chce zabít. Jo?
0: A teď, ale my,
2: a ještě tam jsem měla nějaké kamarádky a to za Ťopkem. Teď my jsme nemohli chytit, my z atletky jsme byli všecky a my jsme se všichni děsně uštvali až na Ťopka. Ten pes a my taky, protože my jsme se snažili chytit a pořád na Ťopka jsme křičeli, necháš toho psa, teď ho zničíš a to. A teď, když ten pes už tam ležel takhle packy a tak se smutně díval, tak mě necháš ho, jdeš pryč od něho, kopali jsme Ťopkovi do noh a tak jo. No, on nakonec ho zahnal až domů, na dvůr a on zalezl do boudy a nevylezl. Až asi za dva dny vystrčil šňupák a Ťopek zrovna byl na dvorku.
0: Ten pes je venku. A nevěle zase celý den.
2: A nevěle se to, kud jsme z té svadební cesty neodjeli.
3: Žena nikdy nepochopí, že nastala chvíle, kdy člověk potřebuje padnout s hlavou v dlaních a bez hlesu ležet jako zestárlý slon, jenž doputoval na samý konec svého života, jenž doputoval v džungli, na místo, kam chodí staří sloni vydechnout svou utrmácenou duši. Žena to nikdy nepochopí, protože si svůj hodnotový žebříček vytvořila v pravěku, v dobách, kdy žila v korunách plavuní a kdy schody i zábradlí k její kuchyni i jídelně tvořila liána. Její myšlenky či přes

přesněji řečeno její nervová soustava, dosud nezaznamenala signály vyšších mravních vznětů, takže její mozkovna je dosud zaplněna živočišnými pojmy, které vytvořili předchůdci člověka, tedy pojmy primitivními a prazákladními jako hlad, děti, pokrm, chladno, výplata, uhlí, známky na vysvědčení, hladká mouka, hrubá mouka, koruny, haléře, činže a tak dále. Co vám je pro boha do toho, že zdražili tramvaje, když naši prohráli? Proč vás otravuje s tím, že by se měl koupit Jarouškovi zimníček, když naši prohráli? Žena nikdy nepochopí, jak to, že porážku vašeho mužstva nemohou v následné chvíli vaší bezútěšnosti vyškrtat z vaší zmučené mysli ani její výstřihy, ani smažené telecí řízky, ani jalové otázky, zda si má vzít na návštěvu brokátovou velkou večerní nebo spíše mini sukni z bílého tylu či černého mušelínu. Jediné, co má žena udělat, když pochopí, že naši prohráli, je posypat se celá popelem a mourem, roztrhnout si roucho, začít se stříhat dohola a propuknout v hořký, kvílivý pláč. Jedině to může vrátit člověka do světa reality, jedině tehdy je schopen poskytnout jí slova útěchy, která by ovšem jeho samotného neutěšila. Tehdy totiž konejšivě řekne, ale neřvi, vždyť oni zase vyhrajou.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na petunie, begonie a muškáty. S myslivci probereme nepůvodní zvěř v našich lesích a poradíme, jak zprovoznit zahradní bazén.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Dobrý večer a klidně strávenou poslední hodinu toho dnešního 20. květnového dne vám přeju. Začíná noční linka Českého rozhlasu. Od jejího mikrofonu z brněnského studia zdraví Borek Kapitánčik. A dovolím si jednu otázku na úvod. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Řekl bych, že Sir Isaac Newton, sadaři a ovocnáři v tom mají jasno. Ale jak je to u vás? Tedy to, že jablko nepadá daleko od stromu, je, řekněme, poetickým vyjádřením skutečnosti, že děti bývají podobné svým rodičům, a to jak vzhledem, tak povahou, zvyky nebo talentem. Je všeobecně známo, že charakterové vlastnosti či schopnosti se dědí a potomci, že často následují životní dráhu svých předků. Ovšem to druhé tvrzení neplatí stoprocentně. Není výjimkou, že kariéra synů a dcer nabere zcela jiný směr. Tak tedy jak tomu bylo, nebo jak tomu je u vás? Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Byli jste rádi, že se vaše děti vydali svou vlastní neprošlapanou cestou? Mrzelo vás, že zkušenosti z vašeho oboru nebylo komu předat? A nebo se to rčení o jablku, které nepadá daleko, potvrdilo? A jak se v textu jedné písně zpívá, kde otec skončil, syn teď začíná? Tak na tohle všechno se vás v té aktuální noční lince budu ptát a vlastně až do zítřejší jedné hodiny. Volejte do studia, číslo je 731 800 900 a vaše příběhy na tohle téma pište na web rozhlas.cz/linka. Budu se těšit na všechno, co bude souviset s tématem, ať už je to, řekněme, pád do hodně velké dálky, a nebo přímo pod onen strom. A když jsem mluvil o Siru Isaacu Newtonovi, tak vlastně musím zmínit i to, co už teď napsala na web, který jsem taktéž předestřel před vaši pozornost. Monika. Jablko nepadá daleko od stromu, nestojí-li strom na příliš vysokém svahu. Já dodávám, jestliže na tom svahu roste, může se stát, že se zakutálí.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A málem v ní už byla slyšet naše posluchačka Petra. Jenomže ten telefon nás trošku zklamal, takže na čísle 731 800 900, které vás spojuje se studiem našeho vysílání, je v tuhle chvíli zatím prázdno. Neříkám, že pusto. Už tam pár pokusů bylo, nicméně, jak říkám, ta, která měla počkat, nepočkala. Znáte to, ti, kteří měli přijít, nepřišli. Ale vaše příběhy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu, ty už svěřujete webu. František tradičně píše: já a moje manželka máme každý něco po svojích rodičích, ať je to podoba nebo povaha. Tak stejně to platí i o našich dětech. Některé je podobné do rodičů manželky, některé je podobné do taťkovy sestry, tety. No a nejmladší dcera, bych řekl, že je podobná do naší mamky. U vnuků a pravnuků se snažím najít, do kterého rodu patří. S tou podobou našich dětí si nějak fandím, ale víte, jak to je. Matka je vždycky jistá, ale otec? Františku, děkuju za tuhle úvahu a dávám šanci někomu z vás. Nevím ještě, kdo je teď připraven na telefonu, ale snad to bude ten či ta, kdo má co říct k tématu. Dobrý večer, tady je Borek.
1: Dobrý večer, tady je Petra.
0: Petro, tak mluvili jsme spolu před chvilkou, že jo?
1: Ano,
0: jo.
1: Mluvili.
0: No, trošku to spadlo. Tak.
1: No, vypadlo mě to.
0: Padlo nebo nepadlo jablko u vás daleko od stromu?
1: Tak jako, já se nechci bavit o povolání to vůbec, ale jako o povaze to nepadlo vůbec daleko od stromu. Vlastně můj otec byl kouzelník amatér a já jsem prostě po něm. A kam přišel, tam byla prostě sranda a to. A co jsem se dozvěděla, když jsem byla jako mladá, tak vlastně mamčin tatínek umřel, ještě než já jsem se narodila, jako můj děda. A ten byl tady úplně stejný jako můj taťka, že si vybrala stejného, jak byl děda. Takže prostě my to máme v rodině a syn je teďka taky takovej komik prostě a bavič, takže jako...
0: Komik, bavič, extrovert. To jste vy, no. I váš syn a je to vlastně celá vaše rodina, jo?
1: No, dá se říct, že jo, no.
0: A jen tak namátkou, je přece jenom někde někdo, kdo by mohl být označen jako výjimka, která potvrzuje pravidlo, tedy ve vaší rodině? To se taky stává.
1: Tak jako stává. Jako já se bavím teďka, protože vlastně já jsem měla 4 sourozence a když jsem to někde vysvětlovala, oni byli napůl nevlastní. Jo, oni měli jiného taťku, když jsem někde vysvětlovala rodné příjmení, moje příjmení, to je složitý. Ale ti jsou zase úplně jiní a nejsme jakoby jsme nebyli ani sourozenci prostě, jo. Takže oni a třeba brácha, to vždycky říkali, po kom ten je, jo, že ten byl úplně, ten nebyl do nikoho snad, jo, ten byl takový jako...
0: Jak se to projevovalo? Vy všichni komici, řekněme, extroverti a on byl zamlklý, zadumaný, je zádumčivý, teď mě tak napadlo. No, to je hezké slovo.
1: No, taky trošku, ale jako byl hodně do sportu, což u nás nikdo nedělal, hrával fotbal, potom chodil na ryby, prostě byl takový, prostě měl to, co u nás rodině nikdo neměl, jo, takže jako.
0: Děkuju za odpověď a děkuju za váš telefonát, Petro. Mějte se hezky.
1: Jo, super, že jsem se dovolal. Vám taky naschledanou.
0: Naschledanou. Franz na rozhlas.cz Lomítko Linka píše: Haupt je, že se mi nenarodilo dítě tmavé pleti, i když za 100 let bude bělochů v Evropě pomálu a běloch bude raritou. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví, ano, tradičně v polovině vzkazu se loučí pan Franz a dodává, ale musím říct, že často slýchám od mé paní, když komentuje počínání synů: poznáváš se? Tady se tvé otcovství nezapře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Keby bylo něco.

0: Posílám pozdrav všem posluchačům a posluchačkám Noční linky Českého rozhlasu, všem těm, kteří se těší na další příběh na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Tím, kdo na tohle téma může teď svůj příběh přednést, je paní Eva. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane kapitánčík, zdravím vás i všechny noční posluchače. No a já jsem chtěla jenom říct, že jako mám, jo, tak jsem se čtyřikrát vdala, ale mám jenom jediný dítě, jedinou dceru a ta není po mně, nemá nic.
0: Vůbec?
1: Prostě to je celá moje matka.
0: Aha.
1: Jo, moje maminka ještě než umřela asi 2 měsíce předtím, tak říkala, ta holka, ta je jako já.
0: No
1: ta
0: ale
1: jako
0: teď
1: moje.
0: V čem? Teď v čem? To nás všechny zajímá.
1: Hele, tak já vám řeknu, v kouření.
0: Yeah.
1: Jo. To je to smutný, jako v kouření, protože já nekouřím, že jo. No a potom, matka se bála vody, no dcera to sami, že jo. Obě uměli plavat, ale bála se vody a jít na loď třeba, jo. To prostě, no, všechny ty znaky, jo, prostě to, jako matka si udělala řidičák, jako jediná z rodiny, jako žena, jediná z rodiny, a dcera, já taky nemám řidičský průkaz, ale dcera ho má, jo.
0: Takže u vás se to střídá, jedna generace je, no, řekněme, neřídící, ano, nemá řidičák, bojí se vody, no a zase vy jste ta, která řídí, obráceně. Teď jste mě v tom udělala nepořádek. No prostě, každá generace je jiná, jo? Takhle to můžeme říct.
1: No. Po mně nemá nic dvakrát, jo?
0: Žádné sklony,
1: no,
0: žádné,
1: jako
0: žádný talent.
1: Pracovitost. Matka byla pracovitá hodně, já taky, jako. Muži tak v rodině ne. Otec tak ne, on jako, jo, to. Otec byl jako v koncentráku, jako mladej, 18-letej, jo? Protože tatínek byl Pražák a roznášel na Václaváku za Heidrichiády, roznášel ty letáky. No, samozřejmě, že ho gestapo hned chytlo, že jo, no. A už ho otáhli na Pankráca do Německa. No, ale když jsem tady, tak to přežil, že jo.
0: Tak.
1: No, tak to, ale jako, on byl pracovitý, ale on dělal v Semtíně, víte, jak je Syntézia, Semtín v Pardubicích, chemička, tak on byl na provoze, no, tak tam se nemusel honit, že jo, ale matka ta byla velice pracovitá, já taky, ale dcera to všecko má po ní, helejte, po mně nemá nic. Jako tu pochmurnou povahu, jo, jako jí jste nesměl, mojí matce jste nesměl jen tak něco říct, a dcera, to je to samý. Oni se hned urazili.
0: Jo, chytlavý.
1: Matka se urazila a hned dcera se urazila. Říkala se mi, domlouvala se mi o tom kouření a
0: hned se urazila. Kolik je dceři, ještě mě řekněte. Prosím vás, ať to není číslo začínající jedničkou.
1: To ne, ale dceři bude. Narodila se 81. prosinec.
0: Tak to
1: no,
0: jo.
1: Tak 44.
0: 5.
1: Nebo tak nějak.
0: No, skoro 5.
1: No, vnučce už bude v červnu 23, tak si to vemte.
0: A teď právě přes to koleno, jak to vypadá s vaší vnučkou? Má něco po vás?
1: Ano, to je ono. Moje dcera to je celá matka, ale vnučka je zase celá já. Velice mírná, jo, velice mírná to, takže prostě já jsem se nepohodla s matkou a vnučka odešla, protože se dcera se rozvedla, její manžel byl doktor, no ale rozvedli se, protože ona když rodila, tak on mohl za ní jít, když rodila, a aby tak nekřičela, taky dal pár facek, no a tím to dodělal, že jo. No,
0: neuvažovala jste někdy o tom, že se píšete dějiny vaší rodiny? To by byl šlágr.
1: No to si píšte. Pane kapitánčík, co já jsem prožila, když jsem se 4x vdala.
0: No to 4x.
1: To si neumíte, to, jako to se nevytahuju. Ale to málo, která žena prožije, to špatný, co jsem prožila já. Jo? Můj druhý, mě umřeli dva manželé, a jeden přítel, a ten, co mě umřel, ten jako druhej, protože první byl rozvod, ale ten druhej manžel, co jsme se vzali, když mě umřel, tak jsem těch 6 půjček na krku, jo, 19 psů a dceru rozvedenou na krku s roční holčičkou. Já jsem myslela, že zešedivím.
0: To není na román, to je na 8 řad dobrého seriálu na placených televizních kanálech.
1: To je hruza. A zase tenhle poslední manžel, co mě umřel v roce 23, no tak to je s tím železem, ten se nevohnul ani, aby sebral papír ze země, všechno, já jsem šla bydlet k němu do baráčku, že jo, ale všechno jsem tady, pane kapitánči, dělala já, všechno, on nic prostě.
0: Dobře, a píšu si vás přišel... jako další kandidátku na řád práce, až se zase bude udělovat, jo?
1: No a potom, když ho, že jo, protože měl nedomykavost chlopně, tak ho dvakrát operovali IKEMu, že jo, pak mu na podzim 23 vzali nohu nad kolenem, no a to si umíte představit, dvoumetrovej chlap, pomalu, 1,80 m a něco, a teď dcera ta byla větší v práci, ta neměla čas, tak já jsem ho do vany, na vozík, do postele. Teď jsem to přestal vidět, neslyšel, neviděl, musela jsem ho nakrmit, uvařit, nakrmit, že jo, plíny, pokakal se, průjem někdy.
0: No, tak paní Evo, musím říct, že teď si to budu muset všechno přebrat, tohle vaše kurikulum, víte. Doufám, že na to bude stačit ta písnička od Brontosauru, která je před námi. Já vám děkuju.
1: A ještě jenom řeknu,
0: a
1: že
0: mějte se hezky. Díky
1: kde
0: a naslyšenou.
1: 20 let tahám vodu, no. Naschle, mějte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Mezi námi musím říct, že ta písnička Brontosauru mi nestačila na to, abych si všechno, co říkala před chvílí paní Eva, přebral. Pokud jste na tom lépe, musím vám gratulovat. Ale teď bych měl pogratulovat Olinovi, který se dovolal na naší studiovou linku, aby řekl tu svoji verzi, tedy svůj příběh na téma Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Oline, dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer, zdravím tě, zdravím posluchače všechny.
0: Zdravím tě, tak.
1: No tak s tím jablkem, co ještě nevím, tam nahážím berínku jablíček nebo ne, nebo jedno.
0: Tak dobře, tak doslova to nemusíme brát, já jsem říkal, že to je poetické vyjádření té skutečnosti, že děti dědí talenty, sklony svých rodičů. Ne vždycky to ale bývá pravda.
1: Já bych to řekl takhle. Mám dceru, mám kluka, teda ten už jsem dělal, ale měl jsem teda kluka. Když vzpomenu na to Petra, takže on se, když byl v mateřské školce, tak začal nějakový zvláštním způsobem rychle nabírat na objemu, na váze, jo. Takže on byl ve školce a vypadal jako v první nebo ve druhé třídě. Tak já jsem teda říkal, já něco musím s ním dělat, tak jsem ho vzal na trénink hokeje, jako předškoláka. Jsem se domluvil s kamarádem, který to tam trénoval, říkal, přiveď ho, uvidím, něco z toho vyleze. Takže vzpomínám si na jeho první trénink, přišel, obul jsem mu teda ty brusle, dal jsem mu nějaké ty chrániče, co jsem se tam učil, no a postavil jsem ho na ten led. On udělal dva kroky, opřel se o mantinel, zvedl levou ruku a přes hlavu si chytil to mantinelu a začal brečet, že nebude bruslit, nebude bruslit, nebude bruslit. Já říkám, Beťo, pojď, zkusíme to. Tak jsme to zkusili. No a můžu říct, že jsem s nima vydržel s tím ročníkem 9 roku. Chodil jsem ráno, jsme stávali 5 hodin, aby jsme byli 6 hodin na tréninku, to bylo tak dvakrát do týdne. Pak se jezdilo na zápasy sobota nebo neděle v Moravskoslezském kraji. To mě vydrželo fakt do 9. třídy. Kdy potom už oni začali hrát takovou tu ligu pouliční, by se měl říct, no. Měli název Slivovice a Dobráci a takové tyto. Musím teda říct podotknout, že v Kopřivnici vyrostli dokonce mistři světa v hokeji. Vašek Varaďa, to je současný trenér, nevím, koho teda to trénuje. Radek Bonk, to jsou kluci, kteří prošli kanadsko-americkou NHL. No a jako bych tomu klukovi, takže pak jsem ho, jak se říká, uvolnil, no ale on stejně s tím hokejem pokračoval a když měl teda svoje kluky, dva Vaška a Jirku, tak začal to samé, co já jsem s ním dělal, jo.
0: Taky, mimochodem, taky přibírali v mateřské škole na objemu?
1: Myslím si, že ani ne, ale prostě už to bral tak nějak ze setrvačnosti.
0: Jo.
1: Dokonce to udělal, došlo tak daleko, že vlastně se stal Kopřivnici je šéf trenérem na určitou dobu, udělal si nějakou fakultu nebo tu trenérskou školu v rámci fakulty tělovýchovy a sportu a dokonce v rámci republiky byl vyhlášen jeden rok jako nejoblíbenější trenér, jako té mládeže. Měl tam fotky s Holíkem a s těma reprezentantama a podobně. No a takže to byl ten tady tento sportovní jabko.
0: Ještě abych jabko to měl ucelené. Ty sám, Oline, máš sklony ke sportu? Sportovní talent?
1: Já bych řekl, že jo, čověče. Teda ten hokej jsem začínal zrovna stejně jako on, taky jsem byl poprvé na tom ledě. No ale potom já jsem dělal, s klukama jsem se seznámil, chodil jsem do posilovny, oni dělali kulturistiku jako estetickou a silový trojboj, to je ten bench, co tam ještě dřep a mrtvý tah. To jsem jako, dokonce potom jsme to nějak zahrnuli pod nějakou rudou hvězdu, nový čin. Prostě měli jsme úspěchy. A potom to sportování je barví turistika, chození ptá, tedy to je moje, to je láska velikářská.
0: Takže řekněme, že pohybově nadaný jsi jak ty a byl
1: ano,
0: tvůj
1: určitě.
0: Syn taky.
1: Ano.
0: No a jak je to s dcerou?
1: No a dcera to je zase, já bych to tak řekl, to je bohém, bych řekl.
0: Jo.
1: Ona vystudovala vysokou školu zahradní a krajinářské architektury, zůstala v Brně, protože vlastně ona začínala v Brně první ročník té Mendelovy univerzity, potom přešli do Lednice na Moravě, tam to dostudovali a ona se pak vrátila na veřejná zeleň města Brna, pak prošla přes galerii, dělala něco jako tu PR-ku, muzeum, potom galerii, no a nakonec teda skončila ITčku, myslím, to je informační centrum jako pro Brno jako takové. No a protože ona byla od malička takový, jak by to řekl, zvířat mil, zvířata měla ráda, tak založila si, nebo s kamarádama, nebo s přítelkyněma založili charitativní spolek Kryšpín, se to jmenuje, teda charitativní spolek kočičí. A s tím vzali si pod patronát takové ty spolky nebo útulky těch koček, co třeba babička někde na vesnici, k ní přijdou dvě kočky, potom přijdou tři kočky a ta babička to táhne ze svého důchodu, má tam třeba 30 koček a tak dále. Takže ta Lenka mají tento charitativní spolek a starají se momentálně o nějakých 1200 koček v rámci těch různých útulků. Mají to pozbírané po Jižní Moravě, něco mají na Severní Moravě a vlastně bych řekl takový, že suplují podle zákona se město anebo obce musí starat o tuhle kočky. Někde to dělají, někde to nedělají, ale oni to vlastně bych řekl suplují, protože těm vybraným spolkům nebo těm útulkům dávají peníze. Mm-hmm. Vydělali opravdu už několik milionů, podělí se na tom třeba i moje manželka, která plete kočky, potom ty kočky se draží, tam ona uháčkuje nebo uplete kočku 60 cm vysokou, kterou dají jakoby jednomu útulku a ten k tomu útulku ti sponzoři, kteří se chtějí tam dát nějaké peníze, tak draží tu kočku.
0: Jo. Teď mě tak napadlo, omlouvám se, že ti skáču do řeči, no. Ne. Jak je to s tou šikovností, jo, s tou zručností, jestli tvoje manželka je takhle zručná, že vlastně plete nebo háčkuje kočky, jak je to vlastně u jejich dětí, tedy u vašich dětí, s tou šikovností a manuální zručností?
1: No tak oni tu manuální šikovnost nahrazují tím důvtipem a tím, že to dobře vytáhnout z těch ostatních lidí, jo. jako Lenka jako taková, že by přímo háčkovala, ne. Jako manželka,
0: no ale taky šikovná, kočí. taky ano, šikovná.
1: Ona si to prostě umí prostě zařídit jinak. No. Takže výpandí má, opravdu má po této stránce velikou, jak bych řekl, zásluženou činnost, takže...
0: Oline, děkuji za tenhle příběh, za to, že jsi dovolal vůbec a že jsi našel čas na telefonát do noční linky. Přeju hezkou dobrou noc a krásný zbytek května. Za chviličku už máme první skutečně letní měsíc, tak doufám, že včeličky si budeš užívat naplno.
1: Zdravím z lázní, horských lázní Karola Sturánka.
0: Děkuji.
1: Mějte se krásně všichni, opatrujte se a buďte šťastní. Ahoj.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu? Neříkám, že po skončení dnešní noční linky v tom bude definitivně a na věčné časy jasno, ale zajímá mě, jak je to u vás doma. Jestli tomu tak bylo u Mirka, to uslyšíme v těch dalších minutách. Zdravím do Podkrkonoší.
1: Já taky zdravím všechny posluchače, já vás taky zdravím moc.
0: Pěkný
1: no, tě. Jestli je padá jablíčko daleko nebo nedaleko od stromu, tak v našem případě to padá, jak se říká, do bílého pláště, protože my, jak se říká, v celé rodině, kam, jak se říká, se podíváme, tak my všichni jsme jako ve zdravotnictví.
0: Hmm. Takže doktoři, zdravotníci, zdravotnice,
1: ano,
0: sestřičky.
1: Ano. Všecko, no, vlastně v podstatě, když to řeknu, moje mamka dělala zuby, můj taťka byl obvodní lékař, já dělám radiodiagnostiku, manželka byla taky vlastně na jako radiodiagnostice, syn, ten je špičkový jako lékař, jako motole, dcera, ta je vlastně hematoložka, její přítel jako kardiolog, manželka mýho syna jako chirurg, jako rodiče.
0: Dokonce přítele. I partnery si hledáte v bílém plášti.
1: Ano, takže opravdu, jo, zase, jako, další to jsou potom jako záchranáři, takže opravdu, jak si říká, opravdu teda jako bílej páště u nás, jak si říká, no, že to jako typické, no.
0: Ale Mirku, to já vám musím souhrně celé vaší rodině, čítající podle toho, co říkáte, typu tak 50-60 lidí, poděkovat za vaši práci, protože
1: to je
0: neocenitelná.
1: Je to náročný samozřejmě, to je pravda, ale jako vím, že de facto i víceméně moji přátelé taky vesměs se pohybují v celé ty vlastně oblasti, ne teda úplně všichni, ale hodně, takže samozřejmě jakmile prostě nějaký téma, tak samozřejmě, jak říká, došel toto zkouzno, takových těch zdravotnických jako otázek a podobně a samozřejmě jako čeká to jako zajímá, že samozřejmě jako medicina si vyvíjí, jako velice, řekl bych, rychlým tempem a těma jako novýma jako technologiem a podobně, takže samozřejmě je to, řekl bych, obor takový, řekl bych, samozřejmě velice jako náročný, co týká samozřejmě jako jednání jako s lidma a podobně, ale jako hezký samozřejmě.
0: No úctyhodný, to jo. Řekněte mi, když se sejdete na rodinné oslavě a nemusí vás být všech 50, jo, dejme tomu stačí 10.
1: Ano.
0: Tak, jaká témata volíte? To musí být samý tak, appendix, že?
1: Ano, to je jako víceméně vesměs to, teďka jdeme tomu je pořád, teďka vlastně přijde, vlastně minulý vlastně pátek, sezona byla právě synovi vlastně v Karolínu na postgraduálním vlastně jako předání PhD, jak to bylo hezký, tak samozřejmě jsme tam přišli, že jo, ještě s ostatníma činama vlastně jako rodiny, tak to bylo hezký, no, takže samozřejmě jako ano, když se potom sejdeme, tak vesměs, co nový jako nemocnicích, jaká byla operace, to jaký byl jako zajímavý případy. Ano, takže dost často se to týká toho tématu.
0: No tak u nás doma jsem za rádio jediný. No tak buďte rád, že tomu tak je, že se máte o tom bavit, co děláte v práci. No.
1: Určitě, určitě. Tak samozřejmě uvidíme, syn má vlastně jako dvě děti, tak se uvidí, jestli syn, jestli tak nějaký způsobem do toho potom půjde, nebo teda to se ještě ukáže, ještě jsou na tom jako relativně, jako jsou jako malí, že jo, to syn má vlastně nějakých 6 roků, tak to se ještě uvidí, jakým syrem o to říká potom betáhnout. A samozřejmě, kdyby, jak si říkáš, jako taky tím směrem, bylo by to hezký, no.
0: Mirku, děkuji vám za tenhle krásný příběh. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Taky se mějte hezky, dobrou noc.

0: Naslyšenou.
1: Telefon je 731 800 900, no nakonec za chvilku vám ho připomeneme i v té naší znělce, ale měl bych zmínit i tu druhou možnost, jak se svými příběhy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu vstoupit do vysílání. Jenom napište. Web má adresu rozhlas.cz/ a linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech Noční linky Českého rozhlasu vám přeju, vážení přátelé. Jejím dnešním tématem je to pověstné jablko, které buď padá, anebo nepadá daleko od stromu. Jistě, že z těch několika málo telefonátů, které během dvou hodin odezní, těžko budeme moci odvodit nějakou tendenci, řekněme. Ale u konkrétních příkladů se klidně můžeme zastavit třeba i s naším posluchačem Edou, který čeká na telefonu. Edo, dobrý večer vám přeju.
1: Dobrý večer, Borku.
0: Zdravím vás. Tak, padá nebo nepadá ve vašem případě jablko daleko od stromu?
1: No, padá.
0: Jo?
1: To víte, padá.
0: Tak, buďte konkrétní.
1: Já jsem dělal 50 let hospodskýho a můj syn je kuchař, takže se potatil. A dělá kuchařko a já dělám pořád teďka v důchodě, nedělám nic.
0: No a kdy k tomu syn přičichl, k tomuhle vašemu povolání?
1: Kdy k tomu přičichl? No, když se rozhodoval o svým
0: budoucím povolání?
1: Budoucím povolání, víš? A tak viděl, že jsou hospodě a tak se dál na kuchata, protože chtěl být někde zemědělství, víš? Ale ta hospodská věc a tak o to chytla je, bude mě 50 let a do dneška to dělá.
0: Kdy natočil své první pivo? Já vím, že je kuchař, jo, ale musel přece něco od vás odkoukat, jako od hospodského.
1: No, první pivo natočil. Někde na bečce s klukama, víš?
0: Jo, tak, no tak, třeba to chtěl někde mimo natrénovat.
1: A jinak, samozřejmě dělal, pomáhal mě tam v hospodě.
0: No tak to je vzorňák.
1: No jasný, no a to bylo právě, víš, Borečku, já jsem tak rád, že jsem se ti dovolal, víš, ty jsi takový můj idol.
0: Já už jsem myslel, že talisman.
1: Talisman.
0: To je lepší.
1: A já jsem teď onedy vyhrál u tebe tam pátek, je to asi měsíc, ale ještě mě ta cena nedošla.
0: Edo, tohle budeme muset vyřešit v tom odpoledním vysílání, ve kterém jste zřejmě vyhrál. Trošku je mě to divný, že ještě nepřišla výhra, ale rozhodně na to zítra myslím. Zavolám, vidím vaše číslo, píšu si.
1: A jinak, dcera taky se potatila a dělala, já jsem měl na zámku ve Slavce vyhlášenou vinárnu, nejsem šel do důchodu a tam jsme dělali, byl to rodinný podnik, Edik vařil a Vendulka obsluhovala jako dcera, víš? Takže
0: se dá tvrdit, že jablko nepadlo daleko od stromu.
1: No, manželka se mnou dělala 50 let v hospodě, taky.
0: Tak co už jiného zbývalo, že jo? Chlap věčně v hospodě, no tak tam přišla za ním, no.
1: No, to víš, několikrát jsem se občerstvil.
0: Asi tuším, jak?
1: No, to víš, no tak.
0: No, jako máte to po ruce.
1: Polovička, pohodný materiál. Aha. Ale všecko normě, víš?
0: Ano, a všecko jste překonali, i když byly nějaké záběhy, že jo?
1: Jo.
0: No já mám rád dobré konce, tak jsem to rovnou nabídnul. Edo, děkuju a přeji krásný květen.
1: Ahoj, Borečku, ahoj.
0: Naslyšenou.
1: Zavolám ti zase, ahoj.
0: První hodina noční linky je už skoro pryč, ale ta druhá, ta vás čeká. Čeká vás taky nový den. Začíná za 3,5 minuty.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dobrý den, dobrý večer, ale možná taky dobrou noc či dobré ráno. Ale rozhodně ten nový den, to je v platnosti. Tedy tohle moje tvrzení. A ten 21. květnový jsme přivítali písničkou kapely Olympic v noční lince. Od mikrofonu vás zdraví z brněnského studia Borek Kapitančik. Tak ještě jednou, nerušený poslech našeho povídání v té poslední hodině starého a první hodině nového dne. Jsou to vždycky příběhy na určité téma, které vlastně spojuje celé dvě hodinky noční linky. A v tomto případě, tedy dnes, je to téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. A vlastně je dobře, že to byla kapela Olympic, se kterou jsme se přehoupli do 21. května. Mimochodem, gratuluju Monikám k jejich krásnému svátku. Protože právě u Petra Jandy je jasně vidět, že to jablko přinejmenším v případě jeho dcery Marty Jandové, která se prosadila jako zpěvačka německé kapely Die Happy, a jeho bratr Slávek Janda vede kapelu Abraxas, tak u něj je to zřejmé, ale ne vždy platí tohle okřídlené pořekadlo, tedy že jablko nepadá daleko od stromu. Možná se vaše děti vydali úplně jinou cestou, než jste jim, neříkám připravili, ale než jste jim aspoň v duchu plánovali, a možná vás to tak trošku mrzí, že nemáte komu předat všechny vaše zkušenosti z oboru, kterým jste žili, dejme tomu, celý váš život. To, že jablko nepadá daleko od stromu, je vlastně jenom takové poetické vyjádření skutečnosti, že děti prostě bývají podobné svým rodičům, vzhledem, povahou, zvyky, talentem. Ale jak říkám, ne vždy to platí. No a právě ty konkrétní příběhy a příklady z vašeho života hodlám nabírat na telefonní lince 731 800 900 i v těch dalších minutách, až do jedné hodiny. Můžete volat, ale můžete také psát. rozhlas.cz/linka, to je adresa webu, kam můžete už teď začít datlovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tématem vašich příběhů pro dnešní dvě hodiny našeho povídání je jablko padá nebo jablko nepadá daleko od stromu. Teď jsem si vlastně na tohle téma otevřel, respektive našel a poté otevřel jeden článek na internetu. Docela zajímavé je, že v nezanedbatelné míře je možné ovlivnit genetickou výbavu, kterou jsme dostali do vínku po svých rodičích, ale i dispozice, které předáme dál svým dětem. A je to tím, že zdaleka ne všechny zděděné geny se během našeho života aktivují. Jestli se tak stane, o tom vlastně spolu rozhoduje naše prostředí a náš životní styl, takže každý je tak trošku genetickým inženýrem a na každém tak trochu záleží, jaké geny, jaké vlohy předá svým potomkům. Dobrý večer, paní Věro, zdravím do Ústí nad Labem.
1: Dobrý večer vám, samozřejmě do studia a samozřejmě všem posluchačům, kteří poslouchají. Tak jsem si řekla, že také zavolám a povím tedy vlastně de facto příběh o sobě a o své matce, takže tím jablkem budu já.
0: A stromem maminka.
1: A stromem ano, moje matka. A tak chci povědět to, že moje matka je vzděláním letecký konstruktér. To není tak běžný. Nebývá to tak běžný. Takže moje matka vlastně pracovala a dělala motory letadel. Motor letěl v Praze. A proč o tom chci tak povídat? Jenom takovou věc. Já samozřejmě jsem vlastně vzděláním úplně z jiného ranku.
0: No právě, z jakého?
1: Jsem vlastně teda udělala dvě střední školy, takže jednou jsem zdravotní laborantka a druhou jsem sociálně právní, jako vlastně poradenství. No, teď už jsem vlastně invalidní, takže už ani jedno nedělám, takže ty maturity sice mám, ale jaksi fyzicky na to nemám. No a tak bych asi také neměla na to, kdybych náhodou chtěla jít ve šlepejích své matky, to určitě ne. Ale paradoxní je, že vlastně já jsem jí kdysi k nějakým kulatým narozeninám koupila takový jaksi pilotem na zkoušku, vlastně let prostě ultralightem, kde si člověk může vyzkoušet vlastně i řízení. No a moje matka mi to odmítá s tím, že jestli ji jako chci zabít nebo něco takového, že absolutně nechci jako nějaký jako do výšin, což je docela velký rozdíl ode mě, protože já jsem si vlastně třeba jsem v podstatě docela, když jsem měla možnost, tak jsem letěla ultralightem vlastně dvoumístním, takže vedle pilota a i jsem si docela ráda vlastně zkusila jako kniplem řídit a v podstatě i jsem ho přemluvala.
0: Aby vám to půjčil, že jo?
1: No, aby mi to půjčil, ale spíš tak, jako že jsme si vyzkoušeli prostě volnej pád, což je docela hustý, když to opravdu jako se nechá chvíli prostě padat a člověk se napresuje do těch pásů prostě.
0: No tak teď, jestli vás poslouchá maminka, tak si říká, no ještě, že jsem tam nevlezla.
1: Ale on to náhodou bylo úplně úžasný. Já jsem přemlouvala i to, kdyby vlastně se mnou, jako to, že se letadlo jako udělalo, že bylo vlastně křídlama jako kolmo k zemi, tak to jo, nechtěl se mnou udělat otočku jako kolem dokola, což já jsem chtěla, ale to prej jako neprošlo, to prostě neprošlo. No, ale jinak jako to bylo prostě ve své podstatě úžasný, když jsem tam jako nastupovala do letadla, tak říkali, že buď že se z toho poblaju, anebo budu úplně jakoby spokojená a nadšená. Já jsem byla úplně spokojená a nadšená.
0: Jo. No, ale tak já si zase dokážu představit, tedy samozřejmě nic proti vaší mamince, ale kdybych já sám měl spoléhat na elektřinu zapojenou mnou a mýma rukama, tak bych to taky radši neriskoval, protože já už si z té elektriky nepamatuju skoro vůbec nic z té střední školy. No.
1: Ona už teďka ty motory nedělá, takže...
0: No dobře, no ale tak jako přičichla k tomu při nejmenším. Takže vy jste to jablko, které se zakutálelo hodně daleko.
1: No, asi moc těch věcí, ne, že bych... Já si myslím, že jako docela takhle...
0: No po té profesní stránce rozhodně.
1: Jo, po profesní, ano, ano.
0: No a jak je to s těmi ostatními stránkami? Promiňte, že vás neustále přerušuju, ale jo, protože už tady vidím další vyzváněče, tak chci dojít k jádru věci.
1: Já nebudu zdržovat.
0: Jak je to s povahou? Máte povahu podobnou jako maminka?
1: Myslím, že také ne. Něčím určitě docela dost odlišnou. Celkově prostě, jo, tak prostě taky nemám prostě 4 děti, jako ona měla vlastně, a to já jsem si nemohla troufnout s vrozenou chorobou, kterou mi teda žel také dala do vínku, takže tímhle s tím asi se dost věcí vůbec celkově tak jako nasměrovalo někam úplně jinam. Nevím, jestli je to teda lepší, no je to prostě takový, jaký to je, no. Takže, no, prostě, že člověk žije, jak zvládá žít, no. A dělá to, co zvládá. A taky někdy teda nezvládá, no.
0: Ano, bereme si pouze takové úkoly, na které stačíme, jak říkal geniální Jára Cimrman.
1: Jo, tak nějak.
0: Věro, děkuji, že jste vyjádřila svým telefonátem důvěru k noční lince. Doufám, že ji nesklamu ani v těch dalších příbězích. A jsem rád, že posloucháte. Naslyšenou.
1: Já jsem ráda, že jste mě taky vyslechli. Přeju všem posluchačům jako vždy zdraví, protože se nedá koupit ani ukrást. Já ho přeju všem i sobě, to je moje krédo. Takže s tímhle se loučím. Krásnou dobrou noc.
0: Přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a ku podivu už po druhé se stalo, že naše posluchačka, která měla teď být slyšet, během písničky Žalmana a spol jsme si povídali, já jí říkal jenom, ať vypne rádio, protože ta zpětná vazba není příjemná ani pro ty, kteří poslouchají, ani pro ty, kteří telefonují. No a najednou se ten telefon ztratil. Takže místo ní teď dávám šanci někomu dalšímu na čísle 731 800 900. Ještě nevím, kdo to je. Dobrý večer, tady je Borek Kapitančík.
1: No, ahoj. Ahoj, Borku, tady Jarda.
0: Jarda z taxíku. Jardo, prosím, vypni to rádio, jak jsem říkal, ta zpětná vazba. To je potvora. Tak.
1: Takže já zdravím všechny, kteří jsou na příjmu.
0: Za všechny děkuji.
1: Už se to povedlo, ano.
0: No, už se to povedlo. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu v tvém případě?
1: No, u mě nepadá daleko od stromu, protože celkem se dá říct, že syn se teda vyučil elektrikářem, já jsem původně zámečník, takže to je docela příbuzný obor a jeho koníček je teda vaření ještě ke všemu, to sice mě taky občas to, ale ne tolik. On je v tom virtuos, teda on se tím klidně může i živit. No a baví ho dělat na autech, no dělá na autech. Já jsem to dělal jako koníčka teda, veterány, že jo? A on dělá ze skutečný teda dílně na opravách aut a takový ty techniky podobný, prostě zhrubný, co se na vesnici používá, no.
0: Takže syn se potatil. Máte podobnou povahu? Můžeš-li to tedy posoudit?
1: No, s povahou je to horší. No tak, on neměl moc teda štěstí na ženský, takže se to je jedno.
0: A no tak začínalo to zajímavě, ale dobře, nebudu naléhat.
1: No, v tomhle tom prostě třeba povahově, já bych třeba nikdy nešel k porodu a on dvakrát přestěhával pupeční šňůru, jo. No, tak to já bych teda, mě by tam nikdo nedostal, mě budu dozorem.
0: Smím vědět, proč?
1: No, protože si myslím, že porod je přece jenom určitý druh operace a může k tomu, jako při každé operaci, může i u toho dojít k různým komplikacím, které vyžadují potom okamžitý nějaký zásah toho lékařského personálu. A aby se tam do toho motal ještě vystresovaný a různě prostě naladěný otec, který tam absolutně nepatří, jsem prostě proti tomu zásadně. No, ale
0: rozumím, i když mám jiný názor, ale rozumím.
1: No, já ne, že bych to zakázal, to ne, ale mě by tam nikdo nedostal prostě.
0: Rozumím.
1: Jsem rád, že je to povolený, protože třeba když se narodila dcera naše, protože my máme dceru teda starší než syna, a tak ta dcera, aby jsme ji viděli, tak naštěstí kamarádová manželka dělala zdravotní sestru, tak jako nás tam pustila, jinak by to bylo nešlo. No, ale to je tak zhruba všechno. A dcera to je zase zažrená do práce takovým způsobem, je prostě za každou cenu uživit rodinu a tak dále, takže
0: je zodpovědná. No.
1: Jabka padly blízko toho základního kmene. A já už budu muset končit, dostal jsem zakázku.
0: Chápu, Rito je přednější, chápu, Jardo, ať se daří.
1: Slyšíme se, loučím, ještě jednou, mějte si všichni krásně, ať už je nám hlavně teplo, ať už přijde to jaro.
0: Souhlasím. No, léto by bylo ještě lepší. Naslyšenou. To byl další posluchač v noční lince na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Po Jardovi dostáváte šanci vy během písničky, kterou vám teď přichází zaspívat Marie Rotrová společně s Karlem Černochem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, je tu noční linka Českého rozhlasu a dnes v ní rozebíráme to okřídlené rčení o jablku, které padá nebo nepadá daleko od stromu, paní Dano. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Moje jablíčka teda tři spadly nedaleko od stromu, blízko od stromu. Tím začnu rovnou.
0: Aha, tak to máte úplně jinak než u nás doma, ano?
1: No, to jsem se začala zeptat. Ale co mi teda překvapilo dneska, a tím já začnu, ale hnedka od toho odskočíme a vrátíme se k tématu. Mě překvapilo, že jsem jakoby psala a jako Dana zblala, ale přitom já jsem dneska vůbec nepsala.
0: No já jsem právě a před hodinkou citoval to, co napsala,
1: no,
0: tady vidím podpis Dana Blatna.
1: No právě mě to
0: probralo. Aha, no, takže se za vás nikdo vydává. Ale z toho si nic nedělejte. Víte, v kolika podnicích já už jsem byl a řekli mi, musíte zaplatit to rozbitý zrcadlo. Já tam nikdy nebyl.
1: Ne, pohodě. Já jsem to slyšela už ze Židlokovic, myslím, že už prostě se to občas stane. Ale já bych teda upřesnila to, jak ty moje jablíčka teda spadly nedaleko od stromu. Mm-hmm. V podstatě jsem ráda a vděčná za to, že ty tři děti mám. A mám skutečně tři děti, mám těch 9 vnoučat, což je teda požehnaný. Ale všechny jako jsou pracovití, muzikální, svým způsobem i sportovní, což já teda jsem taky hodně sportovala jako za mladá, to je pravda. Jo, a dneska už tak jako i tu turistiku pomalu opouštím. Jsem ráda, když někam dojdu, spíš tak jako na kolíčku si vyjedu. No a hlavně kluci uměli vařit perfektně, jako umí moje dcera, ale ti, co teda vůbec nebaví, mě to ještě stále baví, jakž tak. Takže jako a kluci jsou techničtí, až na toho nejstaršího, ten je prostě takovej spíš humanitně zaměřený.
0: Takže přece jenom nějaké niance se dají najít, nedá se říct, ano, že jste to brala podle jedné šablony.
1: Ne, to ne. A jako jsou praktičtí hlavně, což je pro mě velice důležité, že prostě jsou praktičtí a mám z nich radost samozřejmě. No a jak tam mluvil pán potom, myslím, že Mirek to byl, to mě velice zaujalo, jak jsou všichni v bílých pláštích, jo. To mě se teda nepoštěstilo, já jsem si přála jako v dětství, buď to být zpěvačkou, anebo zdravotní sestřičkou. A pak jsem teda úplně se vrtla někam jinam, abych popravdě řekla, jo, na tu chemii. Ale moje dcera je třeba učitelka pro střední školy biologie a chemie, tak ta se zvrtla po mně. Kluci, ty jsou sportovní a jedinýho bílýho pláště mám zdravotníka Dominika, vnuka. A to jsem právě, myslím, že říkala Jarušce Barboříkovi. Jo. Takže dneska jsem nepsala, ale volám vám. A volám vám ráda, protože vás velice, Borku, slyším ráda.
0: To je hezké. Moc krát vám za to děkuju a já musím říct, ne na oplátku, jenom vám, já jsem vděčný za každý váš telefonát, za každý skutečný příběh, který zavoláte nebo napíšete a moc rád si s vámi povídám. Konec konců, jinak bych nemohl dělat noční linku.
1: To je vaše poslání, ale já to tak vnímám. Ale jste v tom fakt jednička s hvězdičkou.
0: No tak jako nechme té červené barvy raději.
1: Bude to vidět na kameře. Když já teď koukám na kameru, no,
0: ano, my jsme vlastně poloviční televize. Jo, to je pravda. Jo.
1: Ale
0: jenom doufám, že si neděláte screenshoty a nedáváte to do špajzu, ty fotky.
1: Ať jablka padají nebo nepadají daleko od stromu. Takže mějte všichni báječně, mějte krásný jaro, léto. A víte, co mě dneska čeká? Večer k svátku matek jsem dostala a k narozeninám. My tady budeme mít na zámku. Vy jste hrál dneska první písničku vlastně ze zámku Blatenského. My tady budeme mít zlatýho Slavíka loňského Nojda Bártu.
0: Je, no tak to bude velká akce.
1: To bude velká akce a pozdravujte ty svoje synky a mějte se krásně a já zdravím všechny posluchače ze srdíčka a nehrajte si na mě, jo? Pozor na mě. Nebo si vás najdu.
0: I koušete, jo? I koušete.
1: Kdyby bylo třeba, tak možná i kousnu.
0: Děkuji, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Já to beru v recese.
0: Naschledanou. Je tu noční linka s tématem Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Vaše konkrétní příběhy k tomuto tématu telefonujete na tohle číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a tu pestrou paletu pozdravů, kterou jsem předvedl před půl hodinkou, vlastně můžu ještě rozšířit. V tomto případě tady rozhodně, protože pro Radomíra platí dobré odpoledne. Zdravím vás, Radomíre.
1: Dobré odpoledne, dobrou noc nebo dobrý večer pro vás a
0: všechny, kteří jsou správně naladěni. I já to ještě vysvětlím, on totiž Radomír volá z Koloréda.
1: Takže časový posun je o 8 hodin méně.
0: Tak. Takže dobré odpoledne a poslouchám. Padá nebo nepadá jablko daleko od stromu ve vašem případě?
1: V mém případě velice daleko. Velice daleko, protože naše rodina byla taková usedlá. Maminka, to já tím nechci nic nazačovat, že by to bylo špatně, ale maminka byla soudkyně, tatínek úředník a v podstatě se doma nic nedělo a mě to hrozně scházelo. Já jsem se vždycky musel do něčeho zapojovat a vždycky já jsem byl taková černá ovce rodiny.
0: Takže vám říkali, po kom to dítě je, jo?
1: Po kom to dítě je, přesně tak. Protože už i generace před mými rodiči, to byli zemědělci z jedné strany a babička byla švadlena, dědeček tesař. Všichni se drželi prostě tak jako u toho hnízda. Mě to z toho hnízda nějak pořád táhlo pryč. Takže já od 18 let vlastně začal jsem s Červeným křížem. S tím jsem objel skoro celý svět. Byl jsem v Jugoslávii, v Jižní Africe, ve Venezuele. No a skončil jsem nakonec tady v Kolorádu. Takže já to mám hodně daleko od stromu.
0: A co vaši potomci, Radomíre, jak na tom jsou?
1: Moji potomci nejsou.
0: Nejsou? Aha.
1: Bohužel.
0: Tak to se omlouvám. Tak určitě jste se snažil, ale nějak to asi nevyšlo. No, to se tak někdy stává.
1: Já jsem se ani moc...
0: Ani nesnažil.
1: Upřímně, já jsem se ani moc nesnažil.
0: No tak třeba vás to ještě čeká.
1: V 60.
0: No tak podívejte se na Karla Gotta.
1: No jo, ale tak to je jiná kategorie, to... jiná sorta.
0: No dobře, ale mě to taky pořád ještě baví, no. A my jsme asi tak stejně velcí.
1: Ale mě to taky baví, ale zrovna mě nebaví, že bych...
0: Jo, ty následky, já vám rozumím, chápu. Radomíre, vysvětlujete si nějak to, že jste od té rodinné tradice de facto odbočil, od té usedlosti k tomu, že jste zcestoval celý svět a skončil v Kolorádu?
1: Já nad tím nějak nepřemýšlím. Já prostě... Žiju život, věřím, že ho žiju dobře, neubližuju, spíš se snažím pomáhat. Tak každýho věc, že jo, žít si svůj život.
0: No, mnozí k tomu...
1: Mě to prostě... Go ahead, pokračujte.
0: Máme totiž zpoždění na té telefonní lince, přece jenom tak proto to vypadá s těmi mezerami tak, jak to vypadá. No, je to samozřejmě každého věc, ale chtěl jsem se prostě zeptat, jestli si vy sám nějak vysvětlujete tady to, že jste jiný než vaši rodiče, řekněme tím obecným zaměřením, obecnou povahou. Mimochodem, povaha, to je samozřejmě...
1: Mám sestru, mám bratra a ti jsou to samý jako moja rodina předtím.
0: Takže vy jste jediný, kdo se takto vyčlenil, ano?
1: Jak říkám, černá ovce.
0: Já bych tu barvu příliš nezařazoval, kor ve vašem případě.
1: Tak dobře, tak bílej habra. No.
0: Tak, to je lepší. Tam už nás nemají za co žalovat. Mějte se hezky a přeju vám dobré odpoledne do Koloráda. Naslyšenou.
1: Děkuju, vám taky.
0: Jablko padá nebo nepadá daleko od stromu? Na to, abyste ten svůj příběh v úvozovkách protlačili do noční linky, už máme jen 22 minut. Tak snad se to povede po písničce Věry Špinarové.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, není konec se ženskými hlasy. Po Věře Špinarové dostává slovo Ludmila, posluchačka se svým příběhem a pohledem na torčení o jablku, které padá nebo nepadá daleko od stromu. Dobrý večer, Ludmilo.
1: Dobrý večer, Borku. Já vás zdravím a všechny noční linky, co poslouchají.
0: Za všechny děkuju.
1: A teď teda vám řeknu, že já mám 3 děti a 2 děti mám z prvního manželství a ty teda padají daleko ode mě.

0: rádi a rád teda zkouší různé věci, jako v gastronomii.
1: Jo.
0: Takže to jo. Ale třetí dívče, ta je ta zdravotní sestra a ta je teda celá po mně.
1: Taky jste byla sestra?
0: Ne, já jsem nebyla. Já jsem panská Kryčová. Tak to se nepovedlo. Jo. To teda neumí nikdo nic šít. To teda si neumí ani přišít knoflík.
1: Jo. A to je taková všeobecně rozšířená vlastnost. Kdybyste viděla, jak já jsem seštepoval ten prasklý potah v autě, to byste mě dala. No nic, poslouchám dál. Pardon.
0: No a dcera, tak ta je oblíbená. Hlavně pod práci, ty zbožňují pacienty, pacienti už zbožňují, ona je velice empatická a ráda pomáhá lidem a je velice ochotná. A tak ta je nejmladší, takže ta má teprve 44, no a ti už jsou přes 50, tak ti už mají jako vnoučata. A ona má malý děti. Ona má 15-letou a 12-letou. Takže teďka se právě hlásila ta na to, jak jsem vám říkala, že na to konzervatoř nedostala se. O dva body se nedostala. Tak jsme měli smutek, ale jako všechno je k něčemu dobrý. Dostala se na gymnázium, a kde se zaměřují na jazyky. A ona teda je nadaná na jazyky, ale ona chce být herečka v Jermelmovoci, takže ona, to nevím, po kom teda má, a že ona říkala, že jim to dokáže příští rok, že se bude hlásit zas.
1: No tak častá krůpěj kámen proráží. A jestli je taková, no, přinejmenším projevem extrovertka, jako jste vy, tak to má v kapse.
0: No, řekli, že to byla škoda, že to bylo ofous.
1: No, právě. Že,
0: ale ona není drzá, co právě.
1: Jo, a vy byste se jako, promiňte, že vás přerušuju, ale hned mi dáváte nahrávku na smeč, tak se musím zeptat. Vy sama se považujete za drzou?
0: Ne, já nejsem drzá, ale jsou odvážná, tak bych řekla.
1: Jo.
0: Jsou odvážná. A ona teda odvážná je, že se za to chce znovu do toho pustit, ale říkala jí, kdo je první na konzervatoři v prvním ročníku, je ta Športslová Sofie, teďka hrála už ale ve 4 filmech, a tak si spolu píšou a ona jí tvrdí, že jsou stejný povahový typy a aby se toho nevzdala, když po tím tak touží a že kdyby něco potřebovala, takže jí poradí. No ale tak, co ji připravovala herečka, tak ta z toho taky byla špatná, že ji nevzali. No,
1: No tak možná to vzala tak, že to je špatné vysvědčení pro její práci, ale tady šlo zřejmě opravdu o nějaký těsný bodový nezisk.
0: No, tak jsme se dozvěděli o tom, že brali jenom 3 holky a 3 kluky. No a 2 holčičky byly, babička byla herečka, ale jako po jménu to neznám vůbec. Takže ono to taky bylo vlít.
1: Ale teď jste mi vlastně připomněla ještě tu druhou stranu mince, tedy dnešního tématu, jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Jak jste na tom, tedy dokážete-li to zhodnotit? Vy a vaši rodiče, byli jste si blízcí v tom ohledu nadání, talentu, zájmu? Vedli vás k něčemu, nebo to šlo automaticky?
0: Ano, s otcem mojím. Tak ten hrál divadlo. A byl velice oblíbený v kolektivu a tak to jsem zdědila já po něm teda.
1: Jo, takže já si píšu, v kolektivu oblíbená Ludmila nám volala ve 1:45. Děkuji, Ludmilo, a přeju vám krásný zbytek května. Naslyšenou.
0: Já vám taky a nashledanou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš.

0: Po téhle písničce v podání Pavla Bobka je čas už jen na jeden telefonát té aktuální noční linky. Jejím tématem bylo jablko, které padá nebo nepadá daleko od stromu. A tím posledním, kdo teď na telefonu 731 800 900 zveřejní svůj příběh, svůj postřeh, svůj úvahu na tohle téma, je Hynek. Hynku, dlouho jsme se neslyšeli, přeju dobrý večer.
1: Dobrý večer tobě i všem, kteří ještě vytrvali u přístrojů.
0: No to tak někteří mají, že prostě nemůžou jít spát, dokud nepadne poslední slovo. Dnes tedy na téma jablko padá nebo nepadá daleko od stromu. Jak je to v tvém případě?
1: No, já mám vnoučat celkem 7 a tak jeden z toho se vydařil tady v tom tématu a Tento vynahradí za všechny.
0: Musíme říct, tedy pokud si dobře pamatuju, že jsi byl hodně činný, no vlastně skoro celý život, jestli si vzpomínám dobře, v gastronomii, abych to zaobalil.
1: Tak tady v tom ne, já myslím spíš v tom dalším tématu. Mm-hmm. A sice já jsem býval komediant.
0: A takhle.
1: Mm-hmm. To on zdědil po mně jako úplně v perfektním stavu. Mm-hmm. Jako byl jsem i muzikant a to zdědil taky, protože hraje i dokonce nějakým způsobem dokáže bavit vtipy a tohle to zdědil taky po mně.
0: Kolik mu je?
1: Dokonce když jsem já šel do podrobností, tak ještě obliba moje byly ptáci a ty má taky. Takže to je opravdu, ten se podědil, já říkám.
0: Jo, a
1: ne, potaď,
0: kolik,
1: podědil.
0: Kolik mu je roku?
1: 26.
0: No tak to už je velký kluk, to je pravda. Ale došlo k tomu vlastně, k tomu podědění, tedy ne od dědit, ale od dědy, dědečka, vlastně přes to jedno koleno. To znamená, že to chtělo nějaký čas, jo?
1: No je to pravda, ale když na něho vzpomenu, tak vlastně, když jsme dělali ty rodinný vejlety nebo seance takový, tak si ho pamatuju, že jsem prostě stál u mikrofonu a vedle sebe jsem si dal židli a na to jsem ho vysadil, aby dosáhl mikrofonu a už tam bážen žádný a už zpíval, jo?
0: No jako, tak to znám taky, no. Do 4 let to Davida taky bavilo křičet na mikrofon, protože viděl, jak ve stříhacím programu se to projevuje na těch lítajících rafikách, jo?
1: A tady to on prostě udělal tím způsobem, taky s tím způsobem jsem mu v tom tak trošku odšprajcoval tu židličku, takže jsem mu pořídil varhany, který dneska vezme a spustí a baví celou vesnici, kde prostě pravidelně vykonává tady tu činnost jako v poloprofesionálním stylu.
0: Mm-hmm.
1: A jako těší mě to, ne, že ne.
0: No tak hrdý dědeček, to je jasný, ale Hynku, podívat, protože už zase tolik času nemáme, ještě na druhou stranu, kdybys ty měl být tím jablkem a já bych se ptal na ten strom, ze kterého spadl, kde jsi vzal ty to svoje, jak ty říkáš, komedianství?
1: No, tak to jsem nezdědil. Táta sice zpíval a zpíval pěkně a hodně a rád, ale jinak nebylo kdo, po kom bych to já podědil. Takže tady v tom směru nejsem tím jablkem, který padá.
0: Jo, ty jsi takovej první autodidakt, který prostě v rodině založil tradici a až teprve tvůj vnuk v ní bude pokračovat. Je to správně?
1: No začalo to vlastně tím, že jsem ve škole čítával Stařička Pagáča, to byla moje oblíbená parketa, jako to, když byl nějaký super, tak automaticky já jsem, buď to jsem to vytal z nějaký skříně, tady tu knížku, anebo už jsem natolik to uměl z paměti, že jsem to říkával i z paměti tady ty jeho historky, protože já jsem to miloval jako to.
0: To máš dobrý, protože my jsme vytahovali ze skříněk akorát malýho Bobše a toho nám potom ještě z paměti přišel vykládat pan Grumlík do tělocvičny. Já se omlouvám, že musím přerušit tvůj tok myšlenek a slov, protože už se blíží 1 hodina. Musím ti poděkovat za telefonát. No a jsem rád, že se opět nepotvrdilo ani jedno, ani druhé. Prostě každý je svůj a někde to padá daleko od stromu a někde to jablko holt spadne přímo pod strom. Hinku, děkuji, mě se hezky. Dobrou noc.
1: Já děkuji tobě, že jsi mě zvedl a přeji dobrou cestu domů.
0: Děkuji a naslyšenou.
1: Ahoj.
0: Ta příští noční linka bude už za 22 hodin začíná. Bude na téma, když auto supluje ložnici. A Honza Macoun, který se ujme mikrofonu, ten se na vás, věřím, už v tuhle chvilku těší. Takže dobrou noc a někdy příště zase naslyšenou. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Sladké sny vám přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Kdybych měl nějak víc přiblížit tu dnešní hodinku z rozhlasového archivu, asi bych řekl jenom tři slova. Hravost, humor a zábava. Nahlédneme totiž do historie rozhlasových soutěží. Tak jestli chcete, zkuste hádat s námi. A pěkný poslech.
2: Vánek zlaté klasy hladí,

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak to máme 7:01 ranou. To byla, tuším, nějaká pohádka snad o statečném krejčíkovi, ale taky to, věřte, nevěřte, byl název soutěžního pořadu českého nebo tehdy ještě československého rozhlasu v 60. letech. Šlo vám vlastně o soutěžní klání mezi dvěma městy, kterým prováděl tehdy velmi známý a oblíbený moderátor doktor Jan Pixa. A jaký byl vlastně princip celé soutěže, která se přirozeně vysílala v přímém přenosu, to si můžete poslechnout v ukázce V záznamu večera, kdy spolu soutěžila mužstva v Hradci Králové a v Lounech.
2: Jedna soutěž pro dvě města vysílaná ze tří míst, čtvrtý den v týdnu, pětičlenným štábem, 6×10 minut, to je 7:01 ranou.
3: Dobrý večer, hlásí se vám pražský dispečink ligové soutěže 7:01 ranou v divadelku v Suterénu v Praze 6 v Dejvicích v Ústředním domě armády. U mikrofonu je Jan Pixa a současně se vám hlásí stanoviště hlavního rozhodčího Zdeňka Jirotky.
4: Dobrý večer. Představíme soupeře. Ve třetím utkání prvního kola stojí proti sobě družstvo Louny, které vítáme rytmickou skupinou Vladimíra Truce.

0: straně naší linky je východočeský Hradec Králové. Přesněji řečeno jeho pražské předměstí.
1: No, Hradec Králové, protože to pražské předměstí to mělo být původně, ale teď se nakonec rozhodlo, že to bude celý Hradec Králové. Hlavní rozhodčí Zdeněk Jirotka provedl takové vyzvání k prezentaci a abychom tady celý večer nevedli solo my z Prahy, tak předáváme slovo tomu ze soupeřů, který je od Prahy vzdálenější. To jest Hradec Králové. Voláme Hradec.
2: Tady je Hradec Králové, velký sál Parku kultury a oddechu. U mikrofonu Stanislav Zářecký. Všechny vás, přátelé, zdravíme z města, v jehož zdech sídlí krajské orgány našeho východočeského kraje. Zdravíme účastníky dnešního soutěžního večera v Ústředním domě armády v Praze a zvlášť upřímně zdravíme své soupeře, reprezentanty Severočeského kraje v Lounech. Pro ně tady máme jedno veršované říkáníčko, které poznalo světlo světa z pera čistého amatéra a neméně ryzí amatér je bude přednášet. Tož tedy, přátelé v Lounech, poslouchejte. Buďte pěkně pozdraveni, Louny, město Chmele, taste kordy, už se blíží útok nepřítele. Mázy piva s čepičkami, dejte hezky stranou, skolit máme draky z Prahy, 7 jednou ranou. Ať vám kuráž do útoku harmonika dává, Karel Konrád drží palce, Frída z nebe mává. Ať si rada starších v Praze na nás zuby zláme, od hradeckých otroků všem pozdrav posíláme.

0: A teď naše znělka, po které budeme odpovídat na otázky soutěže. Já vám jen prozradím, že ji hraje Josef Růžička na elektrofonickou kytaru a Jaromír Fišar na elektrofonické varhany. Oba nástroje jsou výrobkem československých hudebních nástrojů Hradci Králové, odkud určitě mnozí z vás znají piana značky Petrov. Prosím, znělka. Ona to je v pravém slova smyslu hymna Hradce Králové. A teď už jsme, přátelé, připraveni plnit úkoly.
1: Děkujeme vám z Hradce, moc hezky jste to udělali, moc jste nás tady potěšili, slyšeli jste, doufám, ten potlesk, kterým zdejší obecenstvo kvitovalo ten váš hezký pozdrav, i když byl určen lounským. A přátelé v Hradci, já mám ještě jednu poznámku. Prosím vás, už teď si přichystejte z nějakého autorského kolektivu tam ve svém středu, přichystejte si 5 otázek, kterými se budete ptát v průběhu soutěže, tuším, že to bude 4. soutěž, budete se ptát neznámého muže nebo ženy na jeho povolání. Odpovědi smějí být jenom ano, anebo ne, tak podle toho potom ty otázky budete muset formulovat. Říkám vám to proto, abyste měli čas se na ně řádně připravit. Totéž vzkazují také do Loun, kam posíláme taky pozdrav z Prahy a prosíme Louny, aby se nám přihlásili ústy Vlastislava Větrovce, prosím.
2: Tady Louny, dobrý večer, u mikrofonu Vlastislav Větrovec. Ovšem, zdaleka ne sám. Na našem sportovním kolbišti je připraveno početné družstvo lounských, které se chystá podle staré tradice hájit barvy a čest svého rodného města. Louny bývaly odjakživa kolébkou talentů a slavných men, která nelze ani vypočítat, stavitelů, básníků, umělců. Jsou tedy městem s bohatou historií a neméně krásnou přítomností. Louny jsou dnes městem železničářů i městem průmyslu a zemědělství. Slunce už nám dnes zapadlo v 18.20 nebo 18.00, nevím přesně, a neprší, což není divu, neboť jsme tady v nejsuším okrese Čech, ale věříme, že nás brzy uslyšíte, až se ozve naše znamení. Na klavír je hrál inženýr Štembera. No a to by bylo zatím z Loun všechno.
1: Přátelé v Lounech, děkujeme vám. Jsme rádi, že jste ve stavu takové bojové připravenosti, právě tak jako v Hradci Králové. Už vás nechceme napínat. A přátelé, už jsme tady s první otázkou, kterou budete plnit hned. Prosíme obě dvě města o pozornost. Zahrajeme vám úryvek z jedné opery a předem říkám, že nechceme, abyste nám řekli, o kterou operu jde a který skladatel ji napsal. Budeme pro vás mít otázky trochu jiné, přesto je nutné, abyste ten úryvek poznali. Prosím ukázku.

0: Přátelé v Hradci, voláme vás. Přátelé v Hradci, buďte tak laskaví a řekněte nám, ve kterém roce měla tato opera svou premiéru. A vy, přátelé v Lounech, budete tak hodní a řeknete nám, při jaké příležitosti měla tato opera svou světovou premiéru. Prosím, voláme Louny.
1: Ano, tady Louny, tady Louny. My jsme teď měli otevřené uši, takže teď je zavřeme a otevřeme hlavy, abychom dali je dohromady. No a myslím, že už jsme se tak ujednotili na odpovědi, tak prosím naše znamení. Tak odpověď zní, tato opera byla uvedena u příležitosti otevření Suezského průplavu.
0: Děkuju vám, stačí, je to v pořádku a právě jste vsítili jednu branku. Nebudu k tomu... Alice Zahrádková už vám tady dala jedničku, ovšem teď jsme zvědaví, co k tomu řekne Hradec. Potom řekneme, která opera to byla a který skladatel ji složil. Prosím, Hradec.
2: Tak šlo o operu Aida. Pardon, nejprve Znělka. Šlo o operu Aida a měla svoji světovou premiéru 24. prosince 1871 v Káhiře. Skladatel Giuseppe Verdi.
0: Děkuju, naprosto přesně. Získáváte tak jeden bod, nebo jak my říkáme, vsítili jste jednu branku. A my už tomu celkem nemusíme, přátelé, ani tady z Prahy nic dodávat, protože jste řekli, že šlo o Giuseppe Verdiho. Jedině snad to taková maličká zajímavost, že na té premiéře titulní roli Aidy zpívala Češka. Byla to Terezie Štolcová, rodačka z Kostelce nad Labem. Ale to jenom tak na okraj, jenom pro zajímavost. A už máme pro vás další úkol. Prosím, Zdeňka Jirotku, kdyby byl tak laskav a uvolnil nám na chviličku svou židličku, protože sem pozveme Hanu Vítovou, aby byla tak hodná a zatelefonovala si s někým. Malý okamžik, paní Vítva, já bych ještě řekl, komu je to určeno. Tak tato otázka je určena do Hradce. Přátelé, poslouchejte telefonický rozhovor, který vede jakási dáma s někým na druhém konci drátu, koho vy ovšem neuslyšíte, a potom nám laskavě řeknete, s kým, se kterou osobností Hana Vítová, respektive ta dáma, kterou nám tady teď hraje, s kým tento rozhovor měla. Prosím, začínáme.
3: Hello. Dobrý den. U aparátu je Čurdová z kultury. Poslyšte, četla jsem vaše paměti a ráda bych si ještě něco doplnila. Tak váš otec měl 19 dětí, že? Co? 20? No to byl tedy kabrňák. No jenže tenkrát nebyly antikoncepční poradny, no takže to zas nebyl tak moc velký kumšt. Prosím vás, mám tady jednu nejasnost. Zabil jste toho Felixe Novohradského z Kolovrat nebo nezabil? No, tak když vám stačí, že jste se kvůli tomu 630 let soudil, no tak to beru zpátky. No ale poslyšte, vy jste měl těch soudů víc, co? A dám jste měl v mládí taky hodně, že? No co o nich soudíte? No myslím jako o ženách. Aha, teď v 60. jste změnil názor. No a na víno jste taky zanevřel. Víno je dar boží, znamenám. Prosím vás, v kterém roce jste napsal Prostopravdy? Aha, v 26. Děkuji. Mně se to moc líbilo, jak se tam obouváte do kněží, advokátů, do lékařů. Jenže taky zpěváky jste tam mohl skritizovat. Ty by to potřeboval ještě dneska. No a poslední otázka. V kterém roce jste, prosím, umřel? Děkuji vám, pane... Pardon, promiňte, pane Pixo, já jsem to málem prozradila.
0: Naštěstí se to neprozradila. Děkuji vám, paní Vítová. A voláme do Hradce. Přátelé, kdo byl asi na druhém konci drátu?
2: Tak, doktore, prosím vás, ještě maličkou chviličku se zde poradíme. Jistě. Naši odborní poradci právě mají hlavy pohromadě a přemýšlí. Tak to byl Mikoláš Dačický z Heslova.
0: Výborně, rádi vám zatleskáme. Jak vidíte, přátelé, Hradec právě vsítil další branku, takže stav utkání teď je 2-1. Ovšem, ještě mají příležitost Louny. A zase budu prosit Zdeňka Jirotku, kdyby laskavě uvolnil svou židličku tentokrát pro Milana Frýdla, který zase jako jiná postava si zatelefonuje s jinou postavou. Louny, toto je otázka pro vás. Stejného druhu, jako byla předtím pro Hradec. Prosím, Milan.
4: Haló? To jste vy? Tady jsem já. No, pamatujete, jak jste v 19. roce frknul s tou plukovní pokladnou do Vídně? Já vám ji tenkrát nesl, to je leco. Proč volám? No, jestli vám v té pokladně náhodou něco nezbylo. Jo, vy jste ji musel zase vrátit. A plnou? Škoda. No samozřejmě, když to poručil císař, to bylo nutný. Císař není žádnej hej, počkej. Slyšel jsem, že vás trápí podagra. A migrena taky? No, tak to ještě čekejte senilitu. To má každej pořádnej šlechtic. To byste ani nebyl šlechtic, kdybyste je neměl. A degeneraci nemáte? Možná, že o tom ani nevíte. Jo? Gratuluju. K čemu? No přece, jak jste to loni natřel těm protestantům u Stínavy ve Slezsku. Prchali a ani moc neprotestovali, že jo? No to protestanti dělají. A poslyšte, co dělá pan Zeno? Kouká pořád na hvězdy? Proč? Jo, on je váš hvězdář. Helejte, jak je to s tou zemí, točí se? No je volovina, to bysme přeci upadli, že jo? Tak buďte zdrav a... Jestli vám můžu radit, nejezděte do... No, nejezděte tam.
0: Hovor skončen. A já volám Louny. Poznali jste, s kým hovořil Milan Frýdl, totiž postava, kterou Milan Frýdl představoval. Louny.
1: No tak tady Louny, jestli dobře slyšíte, tak slyšíte, jak se tady rozhostilo obrovské ticho. A teď se právě radíme, dáváme hlavy dohromady. No ale je otázka, jestli budeme moct odpovědět. Tak přátelé, co vy na to? Je tam telefon ještě, okamžik, ještě si počkáme na telefon. Zatím se ještě můžeme radit.
0: Jistě,
1: má někdo jiný názor? Vy tam vzadu říkáte? Rusvorm také, ano. A telefon? Wallstein.
0: Aklamací někoho zvolte.
1: Tak co mám povědět? Tak jste pro Wallsteina, ano? Jsou tady rozpaky, ale já myslím, že z těch rozpaků bychom měli vyplout. No, přátelé, domluvme se. Tak kdo je pro Rusvorma? Nechce děje vůle většiny. To je nás málo. A pro Wallsteina? Těch je ještě méně. To znamená, teď jsou tady neutrálové. Tak vsadíme to na Rusvorma. Co se může stát, na nejvíc ztratíme bod, ještě ho můžeme dohnat. Tak na druhém konci pomyslné telefonní linky by byl generalissimus Rusvorm.
0: Škoda, že jste nehlasovali pro toho Wallsteina, protože šlo o Albrechta z Wallsteina, přátelé. Albrecht z Wallsteina byl tím pomyslným
1: to
0: příjemcem
1: škoda,
0: toho
1: přátelé.
0: Telefonického rozhovoru a bohužel vám tady branku tady nemůžeme uznat. Takže stav teď po druhé otázce je 2-1.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Svého času už jsem vám tu v divadle pro vaše uši představil soutěžní rozhlasový pořad. Kdy to bylo? Tedy to není otázka, ale název toho pořadu. Vysílal se v 70. a 80. letech a posluchači hádali a pak do rozhlasu posílali korespondenční lístky, dopisy a pohlednice s tipem na tajný rok X. No a když jsme před chvílí v Lounech neuhádli toho Valdštejna, bude se nám ta postava, historická osobnost Albrechta z Valdštejna ještě hodit. Jen připomenu, že v rolích průvodců se představují pánové Antonín Hart a Milan Klásek. A doplní je také herečka Alena Vránová.
2: Halo člověče, co je to s vámi? Nevidíte, že začínáme? Ukažte, co je to za knihu, že se o ní nemůžete odtrhnout?
3: Budete se divit. Tři mušketýři.
2: To se tedy divím. Tak když už jste si vybrali historii mušketýrů, musíme upozornit, že v našem roce X tomu bylo už 6 let, co mušketýři odsoudili zlou milady k smrti. A trest byl hned na místě vykonán bývalým katem, který byl zrovna po ruce a ochotně si s ní vyřídil své účty.
3: Ano, ano. V našem roce X uplynulo právě 6 let od pádu pevnosti La Rochelle. Věrné přátelství mušketýrů se mezi tím na dlouhý čas rozpadlo. Porthos žil šťastně s vdovou Kokenárovou a Aramis zvolil ctnostný život mnicha v klášteře v Nancy a Athos trávil čas na svém zděděném majetku na francouzském venkově. Jediný D'Artagnan neopustil vojsko a byl dokonce povýšen na poručíka.
4: A co když to tak, pánové, vůbec, ale vůbec nebylo?
2: Ale kdo pak nám to tu vstoupil do děje? Snad to není přímo velká D'Artagnanova láska paní Bonacieux.
4: Snad ano, snad ne, ale to není důležité.
3: A co tedy je důležité?
4: Kdo ví, třeba že tu a tam poopravím vaše slova.
2: Ale prosím, to my se zase dáme rádi poopravit. Od tak půvabné dámy.
4: No, tak třeba D'Artagnan. Víte, že v tom vašem roce X mu bylo teprve 14 let?
3: Ne, ne, ale ne.
4: Ale ano. A garda šedivých mušketýrů vznikla dokonce až celých 23 let po tom vašem vybraném roce. Ano. Kardinála Richelieu D'Artagnan ani neznal. Za to byl oblíbencem kardinála Mazaréna.
2: Ale vy nám berete iluze. To snad tři mušketýři ani neexistovali?
4: To ne, existovali. A dokonce i jména měli stejná jako v románě Alexandra Dima. Jsou popsání v líčení jistého Courtilze de Sandra. Nazval své dílo Paměti D'Artagnanovi a drží se v něm důsledně historické pravdy. Ale když později Dima čerpal z této knihy, časově všecko jaksi důkladně posunul a promíchal. A proč ne? V lecjakém zajímavém příběhu je pravda obrácena na ruby.
3: Ale ať je to tak nebo tak, zdá se mi, že se tenkrát nějak stále jen mordovalo a bojovalo.
4: Jen tenkrát?
2: Ale, madam, nebuďte prosím jedovatá. Pravda je, že to byla doba válečná. No tak třeba u nás v Čechách. Válka pustošila zem už několik let. A bída z nouzí si tu podávali ruce.
3: Pole pustá, nikdo nesil ani neoral, vypálené vesnice značily jako černá stopa postup armády a tam, kde vojáci nepálili, vyplenili aspoň stavení do posledního drobečku.
2: A přece na dně té bídy doutnala ještě jiskřička naděje, že jednou a třeba už brzy bude konec té strašlivé války. Na trůn dosedne opět český král a do země se vrátí ti, kdo se s holýma rukama vystěhovali.
4: Všecko se změní jako mávnutím kouzelného proutku a zase bude dobře. Kolikrát už lidé takhle sněli na různých místech a v různých časech.
2: Jenže v našem roce X dostávali neurčité naděje určitější podobu. Proslýchalo se, že velitel císařských vojsk vévoda Albrecht z Valdštejna jednal už s emigranty i se švédským kancléřem Oxenstiernou. Je hotov postavit se proti císaři a prohlásit se českým králem. Má přece celou armádu v ruce.
3: V ruce a hlavně v Měšci. Financoval totiž už pár let vojsko a proto mu byl zprvu císař ochoten ledacos odpustit.
4: Valdštejnova zpupnost mu však už dávno byla trnem v oku. A konec konců i odpouštění mělo své hranice.
3: V našem roce X se Valdštejn necítil bezpečný už ani ve svém paláci v Praze. Měl-li dobrý den, spřádal ještě plány na ovládnutí Evropy, ale množili se dny, kdy se cítil prach bídně a bez lékaře neudělal ani krok.
2: Bez lékaře, ale také bez dvorního astrologa, ne? Radil se s ním i o tom, koho má pozvat k obědu.
3: Však to také mělo velký význam. Jako třeba zrovna v Chebu v osudný den našeho roku X, kdy byli na slavnostní oběd pozváni velitelé největších pluků, Scottové Butler, Leslie a Gordon.
2: Kteří pak na oplátku zase pozvali k večeři maršálka Illova a hrabata Tričku Akinského. Valdštejn se pro velké bolesti omluvil.

0: Naši hosté nějak málo pijí, plukovníku Butlere. Nechutná jim snad u nás?
1: Ale poslušte si přece, pánové, a napijte se ještě, prozit.
2: Večeře byla výborná a víno je opravdu znamenité. Jsme vám, pánové, vděční za tuto večeři. Chci věřit, že si dobře rozumíme a že tomu tak bude i nadále. Na naše další společná vítězství.
0: Škoda, ano? Že vévoda Valdštejn nemohl přijít s vámi, hrabě Trčko.
2: Je na tom opravdu špatně. Každý pohyb ho bolí. Však jste, pane Leslie, v poledne všichni viděli. Vyhublí je na kos.
1: Ale hlavu na punktování má ještě čerstvo.
2: O, to ano, pane plukovníku, myslí mu to dobře. Celé odpoledne pracoval s námi na novém armádním rozkaze určeném všem jednotkám.
0: Nějak bylo v poslední době příliš mnoho těch rozkazů a přísah. Nezdá se vám, pane hrabě?
2: Inu, vévoda jedná podle situace, jinak to dnes není možné. Před měsícem sice podepsalo věrnost všech 42 velitelů vojsk, ale mezi tím se situace, jak víte, změnila.
1: Baže změnila. Byla tu předtím stále možnost, že se Valdštejn s císařem dohodne.
2: I my jsme dlouho doufali.
0: Doufali? Spíše jste mezi tím s každým punktovali. Se Švédem, se Sasíkem i s Francouzem. Proti císaři.
2: Ale pánové, jak tomu mám rozumět? Víte dobře, co máte slíbeno. Půjdete-li s námi, vévoda nejen poplatí vše, co je vám dlužen císař, ale obdaří vás navíc velitelskými hodnostmi i statky. Ostatně, což jste mu dnes poledne neosvědčili věrnost?
1: Věrnost, věrnost. Jak může mluvit o věrnosti ten, kdo nejprve zradil víru předku pro císaře a pak císaře pro jakousi chiméru, že se stane českým králem?
0: Tak jest. Přísaha byla vynucena a Valdštejn už je v koncích. Slibuje, ale nemá ani peníze, ani lidi.
2: Hrabě Chynský, slyšíte to? No to je opravdu příliš. Za těchto okolností...
1: Ano, za těchto okolností. Geraldine, kupředu!
0: Kdo je dobrý? Císařský.
1: Ať je císař Ferdinand!
3: Tak skončila večeře, od níž si Valdštejnovi generálové tolik slibovali.
4: Maršál Illov, Trčka i Kinský byli na místě zabiti a plukovník Butler vedl mezi tím tlupu dragounů za Valdštejnem. Zastihli ho v noční košili.
5: Jak mu bylo předpověděno?
3: Myslíte v horoskopu od Jana Keplera?
5: Ne, ne. Tam bylo řečeno jen, že náš rok X bude pro vévodu osudný. Mám na mysli vidění Kristýny Poniatovské, sirotka po bývalém knihovníkovi ze Žerotína. Předpověděla, že Valdštejn bude proboden kopím v nočním úboru. Také poslala Valdštejnovi varovný list s nebeským poselstvím, aby nebyl tak bezohledný, spupný a panovačný a polepšil se.
4: A co na to Valdštejn?
5: Nebral to moc vážně. Žertoval, že ti druzí dostávají listy od císaře nebo od papeže, ale on prý přímo z nebe.
3: No, a my teď máme nejvyšší čas skončit naši vycházku do roku X.
4: A tak se také s vámi rozloučíme, protože už jistě všichni víte,
3: kdy to bylo.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Tak myslím si, že asi ta Valdštejnova smrt v Chebu byla tou největší nápovědou. Co říkáte? Ano, pokud jste hádali rok 1634, bylo to správně. V případě Albrechta z Valdštejna přesně 25. února. No a teď ještě do třetice soutěž a nad to detektivní. V 90. letech obohatil program rozhlasového vysílání zajímavý seriál, kde se na řešení jednotlivých případů podíleli sami posluchači, jak jinak. Je to prosté, paní Watsonová. Tahle parafráze slavného výroku Sherlocka Holmese doprovázela každé setkání tří dam. Paní Watsonové, paní Doyleové a paní Gardnerové. A jistě uznáte, ta jména nebyla zvolena náhodně.
2: Jak zemřel John Borman?
3: Příběh z cyklu detektivních hříček. Je to prosté, paní Watsonová.
2: Jsou povolání, která se nezapomínají. Však jste si toho určitě všimli. Jistě jste už někdy viděli muže, který se nedokáže rozloučit s prostředím, v němž pracoval, i když mu už čas dávno nadělil zasloužený odpočinek. Někdy jsou ty aktivní penzisté nesrazitelní, jindy jsou na svém bývalém pracovišti vítaní a ctění. Mají totiž co říci těm mladším. Mají něco, co se nedá koupit. Životní zkušenost. No, jen si poslechněte pana Dereka Doyla a dáte mi zapravdu.
4: Tak pan Wilkinson už má také předpenzí. Já si pamatuju, jak přišel poprvé do služby. Přeložili ho odněkud z Lestru. Jde příští měsíc do penze. Byl jsem se podívat na okrsku a zjistil jsem, že je z toho trochu zaskočený a melancholický. To jsou pocity, které velice dobře znám. Kdy to není zase tak dlouho, co jsem je prožíval.
5: Obávám se, že to je už více než 10 let, pane Doyle. A dosud jste se s tím faktem, že už nejste v činné službě, nesmířil.
6: To je také důvod, proč stále chodí za svými chlapci, jak říká, na starý okrsek.
5: Až jeho chlapci budou také v penzi, už nebude mít kam chodit.
6: Když už tam chodíš, mohl bys občas přinést nějaký případ, abychom měli náplň na nedělní odpoledne. Jistě se ty komisař Wilkinson někdy svěří se svými problémy.
4: Tentokrát tam nebylo nic zajímavého, jen banální případ sebevraždy. Hoši mě vzali sebou na místo činu. Ale zdá se mi, že jeho objasnění je velice snadné. Ještě čekají na výsledek pitvy a mohou to uzavřít. I když...
5: Řekl jste, i když, komisaři. Řekl jste to takovým tónem, že mám pocit, že ten případ zase tak jednoduchý není.
6: Mohl bys nás seznámit s podrobnostmi, Dereku? Také si myslím, že nejsi o závěrech těch svých chlapců skálopevně přesvědčen.
4: Proč si to myslíš?
6: Protože tě znám.
2: Dámy si dolili čaj s tou zvídavou dychtivostí, kterou tak dobře známe. Bylo jasné, že program nedělního odpoledního dýchanku nebude zase až tak nezajímavý, jak se zpočátku zdálo.
4: Dobrá. K tomu smutnému činu došlo v nové kancelářské budově ve čtvrti Oaks. Když jsme seděli v kanceláři s týmem Wilkinsonem, ozval se telefon. Někdo odtamtud volal, že v budově bylo slyšet výstřel. Zvedli jsme se jaksi automaticky a vyjeli na místo, kde se střílelo.
5: Vy jste jel také?
4: No, jak říkám, probudili se ve mně staré návyky. Ani nevím, jak jsem se dostal do výjezdového vozu. Oni to brali úplně stejně.
6: Vůbec si neuvědomili, že s nimi jede penzista?
5: To je úžasné, jak člověk sroste s prostředím. Trochu mě to dojímá.
4: Já jsem si to uvědomil teprve na místě. Ale tým mi řekl, ať se účastním vyšetřování, že si aspoň ověřím, jestli jsem nezapomněl, jak se to dělá. Tak jsem tam zůstal. Ale samozřejmě jsem se snažil do jejich práce nezasahovat.
5: Byla to tedy sebevražda?
6: Kdo se tam zabil? A jak to provedl?
4: Bylo to celkem prosté. V kanceláři, která patří firmě Marco, ležel na zemi její obchodní ředitel, pan John Borman. Měl v pravém spánku ošklivou dírku. Vedle něj ležela pistole.
5: Kdo toho nebohého Bormana našel?
4: Byl to vrátný. Vrátnice je v přízemí, stejně jako kancelář. Pan Glenn, to je ten vrátný, vypověděl, že v 6:30 uslyšel výstřel. Běžel najisto, v budově v té době už nikdo jiný nebyl. Dveře kanceláře pana Bormana byly zavřené.
5: Zavřené nebo zamčené?
4: Zjistili jsme, že byly zamčené, ale vrátný to nemohl vědět. Zvenčí totiž všechny dveře v té budově nemají kliku, ale jen takovou tu kouli, takže otevřít se dají jen zevnitř nebo klíčem. Pan Glenn je neotvíral. Měl sice univerzální klíč, ale rozhodl se, že zavolá policii. Chvíli klepal a volal, ale zevnitř se nic neozývalo, tak spěchal k telefonu.
5: Vy jste tedy dveře otevřeli?
4: Ano, otevřel je jeden z policistů. Uvnitř jsme uviděli to, co jsem říkal.
5: Člověk se přece jen tak nezabije. Měl ten pan Borman nějaké problémy, třeba osobní?
4: Hovořili jsme s jeho ženou, která se z toho zroutila. Tvrdila, že v rodině bylo všechno v pořádku a nenapadá jí nic, co by mohlo zavdat příčinu k takovému rozhodnutí.
5: Bylo to tedy klidné manželství?
4: Klidné manželství. Na první pohled snad ano, ale rozhodně si myslím, že dneska nic takového neexistuje.
5: Do hlavy člověku nevidíte. Ten vrátný neměl tušení o nějakém motivu?
4: Ten byl jen velice vyděšený, nebyl vůbec schopen vypovídat, ale nakonec se uklidnil a vzpomněl si, že pan Bormer měl jakýsi zásadní spor se svým

0: tak nemáme k dispozici, takže informace nám musíš poskytnout ty sám. Pokud by nám je neposkytl ten tvůj přítel Wilkinson.
1: Wilkinson je dobrý polda, neprozradil by vám nic. Ostatně pro něho je ten případ jasný jako východ slunce.
2: I přesto, že nemá ani tušení o motivu.
0: Motiv pro sebevraždu policie zkoumat nebude. Pokud pitva neprokáže cizí zavinění, bude případ odložen.
1: Ano, všechno nasvědčuje tomu, že to tak bude.
0: Ale sám si naznačoval, že se ti na tom jasném případu něco nezdá. Vždycky se chlubíš svým kriminalistickým instinktem. Pokud ti něco napovídá, měl bys nám to říct.
2: Vaše sestra má pravdu, pane Doyle. Vy jste nám určitě neřekl všechno, co o tom případu víte.
1: Všechno podstatné jsem vám řekl, milé dámy. Jen mě trochu překvapilo, že v místnosti ani nikde jinde nebyl nalezen dopis na rozloučenou.
0: To je překvapivé, ale není zas až tolik nezvyklé. Spousta lidí odchází z tohoto světa vedena nějakým náhlým popudem. Dlouhotrvající deprese například vyústí ve chvíli, kdy člověk vezme zbraň a obrátí ji proti sobě.
2: A pan Glenn byl posledním, kdo s panem Bormanem mluvil?
0: To je, myslím, dobrá otázka.
1: V inkriminované době byli v budově jen dva muži. Glenn a Borman. Pan Borman přišel na večer a sdělil vrátnému, že prověří ty sporné účty, kvůli kterým se pohádal den předtím s panem Pitkinem.
2: Oni se pohádali kvůli účtu?
1: Ano, pan Borman podle všeho našel nesrovnalosti a pohádal se s panem Pitkinem. Hádku slyšelo mnoho lidí. Borman na Pitkina křičel, že je zloděj a že ho zničí. Bylo to hned dopoledne. Pan Pitkin odešel velice rozčílený a jako by se po něm slehla země.
0: Ale pozor, pan Pitkin tedy mohl mít motiv. Mohl se obávat, že pan Borman prokoukne jeho machinace z účty.
2: Měl pan Pitkin klíč od kanceláře?
0: Věděl pan Pitkin, že pan Borman vlastní pistoli?
1: Odpověď zní ano. Pan Pitkin přirozeně měl klíč od kanceláře. Byl přece společníkem firmy Marco. A o tom, že pan Borman vlastní zbraň, věděl také velmi dobře. Ostatně věděl o ní i vrátný, kterému předváděl takový trik. Ukazoval mu, jak rychle dovede zbraň vytasit z podpažního pouzdra. Říkal, že proti jeho rychlosti nemá žádný lupič šanci.
2: To je jistě velice zajímavé. O zbrani tedy vědělo více lidí.
1: Ano, pan Borman ji držel legálně a používal ji při transportu peněz z banky do banky. Tu práci nechtěl svěřovat nikomu jinému. To, že se pistolí chlubil, znamenalo, že chce nahnat strach potenciálním lupičům.
2: Uměl vůbec střílet?
1: Každou středu chodil střílet na sportovní střelnici, aby si udržoval formu.
2: Pan Glenn ho tedy viděl jako poslední, když pan Borman procházel na večer vrátnicí. Ničeho podezřelého si nevšiml. Jakou měl pan Borman náladu?
1: Pan Glenn vypověděl, že pan Borman přišel velmi rázně. Říkal, že si dokáže ve firmě udělat pořádek. Požádal také pana Glenna, aby mu skočil do vedlejšího traktu pro sendvič a kávu.
2: Je tam vůbec nějaký bufet?
1: Jenom prodejní automaty. Pan Glenn nakoupil podle pokynu a odnesl to panu Bormanovi do kanceláře.
0: Pan Borman byl v té době v pořádku?
1: Pan Glenn zaklepal na dveře kanceláře a nic se nedělo. Zaklepal tedy ještě jednou hlasitěji. Pan Borman otevřel a převzal sendvič a kávu. Poděkoval a řekl, že bude pracovat asi až do rána, že je toho všeho daleko víc, než si původně myslel.
2: Že je toho daleko více, než myslel. Tím mínil asi to, že v účtech našel více nesrovnalostí.
1: Ano, byl prý velice rozčilený, hlas se mu chvěl.
2: Je možné do budovy přijít jinou cestou než kolem vrátnice, v které seděl pan Glenn?
1: To jsem si samozřejmě zjišťoval. Je tam ještě zadní nouzový vchod, od kterého mají klíč šéfové firmy.
0: Tedy i pan Pitkin.
1: Služba ve vrátnici končí

0: Běžně o půlnoci, kdyby někoho napadlo pracovat nad ránem, mohl by přijít právě tím nouzovým východem. U východu je také skleněná skříňka s klíčem. V případě požáru nebo nějakého jiného nebezpečí stačí skříňku rozbít a klíčem odemknout.
1: Byla ta skříňka nepoškozená?
0: Naprosto, sám jsem ji kontroloval. A ručím za to, že zadní vchod v poslední době nikdo nepoužil. Pan Glenn tvrdil, že by to mohl dokonce odpřisáhnout. Myslím, že nemá cenu se nad tím nadále zamýšlet a spekulovat.
1: Promiňte, vezmu to. Doylová? Ano, dobrý den. Jistě, Derek je u mne. Pro tebe, Dereku.
0: Doyle. Ahoj, Time. Co říkáš? Počkej, opravdu? Ale to je zajímavé. Co říkáš, to je nejen zajímavé, ale to naprosto mění situaci. Díky za zprávu. Ozvu se.
1: To byl ten tvůj Wilkinson, viď?
0: Ano. A řekl mi něco velice zajímavého.
2: Víš snad něco, co jsme nevzali v úvahu?
1: Zjistilo se něco při pitvě?
0: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Borman měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
1: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
0: Vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak. Nemyslíte?
2: Ach tak. Zdá se mi to docela prosté, pane Doyle.
3: Divadlo pro vaše uši.
4: Tak co, uhádli jste? Pokud ne a potřebujete ještě čas nebo chvíli na přemýšlení, správné řešení vám nabídneme za chvíli, jen co se vrátíme z výletu do Lhoty, kam nás zve Jitka Molavcová.

0: a co zbývá? Ještě potvrdit odhalení vraha, protože vy už to určitě doma u rozhlasových přijímačů víte. A já se s vámi loučím s přáním dobrých dnů ve zdraví a při poslechu dalšího divadla pro vaše uši se těším zase někdy hodně brzy naslyšenou.
1: Zjistilo se něco při pitvě?
2: Přesně tak, mé dámy. Při pitvě se zjistilo, že pan Bormann měl v krvi poměrně vysokou hladinu barbiturátu.
1: To jako, že si vzal před smrtí uspávací prášek.
2: No, vypadá to tak. Ale mohlo to být také docela jinak, nemyslíte?
3: Ach tak, zdá se mi to docela prosté, pane Doyle. Jestliže měl v krvi stopy po uspávacím prostředku, těžko se asi zastřelil. Ostatně i to, že se v kanceláři nenacházely žádné kompromitující listiny, napovídá, že
1: pan Bormann byl spíše zavražděn. Vrah jistě odnesl i listiny a nastražil to tak, jako by šlo o sebevraždu.
3: A jistě jste si povšimli, že v koši nebyl kelímek od kávy, i když tam byla plastová krabice od sendvičů.
1: V kávě byly jistě barbituráty, které pana Bormana uspaly. Zastřelit ho nebyl už potom velký problém.
2: To znamená, že vrah uklidil listiny a odnesl i kelímek, v němž by se jistě dali zjistit stopy po uspávacím prostředku.
3: Ale potom mi vychází jediný člověk.